0: byste nám nějakou jemně, ale opravdu jemně naznačil?
1: No rád. Kurva!
2: Promiňte, pane Chudy, já jsem vás prosil jemně. A vy se na to tady položíte, jak na silnici u Chebu, prosím vám. Snad já se domnívám, že slušný člověk v Čechách, na Moravě, na Slovensku se obejde bez nadávání.
1: Jo, obejdete, vidět, že nechodíte na úřady, že vám nevrací majetek.
2: No to bohužel ne.
1: Já vám řeknu, taková pěkná nadávka je někdy lepší než špatně vyplněný formulář.
2: No, tomu bych i věřil.
0: Takže vám vrací majetek?
1: Ano.
0: Gratulujeme. Děkuji. A kde vám ho vrací?
1: Na Slovensku ve Vysokých Tatrách mi vrací salaš.
0: Dědeček byl Bača?
1: Ne, dědeček byl ze Sudet.
2: Prosím vás, jak získal na Slovensku v Tatrách sala?
1: Normálně. Jako SS Obersturmbannführer se zúčastnil bojů ve slovenském národním povstání. No, a při té příležitosti získal salaš.
0: Dobře, ale jakým způsobem?
1: Vyměnili z partizány za ošatku vajíčkový granátu.
0: To je neuvěřitelné. Takže člověče, vy v sobě máte i německou krev.
1: No, frajliš. Kdyby je německou, můj druhý dědeček žije v Mukačevu, pane. To je osud. Představte si, tak dědeček byl nejdřív Rakušan, potom byl Maďar, pak byl Čechoslovák, potom Rus, teď je Ukrajinec. A přitom celý život nevytáhl paty z Mukačeva.
0: A volá vám někdy dědeček z Mukačeva?
1: No, volá často. Morzeovkou o pomoc.
0: Aha, tak. To se ani nemusím ptát, co vám po něm vrátili.
1: Ještě to mám na botě.
0: Pane Chudy, co vy vlastně děláte teď po rozpadu federace?
1: Já jsem založil svaz Československého přátelství.
0: Hezké.
1: Klubovnu pro ústřední výbor SČSP již máme.
0: To vám přeju, jak jste říkal tu zkratku?
1: SČSP.
0: SČSP, to mě něco připomíná. Zkrátka zůstala. Jenom přátelé se vyměnili. Kde máte tu klubovnu?
1: Na Jižní Moravě ve Vinném Sklípku a někteří členové ústředního výboru tam nepřetržitě zasedají.
0: Jistě spěcháte za nimi, nebudu vás zdržovat. Jenom nám prozraďte, jaké vy jste vlastně, u vás je to složité, zvolil občanství.
1: Já nevím, ještě já pořád váhám, ale asi se dám k Němcům.
0: K Němcům a proč?
1: Mně to připadá nejvýhodnější.
0: To nechápu.
1: Podívejte. Jak Češi, tak Slováci jim lezou.
0: To víme, kam jim lezou, to nemusíte nahlas. Děkuji vám, pane Chudy.

Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list po putování českými a moravskými výskami a malými městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. To já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dát dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho.

Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak bych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň my nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčují. Ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží ještě jsme dostali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíkem mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smal jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej, on jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobračísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Až nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevíme, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měl ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat
I kdyby to byl nepřítel to divadla tomuhle Bartuňkovi, žádný nějaký takový úmyslí. A Bartuň je takový, jsme mu to řekl, jak se nervově zhroutil a řekl, neděli, ty se neměli graci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší královinu jsem ještě neslyšel.

0: Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Dnes je 28. dubna 1988. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Na ruzinské letiště dnes přicestovala vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Na letišti ji přivítali soudruzi Bohuslav Chňoupek, Antonín Kapek, Josef Korčák, Josef Kempný, Rudolf Rohlíček, Josef Haman, Antonín Himmel, Jaroslav Jenerál, Jaromír Johannes, Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Milan Václavík, Alois Indra, Marie Kabrhelová a další straničtí a vládní představitelé.
1: Kam pak ješ u mě?
2: Já jdu do práce.
1: No a průkačku máš?
2: Nemám.
1: Tak buď ti vyndej, češ to kdo na místku, češ? Buď vyndej průkačku, nebo se otoč a jdi do práce jinam.
2: Já tady mám dělat v údržbě a dneska poprvé.
1: No tak ukaž ten čanč. No jo, jméno tady nemáš.
2: Alois Maňas, potátový.
1: No tak to máš kliku, pač tady se jde zapojit celá údržba do procesu. Ne, dětku, dneska čumíš jak Himmler před tebe vraždu. No, tady mám pro vás dvě nový neunavený ruce. No, nestáru denníku.
2: Tak.
1: No, já jsem nějaký pechán, jo. Říkaj mi Jarda, jsem tvůj mistr, jo. Jo. A tohle jsou kucí, hele, tohle je Fonda Maxa.
3: Čest soudruhu.
1: No, on je komunista, ale jinak férovej kluk. Tohle je Jirka Nikola, naše spojka. Hele, ten je buď neviditelný, ale on má úžasný nohy, hele. Pážu, ještě nikdo nečepnul s pivem, no. No a tohle je naše černá ovce údržby, Arpády Meter. Jo, on je černý jak bota, člověče, ten nikdy nic nedělá. Zeptej se, Sváně, co bych chtěl dělat.
2: Co bys chtěl dělat?
1: Ne, já bych chtěl dělat zahradnickou hadicí. Bych ležela, ještě by mě tahali.
2: No jináč, jako s ním se o politice nebav, jo, ale páč toho Maxa jednou a ty jeho rudý bratři, ale zašijou, že z černá ještě víc.
1: Panové, kecalo by se kecalo, ale za chvíli je tady čeště třináčka i s Janisem.
2: No, tak tohle je vratný závada, jo, to prasák první kategorie, ale.
1: Janis, to je náš šerif, jo, teda ředitel, jo. Mimochodem, vyzná se v autákách?
2: Trochu.
1: No, ale víš, že čeště třináčka je jednoválec.
2: Jak to?
1: No páč se mě vždycky válí jenom jeden.
4: Ticho, potichu, všechno má uši, někdo to řekne a už je malér a pro každýho dost. Hrdinu jsou plný krchovy.
1: No tohle je náš hrdina, ale ten má furt ty svý monterky vzadu hněný strachy. No hele, Miss Fabrika a Úseková více Miss Rozárka.
5: Ne, ta by mohla z mostu kojit Hasterman.
1: No hele, Miss Fabrika a Úseková více Miss Rozárka.
5: Ne, ta by mohla...

0: Rozumím. Já vám to vysvětlím, ale nejspíš na osobním výpovědě. Vám asi není líto těch minulých premis, obraze.
1: No ne, no, my tady jako tady nový pracant, no tak mu ukazujem fabriku, no.
0: Abych vám všem neukázal, co dovedu. Pokud to chcete dotáhnout až do mé kanceláře, tak tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
2: Neboj se, soudruhu řediteli, my to probereme na skupině.
0: V pořádku, nějaká připomenka nebo dotaz zase odraze? Vás jako nového by mohlo něco zajímat.
3: Můžu vám říct tip?
0: Možná mi aspoň soudruhu zlepšíte náladu.
3: Víte, co je na 613 nejhezčí?
0: Nevím.
3: Nahej chléb.
1: Hazardér, blázen, prchám pryč.
4: No, mě myslela kopa, no.
0: Máte u mě černý bod, soudruhu. Padejte něco dělat, korva. Co je černý, bude bílý. Bílý bude černý, na dílně se bude moci ze země do prdala.
1: Ne, ty montérky, to je puch jak vodropuch, ty jo, to je smrad, a když se odkope sélka.
4: No, to, tak to je té dílna, no, ale není to teda nic extra, jo. A stejně tady furt nebudeš, no. Co jsi vůbec dělal předtím?
3: Já jsem dělal krmiče v zoo.
4: No, to je čistá práce, ne, kromě těch hoven teda, když nemůže takový slon denně vypustit víc než já za týden, jo. A co, nějaký malér, jo, nebo co?
3: Že prej jsem byl moc pomalej.
4: No, jak to?
3: No, ráno přijdu, jdu krmit, odevřu kleč a frnk, frnk, oběžel vyzdrhli.
1: Ne, to ti moc nešlo, ty vole.
4: Jsi snídal něco?
3: Ne, nesnídal.
4: No, tak si dáme pivo, ne? Kdo si dá ještě?
2: Tekutý chléb v pariátky.
1: Ne, já si dám dneska taky patý už.
5: Já radši ne. Lítám z maléru do maléru. Vy se ožerete a já to odnesu. Vždycky je to tak. Už od školy.
4: No, oni ho totiž vyrazili z vejšky, víš.
5: Ale proč? Zasedli si u zkoušek. Dali by tři otázky. První otázka, kolik padlo lidí za první světové války? Ježíš, to bylo lehký, já řekl 10 milionů. Ve druhé otázce, kolik zařvalo lidí ve druhé světové válce, a já hned řekl, že 100 milionů. Už jsem viděl diplom, když ten profesor povídá, dobře Nikola, dobře, tak nám je vymenujte.
1: Měj to by snad vyrost i trpášlík.
4: No, tak to chodí, no. Tadyhle třeba na 0,2 viděle. Dělali za války dva bráchové, jo. Jeden ten byl bolševík a druhý fašou, no. No, jo. A po válce oba dali u jednou ponku, rozumíš, pilovali, jo. A ten fašun byl na jednou ředitel, jo. Tak ten komoušť, ten šel za ním jednou a povídá, brej, jak je to možný, čověče? A on na to, no hele, po válce za mnou přišli komunisti, víš. A ptali se, co dělal brácha za války, no. A co jsi jim řekl ty, vole?
1: Ne, co rozárka, maňas, dobrý dělo, ne?
3: Jo, nevím.
1: Ne, ta je dobrá, ne? Ta není jako moje stará, voj. Tady si sedne na židli, taky ta prdel visí až na zem.
4: No, tak to máš teda, tady si do vany, rozumíš, hrnec vody, jo? A dřepne si do ní, no tak všechna voda vyteče.
2: Moje žena, soudruzi, má krásné modré oči, panětno.
4: No, budeť by ne, že? Taky to ostatní je prdel. No, hele, dáme si ještě jednu, ne? Dáme pivíčko a... Hele, Moňasa, co tě teda baví, fotbal? No, vidíš, a komu fandíš, draku?
3: Hlinkovi.
1: Ne, ty si vymenu.
5: Koukám, dívám se a vidím, že tě baví šťourání v nose.
3: No, to teda jo.
4: No, co, auták máš nějakej, nebo co?
3: Táta má, Trabanta.
1: Ne, ty prej mají dělat se skleněnou střechou, aby bylo vidět na ty kreteny, co si ho koupil.
3: To ne, on jezdí dobře, akorát nám ho včera večer počúrala doga, pes jako velký.
2: To vám za 10 korun umí v Pragokaru, soudruhu.
3: Jenže ona to za sebou i zahrabala.
4: Vypadá

0: Kra, hysteruka, koukám, s tebou bude asi sranda, ne? Hele, když ještě odnaučíme to šťourání v nosi, no, tak to budeš první třída, ale. Když si tím tvým šťouráním člověče ten nos vytaháš, jo, budeš mít jak Arafat. Jo, a víš, proč mají židi velký rypáky, jo?
1: Protože se šťouráš.
0: Ne, protože je vzduch zadarmo. Ne, co je s tím světlem, diliny? No to je jak při náletu, hele. Příště vyplatím do lanech, ne?
2: Tak a žárovka je v čudu, maletci.
0: Ne, pod mě si nedá dělat nic, nejenom chrápat. Ty jsi chytrý, kdo to spraví, když údržba jsme my? My, maňas, a co žárovku umíš vyměnit?
1: Ani moc ne, spíš nevím.
2: Dobrá, opravme to v rámci BSP, uzavřeme závazek a opravu splníme na 160%, paňat, no. A bronzové odznaky socialistických brigád nás neminou. Takhle, neříkám, že to umím, ale už soudruh Lenin říkával, učit se.
0: Ne, víš, co říká soudruh Demeter? Jdi do prdele.
3: Je, zas ty třídní boje, už dost, na to nemám uši, pojďte to udělat bez hádek a bez politiky.
0: No, ale kantína ještě nefakčí, no, tak to šouknem, no. Já tady podržím štafle, Nikola tam vyleze.
3: Ne, já ne, spadnu, zabiju se, rodina se zblázní.
0: No, tak Demeter. Ne, Demeter si dá cigáru. No, tak já nevím, tak Maxovi to ukládám jako stranický úkol, no, vyměň to. Maňas to pak spustí a když se... Víš, že se vypínače, jo?
3: A kdyby něco, pomůžete mi, soudruzi?
0: Ne, to víš, vole, umíte dát první pomoc komunistovi?
1: Ne.
0: Ne, to je dobře. No, ale co to tam vysí zadrát?
3: Modrý.
0: No, tak jak ho spojí s červeným a proklemuj to čokoládou k žlutýmu, ne? Máš to?
3: Nemohu dotáhnout svorku.
0: Ne, tak to heftně hřebíkem, ne, ale štítím.
2: Vsio v pariátky, gotovo.
0: Ne, to je govado, ty vole. No, fertik, maňáš, nahoď to.
1: Autentiky na španíky, Maxa letní z elektriky a ze štafí.
0: No, ale už to byl kantýny, ty vole. Počkej, zavři mu hubu, ty vole, on je v šoku, jo, v električkém se.
4: Vychádila, nabere kaťuša, na vysoký, nabere krutoj. Vychádila, nabere kaťuša.
0: Ne, že nespravoval buchar, ty vole, mohl být klid vodněj, ten je blbý jak brýhní. No, ale počkej, maňa, zahoď to, ty vole, nech ho být, ty vole, klačkem se odstraňují spadlý dráty, vole, nespadlý Maxovi. Chyť mě pod křílem a jdem na kafe, vole.
3: Já to říkal, ještě nám přišel atentát na bolševika nebo kontrarevoluci, ježišmarja.
4: Brata, co bys má berekla?
0: No, ty ve. Rožárko, jenom 5 kafí, 4 rumy a velkou vodku, hele, pro Maxu. No, toho to vzalo, čověče.
1: Ještě mu hořej montérky na záde.
3: Ježiš, nečum, uhas to, Kriste pane, to je malér.
0: No, neboj se, vole, tady věčnej, vole, jako tady strany. Ne, ty vole, to včera spadl uslab do rukle autobus, vole, plnej bolševíku. A všichni, vole, všichni na mraky, jo. Přijela vejška, stal tam takový děda, brčil jak želva. Ne, ten policajt se ho ptá, copak, vy jste tam někoho měl? A ten dědek, ne, oni měli 5 míst volné.
1: A to jim ten autobus ujel.
0: Ne, to je dilina, ty vole.
3: Či to jsou noviny?
0: No jak čti a nemel, vole.
3: Je, tady píšou, že vláda jede do Francie, haha. To si určitě předělaj jména, třeba Deštrohouk nebo Dehus.
0: No, tak to Bilak tutově nikam nejde, vole. Co? Ne, víš, jaký je rozdíl mezi Bilakem a Sandokanem?
1: Nevím.
0: Ne, Sandokan je tigr z Bompracenu. A Bilak je kokot ze Šarišu. Jo, včera jsem si bavil s bratrancem, on dělám faktualitách v televizi.
3: No co, jako režiseristu, jo, nebo?
0: Ne, on tam nosí kafe. No a včera točili na hradě něco o Husakovi. A prý
1: co od rána dělá, jo? Tak prý nejdřív čura. Ne, tak to já taky, ale to je nic nevího. No, pak prý kaká, jo? No, tak to já taky nejde. Ne, a pak prý vstává. No, tak kde s tím kafem úplně, s tím rumem, když se nám tady Maxa úplně zjančí, Rozárko?
5: No, tak ty panáky nesou, ale kávička asi nebude, nejde mi plyn.
1: Ne, rudej bratr, tak kohouty.
3: Ježíš, nech toho nemel, Maxa je v šoku, ale třeba si bude pamatovat, co slyšel.
1: A nešlo by to spravit?
0: Nemusí to jít, ne? Hele, pojďte, zřišťujem to, ne? Maňa, spadlu tamhle za lednicí a zavři ten uzávěr, vidíš, jo?
1: Ten modrý nebo ten červený?
0: Modrý, ne? Plyn je vždycky modrý, jo? Modrý. Ten je modrý. Hele, Maxa nám modrá, ty bude. Dej si to vodku, dělej.
1: Hotovo.
0: No, tak jedem. Hasák. Kleště. Baterku. Šponku do vlasu. Štípačky. Kousnout celému. Kladivo. Ježiš, tady je smrt, ty bude. Tak už vím, čím to je, ty vole. Plyn je zavřený a přesto furt čičí. Hele, Demeter, zvedni se a helf mi, šoupnu ten sporák dál. Ne, teď jsem si zrovna lehnul, ne. No, tak si lehneš, vole, dívej, já tady nic nevidím vůbec.
1: Já ti posvítím.
0: No, to já nevím, jestli sirky jsou zrovna...
6: Hurá, se rodinu na šturm za Stalina, hurá!
0: Jebe, co jsi to zavřel za kohout, vole?
1: Plyn je modrý, ne, když hoří, vole. Tohle je studená voda.
3: Co z tohohle bude, žalář, žalář, a pro všechny, i pro Rozárku?
0: Proč, jako, ta nic neudělala, ne?
1: Mně ta bomba je rozervala hadry a má dudy venku. Já vám půjčím montérky.
7: Co je to tady, kurva, za bordel? Sodroze, dnesta bys to plnili, jak morovaté? Slekáte tady, sodrožko, ničíte socialistický majetek a ani netušíte, že zítra, den před 1. majem, nás čeká významná stranická a vládní návštěva. Sodroh Maxa, takový straník, se tady valil, jak ho žrali prasa, kantina jak po imperialistickém naletu. U brany stojí Demeter v bicykl, tam si dejte stranu, než delegace projede.
1: Mně to je dobrý, já ho mám zamčení.
0: No, to je mi loristiku, no. Okna se zaskle jako víc, sporák se sundá ze stropu a vypůli jedem nástěnku a tak nějak, no.
7: No, takhle já tuž to lita do prdele.

moje sladká Lulu z Honolulu. Vítr fičí, bouře duní, lavina padá, ovce bečí, bača brečí a mě na

láska, velké štěstí, nevěsta mladá. Příbuzní mi blahopřejí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Důležitý tvrdý zápas mi a Kanada, lidé křičí strašný nervák a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu.

ti pozdrav z Titaniku. Titanik se mnou se poroučí, zůstane jenom pár otazníků.

poslední podobí se zlodí svou, dřív než se rození s budou jenom vly s oblohou. Titanic nikdy už se nevrací, zůstane

když mraky jako duchy válej se po nebi a sem tam nějakej blesk. Tu moje uši slyší, co hluší neslyší a moje duše myší se mění v zátiši.

když mraky jako duchny se z hůry zaškleví a zazní hromu třes. Tu moje srdce muší se flaše rozbuší, buší víc, než se sluší a vůbec netuší, že ať buší, jak buší, tak sotva přehluší.

šat z krebdešínu neutiší můj splín. Nejšpinavější špínu ze všech šedivých špín nezruší praživinu.

0: Já myslím, že zvláštní odrůdou žertování jsou žerty telefonické, které vznikají buď namátkou, nebo záměrně tedy. Mně se stávalo často, že ve veletržní třídě mě zvonili odjinud, chtěli něco jiného, ale dozvonili se nevím proč ke mně. A co když to bylo přes den, tak to šlo, ale oni třeba v 6:30 ráno, to je hodina, kdy ještě dlouho nejsem schopen myšlenky, tak v 6:30 ráno zvoní telefon a to zvednu, říkám prosím, a tam se ozve kategorický hlas, který praví, pište objednávku. Na takovou větu mám jedinou odpověď, sice píšu. Jo. A hlas pravil, 5 kilo hovězího, 8 kilo telecího, 12 kilo vepřovýho. Teď nadiktoval strašnou objednávku a to všechno zepsal. Říká, kdy to tady můžeme mít? Já jsem říkal, kdy to potřebujete? On říká, nejdřív 10, já jsem říkal, 50 jsme tam. Vůbec nevím, kdo to byl, co chtěl, jenom tuším, že ten den v nějakém velkém podniku nejedli. Ale vzhledem k celonárodní obezitě si to nepřikládám ve zlé. Myslím si, že ačkoliv to bylo maso, to by bylo horší, kdyby člověk zamezil čehůnům přísun knedlíků. To by byla Bílá hora potom. A telefonicky já miluji a vyřizu obyčejně všecko, co se ozve v telefonu. Nejrůznější věci už jsem zařídil, vyřídil. Nedávno jsem podepisoval v Praze v Suprafonu v prodejně desky svoje, taková jako autogramy, já jde tam. A pak jsme seděli vzadu, popíli jsme trošku vína a jedna z, jaksi ze zaměstnankyň této firmy mi vyprávěla, jaké má potíže s krční páteří. A já taky, tak jsme si sdělovali, jak nám dělají trakce a tyhle rozkoše, jak nás věšejí za nohy, za hlavu a prohejbají šlapou po nás a tak. Anatomové. A co? A v tom zvoní telefon, tak já to zvednu, říkám tady Suprafon. A tam se ozve nějaká dáma, říká, kdo? A říká, Suprafon, prodej na Suprafonu, Jungmanova. A ona říká, jak to, že to bere muž, tam přece pokud vím, jsou jenom ženy. Já říkám, ano, a všem já tady zaskaku, protože tady jednu kolegyni teď odvezli, něco měla s krční páteří, tak ji teď odvezli. A v telefonu se ozval zoufalý ženský výkřik, co se stalo? Já jsem její maminka. Teď jsem řekl, tak teď vtip dopadl blbě. Já říkám, prosím vás, nic se nestalo, sedí tady se mnou, pije víno. Nic mi nevykládejte. Kde je, kam ji vezli, co se jí stalo? Říkám, nic se nestalo, sedí tady, tady horníček, prosím vás, byl to blbý vtip. Nevykládejte mi nic, kam ji odvezli, honem. Tak jsem jí musel předat dceru, paní se musela koupit kytky, prosit. Poprvé jsem u telefonu klečel. No, pak to pochopila tedy, že jsem to já uvěřila a že říkala, no, tak jak člověk někdy šlápne v hovoru vedle a v telefonicky, tedy v žertování. 5 minut na to tam zvoní telefon, já to zvednu a říkám tady Suprafon. A nějaká dáma zase říká, máte koncertino od Ravela? Tak já takhle na vedoucí říkám, koncertino od Ravela. Ona vrtí hlavou, že ne, tedy rukou, že ne. A já říkám, nemáme, on to ještě Ravel nedopsal. On to píše po částech, posílá nám vždycky pár listů a my vylisujeme to, co napsal vždycky. Je to ve výrobě. A protože jsem to říkal naprosto vážně, jo, tak ona úplně zděšila, říká, prosím, jak? Já jsem říkal, no, že to Ravel posílá po částech. V tom jsem žákem Jiřího Sováka, který vždycky říká, můžeš tvrdit jakoukoliv kravinu, ale musíš zatím stát. Jo. Tak já jsem tady zatím stál a ještě se ona říkala, a jak to on to posílá? Já jsem říkal, ano. Právě dneska nám Morris psal, že složil dalších pár taktů, tak my to zase vylisujeme a vydáme to ven. Tak to byl další ta úplně ta... Já vím, že to pak se ptala různých odborníků a tak, jestli je to vůbec možný. A třetí telefon jsem měl v tom Suprafonu, kde zase nějaký mládenec chtěl desku z Rangers, tedy z Plavci. A já zase říkám, paní vedoucí Rangers. A on říká, ne, to je v Pantonu, to je jiný nakladatelství. Já říkám, jo, pardon, to my nevedeme tyhle věci, to je jiný nakladatelství, to dělá Panton. A on říká, Panton, a mají někde obchod? Já jsem říkal, no, obchod, mají stánek na Karláku. Tady poprvé přiznávám, jak jsem napadl Panton, ale každý nápad je dobrý. Jak vždycky říkával Karel Vlach, i když mě hanějí v tisku nebo v novinách, je to reklama. Jakmile to jméno zazní, čtenář si neuvědomí, tupili ho nebo chválili, ne. Čte Karel Vlach, zase je slavnější o něco. Tak ať žije Panton, na jeho zdraví.
1: Tak můžeme jíst.
2: Chodil k nám takový nepatrný člověk, nic na něm nebylo. Kam se na mě hrabal? Já mám přes 100 kilo, ucdvihnu 100, sice to někdy lupne v kříži, ale ucdvihnu, ne? A on, když zvedal půl litr kůstum, tak aby si na půl cestě upil, aby to tam dones. A A já, co mám vlasů, až mě padají do polívky a on měl pleš. A jeho elegance. Ke žlutým botám nosil černý kopny, pryčky, čamaru a na hlavě šedivou bouřku. A přece, když k nám přišel, má žena se radovala, děti se radovali, dědeček se radoval, babička se radovala a přijďte zase a už jste u nás dlouho nebyl a tak podobně. Jemu jela huba, já mlčel. Něco jsem začal a hnedka všichni, ale tati, mlč, počkej, až to pan Mráček dopoví. Mráček se jmenoval. No a všichni se mu hyhňaj a smějou a kuckaj a chechtaj. Zkrátka, on je uměl bavit. No a já jsem, když jsem něco začal, tak... No prostě protože on byl členem klubu hádankářů a já ne. No, oni ho to tam naučili, nabiflovali a on pak oslňoval. A tak jsem se rozhodl, že se tam dám taky. Dopsal jsem klubu hádankářů a odpověděli, že prej jako každýho nepřijmou, jenom tedy inteligentní a vtipné lidi. No ale jako prej, když pan Mráček se přimluvil, abych teda přišel a že prej mě tu zkoušku neudělají těžkou. Tak jsem tam šel. Všichni tam byli, pan Mráček seděl naproti. No abych se nebál, že to bude lehký a tak mě dali první hádanku. Má to 4 nohy, je to chlupatý, je to uvázaný na řetězu u boudy. No já povídám, no to je... Počkej, řeknu si, pes. A to by mohla být chytačka, no. 4 nohy, chlupatý, u řetězu, u boudy. Povídám, u psí boudy? No, u psí boudy. Aha, to mě chtějí splect. To nebude. Na mě si nepřijdete. Tak povídám, to nevím, já se dám podat. No, pes je to. Oj, si, jo, bych si, já nevím, tak už jsem mohl jednu mít otázku z krku. No, co se dá dělat? No, takže mě dají druhou. No, tak, má to 8 nohou, je to chlupatý, je to na 2 řetězech, u 2 bud. Já povídám, no, to jsou 2. Aha, tak tohle je chytačka, si povídám. Tam to byl naschvál pes, 4 nohy, že jo? Teď 8, 2x4, 8, abych řekl 2 psy a pak se budou chechtat, pan Mráček sedí naproti, jo, to víš. Nepak, to by... Vypadá to jako 2 psy, ale to nebudou psy. Povídám, no já se dám podat. No to jsou přece 2 psy. Joj, sáně malovaný, už jsem to mohl mít z krku. No ten pan Mráček povídá, no ale my by se vás tady chtěli mít, tak my vám tu třetí hadanku děláme velmi lehkou. Tak dávejte pozor, visí to na zdi, má to 2 ručičky, je to kulatý nebo čtverhrný a dělá to tik-ťak, tik-ťak. Já povídám, no to jsou... Aha, chytačka, zase. Mám 3 psy. No a co byste řekli? Moje paní se dala rozvést a jmenuje se Mráčková.
3: Jak se jim daří, pane Tausík?
4: Jak by se mi asi mělo dařit?
3: A co žena v pořádku?
4: A proč by neměla být?
3: A dětičky zdravé?
4: Měly by snad stonat?
3: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
4: A proč bychom neměli odpovídat otázkou?
3: Sedí 2 přátelé v kavárně a čtou noviny.
4: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
3: No a?
4: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
3: Povídá Jankl Jireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
4: A to říkají oni mě. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
3: No, prosím, já poslouchám.
4: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? No, nebo ten... Poslouchaj, musí to být Ausgerechnet někdo z Belcu.
3: Poslyš, Jojne. Slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
4: Jo.
3: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
4: No dovol. Reagoval.
3: A jak?
4: To jak? Otekl jsem.
3: Leda tak. Sedí 2 na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Ach, jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
4: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
3: No, ono jde spíš o angažmá.
4: Až tak. A kdo jich angažoval?
3: Cirkus Sarasány.
4: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony. A
3: pracují v manéži.
4: Ne.
3: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň vleblout či slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
4: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
3: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
4: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu vloni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
3: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
4: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodou?
3: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
4: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
3: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoj.
4: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
3: Protože neměli na postýlku.
4: A co tam dělají ta zvířata?
3: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
4: Echt gojím. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
3: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
4: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Podruhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grinzingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
3: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
4: Neuvěřitelné. Tak byste dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš. No tohle.
3: Pst, čiš. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahledl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

0: Moje žena má zvláštní vlastnost. V zásadě se zastává všech lidí, o kterých já se domnívám, že mi vadí v plynulé jízdě. Cesta na dovolenou do polských Sopot nám ubíhala rychle, protože jsme se jednak hádali nebo společně chválili náš vůz. Nebudu popisovat cestu naší zemi, ani komické, lépe řečeno tragikomické situace na celnici, ale přejdu rovnou na typickou polskou rovinu. Velice jsme si pochvalovali rovné a přehledné silnice, krásné počasí, jako by se v ten den na nás v pravém slova smyslu usmálo počasové štěstí. A nepatrnou kyselost do této pohody vnesla příhoda na jedné křižovatce, kde jsem se zeptal náhodného chodce, kudy se jede na Poznaň. Odpověděl mi, aspoň jak já slyšel, sprosto. Právě když jsem se chystal vystoupit a požádat o zopakování, vysvětlila mi Andulka, že to bylo prosto, což znamená rovně. Musím se ještě vrátit k největší slabosti mé ženy. Obrovsky miluje psy. Vypadá to, jako když to nepatří do tohoto vyprávění, ale hned to vysvětlím. Shodou okolností téměř v každé složité zatáčce zahlédne nějakého krásného psa. Upozorňuji, že pro ní krásný pes znamená jakýkoliv pes. A právě z těch prožidiče nejožehavějších situací do mě začne zpravidla strkat se slovy, podívej se, to je krásný pes. S ohromnou úlevou jsem tedy přivítal skutečnost, že na polských silnicích psi prostě neexistují. Má radost z klidu však netrvala dlouho. Za Poznaní mě začala žena upozorňovat na jakýsi pleskot, který prý stále slyší. Odbyl jsem jí poznámkou, že je to zvukový odraz patníku. Tiše podotkla, že se tu skorem žádné patníky nevyskytují. Rychle jsem hledal východisko. Jsme totiž oba sugestibilní a několikrát se nám stalo, že ten druhý skutečně začal slyšet, co se tomu prvnímu jen zdálo. Proto jsem se zasmála, navrhl jí, aby si chvilinku zdřímla. Zavřela oči a já se začal vážně zabývat domnělým pleskotem, který jsem zdánlivě nebral vážně. A skutečně zvuk stále sílil. Když už téměř přehlušoval zvuk motoru, zastavil jsem. Vystoupili jsme oba. Já zachmuřen, žena Andulka s radostným úsměvem, že na její slova došlo. Byl to protektor, uloupil se. Přehodil jsem rezervu, ale než jsme dojeli do cíle, podařilo se nám takto sloupnout ještě dvě kola. Přehazovat nebylo co. Dovolená se nevydařila. Strávili jsme ji z části skáněním nových pneumatik, z části ve Spíži, kde bylo z celého najatého bytu nejtepleji. Moře bylo sice veliké, ale strašně studené. Stále ve mně sílí dojem, že hosté na pláži podpláceli plavčíka, aby nemuseli do vody. A tak jsem se rozhodl, že si udělám aspoň oval. Vepřová hlava, na pohled stejná jako u nás, měla typicky nevepřovou chuť. A to byla ta příslovečná poslední kapka v číši trpělivosti. Ráno jsme za mírného deště ujížděli mrazivým létem k našim hranicím. V Praze v autodílně zjistili, že jsem celou trasu projel nejen bez pneumatik, ale, a to bylo horší, s upálenými kontakty na svíčkách. Pocítil jsem tedy obrovskou vděčnost k vozu, který mou nedbalost vzal na svá bedra.
1: Ale jestli máte někdo z vás auto, třeba vy třeba vypadáte, že máte nějakou 120, tak o tej mluvit nechci, nějaké takovýhle věci, ale třeba o někom, jako třeba tady ten pán, to je typický bavorák, jo. To je na první pohled vidět, to je člověk, který jezdí bavorákem, který stojí zásadně na invalidech, jo. Ne proto, že by jako byl hloupej, ale proto, že všem ukáže, že na to má nějaký poplatek 20 korun za parkování, toho nezajímá. 5 litrů za parkování na invalidech vysmahne, jen ať všichni vidí, že prostě on na to má. To je v pořádku. To je taky takovej ten typ, který třeba na těch parkovištích u těch obchodních center nestojí na tom parkovišti, ale stojí na tom chodníku úplně až u výlohy, jo, kde se mu ty maminky tam prodírají s dětma kolem toho bavoráku, protože on na to má. Prostě. Jo, a o těch lidech já teď nebudu mluvit, ale o těch jejich autech. Já mám, ne, že bych měl bavoráka, to bych si nedovolil, vůči vám, jo. Ale mám, ono v zásadě je to úplně jedno, jaký auto máte, jo. Ale říkám, o vás nemluvíme, o vaší 120, to je úplně jiný případ. Vy, když máte chuť doma, tak si můžete, já nevím, vyndat tý 120 motor, rozebrat si to do rána, si to udělat generálku a ráno jedete. Jo, my to, on potvrdí, nevyměníme ani žárovku bez servisu. My musíme s každým prdem do servisu, je to tak? Jo, takže vy třeba pro vás možná science fiction, ale pro vás ostatní, kteří už tyhle ty auta máte, takže budete vědět, no a vy se poučíte, možná z toho poučíte, takže si tu 120 necháte na dosmrti. Jo, a co je zásadní na těchhletích servisech? Je jedno, teď to si řekněme rovnou, za kolik tisíc to auto máte. Je jedno, jaký to auto máte. Je jedno, kam ho jezdíte servisovat. V tom servise v zásadě vám položí vždycky tři otázky, respektive řeknou vám tři informace. První, když je to dobrý servis, co s tím máte? Druhá věc, jak jste tu závadu odhalil? A třetí věc, to je takový totální zaklínadlo všech, připojíme to na počítač. No, to řeknou vždycky. Já vám uvedu příklad, já třeba. Je to, já nevím, půl roku, my nešli takový to centrální zamykání, jsem měl rozbitý, jo. Přijdu do servisu, on říká, co s tím máte, jo. Říkám, no nefunguje mi centrál, že jo. On říká, a jak jste tu závadu odhalil? No tak když jako máčím to dálkový ovládání, s tím symbolem zamknout a přesto můžu otevřít dveře, tak mi přijde, že to nechodí tak, jak by mělo. No. On říkal, my to připojíme na počítače, uvidíme, kdo připojili a neviděli. Jo. Bo já nám ten počítač nic neukazuje. A jsem říkal, no já nevím. No. On říká, jste si jistý, že vám to nefunguje? A říkám, no helejte, když to zamknu a přesto můžu otevřít dveře, tak mám pořád pocit, že to nefunguje, jak by mělo. On říká, no jo, no, ale my nevíme, co s tím, že jo, protože ten počítač nic nehlásí. A já říkám, a nemůžete mít rozbitej počítač? A on říkal, no to je možný. Já, abych to zjistil, tak ho připojím na počítač. A tak to připojili, že jo, nevím, co s tím potom zjistil, ale tenkrát mi to opravili, jo, úplně v pohodě, mi nějak vyměnili všechny dveře, nebo co, jo. Nebo jindy, jo, třeba nemůžu ráno nastartovat před barákem, jo, tak tam volám do toho servisu, říkám, nemůžu nastartovat. A on říká, co s tím máte? Říkám, nemůžu nastartovat. A on pojde, jak jste tu závadu odhalil? A říkám, no sedím v tom, točím a furt to nedělám. Brum, brum, brum. No tak sem s tím přijeďte, my to připojíme na počítač. Jo, já jsem říkal, ale prosím vás, jak tam s tím můžu přijet? Teď vám říkám, že to nestartuje. On říká, aha, kde bydlíte? Já říkám, na Rudolfově, že jo? Já tak já vám řeknu, že Rudolfov je kousek od Českých Budějovic. Jemu jsem to samozřejmě neříkal, protože on v těch Budějovicích sedí, jo. Tak jsem říkal, no na Rudolfově. On říkal, jak to přijet musíte, my nemáme tak dlouhý kabel. A já jsem říkal, hleďte, a chtěli byste si proto přijet sami, že jo? Nakonec je to v záruce. On říkal, no tak jo. No tak si proto přijeli, já tam důvod poledne, říkám, tak co, chlapi, co s tím bylo? Oni, jako jak, co s tím bylo, ne? Tak snad co s tím je, ne? Já říkám, počkejte, to tu máte půl dne? On říká, no, helejte, pane Kone, my jsme to připojili na počítač. A už jako zhruba víme, jo. Buď máte vadný svíčky, vadný kabely k svíčkám, nebo máte vadnou diodu v alternátoru, nebo máte vadný alternátor, nebo máte vadnou lambda sondu. A nebo máte vadnou celou řídící jednotku. Já říkám, no, nebo tam nemám benzín, ne. A říká, to nás nenapadlo. A mi tam dolili 10 litrů benzínu a jsem zaplatil 2000 za připojení na počítač, že normálně jsem odjel. No. Jo, já mám pro ně už úplně takovou alergii jako na ten počítač, že oni tím řeší úplně všechno. Já třeba nedávno jsem musel přespat v Praze, jo, smutná věc, jo. Pražáci rozbili mi okno v tom autě. Tak já tam jedu do toho servisu, říkám, dneska se ptát nebudou, že jo, to je jasný, ne, rozbitý okno. Já tam s ním přijedu, on říká, co s tím máte? A já jsem říkal, no mám rozbitý okno a tu závadu jsem odhalil, takže celou dobu sedím na hromadě střepů a strašně na mě táhne. A on říkal, že zajdete dovnitř, my to připojíme na počítač. Já jsem povídal, jste normální? Co na tom chcete připojovat na počítač, to rozbitý okno, že jo, vyměňte okno. On říkal, no ne. Si potom, tam je různá, tam je samá elektronika v tom, v těch dveřích, vy si potom budete stěžovat, že jo, to musíme připojit. Tak já už vám mám na ten počítač takovou alergii, že teď jsem si připravil takovou speciální věc, jo. Přijel jsem tam a říkám, pánové, dneska mě nebudete mít rádi. Oni, je, pane Kvore, co s tím zase máte? Říkám, no, helejte, jak jsem nastupoval do toho auta, tak samozřejmě mojí vinou, že jo, jako svojí neopatrností, jsem byl tak nějak neohrabaný a jak takhle pod tím, pod tou přístrojovou deskou je ten konektor na to připojení na počítač, jo. tak jsem vám tak nějak jako nešikovně nastupoval, že jsem ho ukop. Takže vy to teď nemáte, kluci, kam připojit. No. A on říkal, to nevadí, v motoru ještě jedem.
2: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
3: To je dnes krásně, Toníčku.
4: No.
3: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba, ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
4: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
3: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
4: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
3: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
4: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
3: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
4: Co to je, jako jo a ne?
3: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
4: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
3: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
4: Co by jinej?
3: No!
4: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
3: A kdyby...
4: Já bych s ním.
3: Podívej se na sebe.
4: No co?
3: Jsme tu sami. Sami, no.
4: No.
3: A ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
4: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
3: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
4: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
3: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
4: Tak jo, pojď.
3: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
4: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
3: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
4: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
3: Okej, víš co?
4: No.
3: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
4: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
3: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
4: No.
3: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
4: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
3: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: Ale ona brečela?
3: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásně, víš?
4: No, jde to.
3: Takže bychom to zkusili, ne?
4: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
3: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je
4: lepší. Je 3:30 odpoledne.
3: Jako, rozumíš?
4: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
3: Koukaj na ty straka pouty a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
3: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
4: Schvacuju tě!
3: Těsně lehcáš.
4: No a kde máš porosený oči?
3: Na to vedro to je až šáš.
4: Co je fakt?
3: Tak mě slíbej zatím nevorosený.
4: Co?
3: Víčka.
4: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
3: Já už to nevydržím.
4: Co?
5: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
6: Ježíš na Maria, otečinko, udělal vám něco?
3: Právě že nic.
6: Joj.
3: Když on byl takovej nesmělej.
6: No. Takový jsou nejhorší, podáte jim prst a máte rodinu.
7: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím, v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer, bývalý tanečník skupiny UNO.
8: No, tak...
2: Moment. Vy tleskáte, já nevím, jestli jste rozuměli dobře. Ne konečník, tanečník, říkal tady ten.
7: No opravdu, je to tak?
8: Ne, tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle, kdy plám teď.
7: Prosím.
8: Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no, ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
7: Myslím tě, načta skromnost, ty jsi byl lídr.
8: Já nevím, co to je lídr, takže těžko asi můžu odpovědět.
7: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost. Na tobě se to tam stavělo, že?
8: Jo, tak to jo. Dneska už s tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tako jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
2: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer. Takže Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
7: Já to mám zas na botech, echte lídr.
2: Já mám na botech taky echte, ale není to lídr.
8: Ne, tak my jsme tancovali v tu monu.
2: Není to lídr, je to jeho.
8: Takže jsem lídr. Jsme z Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
2: To se nedivím, že chtěli, páče si tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo? Tak to bych se taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, a až to dotancuje, tak ho zapíchneme, opečeme si ho a to je ještě to.
8: Ne, tak jako opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. Až kdybych se vohnul, aby zezadu přiletělo labutí jezero a bylo by, jak se říká, po ptákách.
2: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli.
8: No a taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky za takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak, ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě jako. Bych to musel jako utrhnout a to by byla škoda, jako že to...
8: Jsi tam měl ten baťok Sapporo 72 možná, jako že... Já takhle ve druháku vymachrovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se v bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
9: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
8: Tak jsme... Tak jsme si stoupili k sobě, že začala hrát muziku, no tak já zase zvesela, že jo. Tu polku, jako ona ta kráva tancovala něco úplně jiného. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě průkazku jenom, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno. Takhle upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přijel k němu profesor a říká, co je, co se ti stalo? A on říká, já mám asi vyhozený koleno. A co s tím budem dělat?
10: No, já musím doktorovi.
8: No tak jdi.
10: A jak když mám vyhozený koleno?
8: A ještě teda, vám musím ukázat, chodí baleťáci, že? Baleťáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, který nás učil balet a on to byl taky vysloužilý baleťák, takže taky takhle chodil a vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal, Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
7: Hele, když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních, dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo a já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byly takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat a tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost a já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, jo, tak já jsem se snažil a to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to a on ke mně přišel a říkal, pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já, oh, a on říkal, ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď. Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Že byste hodili nějakou pecku, co?
9: Teď vám zaspíváme píseň z desky z hudbu, která nám vyšla loni. Ne, jakože vyšla, že nám loni vyšla, ne,
8: nám,
9: vyšla deska.
8: Nám vyšla deska, no vyšla, já... ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla, jakože by vyšla, takhle jako vyšla. Jakože huj, jo, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
9: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo. Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ale... ještě vydal, ale...
8: No, já když si představím, že by nám měla být taková ta velká, černá, dlouhrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, čověče, to by...
9: Tak já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc než rychle. Vlastně jsem jel úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem jel tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní a měl strach. A jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no... To se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného v té uzavřené kabině.
8: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako...
9: No takhle, tak... Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale... Potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a... To už jsem měl slzy v očích, jako úplně.
8: No, prosím.
9: Ne dojetím, jakože to štípalo, jako. No a myslím, že vy tady v první řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
8: No, kdyby něco, tak vítejte na křtu.
9: Pavel Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale...

0: Ještě to vypně. Co děláte?
1: Se omlouváme, my s sebou vozíme... My s sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
0: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
1: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
0: To bych taky rád věděl. Ale...
1: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
0: Ještě řekni, kam tě ho mám dát. Ale...
1: No je to bez nástroje, jak jsem myslel, v jaký poloze budeme pokračovat.
0: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
1: Tak ten tón, abychom věděli, v jaký vejšce a...
0: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak...
1: No, abychom jak věděli vlastně, odkud začít, že jo, tak musíme
0: mít...
1: Já bych
0: začal tady odtud, páč, když půjdem někam jinam, tak nás... Ne...
2: Jsem si ještě připravil... pro vás takovou zprávu z večerní Prahy, která taky mnohí z vás to přejde, černá noc tramvají titulek, že tak si přečte něco jiného raději, ale je to psáno velice věcně. Ovšem, když to čtete třeba nahlas, to vám doporučuji, abyste si to doma zkoušeli číst věci z novin nahlas, že pak teprve pochopíte, co je to udělat dobrou žurnalistickou práci i na malém prostoru. Černá noc tramvají. Dnešní noc byla pro dopravní podniky hlavního města Prahy doslova černou. Začalo to už z večera u hotelu Internacionál, kde se linka 18 srazila s osobním autem. 19.07 hodin následovalo vykolejení v Hloubětině. V 19.47 v Kobylisích. V 19.55 opět Kobylisi. Linka 12 na Smyčce. Ráno byla doprava zkomplikována v celém městě. Není divu. Nit nehod se odvíjela dál. Tady autor použil obratu poetického nit nehod, ale hned dál je zase velice věcný. 3.58 byla stržena trolej mezi stanicemi Zvon Klamovka. Do 4.58 byl tak blokován výjezd tramvají z Motolské vozovny. Mezitím ve 4.25 hodin vykolejila linka 22 u Brusnice. Ve 4.30 hodin nové vykolejení. Tentokrát linka 18 na Gorkého náměstí. Tak se stala neprůjezdnou Jindřišská ulice a od původního směru se museli odklonit do 11 hodin 24, 18, 14 a 15. Ranní výjezd tramvají z vozovny Střešovice částečně zdržovala linka 20, která na dvoře vozovny ve 4.40 se srazila s číslem 8. Ani to nebylo vše. 5.56 vykolila při odbočování z Národní do spalené tramvají číslo 18. Další výjezd tramvají byl přerušen z vozovny Kobylisi, kde po dvojím vykolejení následovalo stržení troleje. Po úplném rozednění u Karlových lázní na Smetanově nábřeží linka 20 strhla trolej a ještě po 8 hodině tam doprava stála.
3: Abyste se nebáli.
4: No nepřeháníte to trochu.
5: Já si chci přisednout.
4: No to prosím, přisedněte a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
5: No, jak to přece se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
4: Co mi tykáte?
5: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je
4: co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
5: jak
4: ne?
5: To, že ne?
4: To kdybych čekl, když nastali deště, tak jsem mrak.
5: No jistě, přísloví nelže.
4: No
5: přece.
4: Jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
5: No jo, ale vy čtete bídáky. Tady.
4: Bídníky, tak já se jmenuje bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
5: No. No.
4: Co vy například čtete?
5: Já?
4: No.
5: Já čtu bídníky.
4: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak jak se vám líbí tak nějak?
5: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
4: No prosím, přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
5: Doma?
4: No doma, co jste četl v poslední době?
5: V poslední době doma, to jsem čet jak ono se zjme, psí hlavy.
4: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
5: Ne, normálně psí, no, psí hlavy.
4: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
5: No, to je ono.
4: No to není ono, ta kniha se jmenuje Psí hlavy. A co? Teda, pardon, no, vy jste mě splet.
5: Co?
4: Psohlavci se jmenuje ta kniha.
5: No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
4: No prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho kozinu, toho lomikara,
5: no,
4: že?
5: No tak radši mám toho kozinu, než toho lomikara.
4: No pochopitelně, protože lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho lomikara,
5: no,
4: kolem toho koziny,
5: ano,
4: že?
5: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No ale zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
4: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
5: Ne, z historií nemám nic společného.
4: Ne, historie vás zajímá,
5: to,
4: ne?
5: Jo, to ne.
4: Ne?
5: To
4: ne? Tak jo nebo ne?
5: Ne.
4: Tak
5: ne.
4: Jakou máte rád literaturu?
5: Já mám rád krásnou literaturu.
4: Čili vlastně také klasickou beletrii.
5: Ne, to ne.
4: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
5: No krásnou.
4: Jak krásnou?
5: Já krásnou, hodně krásnou.
4: No, jak hodně krásnou?
5: No prostě, když je krásná, když je to hezký, krásný, no. Knihy, když
4: no, jak
5: to,
4: hezký?
5: No barevný obrázky, když jsou tam a když to má zlatý obřízky.
4: Cože?
5: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaší.
4: Vy jste se zbláznil.
5: Bramborovou má tolik ne, ale bramborovou kaší.
4: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
5: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
4: Meny?
5: Kázalo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
4: Ale prostě, ale já se vás tady no, ptám na literaturu.
5: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátil.
4: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
5: Jak?
4: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
5: A matematika ne.
4: Ale tematika.
5: Mě nezajímá, to
4: tematika,
5: rád.
4: Člověče.
5: Co?
4: O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
5: Tematika?
4: No.
5: To nevím.
4: No jak to, že?
5: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
4: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
5: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
4: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam řeci o železnici není ani zmínka?
5: No, pak jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
4: No, to jste měl vrátit. To.
5: Já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečetl, abych se podíval, jestli tam není něco o železnici, no.
4: A pak jste knihu odnesl na ztráty?
5: Ne, pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
4: To je správný, knihu no. Měl podepsanou,
5: no,
4: tak se
5: no,
4: to má
5: ano,
4: dělat.
5: Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Aloizovi.
4: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
5: No tak to vidíte, da, on se s tím píše, jo, a pak to zapomene někde na nádraží, doma vždycky, na co ty lidi myslí, já
4: ne. Prosím vás, Alois Jirásek už nežije.
5: No tak na co myslel, když je?
4: Tak znova, tak. Alois Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no, ten měl na co myslet.
5: No tak víte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná někde na nádraží knihy.
4: No to není jo. Možný, taková no. Ale zabedněnost. Ano. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku,
5: ano?
4: Komu byste ji vrátil?
5: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
4: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
5: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
4: Tak se podívejte, prosím. No.
5: Naštěstí je.
4: Jo, komu patří?
5: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha 1, Panská 8.
4: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugo.
5: Hugovi do Panský.
4: Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. Ano. S váma já se, pane, nemám o čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
5: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
6: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Lenka Filipová, dobrý večer. Tak, jdeme k Hejzánku. Ano? Oui?
7: Oui.
6: Mohu vás představit?
7: Ano.
6: Herečka, francouzská, Chantal Poulain, zpěvačka, česká a kytaristka. Lenka Filip.
7: Enchanté. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
6: Jako Linka?
7: Linka, ano, Linka.
6: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jako byste byla. Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějací Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
7: Samozřejmě, že to vím.
6: My spolu hrajeme několik her.
7: Ano, viděla jsem.
6: A třeba
7: Šaška a královnou. Do toho třikrát, taky. Dvakrát česky, jednou francouzsky.
6: V věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
7: Ano.
6: Ne, potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá, ano, doma, doma jsem král. Nepřekládejte, nepřekládejte. Co? Král? Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, já už nemůžu, tak si řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
7: Deformateur.
6: Anglicky, nevím, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Poulain, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátor, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář. A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak, no. Ne. Tak a teď, Lenko, teď,
7: ne,
6: Lenko,
7: ne, ale,
6: Lenko, musí,
7: v žádném případě,
6: musíte,
7: ne.
6: Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
7: Ano?
6: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
7: Ano?
6: Ano.
7: No, aha, takhle.
6: Tak.
7: Ano?
6: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
7: Ano?
6: Ano.
7: No.

0: Teda?
1: To ne, nebude moc zpívat takhle.
0: Tak? Že nebude moc zpívat?
1: Co?
0: Ale ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
1: No, to si myslím.
0: Ano, to se vám.
1: Ça me déforme pas trop, tu crois pas?
2: Ça me déforme pas.
1: Ça tire un peu. Mais j'en sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois?
2: Non.
1: Oui, c'est un peu mal.
3: Louis Franzos.
2: Ça a grandi la bouche, ça fait mal.
1: Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça? Mais non, ça m'a frappé, hein.
2: Parce qu'il aime déformer les autres.
0: Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlap. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
2: Co kecáš, ale?
0: Já překládám, co říkáte.
1: Ne, ne, ne, my toto vůbec neříkali.
0: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
1: No.
0: Francouzsky. V mém deformátoru.
1: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
0: Lenko, ale ne, to by
1: ne,
0: byla...
1: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
0: To mohu?
1: Ale v deformátoru.
0: Co? No, uděláme kompromis v deformátoru, abych neskazil legraci.
1: Ne.
0: V deformátoru, ale česky, ano?
1: No, dobře.
0: To jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, už to je. Dobro, prosím. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Filip. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
4: Udřený víkend. Tak už je konečně ten šílený víkend za mnou. Tak jsem se už dlouho netěšil do roboty. Robi v patek na šiště kvokali, že má být přes sobotu a nedělu pěkně. Hned jsem důmal, že bych cosi podniknul, bo to je možná poslední fajný letní víkend. Chvíli jsem zvažoval, že bych zrobil cosi pro zdraví a vylez na jakýsi kopec. Nebo možná bude lepší vyjet kajsik na kole. Kolo buty by tež nemuseli být zle. No a taká fajná hospa ze zahradku by tež nemusela být marná. Banda z Hrabůvky mě už dlouho láká do Dakoty, že prý to tam nepoznám. Tuž, že bych zašel. Nakonec to odpoledne rozhodnul Erich, který mi stručně pravil, že třeba zas oprašit rezavé kolo a zítra se valíme na Moravku. Ani nevím, jak se mu to odkýval. K večeru jsem zas vymýšlel, jak jste ho ven, ale přitým jsem dal olejoval kolca a leštil ram. Přeslechnul jsem asi tydlifon, bo jsem tam pozdější našel nepřijatý hovor od mamy, ale bo mi bylo jasné, že to bude zas bez tak o zahradě, radši jsem nevolal zpátky. Chvíli jsem se čučel na ty vyvolené, ale mám potom vždycky nepříjemný pocit, jak se čistím zuby a robím na sebe ksichty do špígla, tuž jsem to radši vypnul. Ráno enen jsem začnul chystať baťoch, už mě Erich prozvaňal, abych rozhýbal zhnilé tělo. Znes jsem tu svoju Ukrajinu po schodách. Chvíli jsem dole spočnul a předstíral, že se rozcvičuju, bo mě to jaksi zmohlo. Erich vyrazil a já ve vleku za ním. Už u makra jsem ho začnul v duchu proklinať, čemu jezdím s takým pajtašem pohlupavým, který jezdí do roboty v žlutým trikotu a zdá se mu o lancovi. Jak už byla mezi námi špara, tak ze 4 kilometry docvaklo mu, že nestíhám a zpomalil. Trošku ironicky se mě zoptal, jestli náhodou nechcu doprovodit na nejbližší nádraží, že bych zbytek dojel vlakem. Vymluvil jsem se,

sem poslední dobu jakýsi zgychany po rozchodu ze Zdenku. Toho zaujalo, bo se zařadil vedle mě a ignoroval šoféry, kteří jezdili kolem a trubili jak nadržený jelen. Tuž to mě překvapilo, bo na také pajtaše vždycky nadává. Tuž jsme chvíli jeli ram vedle ramu a já jsem mu líčil naše společné dni, jejího čokla, naše hadky a nakonec toho ramba. Asi ho to celkem zebralo, bo potom jel kus cesty dost otřesený, ale možná to tež bylo tím kamionem, co ho malem srazil. Výlet byl fajný, fajně jsem se pročistil hlavu, akurát Erich měl pravdu, že jsem už dlouho nikde nebyl, bo dať se na oběd smažák a hrancle može na cyklovýletě v polovině etapy NM Cip. Nohy mi potom stěžkly, jak nepohodlnému podnikatelovi, a měl jsem co robiť, abych vůbec dojel dom. Erich mě potom ještě lakal na jedno, ale já jsem tak zesednul ze sedla a malem jsem se vyvratil na chodník. Ještě, že tam bylo to zabradlí. Zamával jsem mu a deprem, až zajel za roh, jsem zkusmo přehodil nohu přes ram a stal chvíli obuma nohama na zemi. Zaperoval jsem a jak jsem se všimnul, že mě špehuje susedka z přizemí, zrobil jsem paru dřepů, jakože se rozcvičuju, tak jsem vstanul. Doma jsem vlez pod sprchu a jenem tak půl hodinky stál a nechal na sebe leď vodu. Potem jsem se ohřal, jakýsi zbytek lapnul do křesla a spočíval. Tak mě po paru minutách začalo brať spaní a náraz tydlifon. Tuž zákon schválnosti, no ni, bez tak mama, ale ni segra. Chvíli jsem dumal, jestli to mám zvýhnout, bo mama ji bez tak pravila o tým, že jsem ju včera nechal zvonit, ale nakonec se ve mně pohlo svědomí a vzal jsem to. Tuž nebylo to přání dobré noci. Ubečená segra mi stoplila do tydlifona, že se mi tak rozuměl. Pochopil jsem jenem to, že její starý je debila hovado, ale to jsem stejnak už věděl. A jestli bych nemohl přijet, bo bez mě to nezvládne. Rodina se musí pomáhat, pravil jsem se v duchu, jak jsem toho lahvového synka vracal do ledničky. V lokalce bych usnul, pravil jsem se a jel jsem radši felinu. Že jsem to já vulbral. Tuž jasné, že by to bez mě nezvládla. Segra se totiž před týdnem rozhodla, že je třeba přes víkend vymalovat obývák a přecín, bo už to tam vypadá, jak by tam buchly saze. Upřímný synovec hned vyrukoval s tím, že má jakousi k brigádu, ale bez tak jel gis na baník do Prahy. Tak zbyl jenem švager a dva malí natěrači amatéři. Švager má jakési dobré období, bo jim dovolil čmarať po zďach, však se to stejně bude natírať. Enem jak potem v patek večer, po vyklizení celého kvartira, důležitě jak vratna na kolejách VŠB, rozmíchal barvu a začnul přetírat ty berušky a ostatní ozdoby, co ti gizdi stihli do výšky 1 metra načmarať, zjistil, že tuha HB se zas tak snadno přetřet nedá. Zvlášť, jak je ten starší některé kresby přemaloval kružitkem. A aby byli výraznější, dorobil jich lihovou fixku. Segra se do něho hned obula, že čemu jich to nechá robiť a on na to, že děcka se mají nechat vyblbnout. Nakonec se pohádali, bo segra mu pravila, že se to bude muset škrabať a on, že to stačí natřeť a bude a segra zase, že nebudu žít jak u cigánů s ryhami ve stěně a on, že není její otrok a že na škrabaní sere. No zvali po sobě jak baníkovci na Matušoviča. A nakonec to odsral aj sused, který se v 11 v noci přišel zoptať, jestli se švager nechce tu škrabku strčit do řiti. Já nevím, co mu slíbila, ale škrabal celou noc jak Monte Cristo. V sobotu ráno ho našli děcka na hromadě ze škrabaného mítky, flekatého jak po neštovicách a nevěřili byste, že je to foter. Segra prý hned, kdy začne malovat. Místo snídaní, tuž nezabili byste ju. Sem tam bych aj uvěřil, že to ty robia schválně. Švager se vytočil, ale aj tak popadnul kybel a valeček
a jel jak fretka. Natřel jednu stěnu a prý kdy bude snídať. Segra zas, jestli se myslí, že ty tři chleby se salámem, co mu zrobila. Před chvílu byl za kusek a že není kantina, ať máka a počka na oběd. Bo v tým burdelu, co je v celém kvartiře z toho škrabaňa, se jí nechce ani být na to, co si chystať. On začnul vyryvať, že jestli se ona myslí, že tři chleby stača chlopovi jak hora, tuž to se plete. Potem segra objevila ty z grafita gizdu aj v ložnici, která se neměla malovat. Jak jich valila ten starší bonznul upřímného synovca, že ty kosoštverce jich naučil on. Abo ten byl v dupě, vylela si zlost na švagrovi, že on za to může, že děcka jsou nevychované a on stojí za gówno, bo ani nemůže vymalovat. Švager, jak měl hlad a byl nasraný na celý svět, zařval na celou dubinu, jebnul s valečkem, až to obchlistlo čtvrť obyvaku a šel do dupy. Ta jak byl, ve flekatých hadrach, bez hektaku a dokladu. Se divím, že ho nezbalili benga hned na prvním rohu. Segra mi hned volala, ale přece se nebudu brát tydlifon na cyklový lednoni. Pěkně vyzváňal doma a čekal, až se vrátím. Deprem potem nastala moja chvíla. Že jsem se vracal. Jadola many po cyklový letě, jak když bechnete se špagetami ze schodu, jsem měl domalovat zbytek. Do švagrové řitě. Segra sice pomáhala, ale stejnak odpadla kolem půlnoci. Ještě předtím je přemluvala, ať já ji vyměním zámek, že bude řiť. Ale už jsem měl všeckého plné stoličky a vrčel jsem jak nasraný šarik. Kolem jedné ráno bylo hotové. Jak by ten hňub čekal za dveřami, půl hodiny po jedné se připlantal a na to, že vypadnul bez koruny, se motal jak klubko z kopca. Furt mě chtěl objímat a dřistal co si gotým, že rodina se musí pomáhat a že se mi odvděčí, až se ožením, ale kdo ví, jestli se toho dočka. Bo kera by si mě chtěla vzať. Jak jsem měl v ruce ten valeček, napadlo mě, že bych mu mohl trochu vymalovat střeva. Sprchnul jsem se a ustlal se v kuchyni, kaj mě ráno zbudili dvě hrdličky, které kolem sebe tokali a vrkali, jak už je to přeciň a obyvak mají krásné. Ene mě to utvrdilo v tým, že se asi fakt neožením.

0: už jsi měl pocity.
1: No normálně.
0: Sám nebo i s holkou?
1: Normálně. Sám. S holkou taky.
0: S kterou?
1: No spíš.
0: Spíš jo.
1: Počkej, chci říct, spíš sám, než s holkou.
0: Spíš sám, jo. To je banjo.
1: No spíš vlastně ani sám, ne, no.
0: Počkej, jak jsi měl teda ty pocity?
1: Normálně, fotky jsem viděl.
0: Fotky, jo. A kolik?
1: Spoustu.
0: Spoustu.
1: No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl.
0: A jakou?
1: Ostrou, fakt ostrou.
0: Ale, pojď sem. Co je na ní?
1: No co je na ní? Jsi neviděl mámu nikdy nahou?
0: Máma je máčo, co je na ní?
1: Všecko.
0: Všechno, jo.
1: No.
0: To je horský. Hele, počkej si.
1: Jsi zblázněl, ne? Fotrý nedá z ruky, jo.
0: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
1: Jako na plavečák, jo.
0: Jasně, do kabin.
2: Tady jízdenka.
3: Jízdenko.
2: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
3: Cože?
2: Lužec pod Smrkem.
3: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
2: Ne prašivka, to je obec.
3: Co?
2: Obec Lužec pod Smrkem.
3: A to je někde v horách, že jo?
2: Ano, v Jizerských.
3: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Leda tak nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
2: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
3: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit? Tak jak se to říká, Lužánky?
2: Ne, Lužec, Lužec.
3: Jo, Lužec.
2: Pod Smrkem.
3: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec, pod Smrkem.
2: No.
3: Helejte, víte, že to tu není?
2: No musí to být Lužec pod Smrkem.
3: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
2: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
3: No, teď se dívám, koukejte, Amalí,
2: Lužec,
3: Bavorov, Bíňa, chcete boč?
2: Ne, proč?
3: Co?
2: Proč boč?
3: Proč boč, to já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B, Boží les, koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoli, nechcete Brloh?
2: Ne, nechci Brloh.
3: Jeďte do Brlohu.
2: A proč?
3: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je Brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
2: Tak,
3: no jo.
2: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
3: Jo, jo, v dušičkách na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
2: Co druh? Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec. Pod Smrkem, no, Lužec.
3: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
2: Teď v zimě?
3: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
2: No,
3: jo.
2: Ale ne.
3: Co?
2: Jo, tak počkej, se, tak, Lužec, Pod Smrkem.
3: Tak mě nepřerušujte, podle, kde jsme to byli? V tom Brlohu.
2: No, tak dál, Lužec.
3: Tak dál, helejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
2: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
3: Herko, tak neplejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? Abovce, Amalín, až.
2: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
3: L?
2: No,
3: Hrbo,
2: L.
3: To bych
2: Lužec, no... L, Luž... Jo. No tak hledejte L.
3: L, L, L, to je po ST, víte.
2: Ne, co pak neumíte abecedu?
3: Pokojte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
2: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, J, K, L. No, K a L.
3: Jak mě to mohlo napadnout, že je L po ST?
2: No to já nevím.
3: Jo tak, mě spletla postel.
2: Je to?
3: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je pokáž, že jo? Tak K, tak helejte, K, kobyla. Helejte, i do kobyly jezdíme, to se divím.
2: No a
3: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
2: Taky. Lužec chci!
3: Do kláštera, nechcete je?
2: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
3: Lužec, la la la le li li li lu, lu, Lužec!
2: Lužec!
3: Tady to je, Lužec.
2: No výborně, sám.
3: Lužec nad Vltavou.
2: Ne, pod Smrkem!
3: Cokrát, vy jste nějaký absolutní.
2: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne nad Vltavou.
3: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
2: No tak, ale pod Smrkem.
3: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
2: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
3: Ne, pán, to by vám nebylo nic platný.
2: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
3: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
2: Co je to?
3: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
2: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
3: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
2: Já nejdu nikam.
3: Já to vytočím.
2: No.
3: Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
2: Pod Smrkem.
3: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
2: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
3: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto.
2: No tak.
3: Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
2: No tak Slava.
3: To máte čas.
2: No tak, tak mohu jít.
3: No můžete jít, klidně jděte,
2: jízdenku
3: máte.
2: Tak děkuji vám.
3: Prosím, nashledanou. Halo, halo, počkat, počkat, co to nesete?
2: To je židle.
3: No to vidím, tak to pr, zpátky.
2: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
3: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
2: No jak to, na židli?
3: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz.
2: Ale...
3: Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
2: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
3: Jo, v novostavbě, víte?
2: Vy mě znáte?
3: Ne.
2: Tak jak to víte?
3: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
2: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezuji k ní do Lužce pod Smrkem.
3: A vlakem?
2: No přece nepůjdu pěšky.
3: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
2: Soudru, já opravdu pospíkám. Puste mě tam ze židlí.
3: Nepak, to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
2: Ale tam už jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
3: No podej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
2: Soudru, mějte slitování, co si počlákně podajte, kde mě tu židli vemou.
3: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
2: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
3: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
2: Teď je 10.
3: Ježišmarja, už 10?
2: Ano.
3: Hargo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
2: Ale prosím.
3: Budete tak láska.
2: Ah! Ježišmarja!
3: Co se vám stalo?
2: Ale židle byla nová.
3: Co, nová židle?
2: Jo.
3: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu.
2: Ježišmarja.
3: ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
2: Děkuji vám.
3: Šťastnou cestu.
2: Děkuji, šťastnou cestu.
4: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
5: Chápu, děvenko, chápu.
4: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
5: 38 let, děvenko,
4: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
5: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
4: Prosím vás.
5: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No...
4: Chodí tedy pozdě domů.
5: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markaloup od nás, od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať je náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať je náš pan ředitel za 12 000 měsíčně jako já.
4: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
5: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A... Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
4: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
5: Nebije.
4: Nehrdlí,
5: kde pak?
4: Nepije.
5: Počkat, to já nevím.
4: Jak to, že to nevíte?
5: No, když on Moutelík před 38 lety,
4: no,
5: odešel z domu a ještě se nevrátil.
6: Teď mám pro vás já překvapení, kolegyně, já jsem pozval na dnešek velkokozlovickou popovku.
7: No, tak snad.
6: Co?
7: Velkopopovickou kozlovku.
6: Jo, velkokozlovickou. Já mám něco z paměti v poslední době. No. Já jsem vám tuhle byl v lékárně na Stydlej, to jsem pořád teda, a chtěl jsem acylpirin. Já jsem si nemohl vzpomenout, já musel chtít acidum acetylosalicylicum effervescens.
7: No jo, to není divu.
6: Jak není divu?
7: To není divu, já osobně to přičítám veřejným sdělovacím prostředkům. Rozumíte?
6: No jo.
7: Že od rána do večera nás tahují do tolika dění, že už člověk nemá v té hlavě skoro volný míst.
6: To máte pravdu.
7: No.
6: Jenom televize, co toho schystá za
7: no,
6: týden.
7: Ano, no,
6: až se plete člověku.
7: Moje řeč, vidíte za sebou naddopisy diváků, dostaveníčko v Chebu a navrch detektivku. Jdete spát a přemítáte. Někdo v tom Chebu zabil toho Valštejna, to je na beton. Ale vypátrala ta ostrá toho vraha?
6: No jo,
7: máte
6: kdo? Mě taky, mě se plete Burešová ze Saský, buď a nebo a
7: no
6: nebo a ano.
7: Ale zase musíme přiznat televizi, že díky jí jsme pořád vzdělaní.
6: Jo, to je, televize vychovává.
7: Ano.
6: Ona i baví, ale hlavně vychovává.
7: Vychovává,
6: a ona jde za lidma. Víte, ona jde za váma až do bytu, že se za tím vzděláním nemusíte plahočit.
7: No ano, no to před 30 lety. Rozumíte, když ještě nebyla televize, tak byl nějaký Vomilka.
6: Jo.
7: A ten vždycky přišel do práce a agitoval. Chlapi, jestli pak víte, kdo to byl Marat? francouzský revolucionář, Moulové. Kdybyste chodili do našeho vzdělávacího kroužku, věděli byste to. Nebo jinde zase přišel a říkal, chlapi, kdo to byl Gutenberg? Vynálezce knih tisku. Kdybyste chodili do našeho vzdělávacího kroužku, tak byste to věděli. A jednou to z party z toho jednou to namíchlo a povídá, hele, Vomelka, my sice nevíme, kdo to byl Marat, jo. My nevíme, kdo to byl Gutenberg, ale víš ty, kdo je to Krampl? To je ten proutník, co ti chodí za ženou, když ty jsi v tom vzdělávacím kroužku.
6: No. A to se dneska stát nemůže, protože televize každýho přišpinila k rodinnému krbu i Krampla.
7: Pane, taky to má svý stinný stránky. Povídala jedna paní takhle kolem vosní svýmu manželovi. Lojzo, představ si, že jsem četla, že televize, jo, ničí manželskou konverzaci. Co tomu říkáš?
6: Osoba.
7: No a on povídal, to je blbost. No. A buď už sticha, začíná film.
6: Víte, oni... Oni jsou taky muži, kteří kvůli televizi zapomínají, že mají vedle sebe doma ještě pohlednou a žádoucí a taky žádostivou ženu, že?
7: No, ano, ano.
6: To já mám známou, právě ta má takovýho muže, ten přijde domů, sedne si k té bedínce čarovný, zmáčkne knoflík a kouká, ať je tam, co je tam, dokud tam něco je. A on, jak si jí chyběl takový ten, bych řekl, kousek měhy.
7: Já vám rozumím.
6: Tím znám. Tak se poradila s kamarádkou, zkušenou, a ta jí koupila černý prádlo, to, že pro je nějak
7: to je jako, tutáč.
6: Jo, zrušující nebo se. A ona si teda oblíkla doma ten tutáč, teda ten, to černý prádlo, a tak se jako naaranžovala na gauči, než on přišel. A on přišel, zapnul televizor, sedl si popad chleba ze sádlem. Teď se najednou něčeho lek při večerníčku. Nějak Šebestová dala Machovi kvinde nebo co a on jak se sehnul pro ten chleba, jo, taky vidí na tom gauči v tom černým prádle a povídá, Ježíš Maria, ono se stalo něco s babičkou.

kynu, jako že se andělka jmenuju. Kynutej knedlík, to bývalo moje. Kynutej knedlíček, panečku, politej povidlama. Já jsem všem měl držet kynutej knedlíku. Jo, ale to... A tam to přišla tato, tadyhle Luci. Ještě jí povědám, Luci, strava musí být měkká. Jsem člověk letitej, stravu musím mít k sobě. Kynutej knedlíček, nějakou tu kaši, řekněme rejžovou ze skořici, bramborovou s cibulkou a polivky. Lucinko, já jsem polivkou. Jo, hrachová polivčička, hrachová polivčička. Tak prosím, no, přišla ke mně jako hospodině, ale taková byla jako samý pokušení. Já říkám, Lucinko, já jsem člověk letitý, já už žádný dílo v životě neprovedu, kaši ovař. A ona, prosím, jen tak se smála a furt se jen smála. Uvařím prej, udělám prej kašičku našemu dědečkovi, bramborovou kašičku s cibuličkou. Pěkně kašičku zavaříme, cibuličku osmažme, osmáhneme. No, on je to náš dědeček a ono to už kousat, a ono to už kousat nemůže. A taková ta holka byla samý špás. Do kašičky prej nasekáme šuntičku. Pěkně prej na droboučko, poněvadž ono je to už, ono už je to ten náš dědeček, ono už je to takový bezubý, ono by to už nemohlo papát, no, no. Tak, slavnej soude, no tak ani nevím, jak se to mohlo všecko stát. Tak pořád mluvila a pořád se smála a mně najednou přišla lítost z těch všech kašlí. Přišlo mi líto mladosti, Jášku Luci, co bys tak na droboučko šunčičku sekal. Však já ještě nejsem takový bědný, jdi jako pořádnej kus uženýho a je to, já nic drobného ještě nepotřebuju. No, večer, slavnej soude, až se, no tak tento, tak se, no tak já jsem, já jsem sám zamknul, no a pěkně jsem to ještě zavřel na petlici. Jo, slavný soude. Já jsem spišněl, to je to. Tenkrát jsem spišněl, ke všemu se přiznávám. I k tomu se přiznávám, i k tomu děťátku se přiznávám. Však se mě taky tenkrát slavný soude zmocnila pejcha. Luci jsem řekl, kaše přestane, žádný kynutý knedlíky s povidlama, kují jsou neúhledný, neapetitlich, žádná ovesná kaše a nic. Má vina. Prosím, má největší vina. Jak tak spišněl jsem, moc jsem spišněl. Starý člověk má mít stravu k sobě. Kynutej knedlíček, kaši, polivčičky. Já jsem měl zůstat polívkovej. Jo, jo, slavněj soude polívkovej. Přiznávám se ke všemu. I Luci jsem se přiznal. I k tomu dítátku se přiznávám.

0: Podívejte se, pane ptáček, my vizionáři do té budoucnosti vidíme, ale vidíme z ní jenom takový výjevy. Františku, přines mi pár polínek. Dám vám příklad. Vidím oheň. Hoří stavení a běhají tam lidi s belíkama. Co z toho můžu vyčíst? Že vyhoříte. Že to zachvátí stodolu nebo klívy, můžu poznat lidi, co vám pomáhají hasit, ale to je tak všechno. Nemůžu vám říct, kdo vám to zapálí, který den se to přesně stane a jestli vám to pojišťovna zaplatí. Bohužel právě tyhle věci lidi nejvíc zajímají. Na nejvejš se vám můžu podívat, jak to neštěstí ponesete, ale to už je zase jiná předpověď a tu si musíte zaplatit zvlášť. A když vás potom uvidím, jak se houpete na větvi, pak teprve můžu říct, že vám pojišťovna nic nezaplatila. Rozumíte tomu?
1: Ano, jistě.
0: No a teď ty nacionále. Tak jméno?
1: René Ptáček.
0: Bydliště?
1: Praha.
0: Povolání?
1: Uhlobaron.
0: No, to musí být zajímavý povolání.
1: Mě to baví. Mám 5 dolů, 3 v Ostravě a 2 na Kladně.
0: Máte nějaké děti?
1: Tak kvůli tomu jsem právě tady. Mám syna a dceru. O syna nemám starost, ten má budoucnost jistou. Chce být také uhlobaronem. Ale u dcery, to víte, tam záleží na tom, jak se vdá. A tady bych od vás potřeboval odbornou radu.
0: Tak mě pěkně najednou řekněte, co vás trápí. A potom, až já ji otevřu, tak už mi do toho nemluvte. Poněvadž já to z ní musím dostat, dokud je horká. A taky mi dnes není nejlíp. Všude mi píchá, tak prosím vás, stručně a jasně.
1: Tak Tereska má 2 nápadníky. Líbí se jí oba, nemůže se rozhodnout. My s manželkou bychom jí rádi poradili, jenomže to víte, s vámi snad mohu mluvit otevřeně, jsme dospělí lidé. Ti mladí se vlastně doopravdy poznají až o svatební noci, a to už bývá pozdě. My máme v rodině jednu takovou tragédii. Sestra se provdala za mazavku.
0: A... No, to je teda tragédie. Jak muž pije?
1: Ne, on doktor, mazavka je abstinent. Ale také, sestra se s ním seznámila, viděla, že to je urostlý, slušný, zdravý mládenec. No a potom přišel ten okamžik, kdy spolu poprvé ulehli do manželské postele. A tehdy sestra objevila, že spolu nemohou spát. Ona nás jednou schválně pozvala, abychom se sami přesvědčili. A skutečně, pan táto, já vám řeknu, jak ten člověk chrápal, to jsem v životě neslyšel. S ním se v jedné místnosti nedalo spát.
0: A co ti 2 nápadníci? Taky chrápou?
1: To je právě to. Tereska jako slušné děvče to pochopitelně vědět nemůže. Tak jsme se s manželkou rozhodli, že to zjistíme sami. Vždycky, když za Tereskou přijdou,
0: tak... Počkejte, oni chodí oba zároveň?
1: Jo, než se Tereska rozhodne, chodí oba. My jim dáme najíst a já pak hned. Pánové, zdříněte si. Máme tu 2 otomany. Manželka jim naklepává polštářky. Ale oni, jako by něco tušili, mizerové, si nelehnou a nelehnou. Takže, kdybyste se mi na ně podíval, s kterým by Tereska byla šťastná.
0: Tak já se vám na ně kouknu, pane ptáček. Ale to máme 2 výjevy. Bude to stát 2x tolik.
1: Jistě, samozřejmě.
0: A na kterýho se mám podívat nejdřív?
1: Na pana Daňka třeba, to je jedno.
0: Daňek. Ježíš, to je hrozný.
1: Chráp, že jo? Já jsem si to myslel.
0: Ale ne, hrozně mě píchá v zádech. Proč mě to dneska tak bere?
2: Tatínku, promiň, že ruším, ale nezapomněl jsi, že máš dneska umřít?
0: No jo, ta moje hlava. A já nejsem vůbec nachystaný, já na to zapomněl jako na smrt. Takových věcí mám zařídit. No pojď mi, chlapče, přikládat, ať máme to věštění z krku. Převlíknout se, oholit, ten grunt odkázat a teď vy do toho s těma nápadníkama tam. Dále.
3: Dobrý den, tak jsem tady.
1: Já jsem tady na návštěvě.
3: Příbuzný?
1: Ne, jen zákazník.
3: A vy?
2: Já jsem syn.
3: Upřímnou soustru.
0: Vy jste?
3: Já jsem Smrtka.
0: Mě to trochu zaskočilo, pane Smrtka. Já bych si potřeboval zařídit ještě pár věcí.
3: Nehodláte se, doufám, vzdalovat, pane Hlavsa. Víte, abych vás honil s kosou po lese, to už není pro mě.
0: Ne, tady zůstanu, jenom se převlíknu, oholím. Tady panu Daňkovi se podívám na ptáčka. Ptáčkovi na Daňka.
3: Takhle rychle, víte, on to každý oddaluje, ale nemá to cenu.
0: Tak se u nás zatím posaďte.
3: Pane Hlavsa, tyhle triky s tím lepidlem já znám. Jednou jsem si na to sednul, ale přece si na to nebudu sedat po každý.
0: Ale ne, to je poctivá židle, podívejte.
3: No, já bych vám to taky neradil. Ještě rádi mě tenkrát odlepili.
0: Tak se do toho dáme. Víte, já nejradši věštím z trouby, poněvadž se potřebuju dívat do naprostý tmy. A ten horkej luft, co z ní jde, to jako kdyby na vás vanul dech dějin. Tak se ukáž, Daňku. Kde pak tě máme? V Praze. A hele, jaký má velký podnik. Těch strojů. Dokonce lokomotivy. A má tam kamaráda. Ale nespí mi, pane ptáček, co s tím budeme dělat?
1: Takže bychom chvilku počkali, třeba se po obědě natáhne.
0: To nejde, pane ptáček. Já nemůžu nechat pana Smrtku tak dlouho čekat.
3: Správně, žádný zdržování.
1: Tak se mi prosím vás podívejte ještě na toho druhého nápadníka.
0: A jakže se jmenuje?
1: To je pan Kolben.
0: Tak se ukáž, Kolbene. Kde pak tě máme? V Praze. A hele, jaký má velký podnik. Těch strojů. A má tam kamaráda.
1: Ale počkejte, pane Hlavsa, to tam máte zase toho Daňka, to už jste říkal.
0: Depak, tohle je Kolben, dokonce lokomotivy. Ale taky mi nespí, pane ptáček. No, nedá se nic dělat. Tak to máme Kolben a Daněk po 5 korunách, dostanu celkem 10 korun.
1: Ale to hlavní, pane Hlavsa, to chrápání, to jsem se vlastně nedověděl.
0: Však to máte taky levnější, jinak by to stálo 20.
3: Tak, hotov.
0: Nezlobte se, ještě ten grunt odkázat synovi.
3: Tak ale rychle, prosím vás.
0: Milý synu, celý život jsem se dřel, abyste se vy, moje děti, měli dobře. Jak víš, tvého mladšího bratra Václava jsem dal vyučiti popelářem a tobě prvorozenému odkazují náš grunt. A není to malý grunt. Máme 90 korců polní auta, 10 korců lesa, 1 rybník, 10 krabiček, 3 vejčky, 2 páry koní, 10 prasátek, drůbež nepočítaj. A to vše, Františku, bude ode dneška tvoje. Tady pan Ptáček je svědek.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak ten podnik pana Kolbena je stejného druhu jako podnik pana Daňka.
0: Jo. A ve slavníku, Františku, máš peníze na tu parní mlátičku.
1: A který z těch podniků je větší?
0: Ty podniky jsou jeden jako druhej.
1: Úplně stejné?
0: Na vlas. A hypotéku na barák, Františku, jsem už taky splatil.
2: Milý tatínku, já vám děkuju za všechnu tu vaši dobrotu, za to, že jste se celá léta uskromňoval, aby jsme mi děti neměli nouzy.
0: Děti jsem vychoval dobře.
2: Ale ten grunt, tatínku, ten náš velký grunt já nechci.
0: Co říkáš?
2: Ten grunt, tatínku, ten náš velký grunt já nechci.
0: A proč?
2: Já nechci být bohatý.
1: No to, ale to jsem ještě neslyšel. On nechce být bohatý. Vám snad mladý pane přeskočilo.
0: Ale ne. To my jsme jednou tu troubu strašně rozhýcovali a viděli jsme neuvěřitelné věci. Tady chlapec se toho polekal.
2: Já ten náš grunt nechci.
0: Ale neboj se, synu. Kdo ví, co ty výjevy znamenají? Já myslím, že bohatý to budou mít vždycky dobře.
2: Ne, co trouba ukázala, to se vždycky stalo.
1: A co pak, stopak se tam viděli tak hrozné?
0: Do toho se neplete, pane ptáče. Vy jste si zaplatil Kolbena a Daňka, tohle je zase jiná předpověď.
1: No počkejte, pane Hlavsa, tady se naznačuje, že majetné lidi stihne snad nějaký úpadek, či co? A to mě jako uhlobarona eminentně zajímá. Na to já bych se rád připlatil, abych se dověděl, co nás čeká.
0: Podívejte se, pane barone. Já tady teď musím dát do pořádku rodinný věci. Žádný další zakázky už neberu.
3: Správně, už končíme. Nic novýho nerozjíždět.
0: To jsem to dopracoval. Celý život se od slunka do slunka dřu na poli, po večerech ještě přivydělávám u trouby a nakonec mi syn oznámí, že o to hospodářství nestojí. To ti není hanba říct takovou věc starýmu tátovi v jeho poslední hodině?
3: No tak hodinu ne, pane Hlavce. To jsme si nedomluvili. Já taky nemám jenom vás.
0: To jsem teda nečekal. A jak si to vůbec představuješ, co já teď mám dělat, když už jsem vlastně na smrtelný židli?
1: Pane Hlavsa, já tedy nevím, co v té troubě bylo, ale kdybyste věděl, co já mám pod zemí uhlí. A to mě švagr ještě přivedl na myšlenku, že bych si mohl vedle toho uhlobaronství něco přivydělat jako finanční magnát. Takže já tu budoucnost v našem fachu vidím velice růžově.
3: Vy se smějete. Mě si nepřijmejte.
1: Vy něco víte? A nemohl byste nám to prozradit?
3: Krypa, to mi nesmíme říkat.
1: No tohle to tedy. To jste mi tedy, pánové, nasadili pěkného brouka. Řeknu vám, pane Hlavsa, za ty peníze jste mě moc nepotěšil. S tím chrápáním jste mi neporadil a teď ty divné řeči o majetku. Kdybyste alespoň řekl něco určitějšího, aby člověk věděl, na čem je.
0: Vidím jen výjevy. Vždycky jsem viděl jen výjevy.
3: Pánové, vy to ale opravdu protahujete. Já nejsem žádný pedant, ale mě stojí práce. V Tanvaldu u Labutě je teď rvačka a ten cikán jim tam běhá už půl hodiny po lokále s nožem v zádu. Tak mějte aspoň trochu uznání, ne?
1: Pane Hlavsa, přiložíme a vy se nám rychle podíváte do té trouby. Žít nejde jen o mě. Udělejte to už kvůli svému synovi. No hoďte tam poleno, mladý pane.
0: Tak tam nalož, Františku. Já se vám na to kouknu. Otevři mi dole pokojník. No a je to tady. Dneska je pěkný obraz.

0: Tady se nedá pracovat.
1: Můj nejmilejší důl, Tereska. Je to napsáno na bram.
0: Tam není napsáno Tereska. Tam je napsáno Petr.
2: Petr? Já přece v rodině žádného Petra nemám, proč já bych měl...
1: Leda, že by Tereska měla syna a pak by se to jmenovalo po vnukovi.
0: Počkejte, to není celý. Tam je napsáno Petr bez ručky.
2: No tohle to tedy bez ručky.
1: Počkejte, není to ten, co píše proti nám ty básničky?
0: Já básničky nečtu.
2: No jo, to je on. Ale že já bych po něm pojmenoval důl, to je nesmysl. Leda, že by ho ode mě koupil. Ale že by mu ty básničky tolik vynášely? Možné to je. Když bude mít dost peněz, klidně mu ho prodám. Piš, barde, střádej. A až budeš mít 20 milionů, přijď, zúčtujem spolu.
0: Vidím jen výjevy. Víc po mě ani nechtějte.
1: To je v pořádku, pane Hlavsa. Já jsem s těmi výjevy spokojen.
3: Já bych se neukvapoval, pane ptáče. Oni ty výjevy můžou znamenat všelicos.
1: No co by to mohlo znamenat? Prodám důl, no.
3: Třeba ho neprodáte. Třeba vám ho vemou.
1: Mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra v zemi. Chodby tak, tak. Prosím, peněženku mi můžou vzít. Kočár mi můžou vzít, ale důl. Ten se může zasypat, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít.
2: Pane Smrtko, vy se pořád jen smějete. Když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte.
4: My nesmíme ani naznačovat.
2: To jsou věci. Já snad teď nebudu ani spát.
3: No jo, je to v troubě, proto já ten náš grunt nechci.
0: Ale Františku, koho mám tady odkázat? Vždyť mám jenom tebe a Václava.
3: Tak ho aspoň rozděl na půl, půl mě a půl Václavovi.
0: To by bylo škoda dělit tak pěkný grunt.
3: Škoda. Já ti teda řeknu, proč to nechceš rozdělit. Protože Václav je tvůj mazánek. On si v Praze vesele popelaří a mě hodíš na hřbet takovýhle majetek. Až se ti tvoje výjevy vyplní, bude si Václav pokojně třít bídu a já to odskáču za celou rodinu.
4: Pánové, já vás tady poslouchám a nestačím se divit. Všichni jste stejní. Včera taky řídící učitel Sýkora z Liberce. Takový rozumný až osvícený člověk. Se vším smířený, nezlobil, ale pořád. Jestli prej si sebou může vzít knihovnu, že prej tam má slovníky. Já mu povídám, pane řidici, co tam s tím? A on, tak aspoň sbírku brouků. I to jsem mu rozmluvil. No a ve dveřích dělám to nerad, jsem mu tak zběžně prošacoval. Co myslíte, že měl v kapse? Spořitelní knížku. Že prej má na ní 350 korun plus úroky. Pánové, uvědomte si to všichni, jak jste tady, to se netýká jen pana Hlavsy. Je zakázáno cokoliv sebou brát do hrobu.
0: A víte, pane Smrtka, že jsem si vás představoval úplně jinak.
4: Jo, lidi se strašně vymýšlejí. Tuhle na jaře jsem vám například viděl, jak mě vynášel. Vesli mě na holik potoku, jo. Já vypadal. No tak, Hlavso, kolik pak už to máme? Pro pána krále. To je nadělení. To jsem se zase zakecal. Teď už mi vás nevemou. Tak akorát toho cikána s tím nožem v zádech, to mi vemou, to je násilná smrt. Ale vás, Hlavso, vás už ne. Vás vemou až tak za 2 roky. Ale to už nebudu já.
0: Jak pak to vy ne?
4: No jo, já končím. Poslední, co dělám, je nějaký Ferdinand Sarajevo. No a západu na odpočinek a přijde novej, mladý, ale to bude sekáč, pán. Ne jako já. Ten se nezakecá. No, potěž vás, pán Bůh, a nashledanou. Nashledanou.
5: Udej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Máňo, dělej. Já už tady se s tím doma sukničku máš spíchnuto na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se ňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali nahů. Tohle to je za 630 korun, to je materiál. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňský, no tak taky. Není to půl roce.
6: Pan Brejla, prosím.
5: Prosím? Ano.
6: To jste vy?
5: Už je to.
6: Blahopřeju.
5: Ano.
6: Máte holčičku?
5: Co mám?
6: Holčičku, jako andělička.
5: To jaký andělička? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
6: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
5: No počkejte, no chceme chyba příště, protože já nemůžu dát furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuju kluka a teď hned.
6: Já to chápu, tak ale...
5: Ne, asi to dost dobře nechápete, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že bych něco měl, no ale to si tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla, ne, na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dál, ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrnej, jistý rozdíl tam je, tak jo. Co, ha?
6: Ha? A tak víte, co? Víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let.
5: No tak ono, tak je to na vás vidět. To není nic ve zlým, koukám. Nějaký ten křížek máte, že jo? Brejle nenosíte, tak přiznejte. Mohla jste se přehlídnout.
6: A víte, že jsem se nepřehlídla? Ne.
5: Jak to?
6: Ono nás u toho bylo víc.
5: Chudák Máňa, tam
6: no,
5: je
6: to. No nebylo to tak strašný. Ono se to stejně nakonec musí protokolovat, jestli je to holčička ano. Nebo chlapeček. No prostě v 17:35 se vám narodila holčička.
5: Ano, ano. Jo, prosím vás. No. S tou holčičkou nic vezlím, ale já mám rád jak kluky, tak holky, a když už těch holek mám, já holku nechci, nedalo bys to nějak, nebyl by tam nějaký chlapeček.
6: Ne, nebyl, chlapečkové jsou vyprodáni.
5: No počkejte, vyprodáni, vy mě nerozumíte, sestro. Jestli by to nešlo nějak vyměnit, já to nechci zadarmo, škodná, nebudete
6: počkejte,
5: to.
6: Počkejte, jako co vyměnit?
5: Jako co vyměnit, jako vyměnit tu moji holku za nějakýho chlapečka. No, někomu možná by přišla vzhodka, holčička zase někdo čeká, najednou, rozumíte, já syna nechci, chce holku.
6: No, a víte, že to nejde.
5: A proč by to nešlo? No, to ale říkám, já bych to nechtěl zadarmo.
6: Počkejte, co byste nechtěl zadarmo?
5: Je to velmi jednoduchý, zaplatit vám, podívejte se, jsou to nervy, to já nepodceňuju. Tam spousta lidí, jak jste řekla, protokolujou tohleto, teď tam musíte motat něco, pozvednout něco, upustit, že jo? A koukat, až nikdo nekouká, vyměnit a je to. Já zas takovej nejsem, že bych vám to nezacvakal, no.
6: Co to děláte, že okamžitě to schovejte, no to jsem neviděla tohle.
5: Co jste neviděla, počkejte, máte za nějakou podvodníka, nebo co? Co to je?
6: No voda.
5: Ukažte, no, ještě nic jiné. Já mám nervy v kýblu, podívejte se. Řekněme si upřímně. Můžu mít chlapce nebo ne. Tady se děl nějaký mužský. Podívejte se, máte syna, druhý, máte syna. Vedli tam 3 rodičky, z nich nejmín 2 už porodili. Aspoň jedna syna, vyměňte mi to.
6: Podívejte se, to nejde. A nebuďte jako malé dítě, v tom to přece není. To přece není vaše vina nebo zásluhy, jestli máte syna nebo dceru. Nebuďte jako malé dítě.
5: Ale já nejsem jako malé dítě, prosím vás, mě nechlácholtele. Pochopte jednu věc, u nás v ulici bývá nějaký vávra. Tindítko, normální, chlap, ta semnice. Na to, když skočí blecha, tak mu zlomí 3 žebra. On má 3 syny, no. A já mám 6 dcer a teď tady mám 7. Já vím, že to, já to nemyslím na vás rovnou, já to myslím na celý podnik. Pač on je v balíku, víte, mohl zacvakat, já toho tolik nemám, ale jsem ochotný to taky něco to.
6: Co?
5: Ale počkejte, proč mě se nebavila. No, já vám říkám, prosím vás, můžete to pro mě udělat pro otce 6 dcer, že mě vyměníte syna za holku?
6: Ne.
5: Ne? Ještě jednou, ne?
6: Ne.
5: Tak prosím, k ní upřání a stížnosti.
6: Tak to nemáme, tady nejste v krámě.
5: Vy nemáte? To je známá praktika. Jsou dva ředitele.
6: Tady žádný ředitel není.
5: Kaž mi váš občanský průkaz.
6: No tady zrovna nemám u sebe. Ale vy nemáte
5: tím úřání a stížnosti? Vy nemáte ředitele?
6: Nemáme ředitele.
5: Vy nemáte chlapičky na skladě? Ne. No tak to nejste porodnice, Máňo, domů! To jste pěkný! Vy se o toho nepleťte!
7: No dovolte, co je, sestro?
5: Co je, sestro?
6: Promiňte, pane primáři, tady...
5: Promiňte, já jsem si to nás...
6: Tady vám Brejla má námitky proti práci naší porodnice.
5: No ne, to jsem řekl.
6: Nechce se spokojit s holčičkou.
5: To jsem řekl. Taky se nemůžu spokojit. Já tady courám půl dne, nohy mě bolej, 6 holek už mám a mám mít 7, já chci kluka. Doktore, pochopte mě jako chlap chlapa.
7: Podívejte se, tatínku, za to přece tady sestra nemůže.
5: To je vaše sestra?
7: Co?
5: Jestli to je vaše sestra?
7: Tohle to?
5: No, říkal jste sestra.
7: No ano, to je přece naše sestra.
5: No, já říkám vaše sestra, no. No nedivte se tak, já do toho vidím. On to byl asi pěkný rodinný podnik, víte? Všecko pod pokličkou, nikdo je zazba... A já na to mám doplatit.
7: Podívejte se, pane. Přece v tom prsty nemáme, ani sestra, ani já, prostě někdy se narodí chlapec, někdy se narodí děvčátko, no to je přece věc přírody, ne?
5: No, všechno se jde na přírodu, ale to mě zaujalo, poslíš, tak jste říkal jednou, chlapec jednou děvčátko, že jo, na střídačku. A jak to, že u mě se nestřídalo, a furt holka, holka, holka, holka, holka, a sedmá holka, to mi vysvětlete, vy přírodo. Jak to je?
7: No dobře, ale co my s tím můžeme dělat?
5: A teď, ty nevinný poměnkový oči, já, to já vám nezbaštím. Já vás vidím jak dohubený kozy.
6: No dovolte.
5: Vy se toho nechytejte, když se na sebe podívejte. Poslyšte. Já jsem velmi klidný člověk. Ovšem, když se rozčím, doktore, nepřejte si mě. Já vám něco povím. Vy si myslíte, že já tady stojím takhle obyčejný. Vy jste si navlíkli tyhle bílý pláštičky, tady poletujete jak lufťáci, já že bílý pláštík nemám, takže před váma padnu na zadek. To ne! Proč bych nádemo mít syna?
7: Vám říkám, to přece není naše věc, to je věc přírody.
5: A vy furt jsou přírodou, co jak jsem nějaký zoologický zahradě nebo co? Podívejte se upřímně, vy máte děti?
7: Mám.
5: Tak, a teď, bez přemýšlení, holku nebo kluka? Holku nebo kluka, bez přemýšlení.
7: No já mám náhodou. Mám.
5: Tak, a teď, bez přemýšlení, holku nebo kluka? Holku nebo kluka, bez přemýšlení.

0: No pokračujte.
1: No co chcete ode mě ještě slyšet?
0: No tohleto, že pro mě nemáte odpověď. A tak je to vždycky. Vždycky to vyžere chudák. A já si na vás budu stěžovat. Mě těma nepášičkama neoslidíte. Já si na vás budu stěžovat na uličním výboru. Máňo, slidíš? Ani ty se tam nedej. Nebuď hloupá. Postav se jim. Já si budu stěžovat v novinách. Já mám známého v Černý kronice. Míchá černou barvu. Co?
2: Pan Brejla je tady.
0: To jsem já.
2: Blahopřeju, máte kluka.
0: Kde to?
1: Sestra.
0: To je sestra, víte. Opakujte to?
2: Máte kluka.
0: Ajejejeje. Vy na mě válíte betle. Jak to, že vy říkáte, že mám syna a tady starší sestra, že mám holku? Vy nejste domluvený.
2: No jo, nejdřív se narodila holčička a pak kluk. Jsou to dvojčátka.
0: Ha, ha, ha, ha, tohle já vám mám zbodnout, já vám řeknu, jak to je. Vy jste ze mě dostali strach, v tom to je. On jak si člověk nedupne a nezarve, když by to tak nemělo být, tak nic nedostane. Máňo, vydrž, já si musím jít na prcka.
3: Tak tě vítáme, Karle, u nás v divadle. Podmínky znáš, tak jak se těšíš, kamaráde?
4: Černoch. Pojďte se. Vy naučíte lidi zpívat.
5: Jaký lidi, jak zpívat?
3: No, neboj se, Karle, my jsme si mysleli prostě, že by si tady naučil publikum v divadle zpívat nějakou písničku.
5: No, to není pravda.
3: Refrén stačí, ano. Ano.
4: Ale pozor, Černoch.
5: Ano.
4: V jiném jazyce.
5: Ne, třeba anglicky bych mohl, nebo francouzsky by mě to taky šlo.
4: No to ne, v jiném jazyce.
5: No, tak.
4: No to už je na vás, Černok. No tak něco dělejte, ne, pane se pána.
5: Já.
4: No tak.
6: Maďarsky.
5: Co je to za nesmysl, maďarsky? Já neumím maďarsky ani slovo.
3: Ale jak to, že neumíš maďarsky, Karle, no tak prosím tebe.
4: Sednochu to nám nevykládejte, tak se snaž se.
5: Aaron Koňak akorát.
4: Co to sem pletete, Aaron Koňak, co?
5: Ne.
4: No tak se snažte, Černoch, ne?
5: Ne, no já...
4: No tak dělejte. No dělejte, že se pošlo většině něco, my ztratíme trpělivost.
5: Jo. Já kdybych to tušil, jak jsem chodil na hodiny a učil bych se, ale takhle... Já nevím, já bych potřeboval nějakého překladatele, teda jestli tady...
4: No tak prosím.
5: Prosím vás, nehovoří zde někdo maďarsky?
3: Ovládá zde někdo maďarštinu.
4: Mluví zde někdo maďarsky?
0: No tak je tu někdo!
3: Já jsem přihlásil.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Jsem Vimr.
7: Ano.
8: Já bych se tedy zhostil toho úkolu.
7: Já.
8: I když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
7: No,
8: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
9: Es megel orot meget nődes az. E megel koros os megedet nődet.
8: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. To dneska how do you do, nebo nazdar a c'est la vie, how do you do,
5: bonjour.
8: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo. Ale es megel arot nedes, összes arot, ebeget nedes, aras as at mond med nem meret nedes, ala já, eleget neged arot, takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
5: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
8: Počkejte, něco, co zná každý.
5: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
8: Co?
5: Cikán, černý cikán.
8: Neznám. Kdo to byl?

0: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
0: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
1: Aha, to má refren?
0: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten
1: refren. Aha, tak to bychom mohli, já to neznám, ne, ale můžeme se držet toho refrénu.
0: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
0: Ano.
1: No, v Maďa... no, je to oříšek. Kdo to byl? Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
0: Ano.
1: Temnější. Protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, kdy to je tak krásné. Ale ne. Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak já bych šel od toho.
0: Ano.
1: Jinou,
0: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
1: Neznám.
0: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou.
1: Počkejte. To je to. Na tu svatou. To taky neznám.
0: A co 16 tun?
1: 16 tun. To je příliš těžké.
0: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka.
1: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
0: No tak... Jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda.
1: Počkej, to je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refren. Můžem se držet toho názvu, ale... Musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
0: No,
1: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
0: Ano, ano. Matildej.
1: Ne. Jen to protemněte, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takový, to je takhle graficky, ano. Kdybych to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
0: Matilde. A už.
1: Počkejte. Já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
0: ano.
1: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
0: ano.
1: Jo?
0: Ano.
1: Takhle, ano. Já vám to napřed ukážu sám, jo?
0: Ano.
1: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle. Matilde, jo?
0: Matilde.

0: vy pouštíte. No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu s námi. Špulte, špulte, špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýtky.
1: Jo. Ne, tak. Ne, počkejte. Měli bychom to naučit obecenstvo.
0: Právě, musí... právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, no, ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu. Ne, za ne... chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat. Si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo.
1: Ano, ano, ano.
0: 3, 4.
2: Matilda.
0: Ten vocáse.
1: Jo, jo. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, jo? Ještě jednou. Jedem.
2: Matilda.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já, ano.
0: A potom, až to skončí...
1: Tak budeme zpívat.
0: Jako víc zahrměte, ono se tam ztratějí ty chyby.
1: Ano, ano. Já? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přeložím tu verzi,
1: ale... ano. Jo, dobře. Tak já jedu, jo? Bylo léto, byly prázdniny.
3: Schmeckel,
1: a v trávě zrály maliny. Vyrostly sladký a zdravý, voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalej. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci.
0: Tam se to říká zrály maliny.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci, jo, pomalejci.
3: Čekal a rad na gebe, na má kolos, to si to nadání.
1: Čekal a osmovat na malino. Bylo léto, byl...
3: Hele, nekeš a rad na gebe, a rad na gebe, a tak spílejte. Ale přeše mi gebe.
1: Já nemůžu.
3: Já můžu.
1: Hele, bylo léto,
0: já už nevím, co mám.
1: Já
0: si to zase nadeženíte vy, no.
1: Já dám druhou sloku.
0: Já
1: radši,
0: jsem
1: u
0: těch dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod kvilnou.
3: Šumavoš, koko, ne.
1: Trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostly nesladký a zdravý, vodňavý, jak jsem si všiml.
4: A teď všichni, jo? Všichni, jo? Pozor, pozor.
2: Matilda. Ještě jednou Matilda, la la la la la la la la la la.
4: Perfektní. Já jsem dostal do paní.
1: Teď musíte uznat, že to vyšlo perfektně. Teď to bylo opravdu skvělý.
0: A co mělo být?
1: No to maďarsky, jak jsme zpívali Matilde.
0: Já nevím, co mělo být, když já neumím maďarsky ani slovo.
1: Počkejte, moment. Jak to, že neumíte maďarsky slovo? Ani slovo. Jak to, že neumíte? Vždyť jste se hlásil, ne?
0: No, protože chtěl někdo přeložit něco do maďarštiny.
1: No dobře, počkejte, no a proč jste se hlásil, ale?
0: No protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny.
1: No počkejte, no tomu já rozumím, ale proč jste se hlásil?
0: Sakra, teď vám to říkám. Protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny. Co pak mluvím maďarsky?

dělají. Vím, že se v tenhle čas sluší čekat tiše, jak na stěně rám. Přesto ti našeptávám, pojď se líbat na konec pláže, ať všem, co

Můj první klobouk. Je mnoho věcí, které činí z chlapce muže. Dlouhé kalhoty, jiskrný pohled na lítka kolem jdoucích dívek, cigareta potají vykouřená, knoflíky v manžetách a v první řadě klobouk, symbol to dospělosti a mužství. Každý, kdo chce být vážen, přikryje temeno, aby si dodal důstojnosti. Diplomaté, myslivci, vyšší úředníci, umělci, fotbalisté první a druhé ligy, vedoucí obchodu, revizoři, ti všichni si zajišťují kloboukem úctu. I státní instituce nedovolí svým členům být na ulici prostovlasí a vystavit se tak posměchu. Vzpomeňme jen přilep požárníků a slušivých čapek vojska. Jako ostatní chlapci mého věku a vzrůstu toužil jsem tehdy i já nesmírně po klobouku. Proto jsem se zaradoval, když týden před mými narozeninami rozrazil opilý nevlastní otec dveře do mého pokoje a zasténal. Co chceš jako dárek od očíma, Vašíku? Abyste mě zase s mámou nepomlouvali, že všechny peníze prohraju v kartách s hrobníkem. Ani v této dojemné chvíli jsem nestratil orientaci a tvrdě zasmečoval. Chci klobouk, otčíme. Všem chlapcům z naší třídy už hlavy zdobí. Otčím se zarazil. Bylo vidět, že počítal s nějakou drobností a volbu dárku nabídl jen v opilecké píše. Snažil se získat čas. Opravdu? Všichni mají ve třídě klobouky? Všichni. Až na Aleše Jarého, který trpí teplotami tak vysokými, že vždy nový klobouk propálí. Změř se, poručil oči. Měl jsem 36,5. Pěstoun zklamaně protáhl tvář. Kolik stojí taková rádiovka? Otázal se po chvíli. Chci klobouk, popravil jsem jej. Tak tedy kolik stojí ten tvůj klobouk? Sázím, že pětka to spraví a parády bude habaděj. Nejlevnější plstěný s modrou stuhou pořídíš za 75 korun. Otec se chytil stolu. Svůj týdenní výdělek mám vložit na tvoji hlavu. Máš přeci týdně přes 300, nevlastní tatíku, podivil jsem se. To má? Ale víš, co dneska stojí rum? Já si o klobouk neříkal, šeptl jsem zlikaje. No dobře, dobře, netvrdím, že ho nekoupím. Jenom se mi zdá dražší než alkohol, který nehřeje jistě o nic méně. Ale děvčata, jak se budou za mnou otáčet, až klobouk nasadím? Klobouk, klobouk, bručel očím. Kdybys měl na hlavě čber dechtu, otočí se i chlap. Asi skoupě se jde, máš dost vlasů, ještě by ti slezli. V tom se otevřely dveře a vstoupila maminka. Že hraješ karty, Arnošte, pravila k otčímovi, to jsem spolkla. Ale aby se u řezníka chlubil hrobník, že mu dáváš za každou hru 20 korun, když kerece, to nesnesu. Co pak vlastně koupíš Vašíkovi k narozeninám? Klobouk přeci, právě se zde domlouváme. Maminka roztála. Jsi hodný, Arnošte. Chceš k večeři svoji pochoutku? Opravdu? Budou brambory s rumem? Rozářil se očím. To bych mohl pozvat i hrobníka. Toho? Nikdy, rozhodla matka. Brambory vždycky nechá a cpe se jen omáčko. Druhý den, jakmile se otec vrátil z muzea, kde měl dobře placené místo na Neandertálce, vydali jsme se do města pro klobouk. Cestou jsem vyprávěl o nových modelech za 85 korun, ale v krámu převzal iniciativu pěstou. Chceme klobouk, poručil. Ať sluší a moc nestojí. Při pohledu na mne se prodavači rozklepali nohy. Nesmíte se zlobit, ale na pána asi nic mít nebudu. Jak to? Rozčílil se otčím. Výklad je plný vzorů. To ano, ale elipsy nevedeme. Pěstoun to vztáhl jako urážku na sebe. Chcete se posmívat hlavě mého synka? To nechci, ale z obchodního hlediska vidím, že není nejkulatější. Čtete noviny, vy kramáři? Rozčílil se otčím.
Víte, že máte před pultem hrdinu, který v 10 letech běhl mezi dva vlaky a vlastní hlavou zabránil katastrofě? Vedoucí padl na kolena. Vybírej, vlakový hrdino. Sám ti nad párou elipsu sformuji. Začal jsem zkoušet. Pára šla naplno, ale žádný klobouk mi nepadl. Prodavač byl zoufalý. Pak si vzal očima stranou a chvíli si cosi šeptali. To je ono, dobrý muži, zvolal pěstoun. Vzal mě za ruku a vyvedl z krámu. Uronil jsem slzu. Neboj se, Václave, klobouček bude, řekl otčím. Jenom ti trochu narovnáme hlavičku. Před nádražím jsme se zastavili. Otec zašel do přednostovy kanceláře. Za chvíli zavolali i mne. Je to skutečně on, zvolal přednosta, porovnávaj moji podobu s fotografií na zdi. Pohladil mne, raději po rameni. Před lety pomohl železnici, dnes železnice pomůže jen. Pak vydal nádražním rozhlasem pokyny. Na kolej číslo 3 přistavte 2 vlakové soupravy. Směrem od Prahy a ku Praze. Otčím se šťastně usmál. A teď, Václave, zbývá, aby sis to dobře vyměřil. Náraz musí jít z protilehlých stran tvého oválu. Sešli jsme na nástupiště. Zpráva o rekonstrukci pověstné srážky se zřejmě rozkřikla, protože kolem koleji bylo plno. Situace nabývala na dramatičnosti. Vlaky se rozjeli, diváci stichli, já tam skočil a perón propukl v nadšení. Po zdařilém nádražním show jsme s otčímem 17.55 vstupovali znovu do kloboučnického závodu. V hlavě mi sice trochu hučelo, ale přesto jsem zřetelně slyšel, jak prodavač jásá. Výborně. Výborně, mladý muži. Čtvereček už sformujeme daleko lépe.

0: Hlásíme se vám z intimní vinárny u divotvorného hrnce. Byla otevřena pouze na dobu vzpomínání paní Stely Zázvorkové na Jana Wericha. Ale protože vzpomínek na krásné lidi není nikdy dost, paní Stela zavzpomíná i dnes na blízké kolem sebe. Takže znovu otevíráme vinárnu. Před námi je hrnec plný otázek. Tentokrát je na pány Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského a Miroslava Horníčka. Tři kamarádi a jedna dáma. A ta sahá do divotvorného hrnce a tady je první otázka. Já ji s dovolením přečtu. S kým z nich jste si zahrála a co?
1: No.
0: Stručná, hezká.
1: Děkuji vám. Je to opravdu moc hezká otázka. A jak bych vám to tak řekla, možná, že mi ani nebudete věřit, ale já jsem s těmito pány, drahými kolegy a vynikajícími herci a velkými osobnostmi již prakticky v takovém přátelském i pracovním styku přes 60 let. Je to velice dlouhá doba a ani jednou, abych skutečně řekla pravdu, jsme se nikdy nepohádali. Ba dokonce vám musím říct, že se mě všechny měla ráda, jen u Miloše Kopeckého z toho přátelství to sklouzlo trošku do takového spíše intimnějšího vztahu, že jsme se nakonec i vzali, ale vzhledem k našim uměleckým ambicím jsme toho velice brzy nechali, protože by nám to bylo vadilo v uměleckém růstu, jak pronesl pan Miloš Kopecký na moji adresu. Dokonce mě vymáchal i ve své knize vzpomínek, že jako herečka jsem výborná, ale že totéž se o mě jako o manželce říci nedá. Víte, mě tato klasifikace velice zamrzela.
0: Ano, to jeho kniha vzpomínek je vynikající. On mě tam psal, že jsem výborný autor, ale že ještě lépe píjí. Jako...
1: Čili on si nás přeci podával, vidíte. No jo, tak dobře. Ale musím říct, že jsem si s ním zahrála velice krásné věci. Jedna z nich byla třeba i kdysi dávno a dávno, když jsme ještě začínali, jako ve Větrníku 3. To už bylo teda po těch zásazích z vyšší moci, kdy jsme byli vlastně tak ilegálně v družstevní práci v tom sále v podzemí. A tam jsem dokonce měla tu možnost si s Milošem Kopeckým zahrát tu Markétku, že ve Faustovi a Markétce, kde samozřejmě on hrál Fausta. No, tak co si myslíte? Další bylo třeba pan Brodský. No, s tím hraju průběžně. To jsem ještě nikdy nepřestala. Dokonce nyní bych mohla říct, že snad jaksi jako kulminaci naší společné spolupráce pan Jiří Hubač pro nás napsal překrásnou hru, teda je to scénář pro film, který režíroval Vladimír Michálek. Jmenuje se Rajská zahrada, původně se to jmenovalo Babí léto a tam tedy já hraju jeho ženu. Je to zajímavé, že já jsem ta, která se dívá spíš do země, stále jako by viděla před sebou už ten zánik, chodí na hřbitovi, zatímco on je bombiván a stále ještě touží se blízknout. Ve svém životě má plány a chce letět kolem světa, což je tedy absolutně protichůdné našim povahám. Já mám pocit, že si tohleto pan Jiří Hubač vzal jako svůj úkol, aby ukázal, jak rozdílně mohou herci vlastně parodovat své vlastní povahy. Tak to je poslední spolupráce. No a co se týče s panem Horníčkem? S panem Horníčkem mě taky váže nepřetržité přátelství. A musím říct, že nejenom to, víte, pan Miroslav Horníček byl nejenom partner, on byl dokonce tedy můj učitel, náš režisér a já jemu vděčím za odstranění některých mých chyb, které jsem si přinesla ještě i z herecké školy a taky, které jsem vlastně díky svému neskrotnému temperamentu v těch prvních chvílích, jak už to bývá na začátku té divadelní kariéry, měla. Protože já jsem byla velice spontánní a má technika nestačila na to, co ze mě tryskalo, abych to tak ironicky zhodnotila. A Horníček vždycky, bych řekla, takovým určitým milým způsobem mě na to upozornil. Například, když režíroval šovu hru Androkles a lev, kde já jsem hrála Xantipu, tak já jsem si vymyslela, že ho na premiéře překvapím. A trhla jsem na scénu, křičela jsem a sjela jsem se schodiště, které bylo součástí scény. A on mě potom řekl, když jsem se ho ptala, jak se ti to líbilo. On povídal, v ten okamžik jsem utekl z divadla a už jsem se tam nevrátil. Věřte mi, že tohle to na mě zapůsobilo daleko více, než kdyby mě byl býval vytýkal, že jsem přehrávala nebo že jsem se nedržela jeho režijních pokynů. Už jsem si to nikdy v životě nedovolila.

0: A já jedu rukou do hrnce, jaké mají měli hezké chyby a chybičky, ti pánové.
1: No, to se právě velice těžko říká nebo hodnotí. Víte proč? Protože oni byli tak rafinovaní, všichni tři, že měli nějaké chyby, tak je dovedli obratem ruky proměnit ve své klady.
0: Děčeno. Ano, ano, to je přesně.
1: Víte? A to je právě to umění. Jo. Co z těch lidí dělalo ty osobnosti, takové, jaké skutečně můžeme zařadit do historie českého divadla i českého filmu. Podívejte se například, když se vrátím k Miroslavovi Horníčkovi. On je jeden z mála, který teda říká, že filmy se mu nevedly. Já jsem velice proti. Mně se líbí, jak kam čert nemůže. Mně se líbí ve všem. Já jsem ho teď viděla v tom Táto kup mi štěně. Je v tom báječný. Jenomže on, kromě dvou písařů, žádný tento svůj, jak bych řekla, teda filmový počin neuznává. On se sám sobě nelíbí a přitom to byl typ zvláštní, kultivovaný, intelektuální, ale tak byly ty role napsané. A jestli on k tomu ještě něco dodal, pak to bylo jenom něco ještě navrch. Já nechápu, proč on tak zatvrze odmítá veškeré tyhle ty svoje filmové produkce. Ale vidíte, to je právě to, co já jsem říkala předtím. Některé klady se mohou stát zápory u člověka a některé zápory se zase u něho mohou stát klady. No a tady já si myslím, že on se domnívá, že jeho klady byly vlastně jeho zápory. A to já bych nemohla připustit, no ale když on si to myslí, tak co s tím máme dělat, že? Samozřejmě zase Brodský vycházel z toho, že jemu nevychází televize. On byl naprosto spokojený filmovým projevem. Si tam připadal jako ryba ve vodě. Víte, s čím člověk začíná, tak tím si je asi hodně jist. Televize přišla později pro něho a on už pak říkal, že mu televize nikdy tak nevyhovovala. Jemu vyhovovalo jeviště, já říkám jenom jeho vlastní slova. Prosím, neberte mě jako, že jsem tady kritik. To nejsem. Že? A co se týče Kopeckého, tak ten si myslel, že je všude špatný. Ten to vůbec nerozlišoval. Ten nebral film, televizi a jeviště nikdy jako svůj dokonalý projev. No co byste k tomu řekl? My už jsme si s ním nevěděli rady. My jsme si říkali, jestli on snad nám nechce naznačit, abychom ho více a více chválili. Tak jsme ho přestali chválit vůbec. No a pak jsme viděli, že mu to taky líto. Tak co s takovým člověkem máte dělat? Zkrátka a dobře, nesmíme zapomínat, že to byl melancholik.
0: Ano, ano. A on vždycky psal autorům, když mu autor napsal roli, tak mu napsal omluvný dopis, jak to špatně zahrál.
1: Ano.
0: On říkal, promiň, omlouvám se, to já jsem opravdu, to je můj ten nejhorší herecký výkon, který jsem v životě udělal.
1: To omlouvám se, Miloš Kopecký. To bylo něco neuvěřitelného. Ano, máte naprostou pravdu.
0: Takže jsme na nich nenašli žádnou chybu. V podstatě oni byli tak inteligentní, jak jste řekla úvodem, že z těch chyb si udělali klad. Že
1: no
0: to
1: jistě.
0: Převedli do kladu. Jako.
1: Vemte to takto, že všichni tři, nejenom, že uměli hrát, to bylo samozřejmé, ale všichni tři měli vynikající a mají vynikající hudební sluch, výborně zpívali a měli ohromné kreativní taneční pohyby. To dokázal Miloš Kopecký právě tak jako Horníček a samozřejmě Brodský, který v podstatě tedy už tu taneční éru začínal ještě předtím, než vůbec přišel na jevištní prkna.
0: Ve škole už nějak tančil,
1: ano, že? Ano, ještě na gymnáziu už začal stepovat a dokonce si čím to svým talentem přivydělával jako student.
0: Tak on se omlouval, promiňte, že nevím, kde leží Madrid, ale včera jsem stepoval. Jako.
1: Asi tak.

0: Kdybyste byla tak laskavá, otázka třetí, děkuji. No to je zajímavá. Kdo z nich byl na holky a který z nich byl na dámy?
1: No to je opravdu zajímavá otázka.
0: No to někdo tam hodil, ale no, prosím.
1: No promiňte, ale tak jak si to mám vysvětlit? Tak když by byl na holky, tak to by bylo pod zákon, tak ty by ho nesměli zajímat. A kdyby byl na dámy, no tak to by zase mohlo být v takovém věku, co už by tyhle ty pány tak atraktivní nemuselo zajímat taky vůbec, že? Tak jak to
0: bylo? Já bych si to vyložil, že ty holky jsou takový do takových 20. A ty, co pak už začínají nosit kostýmy, to jsou dámy.
1: No jo, no. Tak kdo ví, zeptejte se jich, neptejte se mě. Já bych měla spíš jiné dojmy. Já bych měla takové ty dojmy, že jako nejvěrnější z nich své lásce celoživotní se mi zdál Miroslav Horníček, i když mu jistě neupírám, že jako správný muž měl vztah k druhému pohlaví, že dovedl ocenit ty krásy a vnady toho druhého pohlaví. Čili tím mám na mysli ženy, no ať už holky nebo dámy, to já nemohu posoudit. No co se týče Kopeckého, tak ten myslím, že co se týče věrnosti, se tímto slovem tedy prakticky nikdy nezabýval.
0: Absolutně.
1: Já mám pocit, že ani nevěděl, co to vlastně znamená, což mu ovšem neupíralo, že toužil po rodinném životě a že určitě tedy, protože ten mu byl od malička vlastně prakticky jaksi odňat. On nevyrůstal ve spokojené a vyvážené rodině, jak tomu bylo u druhých. On vlastně až tedy v tom svém mužném věku, už v tom posledním, jak bych řekla, svém takovém údobí, skutečně měl rodinu. A to bylo díky teda Janičce Křečkové, jejíž maminka, vzácná bytost, velice pochopila jeho povahu a i když teda Janička Křečková, později Kopecká, byla tanečnice a on jako herec, oba dva byli velice vytížení, tak díky téhle té dámě ta domácnost fungovala a já mám takový pocit, že Miloš byl velice nejenom vděčný, ale že si ji hluboce vážil a že ona právě mu vybudovala spolu s Janičkou a s dcerou, která se mu narodila a dokonce teda s vnoučkem, který mu udělal asi největší radost v životě, poskytla právě to zázemí. Víte, který každý takovýhle člověk, tak vytížený, jako byl on, nutně potřebuje, ale kolikrát si ho sám nedokáže vytvořit.
0: On tu Janu nesmírně miloval.
1: Ano.
0: Já jsem byl, myslím si, dost jeho velmi blízký přítel a v jeho vztahu k ženám vím, on se chlubil, on byl takový lovecký pes a vždycky mě přines ukázat, jako jo, ukázat,
1: jo, ano,
0: já jsem pochválil.
1: V posouzení.
0: Ano, on, a já jsem řekl, prosím tě, přijď jednou k nám taky s manželkou. Druhý den tam byl a byl to tak krásný večer,
1: ano.
0: Oni si spolu rozuměli,
1: ano.
0: A ona mu, hlavně ona mu rozuměla a ona se o něho starala, hlavně v té době, kdy mu nebylo dobře.
1: Já, když jsem si přečetla v té knize jeho vzpomínek, její dopis, který je až tedy úplně na konec té knihy, ten dopis, který mu píše, když už je tedy mrtev, kdy líčí ty poslední jeho vteřiny, tak mě stékaly slzy opravdu, ale takového jistého nějakého porozumění a štěstí, že se mu dostalo tak báječné manželky.
0: No ale vynechali jsme ještě Broďulku, Vlastimila Brodského. On byl léta můj soused a já mu jednou, když jsem odjížděl do ciziny, tak jsem mu půjčil dům, pak jsem říkal, on potřeboval studovat roli nějakou a já jsem mu půjčil ten svůj baráček a když jsem se vrátil, tam bylo vzorně uklizeno a ten dům tak voněl tolika nádhernými dámskými parfémy, že to byla role non plus ultra. O panu Brodský si národ domnívá, že to je člověk, který žije jenom rolema. Ne. On měl i své lásky a mnohé lásky, myslím. A Miloš Kopecký mu je záviděl. On jich měl víc než Miloš, podle
1: no
0: mě.
1: Jistě, no jistě, jenomže on byl tak velice decentní, že jsme to málo kdy dokázali ano vypátrat. Pochopitelně tady byly jeho exkluzivní manželky. Jednou jsem přišla na to, jakým způsobem on vlastně tedy tyto krasavice získával, víte? A bylo to tím, že on vzbuzoval velké dojetí a lítost ano nad svým zdravotním stavem.
0: Ano, přesně,
1: my jsme jednou natáčeli krásnou věc, jmenovalo se to Ta slepička kropenatá. Bylo to točeno pro armádní film, pan režisér Hruščka si nás vybral. No a vlastně Brodský tam dělal takovou rozkošnou postavu, já totiž teď nemám termín, jak se řekne tomu, kdo je v kuřecí farmě nebo ve slepičí farmě. Slepičář, to
0: slepičář,
1: je
0: no, asi slepičář. Tak říkat, ano.
1: Ano. No a víte, ta slepičí farma vyniká.
0: Nebo soudruh vedoucí.
1: Ano, ano, soudruh vedoucí. A ta vyniká strašným odérem. To by člověk neřekl, co tento kur dokáže vyprodukovat za smrad. Mm-hmm. Promiňte, že užívám tento termín. Za pach tedy, jo. No a my jsme tam byli, my už jsme se nemohli navzájem cítit, to už jsme si ale na sebe zvykli, ale jen takhle navzájem třeba, když jsem přišla do divadla, tak všichni tak ode mě trošičku odtahovali nosy. No, pak se tam ještě děli takové hrozné věci, hrál v tom pan Libíček, nezapomenutelný kolega, který tedy opravdu, jak byl teda už takové té spíše, jak by se řeklo, těžké váhy, tak on měl tu tendenci, že jak se vždycky rozběhl, tak na tom kuřinci nebo kukuřinci, já nevím, jak se to správně řekne, uklouzl, upadl a jednou tak to zdemoloval dvě slepičky a jedno kuře. Pak mu říkali ti blízcí pracovníci, pane Libíčku, teda nejlépe chutnají kuřata, která vy zpracujete. Já nevím, co pod tím mysleli, ale bylo to asi, že to bylo hodně naklepané. No, víte, my jsme si tam ani tak moc neužili, ale za to tedy i ta vesnice, to byla vlastně taková nesmírně krásná, úpravná, čistonká výska. Domečky byly, no jako kdyby byly namalované. Ti obyvatelé byli všichni takový čistionký, no a ty dámy, co tam byly, ty zemědělkyně, ty byly upravené, nakadařené, krásně oblečené a uměly pést báječné buchty. A dovedete si představit pana Gurmána, ona tady je taky otázka, která se bude týkat toho, jakou měli ti pánové chuť k jídlu. A pan Brodský patří mezi ty jaksi nejmastnější podle mého názoru. No a tak se stalo, že přišla paní a přinesla, srdce se na ně smálo, buchty taky jako namalované, nadívané, ale takové ty cihly to byly, víte? A ony byly ještě takové vlažné a přinesla to panu Brodskému a pan Brodský se do nich pustil a podle mého odhadu snědl 3 až 5. Já to nemám odhadnutý. No mě by odvezli do nemocnice hned. On to vydržel. No a druhý den, když jsem pro něho přijela, to byla jeho chotí tenkrát Janička Brejchová, která měla ten den odjíždět do Německa, točit film, tak já zírám, jak oni přicházejí k tomu automobilu a najednou vidím, že Janička má tak uplakaný obličej, že vlastně jak ona má ten malý nosejček, tak to byla taková červená bublina. Očička neměla skoro vidět a říkala, prosím tě, Stelo, dávej na něj pozor. Jemu bylo tak špatně. Celou noc téměř proplakal. Já jsem mu uvařila tu poslední večeři, já jsem si dala tak záležet, ani kousíček z toho nesnět. No já jsem měla mramorový obličej. Já jsem se nedala strhnout k tomu, abych prozradila, po čem mu bylo tak špatně. A když teda ta uplakaná Janička nám mávala a říkala nashledanou a opatruj se, prosím tě, tak jsem se jenom na něho otočila a povídám, já vím už, jak ty to vlastně s těma krásnýma ženskýma děláš. No, on se tvářil jako takový polichocený mrzný kocour, víte? Protože věděl, že mám pravdu. Ale já nevím, jestli když přijel zase tam do té výsky, nesněd další porci těch báječných buchet.
0: Ano, a Milda Kopecký o něm říkal, že on ty dámy Brodský, on je ufňuka, on říká, on je ufňuka, no, a já do toho musím dát intelekt, to je nespravedlivé. Takže.
1: Každý má své zbraně.

0: Byli to gurmáni? Ti pánové? No,
1: já myslím, že ano. Já myslím, že určitě, že všichni tři mají rádi dobrou krmi. Ohromně jistě, protože tak panu Horníčkovi to nikterak nechybělo, protože jeho manželka, vyhlášená kuchařka, že jo? To skutečně taky Moravanka, čili vyhlášená kuchařka i na ty moravské speciality. Jeho maminka taky byla velice dobrá kuchařka. No, já myslím, že on ale nepatří k těm, kteří si vařejí sami. Já mám pocit, že on si neumí udělat ani čaj. Proto se vždycky o něho musel někdo starat. To nebylo jinak možné. Brodský, ten je vynikající kuchař i sám. Samozřejmě je nesmírně, on má jazyček, ten všechno pozná. Každé stajené koření, on dovede ocenit. Já jsem jednou, když jsem přijela na Slunečnou za ním, tak hned jsem byla seznámena s tím, jaký je obsah lednice, co všechno k tomu budu potřebovat a abych dělala, víte. No já jsem se teda podívala do lednice a tam jsem uviděla vepřové panenky, no takovou panenku jsem v životě neviděla. Protože jako obyčejně opět mu zřejmě místní paní řeznice šla na ruku. To snad bylo neuvěřitelné, kde tu panenku sebrala. Ta byla veliká, asi jako uherský salám. No, řeknu vám, že jsem si teda dala práci, nádherně jsem to udělala na červeném víně. Bylo toho plno. A Brodský posléze přišel do kuchyně, zvedl pokličku, ochutnal, podíval se na mě a řekl, má to jednu chybu. No, mně padlo srdce opravdu až dolů do žaludku. To bylo hrozné. Já měla takovou trému v ten okamžik a říkám, Vlastíku, prosím tě, co je na tom za chybu? Řekni mi to, vždyť mě se to zdalo tak dobré. Je toho málo. Byl toho plný kastrol. Všem je pravda, že tam měl pár přátel, kteří večer přišli. My jako hosté jsme tam byli tři, takže ono se potom jenom zaprášilo. Ještě jsem mu teda jednu porcičku schovala na druhý den a to bylo právě to, co ho tak rozlítilo, víte. No jo, co se dá dělat? Každému chutná.
0: A Milošovi?
1: No Miloš, ten byl zásadně tedy vlastně bych řekla odkázán na restaurační stravu, ano. Až právě do té chvíle, než přišla paní Křečková, ale velice miloval jídlo, to určitě, a velice si pochutnával, to musím říct. Chodil taky do těch lepších restaurací.
0: A vy už jste tak nádherně vařila, když jste byli ještě mladí?
1: No, vařila jsem opravdu velmi dobře, jenomže to víte, on jaksi u těchto těch podružných záležitostí, to, že by u něho láska procházela žaludkem, si myslím, že pro něho by byla naivní otázka. A já jsem byla na to chválení ohromně, víte. Já jsem skutečně chtěla, aby mě pochválil, tak jsem se snažila. A i z těch prostředků, které tenkrát byly poměrně malé, jsem se snažila udělat velice dobrou krmy. No a on měl takový ten zlozvyk osamělých Seladonů, že při jídle četl noviny a mě už to rozčilovalo, takže jsem seděla naproti němu a říkala jsem, chutná ti to, prosím tě, Miloušku, to víte, novomanželka. A on tam za těma novinama prohlásil, no, je to dobré a tak dále. Tak já chvilku čekala ještě, ale pak mě to nedalo. A takhle jsem ty noviny stáhla a řekla jsem, Miloši, prosím tě, nezlob se na mě, ale já mám velice ráda chválení. Víš, já bych byla ráda, jestli ti to chutná, aby si mě pochválila. On se na mě tak zadíval těma modrýma očima a tenkrát měl knírek, tak ten knírek si takhle zatáhnul za něj a povídá, jednou tě uchválím k smrti. Tak co jsme měli dělat, že?
0: Já myslím, že ta otázka byla zodpovězena dokonale a jedeme na další.

0: co pí, co pili, jak se oblékají, jak se oblékali.
1: No tak já bych začala u toho, já myslím, že pili vždycky to, co jako patřilo k těm chodům, které požívali. Samozřejmě, že se říká, že pan Miroslav Horníček je na víno.
0: Na červené víno.
1: Na červené víno. On říká, že to je proto, že když popíjel třeba v televizi, tak chtěl, aby to bylo vidět. A taky bílé víno samozřejmě rychle teplá, má se pít studené. No a on věděl, že v těch reflektorech by to nebylo možné udržet, tak se rozhodl tam pro popíjení, respektive šlukování červeného vína, protože pít vodu, to je velice právě pod těmi reflektory nechutné, podle mého názoru tam. A ať si lidi říkali, co říkali, víte, pan Horníček se nikdy neopil, tak proč by byl nemohl při tom svém povídání popíjet víno, že? No, co se týče Brodského, já myslím, že ten miluje všechno dobré, takže si taky i v těch nápojích dokázal vybrat. Já se domnívám, že vždycky si vybral ten mok, který se k tomu jídlu nebo k tomu posezení hodil. No a u Kopeckého to bylo to též. Já vím,
0: on
1: že
0: byl
1: potom,
0: spíš na vodky. Jako,
1: ano,
0: myslím,
1: on
0: jako,
1: byl spíš na tvrdé, než na víno. Ano, to myslím, že byl spíš na tvrdé. No a co se týče toho oblékání, což patří teda pochopitelně ke kultuře takových osobností, tak myslím, že každý z nich měli svůj svébytný styl, svébytný vkus. Vždycky tak trošku jakoby malinko ležérní. Takže se s tím oblekem dalo jít i do společnosti, i chodit na zkoušky a tak dále. Víte, aby byli tak celý den velice pěkně oblečeni. No, já vím, že mezi nimi byl velký rozdíl v tom oblečení, že Horníček měl rád barvy, někdy byli trochu výstřední, do dneška má rád barvy a do dneška úzkostlivě čistotný a vždycky nažehlený. No, Miloš Kopecký byl opravdu takový bon vivánský. No a
0: Brně... Širák měl na hlavě vždycky.
1: Jo, to
0: Širák
1: tež,
0: a auto Volhu.
1: Ano,
0: jako
1: ano,
0: to...
1: ano, ano. No a Brodský má tak ten jakoby, já mám pocit někdy, že je to takový stále chlapecký, ale velice elegantní styl. Nemám pravdu, já myslím, že
0: určitě,
1: on má rád takové ty bundy, že a vždycky velice takové elegantní, pěkné. Já si vzpomínám, že jednou šel po příkopech a najednou zastavila Mercedeska se zahraniční značkou a vystoupil pán a německy se ho zeptal, kde jste koupil toto kožené sako. Hmm. A on mu odpověděl, že v Německu. Ten pán pokýval hlavou a nasedl do auta a stekl se hrozně. Bylo to opravdu ale překrásné sáčko, takové vlastně podzimní, zimní tenunke, ale přesto tam byla ta bílá kožešinka dole, vidíte, sestříhaná, teda na tom rubu, ne dole, na tom rubu a i ty švy byly taky bílé kožešinkové. Vypadalo to moc hezky a velice mu to slušelo. Bylo to jedno z prvních takhle ušitých sak i bund, co jsme tenkrát vlastně potom měli i u nás a jednu dobu to byla velká móda.
0: A Miloš Kopecký, pokud si vzpomínám, byl na košile. On kam přišel, tam si koupil košily a pášich měl přebytek. Tak vždycky, když přijel k nám na chalupu, tak on otevřel kufr a vytáhl několik košil a začal s nima leštit auto. A já jsem říkal, prosím tě, Miloši, co blázním? Říká, mám jich spoustu. A já jsem to s ním vyměňoval za starý hadry. A do dneška mám asi 6 košil po Milošovi Kopeckém, značkované.
1: No jistě, no. To bylo zajímavé, on je nepral, nikdy nedal je prát. On na to prostě neměl čas, nebo nemyslel na to. Ano. On zkrátka dobře, ponožky.
0: Ano. On ušpinil, ale štěl s ním auto.
1: Pod kolenky, košile, trenýrky, nepral, kupoval stále nové. Ano.

0: Takže máme naši tři kamarády oblečené.
1: Ano.
0: A jedeme na otázku další. Kterého z nich byste si vzala na pustý ostrov a proč?
2: No, to je otázka. No. Tak já vám řeknu, že jedině všechny tři dohromady, jinak žádného zvlášť, protože to by bylo utrpení, to bych byla chudák, ale kdyby tam byli všichni tři pohromadě, tak bych měla úžasný klid, akorát bych jim vařila, jo? A pak bych se těšila na to, až půjdou lovit. To by mohl být zážitek.
0: To by byla crazy komedie.
2: To by bylo něco úžasného. Tyhle ty tři lidi poslat na lov, ať už by to bylo na králíky, zajíce, anebo na ryby, by byl pro mě neskutečný zážitek.
0: Že nikdo z nich nemá ani trošičku manuální schopnosti. Ne. Má pan Hořížek? Ne.
2: Ano, a je to ku podivu, protože všichni tři měli velice rádi. Jo, počkejte, manuální schopnosti. No. Ano, to má Brodský. Brodský má, dovede udělat i nábytek. A ten dovede udělat kde co. Ale jak
0: tak
2: je...
0: Ten je dobrý na ostrov. Ne?
2: Jo, ten by byl ten na raky. Ale Kopecký nebo Horníček, tomu já to ne. Nevěřím, že by něco upytlačili, to ne. No, ale museli by poslouchat Brodského a tam by byla právě ta krása sledovat to, jak by to vypadalo. A jak... No, ale museli by poslouchat Brodského a tam by byla právě ta krása sledovat.

0: To jsme
1: přišel,
0: ráno,
1: vrátil se s plnýma kapsama.
0: No jistě, to věřím. No
1: tak toho bych si dala na obydlený ostrov, kdyby, že by mě dala. No,
0: tam by byl výborný, to máte pravdu.
1: Takže shodli jsme se na Brodském. Mm-hmm. A jedeme dále.

0: jejich poměr ke zvířatům?
1: Pokud já si tedy pamatuju, tak všichni tři naprosto plným srdcem zbožňovali zvířata, hlavně psy.
0: Ano.
1: Což je vidět na Brodském, který miluje svého Huga. Totéž měl Horníček, ten měl všem rasu vyšší.
0: Měl pro Huga měl vizitky, speciální
1: ano,
0: vizitky. To
1: ano,
0: byl jediný
1: ano,
0: pes s vizitkou, ano, to si vzpomínám.
1: Ano. No a Horníček měl kolidi krásnou. A Kopecký, ten měl knírače.
0: Černý knírače.
1: On měl ty střední, nejmilejší mu byla Bára, ale myslím, že do konce svého života měl psy. Pravda.
0: A Kopecký byl, myslím, jediný člověk v tehdejším režimu, který mu, když se ztratil ten jeden knírač, ta kníračka, tak on šel do televize, přemluvil tehdejšího ředitele Pelikána, to byl tuším Pelikán, a vstoupil živě do vysílání zpráv a oznámil, že se mu ztratil pes a byl nesmírně smutný.
1: Ano, měl slzy v očích.
0: Měl slzy v očích.
1: A prosil, aby mu byl
0: a prosil,
1: vrácen,
0: aby mu ho vrátili. On vynaložil veškerou energii, poč proniknout takto v té době na obrazovku, to je neuvěřitelné. To udělal pro tu svou milovanou Čupku.

0: Tady je narafičená poslední otázka. Kdybyste o nich měla psát posudky, jaké se dříve psávaly, co byste v nich zdůraznila?
1: No.
0: Posudky. Co vám to říká slovo posudky?
1: Já si na to vzpomínám, co to bylo za posudky, víte. My jsme taky museli vlastně projít těmi posudky. Já si nepamatuju, jaké na mě byly posudky, protože to bylo nějak, nám se to neříkalo. I když to samozřejmě bylo asi všude jinde takovým veřejným tajemstvím. Já si vzpomínám, že jednou jsem se doslechla tajně, že jistý vynikající pilot, který bohužel nebyl
0: letecký
1: pouštěn.
0: Pilot, ano.
1: Ano, ano, pilot, oni by mohli být ještě Formule 1, že ano. No jistě, ale tak ne, toto byl teda pilot od vlastně českých aerolinek a on toužil po zahraničním letu. Stále nebyl nějak tak jako prokádrovaný takzvaně.
0: Tehdy v té době, ano.
1: Jistě. A najednou dostal takový ten arch, kde měl napsat o sobě všechno to, co je, jako aby to sloužilo k tomu posudku právě. A tam teda vyplňoval, co je, jak se jmenuje a co dělá. To bylo zajímavé, víte, že vždycky ten arch přišel mně, ale já jsem musela o sobě napsat, proč jsem a že vůbec existuju. To bylo podivuhodné. To snad měli si někde zjistit jinde a ne u mě, protože člověk by byl mohl psát taky hrozné blbosti. Ale my jsme byli tak dohukaní, že jsme psali pravdu. Tudíž i tento pan pilot československých aerolinií napsal o sobě pravdu, až se dostal k té kolonce, kde bylo pijete, pijete co a pijete sám, anebo pijete ve společnosti. On se nad tím zarazil a teďko mu tou hlavou táhlo. No když

0: Když bych napsal, že piju ve společnosti, tak to by se o mě mohlo myslet, že já taky něco můžu vybreptat, že ano. Tak napsal, piji málo víno a sám. No a oni ho vyškrtli i seznamu pilotů, protože sám to je prý nejnebezpečnější alkoholismus.
1: To bylo žungři na to.
0: Tak. Vidíte, tak kam vede dobrá vůle a pravdomluvnost?
1: No, ty buďte pravdomluvná a zkusíme je po pořádku. Co byste napsala panu Brodskému, Horníčkovi, Kopeckému?
0: A víte co, já bych je opravdu uchválila. Já bych je chválila, protože je mám ráda, já si jich vážím. My jsme vlastně spolu začínali, byli jsme v divadle Satyry pod vedením tenkrát Oldřicha Lipského, pak jsme se trošičku tak, jak si od sebe vzdálili, pak jsme se zase spojovali znovu pod panem Verichem. Samozřejmě tak Brodský odešel s Jaruškou Adamovou na Vinohrady. My jsme se taky nějakým způsobem vždycky snažili dostat do těch kamenných divadel, ale já jsem věděla, že mě to tak nějak moc nesedí, až tedy v městských divadlech pražských. Ovšem zajímavé bylo, že ta městská divadla pražská přišla za námi, nikoliv my za nimi. Víte, to byl ten velký rozdíl. No a já jsem byla se všemi svými kolegy za dobře, ale tihle ti pánové, to je taková, já bych řekla, skoro spíš rodina. My taky spolu dneska nehrajeme, ale stále jsme spolu a stále spolu takzvaně účinkujeme. Že? No a to, že se mi dostalo té spolupráce s panem Brodským, to je taková, já bych řekla, labutí píseň třeba pro mě, ale velice krásná.
1: Tak je krásné herecké pohlazení.
0: Ano, je to tak.

0: A já mám dojem, že tuto vinárnu u divotvorného hrnce budeme otevírat dáli pámbů do třetice. Zkusme udělat takovou ochutnávku, co by mělo být v tom dalším třetím pokračování. Další přátelé, další kamarádi.
1: Podívejte se, drahý příteli. Je to tak, jsou 3 hvězdičkové koňaky, ale jsou i též 5 hvězdičkové koňaky. A já myslím, že k tomhle tomu hvězdnému triumvirátu patří ještě další 2 bezesporu. A to je Menšík a Sovák. A pak bude těch hvězdiček 5, tak, jak by jich správně mělo být. Víte, oni byli zase trošičku jiní. To už je zase přece jenom ta generace, ona Sovák je naše generace samozřejmě, ale Menšík byl mnohem mladší a je spojovala taková ta, já bych řekla, téměř láska Menšíka k Sovákovi. On si ho velice vážil a velice ho miloval. Říkal mu, že je král fóru a čekával od něho na chválu, na pohlazení. On se mu chtěl i někdy tak, já bych řekla, zalíbit. Já jsem to pozorovala a říkala jsem si, on ho má Sovák také velice rád, bezesporu ho měl velice rád, ale někdy se na něj hrozně rozlobil, protože Sovák je introvert, zatímco Menšík byl absolutní extrovert, ten všechno na sebe řekl, ten všechno, co udělal špatně nebo dobře, víte, v tom jsme si my 2 byli podobní, já jsem mu velice rozuměla, protože já jsem taky člověk, který všechno, co umím, co mám za zápory nebo klady, jsem řešila před valnou částí společnosti. Bylo to škoda, ale Sovák ne, to byl introvert a ten některé svoje klady i zápory potlačoval a jedině tedy snad v takovém okamžiku, kdy podlehl tomu Menšíkovi a dostal se do společnosti, tak se otevřel jako kniha a pak to byl ohňostroj.

0: Takže to máme dva. A co takhle pan Libíček? Hodil by se k ním? Nebo ten
1: no byl? Právě pan Libíček to byla taková zvláštní postava. On by se k ním hodil. On byl velice mlád. Podívejte se, vždyť on zemřel, když mu bylo 43 let. Ale hodně jsem s ním abych řekla pravdu, já jsem s ním hrála jak na jevišti, tak jsem pracovala i ve filmu s ním. A velice ráda. Ale nemyslete si, že on to byl komik jako takový. Ne, on to byl herec, který měl velice velkou šíři těch svých postav. Já myslím, že spíš byl herec dramatický. Tento názor se potom rozvinul, když byl, a to byl už jeho poslední leta, to byl členem městských divadel pražských, teda zejména hrál v komorním divadle. A tam vynikl právě v Bílé nemoci jako baron. No a podle mého názoru to, že ho pokládali za komika, vzniklo tím, že byl té postavy, že byl prostě tak dobrotivě tlustší, že? Ale to není podmínka. Ono to klame. On měl široký dramatický talent.
0: On byl výborný herec a ale strašně hodný člověk.
1: Velmi hodný. Na to mám sama důkaz, který vám řeknu. Já jsem jako vášnivá kuchařka scháněla vždycky, když něco nebylo, tak jsem to zrovna potřebovala. To byl křen například jednu dobu. No a tak jsem se v divadle zmínila, že potřebuju křen. To už u nás Libíček hostoval, ale ještě byl členem divadla na Zábradlí a oni jeli na zájezd na Slovensko a mně najednou přišla krabice od bod a v té bylo plno křenu. Čerstvého křenu. A byl tam napsaný nějak Bagár, Jánoš, tam a Trenčanské Teplice a tak dále. Tak já hned sedla, napsala jsem děkovní dopis na Bagára Jánoše a jak mu děkuju za ten křen a co by si přál, abych mu poslala. No a ten dopis mě přišel zpátky, adresát neznám. Tak jsem si namáhala hlavu a pak jsem si najednou vzpomněla, vždyť ten Libíček říkal, že jedou na Slovensko a jedou tam do toho kraje, že to udělal on. Přišla jsem do divadla, hrála jsem s ním tenkrát v Soudničkách Němcových. To byla taková parafráze, která byla udělaná ne na ty Soudničky, které dělal ještě František Němec v divadle Utopičů, nejbrž to už bylo v městských divadlech pražských. A myslím, že se to jmenovalo Tetička a Kytička na stole. Tam se mnou hrál mého zetě. A já jsem přišla po něm, Libíčku, jak to bylo s tím křenem z toho Slovenska. A on se na mě díval a říkal, ne, to já ne, rozhodně já ne, zapřel to, za Boha nechtěl. No a pak jsme měli takový závazek, že musíme já, teda moje maličkost, protože jsem měla automobil, 800 Fiatka a Josef Hlinomas a pan Libíček Jan, že musíme jet na zeměživitelka. Zemědělská výstava je to. A my jsme tam měli dělat program. Já jsem jela s Hlinomasem, Hlinomas bydlel u nás v domě, tak jsme nasedli do auta. Upozorňuji, že to byla 800. Bylo to takové menší, ale docela pohodlné autičko a přijeli jsme do Krče, kde bydlel pan Libíček, no a pan Libíček přišel k tomu automobilku, já jsem musela poprosit Hlinomaze, aby vstal a on tedy vstal a pustil ho dozadu. Libíček si teda sedl opravdu na ty zadní dvě sedadla a řekl, nezlobíte se, paní Stelo, že vám zničíme auto. No a já jsem se musela smát a rozjela jsem se a v tom k nám běžel voják s tou černou skřínkou, zřejmě rekrut nový, a přiběh k tomu autičku, chtěl nasednout a najednou viděl ty dva pány tělnaté a mě ještě k tomu a tak jenom tak mávnul rukou a zase si chudák na tu skřínku černou sedl v té beznaději, protože byla neděle dopoledne, nikdo nikde nejezdil. No jeli jsme dál a já vám musím říct, že to nebyla žádná legrace, protože legrace to tedy byla, ale já jsem musela upozornit, že když se směju, takže zavírám tam učit, tak aby si dali pozor, protože jsem řidič. No. Přijeli jsme do Tábora, já Tábor mám ráda, protože blízko u Tábora, 14 kilometrů, máme takové svoje latifundie v Borotíně u Tábora, no a my tam často zajíždíme a zajíždíme tam do hotelu Jordán nebo do toho Palcátu na jídlo vždycky tak, když přijedu, tak v neděli se tam jdeme najíst, když zrovna nemám vařicí chuť. No, dobře. Zkrátka, já jsem řekla, zastavíme tady a najíme se. Hlinomas povídal, no tobě snad přeskočil. Víš, co tam bude jídla? Já jsem říkala, já nevím, ale já jim, když mám hlad a půjdu sem. No, zaparkovala jsem před hotelem Jordan, tam to vypadalo jako, že je zavřeno, ale nicméně já jsem teda vešla dovnitř a k nám najednou se hrne pan vrchní a povídá, víte, nezlobte se, to je paní Stella Zázvorková, promiňte, prosím, my tady máme návštěvu z Neuburku, víte, Tábor má přece s Neuburkem takové vlastně, by se mohlo říct, historické bratrství, ještě z doby husitů, to my nemůžeme zrušit, no ale že jste to vy, víte, tak my to uděláme takhle, my vám dáme tady ten salónek a my vás obsloužíme, protože zaplať pámu tedy občerstvení a jídlo pro vás budeme mít. No tak dobře, tak my jsme si tam tři sedli, oni se o nás postarali a Libiček si dal husu. Jo. Hlinomas si dal kafe. Ten pevně věřil, že v těch Budějovicích dostane hory doli jídla. Já jsem si dala to, na co jsem měla chuť. No a jak ten Libiček jedl tu husu, tak najednou se otevřely lítačky do toho salonku a vešli tam ti pánové, včetně pana ředitele hotelu a nešli nám ukázat něco nepředstavitelného. Trochu jako hlava, ale nebyla to hlava, ale pak jsem zjistila, že to je uťatá hlava, já to zkrátím, byl to sumec, tady s plihlem visící takové ty žížaly takhle z té pusy, takové ty mrtvé oči, prostě oni nám přinesli ukázat ten úlovek, který předkládali těm hostům z toho Neuburku, jo, a Libíček ten se na to jenom tak podíval, ten byl z nás k tomuhle tomu hrůznému nálezu nejblíž, udělal promiňte a odešel těma lítačkama ven a já povídám promiňte, ale panu Libičkovi se zřejmě udělal špatně a vy jste přinesli tu hlavu sem zrovna, když on jedl tu husu. No, oni to vzali, ten tác. Teď se začali strašně omlouvat, říkali, promiňte nám, prosím. A doslovně vycouvali i s tou hlavou ven. Za chvilku se vrátil Libíček a měl jenom tak, jako bylo vidět, tu pusu utřenou, jo. A sedl si a docela v klidu opět tu husu dojet. Za to jsem ho tedy obdivoval, musím říct. No já jsem potom řekla, prosím, Hlinomas měl jenom to černé kafe. Nic jiného si nedal. Já jsem řekla, děkujeme, já budu platit, já vás, pánové, pozvala, protože to byl můj nápad. No a přijde pan ředitel a říká, paní Stelo, ne, nám se podařilo takovéto fopa, nehněvejte se, ale buďte našimi hosty, páni z Neuburku jsou taky našimi hosty, tak my vás do toho vlastně vememe, do tohoto kroužku a jeďte opatrně a až pojedete zpátky, tak se můžete zase zastavit. No pochopitelně to jsme už neudělali, protože když jsme přijeli do Budějovic, tak tam byl jeden obrovský nafukovací stan, kde bylo úplně natřískáno a tam měli nějaká kuřata. Já nevím, já jsem tam nebyla. Hlinomas se tam nějak vedral, ale ani jeho nikdo nepustil dál, takže Hlinomas měl celý ten den hlad. K žádnému jídlu už se nedostal. Měl tak strašnou náladu, že nadával, kudy chodil. No a my s Libičkem byli docela spokojeni a zase jsme se takhle vrátili po vystoupení do Prahy.

Tato gurmanská epizoda byla upoutávkou na případné třetí otevření vinárny u divotvorného hrnce, dá-li pán Bůh, někdy příště. Mnohokrát vám děkuji, paní Stelo Zázvorková. Děkuji.

0: Prosím vás, já bych to rád uvedl zde na pravou míru. Neustále slyším, jak z jedné, tak i z druhé strany, že snad Vladimír Mečiar je můj nepřítel číslo jedna, že jsme v jakémsi střetu. Prosím vás, to není pravda. To se nezakládá na pravdě. Tady je Vladimír Mečiar, tady jsem já a musím říct, že my jsme opravdoví kamarádi. Vladimír je skutečně tak bohovský frajer, jak se po jej říká, že mi ukázal všechno v jeho kraji. Ukázal mi dokonce i box. Já jsem byl do té doby malinko samotářský a najednou mě to vám to tak vzalo za srdce, že se se mnou vůbec někdo baví, že mi ukazuje to, co vlastně mi nikdo nikdy neukázal a nechtěl ukázat. Já dokonce ještě musím prozradit z tohoto místa, že Vladimír Mečiar je nejenom vynikající kamarád, ale také vynikající kuchař. A jak on vám třeba dovede na tom prkinku krájet tu cibuli s těma haluškama, pak to posype všechno tou brinzovou směsí, no to se je skutečně jídlo, které byste rádi ochutnali. Takže prosím vás, neříkejte mi takové věci, jako že snad nepřítel.
1: Děkujem za tyto slova od mojho kamaráda Václava Klauza. Mě to skutečně těší a musím jen podotknout, že ty brinzové halušky jsem polýval nikoli v normálním mlékom, ale bylo to kozí mléko od nás z malej fatry, které jsem vlastnoručně aj podojil a vydojil, takže mohlo to bohovské jedlo a musím navázat na Václava, že jsme se skutečně ten den najedli, jako se na pere, jako se hovorí po našem, keď makom strapeš, tak vlastně kozou lapeš, no, ale nič, to jsou len také drobnosti. Chcel by som hovoriť, že v Brně o tej prvej skúsky pokračovalo aj druhé sedenie, aj tretie sedenie, aj štvrté sedenie. Nevolá kdo bude namítat, že vlastně jsme si nemali čo povedať. Naopak, my jsme si mali čo povedať a vlastně naše priateľstvo, teraz jsem si malinko predsedol, ale jsem predseda, takže si to mohu dovolit, že naše priateľstvo právě proto, že jsme si mali čo povedať, takže těch schôzek mohlo být aj viac a do dneska mám mrzí, že jich nebylo viac.
2: Je. Dobrý den.
3: Tak. Je náhoda, co?
2: No, to je. Člověk tady tak sedí.
3: A jo. Najednou kouká, vidí známýho.
2: No, já vás hned poznal.
3: Tak, já vás taky.
2: Tak.
3: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal.
2: A...
3: Podle obličeje.
2: A... No,
3: tak vy taky tak trochu jako...
2: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
3: Ano, to se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba... Tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
2: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to.
3: Ano.
2: A...
3: Nebo tamto, že
2: ano,
3: jo.
2: Tak.
3: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak, jak bych tak řekl, je...
2: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
3: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
2: Jo, jde
3: pak.
2: To je jako u mě, víte.
3: Taky, že jo, no.
2: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
3: Ano.
2: A,
3: nebo i něco jiného,
2: no,
3: že jo.
2: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
3: No já vím, a jste v troubě.
2: Ano. A když ne, tak se zase něco nachomejtne.
3: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
2: Jo.
3: No ne?
2: No, to teda no. Nikdy.
3: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo. No jo.
2: Baba.
3: Co říkáte?
2: A říkám, baba.
3: A jaká baba?
2: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
3: Je tak baba jako jojo, já nevím, no jo,
2: tak
3: jo.
2: Tak jsem to myslel.
3: Jo.
2: No.
3: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
2: No jo, no tak řekněte něco podobného.
3: Jo, no a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
2: Já? A? Taky ne. No jo.
3: To je...
2: Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
3: A co?
2: Jouda zemřel.
3: Jouda?
2: Jouda.
3: Jaký Jouda?
2: Franta Jouda.
3: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
4: Je to tak, zemřel.
3: Prosím vás, a úplně?
4: Jo.
3: Jo. Tak to on už nežije, co?
4: Teď prej už ne.
3: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
4: Já nevím, najednou prej byl pryč.
3: Prosím vás, a kde?
4: No co kde?
3: No kde byl?
4: No já nevím.
3: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
4: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
3: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
4: Já nevím.
3: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
4: Ještě minulej týden byl naživu.
3: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel, musel být ještě živ?
4: Jo.
3: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
4: Ale umřel. Na traverzu.
3: Prosím vás. Zápal, jo?
4: Ale ne. Spadla na něj.
3: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
4: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
3: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
4: No Jouda.
3: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
4: No vy jste ho neznal?
3: No já myslím, že jo.
4: No tak to byl on.
3: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
4: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
3: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. Jo. Tak toho jsem neznal.
4: No. A já myslím, že jste ho znal.
3: No já taky myslel na převítel, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
4: No jo.
3: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase nemenoval Jouda, ale Rambousek.
4: Jo, Rambousek. A co pak, ten taky zemřel?
3: Ne, pak s ním je to horší.
4: Prosím vás, jako horší?
3: A ten ještě žije, chudák.
4: Jo, a takovej dneska ještě ale hodně.
3: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
4: Jo, Rambousek, no, aby ho neznal, no. Takový malej pihovatej, no jo.
3: No, jo.
4: No, a co pak je s Rambouskem?
3: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
4: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
3: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
4: Ale tu je ona stávající.
3: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
4: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
3: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč.
4: Tak no, tak. Ona je taková korpulentní.
3: No jo, no. Já už vím, no. No tak korpulentní, ona není jen tak kapkupulentní,
4: no,
3: že jo.
4: Tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
3: No jo, já už vím, no jo. No víte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
4: No. A tu si teď bude brát? Yeah. Jemu už bude 50, jí sotva 20.
3: No. No pak teď to ještě půjde, že jo? No za jo. Takových 10 let.
4: Jo, za 10, to už mu bude 60.
3: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
4: No, kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
3: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
4: Jak slepičí nemoc?
3: No jako když zanáší.
4: Jo tak,
3: no, no. Tak to je konec, víte?
4: To je pravda, to je konec.
3: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
4: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
3: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
4: Ježišmarja, už... jak to letí.
3: No jo, tak
4: taky musím utíkat, tak zatím naschledanou. No. Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
3: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
4: Kluk, no to no, vám gratuluji, no. A co paní?
3: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase bude ráno.
5: Raní ptáče dál doskáče. Dneska jsem po dlouhý době rád, že jsem v práci.
6: No taky.
5: Nehraj nebyla. Cože? A nic, to byl for. Kolik je hodin?
7: Tam na ty židli mi visí sako a v kapse jsou hodinky.
5: No ty vole, teď jsou bez ručiček.
7: No, tak do práce jsou dobrý, ne?
8: Je 7:30.
5: No, tak to ještě v klidu posnídám.
6: Co to máš?
5: A co bych měl termosku?
6: Termo co?
5: Termosku, ty nevíš, co to je, nebo co?
6: Že když jsi mě rozkrájil, tak nevím.
5: Rouza, vysvětli mu, co je termoska.
8: Je to nádoba, do které, když se dá něco studeného, vydrží to studené, a když něco teplého, vydrží to teplé.
6: Ale to je dobrý, člověče, to je vychytaný. Co v tom máš?
5: Litr horkýho kafe a 4 nanuky.
6: No jo, tak to je šikovný. Tož dal bych si trochu kávy. Včera jsem se nečekaně ožral.
5: Hele, na chodbě automat na kafe, sama málo. Ale mám štrůdl, dá si někdo?
6: Já si dám.
8: Tak abych neurazil, jen kousek.
7: Podej mi taky, maňas. Měl jsi s ruce?
6: Ne.
7: No ale na hajzlu jsi byl, ne?
6: Kadit.
7: No tak já si podám sám. Nerad bych měl štrůdl s nutelou.
6: Hele, já nechci, já jsem teď nějaký marodný Češi. Nějak vůbec nefunguje metabolismus. Já třeba sním mrkev a jde ze mě mrkev. Dám si řekvíčku, jde ze mě řetkvíčka. Včera jsem měl kedlubnu, no a ráno ze mě vyšla kedlubna. Ne, tak žer hovna.
5: A lékař radí. Vem si taky Demeter, štrůdlík, tak. Habiky, papiky, vidíš, no a už není. To měla matka strachu, že se vyhodí štrůdl od loďska. Bůh vás vidí, Ježíš vás slyší a Allah vás miluje, vole. Halleluja. Tady je po ránu nějak veselo. Tak vám ještě vylepším náladu, vole. No, tak ty těžko, draku. Jdu od načelníka a byl rád, že se mu požehnal. Všechno je na dobré cestě a co nevidět, rozšíří naše řady, vole. Bude z něj kvaker. A prozradil mi tajnou směrnici ministra vnitra, vole. Naše oddělení dostalo do své kompetence boj s terorismem, vole. A asi moc dobře víte, co to znamená. Halleluja.
6: No, tak to znamená, že bychom tě měli hned po ránu sebrat a zašít.
5: Hele, co bylo, bylo. Už jsem se mírně odklonil od islamu. Talibanu jsem nefandil nikdy. Myslím, jako nemoc dlouho. Taliban mě oslavoval v mém raném stadiu islamistý a pak mi začal připadat nějak směšný a nemoc radikální.
6: Ne, to je PŠM nebo nějaký školení, vole.
5: Jo, o co jde? No tak musíme dělat monitoring podezřelých osob, kdekoliv a kdykoliv, vole. Nikdy nevíte, za koho může být terorista převlečen. A nemusím připomínat, že Usama dodnes nebyl nalezen. Prověřit zájemce a frekventanty o pilotní kurzy a střežit náboženské sekty, vole. Halleluja. No, od něj to sedí teda. No tak my jdem do terénu teda, jo? Nebo my z té přednášky prdne v kouli, jdeme.
6: Kam jdeme?
5: Jdeme pá, blbečku. Napadá někoho, kde máme začít?
8: Já bych začal v jeskynním systému Tora Bora.
5: No, tak drž hubu, vole. Ještě jedna debilní připomínka, Prouza, a vykecám ostatním o tvý vesmírný misi.
8: Ne, pro boha, ne.
6: O jaký misi? Tož miso no mors?
7: On měl inženýrský letěž do vesmíru, jo.
5: Jasně. Myslel si, blbeček, že je něco víc než my a bez našeho vědomí se přihlásil do vesmírný mise.
8: Neříkejte to.
5: Já to řeknu. Hele, školili ho 3 měsíce, pak se dozvěděl, že s ním letí jako kolega v obyčejný prase.
6: A co dál?
5: Nerůž. Kdybys byl na Prouzově místě, tak letěj prasata 2. No, i každý dostal v obálku s instrukcema. Prase mělo ve obálce, zkontroluj palubní přístroje, uveď modul na oběžnou dráhu, nastav solární panely a 100 dalších pokynů. A náš inženýr Prouza měl v obálce pokyn, nakrm prase a na nic nešahej.
6: Ne, a najednou jsme mu dobrý, Dylina.
7: A ty nekecej, ty si chtěl taky zdrhnout.
6: No, ale já chtěl dělat v Anglii policajta na podpoře a nebyt kosmonaut s prasetem.
9: Tož všude dobře, doma nejlépe, kur na Moravě.
6: Já jsem chtěl taky odjet.
5: Jo? Do Čičelic k babičce, ne?
6: Ne, do USA. A chtěl jsem dělat náčelníka apačůch. A chtěl jsem mít pržáka.
5: Bába mu dávala makový cumly. Díky tomu byl poslední 26-letý indián v Čičelicích. Ale jinak je v pohu. Hele, maňac, nemyslíš náhodou grošáka, ne? Koně?
6: Ne, poršáka, auto.
5: Hele, tak vím, kde dneska začneme. Ještě nemáme dobrý skutek, tak maňasovi něco ukážeme. Tramvaj nebo krtek?
6: Poršák.
5: No, tak jedeme metrem.
10: Oh. Ustupte prosím za bílou čáru.
7: Ježíš, já vím, neřvi, ne.
10: Pane, za bílou čáru, ale na druhou stranu.
7: Ježíš, tak mluvím jasně, ne. Jenom mě zkouším.

0: Chrámoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferris Seidl, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídám mu, ale vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadime. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrcalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
1: Víte, jak jsou nohy důležitý pro herce?
2: Než mu hovorím.
1: A nejen prakticky, aby došel na jeviště a odešel z něj, ale i esteticky. Já bohužel tady většinou hraju takhle v dlouhým tom, ale... Takže já většinu života ukazuju lidem to nejméně půvabné, co na mě je. A to je škoda, mám krásné nohy.
3: Ano?
1: To se nikdo nedoví, já zemřu a lidi nebudou vědět. Já mám nohy, člověče...
3: Já vím, že by si si ale nejel.
1: Ne, ne. Já mám nohy, je, mě nedávno je odlejvali do sádry.
3: Ano.
1: Jako někomu dělají.
3: Posmrtná maska, no.
1: Tak mě dělali posmrtný nohy. Ano. A to posílali do Florencie a budou předělávat Davida, podle mě. To. Ten prý nemá úplně klasický nohy, tak to budou teď opravovat, podle mě. Ale já jsem ještě, dokud jsem byl mladý a teoretizoval jsem o kumštu a tak, tak jsem si sestavil takové desatero. Teď pozor. Milane, píš
4: si
1: to?
4: Já si to budem písat.
1: O práci nohou na jevišti. To je velice důležitá herecká kapitola, kterou...
2: Škoda, že si to nemůžem zapísat, ale... Nevím.
3: Já ti to potom dám na čí.
1: Tak si to zkus zapamatovat. Za prvé, nohy na jevišti užíváme především při přechodu.
4: Prepač, ale trošku pomalšie, keby si mohl... Já stenografuji.
1: Při přechodu.
4: Ano.
1: Například, když jdete na jeviště zprava, doleva, zleva, doprava, zepředu, dozadu, dozadu, to se tak, některý režisér vás rozpohybuje, takže chodíte, že jo? Za druhé, když stojíte, tak stát.
4: Nebo střelí.
1: Ne. Když stojím na jevišti, tak stojím. A to znamená, když režisér říká, budeš stát, tak stojím a nedělám nohama různý takový, jako přešlapovat a přijít nohu po nohu. Ne. Stojím. A zvolte si, prosím vás, vždycky takový mírně rozkročený, uvolněný, ale pevný postoj, že jo? Nikdy ne, stoj špatný. Pamatujte si zlaté pravidlo. Stoj špatný, pro jeviště špatný. Kdo to řekl?
2: Shakespeare.
1: Kdo to řekl?
4: Molière.
1: Ani ten třetí ne. To vymysleli dva Miroslavové. Miroslav Tyrš a Miroslav Horníček. Tyrš vymyslel, stojí špatný, já jsem tam jako přimyslel jako žert, projeví se špatný. To je jako jenom jako doplněk žertovní a žertovní. Čili stát jako, stát uvolnění je to. Za třetí, pán, když je nejvyšší schod, to se stane, někdy ho tam zapomenou, někdy tam dokonce má být. Tak vždycky stát na tom schodu jednou nohou takhle vejš a to nohou záleží od hlediště, víte? Bylo by blbé, kdyby se stáli takhle.
2: Ano.
1: To by jako podivný, že stát. Ne, vždycky takhle jako stát malebně tak, jo. To je schod. Za čtvrté. Zásada na jeviště vždycky chodit obutý. Obutý.
2: Jsem ti hovoril.
1: Ano. No. Hoši, já jsem vás viděl minule, velice těžce jsem to nes. Oba bosky a přitom oba ve smokingu.
2: No, tak. A ponožky?
1: Ponožky jsou dobrý, nemusí být, ale ano. Jsou dobrý, nebo si nalíčit nohy na tmavo. Za páté, na jevišti nekopat do rekvizit ani na zem spadlých. Stane se totiž, že rekvizita spadne na zem, to se stane při nejlepší vůli. Nekopat. Naopak, když spadne rekvizita, to je, co může být cokoliv, že? Tak nenápadně nohou zasunout pod dekoraci, za dekoraci, pod partnerku, když má... dlouhý šaty, že jo, nebo prostě pod něco, za něco, ten, zkusíme si to, nejlepší je se prakticky přidat. Podívejte se, dejme tomu, že hrajeme takovou hru, kde se hraje s vajíčkama. I takové vajíčko může vyklouznout z ruky, oblé, že je tak žertovní předmět. Mm. Tak, Julo, já tobě podávám vajíčko, vyklouzne ti, jo, a uvidíme, co si s tím počneme, jo?
2: Ano. Akoby náhodou?
1: Jo, jakoby. No, a teď co? Jakoby nic a nenápadně to vajíčko zasunout nohou pod něco, rozumíš?
2: Hm, rozumím.
1: No. Špatně. Naprosto špatně.
2: Proč?
1: No, protože jsi to prozradil lidem. Se všecko na tobě hrálo, že zakopáváš vajíčko. No nemůžeš takhle. To lidi, člověk nemyslí, lidi si poznat, že zakopáváš vajíčko pod něco. Milane, prosím, můžeme, je to zkusno, samozřejmě.
4: Jde o to, aby horná část těla
1: hrála jako by nic, jako by nic. No, to je ono, to je ono. Od pasu nahoru jako by nic, od pasu dolů jako by něco. Ano, to je ono. Ano. To bylo velice hezké, jak se Milan rozlížel, ale já bych tam ještě přidal text. Milan, víš, takový
4: pomocný
1: text zase, jak se tak rozlížím a zakopávám vajíčko, že jo, tak bych řekl, kde pak je Marie? Opět se opozdila. Nebo že by už vůbec nepřišla, víš?
4: Ano.
1: Soustředí lidi na nový téma v té hře, já vám to předvedu i s tím slovním doprovodem. Hraju s vajíčkem jako by nic a najednou upustím.
4: Ano.
1: A tak to je zvoraný.
4: V tomto případě...
1: To jste...
4: Marie! Marie!
1: Marie! Ano! To možný. Aspoň ten pes, kdyby tady byl zůstal.
4: V tomto ale případě...
1: Nezakopávat! Ne. Nezakopávat! Vůbec se toho nedotýkat! Naopak, v tomto
2: sadnout
1: případě...
2: Sadnout si...
1: Ne. To bych taky neriskoval, ne. Naopak to přikryj třeba kloboukem nebo mísou, víte, spíš takovou do kalamitu vykryj. A nebo nějakým malým kouskem nábytku třeba.
4: No, tak to drobnou rekvizitu.
1: Drobnou rekvizitu. Zkusíme to tady.
4: No, joj, je to.
1: Joj, a je to vykrytí. To je dobrý. To ještě dáme na to.
2: Tak.
1: Kde jsme to skončili? Já tady mám ten svůj 80. Tak to bylo, za pátý.
2: Ano.
1: Za šestý.
2: Nezesmilníš.
1: No. To snad je samozřejmě. Na jevišti. To by nám tak ještě chybilo. Za šestý tady mám takovou delikátní věc. Když máte v roli kopanec, je někdy v roli, že máte kopnout partnera nebo partnerku.
4: Ano.
1: Jsou takové hry, kde se kope do partnerky.
2: No, například Johanka z Arku.
1: Johanka z Arku. Tam byla slavná příhoda. V komedii Frances jednou hráli Johanku z Arku a představitel arcibiskupa u soudu kopl Johanku. Ovšem zapomněl, že ona má brnění, zlomený palec. Pozor na to, vědět, do čeho kopu. No, pojde se vajíčko na noze, no. Ale zase názorně. Jeden z vás, třeba Julo, také se postav. A Milane, ty si představ, že máš v roli ona kopu.
4: Ano, já si to
2: vědět. To
1: tak prosím tě, zásada je,
4: ano?
1: Buď nártem,
4: nártem
1: tak, nebo takzvanou placírkou, tohle to je, ale nikdy ne špičkou.
4: Takže nikdy tak.
1: Ne. Nikdy tak, to bych se mohl prokopnout. Čili to je otázka kopance, že jo, na scéně, velice důležitá. Teď další, krokem, chůzí, nohama, můžete znázornit i věk.
2: Ano, FL věk.
1: Taky, ano. Ten chodil zvlášť jako daleko. Tak například, myslím, stáří postavy. To nemusíte doplňovat, jak si vnějšími prostředky, jako dneska, že si Milan nalepil bradu a...
4: No já si můžu
1: ty knír. Ne, nesunavej. Slušíte to, Milane, to spíš sem dáme tenhle knír. Taky hezký pomocnej. Hezký zaječel, ano. Ale chůzí vyjádříte, jak si věk postavy. Podívejte se. Jinak jde po ulici starý muž a jinak mladá dívka, mladé děvče. No jistě. Ty se ptej. Tak teď já vám předběžu chůzi a co vám to připomene? Já jdu.
4: Ano.
1: No, co to bylo?
4: Ano.
1: Co to byl?
4: Starý muž.
2: Mladé děvče.
1: Vítáme, jelíte se oba. Bylo to děvče, ovšem velice starý. Čili to je otázka věku. Chůzí povahou kroku můžete taky jaksi vyjádřit povahu té postavy. Protože jinak chodí flegmatik, jinak cholerik, jinak sangvinik, jinak melancholik, že jo? Jinak chodí třeba Hamlet, ten chodí váhavě. Otelo chodí jak?
2: Na černo.
1: Byli se žádlivě chodí. Na černo, tak je tak strachná. Ale to by si musel líčit nohy.
4: Jinak chodí čašník například.
1: No jo, samozřejmě, to je profesionální deformace. Číšník od stáleho chození má takzvané ploché nohy, ten chodí takhle, že jo? A podobně tak chodí kdo?
4: No tak chodí podobně i baletky.
1: Tak, ano.
4: Jsou na ně rozoznaně. Akorát češníci mají tu ten obrůsok. Tak. To baletky nemávají.
1: No takže...
4: Baletky chodí ale tak.
1: Tak, ano. Ale jsou hry, kde můžou mít i obrůsek. Ovšem jinde. Či to je, bych řekl, povaha kroku a tak dále. důstojník například, že hrajete důstojníka, tak stále být v pozoru například. Nejtěžší vůbec, jestli se vám někdy přihodí, hrát náměstíčníka. Hrát ne. Ten totiž chodí 20 cm nad zemí. To už potom chce choreografa nebo kladku. To je velice těžký zahrát, já ho tak ještě nehrám. Když nejvyšší zakopnete, to je za deváté, nevrace se k tomu. Ani textově, jako že byste říkali no, nebo něco, nebo pohybově, že byste se tomu vrátil, prohlídili. Jít dál, zásada jít dál, aby si divák myslel, to já jsem zakopl, ne on. Oklamat ho tělem, jdu dál, vůbec se toho nevšiml. A za desáté důležité jsou rozměry jeviště. Hele, stane se, že vám režisér řekne, po této větě jdeš 52 kroků do levo. Dobře, chce tomu vyhovět, to se stane, samozřejmě, to se stane. Jenomže pak přejedete na malé jeviště, někde venku, v Hrochově Týnci, uděláte 52 kroků a jste na ulici nebo v blízkém lese. A dohrávejte to tam. Moje žena zamlada, ona hrávala divadlo zamlada, za kdysi umělkyně dneska v domácnosti. Ta jednou hrála princeznu Pampelišku, to je u nás taková hra, a nakonec odbíhá, mizí jako ze světa, taky si to neodměřila a skončila na hnoji. Pak si mě radši vzala.
5: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
6: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
5: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokán. Říkala jste to,
6: ano,
5: říkala jste Sandokán.
6: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
5: No a co,
6: a víte, že
5: něco?
6: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
5: Mé?
6: Ano, mé.
5: Říkáte mé?
6: No jistě.
5: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
6: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
5: Moderní sportovní účes, no tak ten by mě možná slušel.
6: No jistě.
5: Já totiž nejsem tak starý a z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
6: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
5: Cože?
6: A ještí,
5: co to?
6: Ještší hormony.
5: Ještší hormony?
6: Ještí. No.
5: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
6: Nebo
5: abych měl na hlavě bodliny, ne.
6: To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
5: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
6: Jistě.
5: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
6: No.
5: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
6: Yeah.
5: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
6: Yeah.
5: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
6: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
5: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje. Dokonce mi nedává, že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
6: Nerozumím.
5: No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
6: No,
5: rozumíte, jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
6: Ale
5: podělali.
6: No tak. No,
5: je to prý ze švestek?
6: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
5: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
6: no,
5: protože
6: ano.
5: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
6: Proč?
5: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
6: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
5: ráno nebo večer?
6: večer.
5: Večer, jo? No.
6: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
5: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
6: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
5: No jo, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
6: No
5: celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
6: No počkejte.
5: Čím budu rozdávat?
6: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
5: Po půl hodiny.
6: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
5: Já myslím.
6: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
5: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
6: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
5: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
6: No... Samozřejmě.
5: Víte co?
6: A jak ráda.
5: Já radši zůstanu plešatý.
7: James.
8: Prosím, pane.
7: Už přišly noviny?
8: Nevím, pane, poštára jsem ještě neviděl.
7: James.
8: Prosím, pane.
7: Ty Drakulovo dvojča. Já se tě nepýtám, či jsi viděl poštára. Ale či přišly moje tajnsi.
8: Aha, už vám rozumím, pane, ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
7: James, a na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
8: Sám, pane, trochu som rozmýšľal.
7: Tak ty si rozmýšľal, James?
8: Áno, pane.
7: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
8: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
7: James.
8: Áno, pane.
7: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
8: Ako rozkážete, pane, švihám.
7: Čo si povedal, sedliak?
8: Že už idem, pane.
7: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
8: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
7: Čo si to povedal, James? K nešťastnej náhode.
8: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
7: Čo si to povedal, James?

0: je. Zaujímavý druh, pane.
1: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
0: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
1: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.
2: Tak Jirko, peco, příjemná atmosféra, tak to už řekni, no.
3: Neřeknu.
2: Jirko, neříkej, že to neřekneš, řekni to. Jirko, strať zábrany, vždyť seš kolega, vždyť seš klaun. Podívej, co to s ním udělá, když mu dám nos? Jirko, ty máš nos, vždyť jsi kolega, klaun. No ztrácí zábrany, měšťák ztrácí zábrany. A už tady měšťák řádí. No výborně, ty buržouste, no. Výborně. No. No vidíš to. A je ti tady dobře, viď? Tak, už nos nepotřebuješ. Už jsi tady. Tak nám řekni tu mystickou informaci.
3: Neřeknu.
2: Tak to řeknu já.
3: Neříkej to.
2: Peca si totiž myslí, že
3: ne,
2: byl...
3: Já si nemyslím. Já jsem byl.
2: Dobře. Peca byl v minulém životě pes, jak si myslíš. A už je to venku. Co? Co prosím, že se na to stydíš? Že jsi byl pes, bože. Někdo třeba byl hroch. Někdo třeba v tomto životě je prase. A nestydíš se. Rozumíš? Je krásný pes. Jirko, spíš chybí důkazy o tom tvým tvrzení.
3: Důkazy mám tady. Je?
2: To jsou fotky. To no. A to seš ty?
3: Ano, to jsem já v minulém životě. No, dej to kolovat.
2: To seš opravdu ty v minulém životě?
3: Ano.
2: Počkej, dej tady. Nech si kolovat tady tuhle sektor A, já půjdu na Bčko.
3: A jo.
2: Podívejte se, tohle je Jirka v minulém životě. Český fousek. Jiří Pecha, my mu říkáme Peca. Jo? Možná, že to se pes, Peca. Jo? Podívejte se, nechte kolovat.
3: Tady
2: značky. Počte to slečně taky. No.
3: Pošlete to dál.
2: Já taky mohu, já tam
3: klidně. Tady jsem ve skoku. Pošlete to dál. No. Tak se dívám pánečkovi od daně do očí.
2: Ha? Jirka, když mluvíš, ty jsi byl opravdu pes. Můj brácha mě říkal takový for, prostě, že přijde, slepec přijde do obchodního domu a vezme v Torontu. Vezme z toho svého psa za zadní nohy, takhle s ním krouží nad hlavou. Přijde prodavač a říká, co tady prosím nás děláte? On říká, já se rozhlížím. Černý humor to je. Black humor. Kanadský black humor. Canadian black humor.
3: Ať je to cokoliv, ale tomuhle já se smát nebudu. Ne. To ne.
2: Tak se nesměj, Jirko. Se nesměj, vždycky, když něco řeknu, tak se otoč zády a nesměj se, no. Rozumíš?
3: Ale řeknu ti, ty bys byl přísnej pán, víš? To by bylo furt. Sedni na místo. Lehni. Co já znám?
2: To právě, Jirko, rozumíš, ty to vidíš z hlediska psa. Musíš taky vidět věci taky z hlediska pána. Rozumíš? Protože když třeba, řekněme, mám psa, teď mi přijde návštěva. Damská. Jo? Za svobodna třeba, před Chantal, jo? Přišla, to jsem byl vlastně taky ženatý. No tak před... Dobře, jsem prostě mladý, jo, svobodný. Přijde mě námská návštěva, mám psa. Ano, koho to tady? Nazdar, večer, kdo tady má? Na místo, prosím tě, na místo. Ta je čerče pěkná. Prosím tě, na místo. On bude... to je tvoje holka, jako jo. No a teď jdeme třeba do ložnice, že jo? Jo, jdeme do ložnice. Kam jdete, co budete dělat? Na místo! Musíš mu říct na místo! A zavři za sebou dveře, rozumíš? Co tam děláte? Rozumíš, to musí vidět taky z hlediska pána. Jaká by byla třeba, řekněme, tady takhle paní, panička. Tady, tuhle, to bys odhad?
3: No jo. Paní, u vás by bylo dobře. Moc by se nedělalo. Pěkně by se tloustlo. A mazlilo by se.
1: Jak to tak... Už je zase v křesle, Hárík.
2: Jak to tak poznáš, prosím tě?
3: No to já poznám. Já mám totiž na pány čuch.
2: To čuchem, no. Tady tahle, jaká by byla tahle? Tahle.
3: Ta by byla dobrá.
2: Ta.
3: Ta taky.
2: Ta, ta je dobrá, víš? Co? Mm. Ta.
3: No ale ten by byl špatný. Ten taky. Ten taky, ten... Ta by byla dobrá.
2: Jirko, prosím tě, pojďme o tom mluvit, jak jsi byl tím psem, to mě zajímá. Oni vás třeba cvičili, jako psi vás cvičili?
3: No to víš, že nás cvičili. Ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy.
2: Počkej, jste se vzpomněl. Víš, co je toto?
3: Že to, nevím.
2: Jak měl můj kamarád, měl němýho vlčáka. On. No, tak jdi.
3: Tomu se tak smát nebudu teda.
2: Já taky lidi, že jo, pro lidi, víš? Jsem chtěl pobavit taky lidi. Tak s tím cvičením pokračuju o tom, prosím tě, to mě zajímá.
3: Jo, no tak ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy, jo?
2: Jo.
3: Máte tady nohu, máš tady nohu někde, nemáte tady?
2: Mám tady dvě nohy, mám tady.
3: Jo?
2: Ty máš od pijána nohy, tak já nevím, jakých nohou se to dělá.
3: A, tak počkej, tak...
2: Jsi saloní pes, tak asi u nohy od pijána, ne, se cvičíš. Podle toho, jaký jsi pes. Já ti ale můžu udělat pána. Pána ti udělám.
3: Buď tak hodnej.
2: Pána mu udělám. Jo? Noza! No tak. Hody. Pravo, v bok. Pozdě, trestám. Tak ani nekvikneš. No. Sadně.
3: No tak si sednu a dostanu pamesek, ne?
2: Promiň. Promiň, tak ještě jednou, jo? Sadně! A teď vám, přátelé, ukážu, jak náš Harik umí dělat mrtvýho. Mrtvý! Udělej, mrtvý hezky! Mrtvý! Neboj se, no mrtvý udělej! Jak děláš mrtvý? Tak děláš mrtvý! Takhle dělá mrtvý, hodný, no, hodný. Takže to cvičení necháme. Po cvičení necháme to cvičení. To je takový ty drily a já to nemám moc rád, to cvičení. Ale potom, po práci, máte to u psů taky po práci legrace?
3: No to víš, jo, to jsou procházky, to je to nejkrásnější, co může být.
2: Jo.
3: Víš? Jo. Tak když to se těšíš na procházce, až pán ti sundá košík a dá ti volno. Víš, to krásné. To krásné. Kontrolované volno. Kdy pobíháš kolem pána, jo? Ani ne moc vpředu. Ani ne moc vzadu. A zabýváš se přírodou, je? To se značkuje. Jo. No, prostě dovídá se, no prostě se děje spousta věcí.
2: Jirko, já to vím, já jsem měl psa, on se jmenoval Pepoš. Jo? A když jsem cestoval, tak jsem měl pas, prosím, Bolesa v Polívka, herec jsem byl. Jsem tam měl herec napsaný a jemu jsem dal do toho očkovacího průkazu pěkný fotografii a tam byl napsaný Pepoš, Polívka, boxer. Tam. A hned se mě snadněji projíždělo hranicí, víš? Celníci zasmáli, ha, ha, ha. Víš?
3: Ha?
2: Tak. Jo, Jirka.
3: Já jsem takovýho pánečka neměl.
2: Jirka, prosím tě, teď... Já nevím, jestli vás to bude zajímat, ale mě to zajímá. Jsou ti psi prostě monogamní? Jako já? Bych chtěl být?
3: Nejsem.
2: Že ne, on uvidí fenu prostě a jde po ní. Jo, a oni taky nemají rasový problémy. Bernardin po jezevčíkovi vznikají úrazy. Jo, prostě. To se mě ale líbí. Prosím tě, o té sexualitě, o tom o té erotice psí, mohl bys pohovořit, prosím tě?
3: Já nevím, jestli to bude vhodné.
2: Hele jo, že nás to zajímá. Co? Prosím tě, fotografe, pustíš mi tady sednout? Já si musím, nebo já si sednu sem. Seď. Jirko, vyprávěj, jo, tak, vyprávěj.
4: Tak fakt můžu, jo?
2: Jo.
4: Tak on můj pán jednou
2: si... Neříkej to, Jirko, mě, říkej to všem.
4: Tak jednou můj pán si usmyslel, že
2: říkej
4: budu...
2: mě, zase to říkáš mě. Říkej to všem, Jirko, všem to říkej. Všem, tady divákům to říkej.
4: No tak...
2: Vres ty kamery, Jirko, to ceď do těch obyváků. Rozumíš, ne? Do těch obyváků, říkám, jo. Ty si, vy jste nerozumíte? Do obyváků. Třeba se dívá náš z divadla, náš sekční šéf třeba se dívá. V obyváku. Třeba se dívá náš z divadla generální intendant. Tak jim to pěkně do těch obyváků. Jak se tam jinak dostaneš?
4: No tak jednou můj pán si usmyslil, že budu krýt. No, jako pokrývat. No, vy? No.
2: Rozumíme mu. Rozumíme mu.
4: No pro ty, co nerozumí, že mě připustí. Jo?
2: Nemusel to říkat.
4: No to...
2: A... Promiňte, pane sekční šéf.
4: Tak hnedka ten inzerát do novin, že jsem jako zdravý a tak, jo. A odpověděl jeden pán od nějaký Feny. Kdybyste viděli ten rodokmen, to už dneska není ani pravda. No tak, pán mě dal košík do autobusu a jelo se. Teď jsme tam přijeli, jo, zahrada, v zahradě dům. A já už jsem to cítil. Já už jsem to cítil.
2: Rozumím.
4: Tak pán mě sundal košík, teď mě dovedli k té Feně a my jsme se začali seznamovat, jo?
2: Jako očuchávat, jo?
4: Jo, očuchávat.
2: Tak to už
4: jo.
2: Jako jste očuchaní už dál.
4: A páni jakože si dají na verandě kafe. A zůstala tam s náma paní, od toho pána, od ty Feny. Jako takovej sexuální dozor, jo. No a já se začal pokrývat, jo. Já jsem pokrýval. Ona se na nás dívala. Ale mě to nevadilo. Já jsem pokrýval. A když to bylo po šesté, tak utíkala na verandu za našejma pánama a povídá... Po šesté, pánové. A zase se vrátila a zase se na nás dívala, ale já jsem furt pokrýval, jo? Mně to nevadilo, já jsem pokrýval. A když to bylo po šestnácté, tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá, po šestnácté. No, pánové. A zase se vrátila. A zase se na nás dívala. Ale mě to už vůbec nevadilo. Já jsem pokrýval, jo? Já jsem pokrýval. A když to bylo po 21. tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá po 21. Pánové. A čím víc rostlo nadšení té paní, tím víc rostla závist a nenávist našich pánů.
2: Jo, takže závist, oni záviděli a potom začali nenávidět, jo?
4: To je poučný. No ano, naši páni napřed záviděli, potom nenávidět.
2: To je poučný, když se budeme závidět, tak se začneme nenávidět. Takže Jiří Pecha, zvaný Peca, v minulém životě úspěšný a skvělý pokryvač.

0: má inventuru, počítá ve sklepě brambory. Dneska je to samoobsluha. A co vy tady? Šprechen zí Čekyš?
1: Já naprosto perfekt, šprechen Čekyš. Já jsem totiž vocáč, zdejší, víte? Neviděl jste náhodou tady Vojna Menšíka? Mám s ním totiž takovej kleine bešprechung, tedy rozhovor.
0: Tak rozhovory příslušníků bývalé CK armády, prosím, tamhle pod tím pozdně románským obloukem.
1: Dobre.
0: Dámy a pánové, místo 60 let starého vína podáváme 60 let starý vojenský raport.
2: Pane lejtnant, vojín Buchta se hlásí na váš rozkaz.
3: Dejte si pohov.
2: Prosím.
3: Dejte si pohov.
2: Už jsem si ho dal.
3: Buchta, přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
2: Poslouchám vás.
3: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
2: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
3: Babička.
2: Babička? Chudák bába, zase jediná.
3: Moment, buďte, jak to jediná?
2: Jediná bába.
3: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
2: Opravdu? Tady sám víte, pane lejtnant, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
3: Poslyšte, vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
2: Byste museli mít tinky.
3: Počkejte, jde ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně, Buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
2: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhýho padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane lejtnant, sirote, tři otcové.
3: Poslyšte, Buchta, není vám to nějaký podivný, tři otcové?
2: Ne. To byste musel znát naši rodinu, jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, jak dítě co dítě.
3: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
2: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jde všechno, pane lejtnant.
3: Poslyšte, tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán a ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
2: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
3: Poslyšte, Buchta, i to je přece proti přírodě.
2: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě, tyhle řeči já nechci, pane lejtnant, který od vás slyšet, já se nenechám kvůli politice zavřít.
3: Co to povídáte, Buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklenej anarchisto. Co jste měl z přírodopisu?
2: Co je to? Já z přírodopisu! To se bude nedivit. Dvakrát jsem propadl, jednou jsem neprošel.
3: Jednou jste co?
2: Neprošel.
3: Takže byste dvakrát propadl a jednou neprošel.
2: Ano.
3: No tak to je dobrý, Buchta. Velmi dobré. Protože byste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
2: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout.
3: Porozumíte velice dobře, Buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Že vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
2: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane lejtnant? Kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval. Právě protože jsem to uznal, že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, kterýho mám velice rád. Já myslím, že taky umřel, pane lejtnant.
3: No, tak se uklidněte, Buchta, uklidněte se.
2: Tak jsem to právě udělal, tak?
3: To jste udělal.
2: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
3: Tak se mě to líbí, Buchta.
2: No.
3: Tak se mě to líbí.
2: Můžu jít, pane lejtnant?
3: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
2: Ještě jednou mám připravený.
3: Cože?
2: Na Vánoce.
3: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
2: Děkuji, pane lejtnant.
3: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
2: Můžu jít, pane lejtnant?
3: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi. Je to tak?
4: Od pane lejtnant, oni mají paměť, no, pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
5: Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu.
2: Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
3: Jak je nevlastní dědeček?
2: Jak to nevlastní dědeček?
3: Já tomu nerozumím, Buchta.
2: No on se nám utopil.
3: Cože?
2: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
3: Poslyšte, Buchta.
2: Brybnice.
3: On, že se utopil.
2: Brybnice.
3: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
2: Vidíte, to on se utopil. Brybnice spadnou.
3: Jak to je?
2: To stalo v telegramu.
3: To stalo v telegramu. Vylžete, Buchta.
2: To jsou ty mi rodiče. Co já jsem se jim toho... Podívejte
3: na mě.
2: Pane lejtnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem město dola. A ono se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambáka, že se nehambějí.
3: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
2: A můžu...
3: Protože vojna je vojna. To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, Buchta, odtud půjdete přímo k feldwebeli Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
2: Odchod. Mohu opakovat?
3: Opakujte.
2: Aby něco nespěl, aby se nebyli potom tak kryty. Půjdu k feldwebeli, tomu dá, nechám se zavřít se všema fotrama.
3: Řekl jsem podstama.
2: Se všema podstama, ovšem, pane lejtnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
3: Po žádným pohřbu, bude to hned.
2: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
3: Vaše bába, ať kouká jako sůva, když má takového nezvedenýho.
2: Co?
3: Tohle.
2: Vnuka.
3: Vnuka, to jsem chtěl říct.
2: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekni zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam by jsme přišli, pane Lajetna? Pustěj mě, pustěj mě.
3: Buchta, soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Dolive, ušima.
2: Budu vás poslouchat do ucha.
3: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy?
2: Buchta? Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec?
3: Buchta?
2: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
3: Kdo vám to posílá?
2: Ty telegramy mě posílá teta.
3: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
2: Já... Teta má příjmení, ovšem to by vám na nic nebylo, pač víte, to stejně neznáte, ale je kolikrát říkáte, to neposílí mu už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
3: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
2: No pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávěl.
3: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
2: To byla vaše sestřenice.
3: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
2: Vy jste říkal, proto jste pána moje ne.
3: No pochopitelně.
2: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pahrko, když Máňu vidím poprvé na prvním randeči a pamsi, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
3: Na jakým prvním randeči mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
2: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
3: Tak dost povídá, Buchta. Já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
2: Ano, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vyměnit.
3: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
2: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
3: Jezdíte se tam miliskovat.
2: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a se posadněme. To je všecko.
3: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
2: S mýma příbuznýma?
3: Pochopitelně.
2: No právě naopak, pane lejtnant. Z vážích teď se zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
6: Teď si vám dovolím představit dívčí, pěvecký a hudební soubor, který k nám vážil cestu až z dalekých Filipin. Čili na scéně teď zazní filipinská hudba. Máte ráda hudbu, slečno? Jo, máte, jo? A co děláte po představení? Ne, pardon, já mám totiž doma spoustu krásných desek, a jsem sám zrovna doma, že ne v lázních a
7: nejdu, nevhod.
6: Ne, ne, proč
7: nevhod? Koukám, že tady propuklo rašení jara.
6: Ale ne, já jsem se... Já jsem se tady snažil prodat nějaký starý desky.
7: No tak na vašem místě aspoň jednu bych si nechala.
6: Kterou?
7: Nikdy se nevrátí pohádka má.
6: Podívejte, kolegyně, každý je tak star, jak se cítí.
7: No tak v tom případě vám je asi tak 70.
6: Poslouchejte, nebuďte zlá. Ale co pak ne. Vy nemáte radost, že se blíží nejkrásnější doba roku?
7: Ale to víte, že mám. Musím vymalovat, vygruntovat, zimní věci dát do čistírny, auto do opravny, vypučit si na dovolenou, to je radosti.
6: Ne, ale ta poezie, no. Podívejte, vzduch se rozvoní, skřivánek si brzne v koleji.
7: No. Zas budou k dostání sáňky.
6: Ale já říkám, prosím vás,
7: ano.
6: Já říkám poezie, tak se držte žánru. Slunce bude pořád štědřejší.
7: Až jednoho krásného dne konečně nerozkvetou tulipány, který jsem na podzim zapomněla zasadit.
6: Ale prosím vás, ale všimněte si třeba Amorovi šípy
7: ale
6: budou svištět. Amor zase pink,
7: prosím jo. Vás, Amorovi pink šípy. Co pak se dá takhle postaru zvládnout ta současná poptávka? Amor, ten už je dávno vyzbrojený kulometem.
6: No a není to dobře, láska je to nejkrásnější, co v tom oboru existuje.
7: No to jo.
6: Já mám lásku rád.
7: Já taky.
6: Jenom manželky, poslouchejte, manželky, kdyby měly trošku víc pochopení.
7: No a manželé víc tolerance.
6: Oni životní druhové jak si nechápou, že každá roční doba chce svoje, ale najmě vesna, že jo? Moje žena třeba vůbec neměla žádný námitky, když jsem chodil s myslivcema na zajíce. Ale určitě bude mít, jak začnu chodit se zajícema na myslivce.
7: Mně zase připadají někteří manželé jako divadelní architekti.
6: Jak to?
7: Pro kde jakou volovinu musí udělat scénu. Jeden můj známý se měl vrátit takhle o 2 dny dřív ze služební cesty, jo. Rozumíte? A pláče, dobře vychovaný, no tak o tom poslal manželce telegram. No. Vrátil se, přistihl s jiným, udělal strašný kravál a přitom ta chudá ženská v tom byla ale úplně nevinně.
6: Nevinně?
7: No. Ona nedostala ten telegram.
6: A pak se divíme, že je tolik rozvodů, jo? No se furt divíme, že je tolik rozvodů no. A může za to pošta.
7: Ale jenom pošta někdy, jenom zbytečný otázky. Já
6: pravda.
7: Se někdy zbytečně ptám.
6: To je pořád doma, kam jdeš, kdy přijdeš, kdy se vrátíš, s kým jsi tam byl. Já vám řeknu, chytrá žena se manžela nikdy neptá.
7: A ptá se chytrý muž manželky?
6: Chytrý muž nemá manželku.
7: Helejte, na tohle téma se vedou věční spory. Bohémové tvrdí, že milenecký vztah je zajímavější, naopak praktický mužové zase preferujou manželství. No.
6: Já jsem měl přítele filozofa a ten říkal, nejlepší je obojí. Mít manželku i milenku. On povídal, podívej, manželce řeknu, že jsem u milenky, milence řeknu, že jsem u manželky a hup do knihovny.
7: No jo, ovšem.
6: On ovšem počítal.
7: Ten váš přítel počítal tedy s velmi tolerantní
6: to
7: manželkou.
6: To jsem chtěl říct a taky s velmi tolerantní přítelkyní a takový samozřejmě neexistují.
7: No jistě, podle vás jsou všechny ženy saně, rafinovaný, nepřející, sobecký.
6: Podívejte, rafinovaný jste určitě.
7: No tak.
6: Jinak připouštím sebekriticky, že sobecký a nepřející dovedou být i páni. To mě vypravoval bratranec takovou příhodu. On totiž chodí, abyste věděla, vybírat pobytech předplatný na časopisy. A takhle nějak zazvonil u jistých abonentů Světa motorů a Vlasty. A Svět motorů byl zrovna někde v tahu. Vlasta sama doma, taková prej pěkná blondýna. A ta mu otevřela a povídá, budete muset chvilku počkat, než najdu peníze. Ale prosím vás, nezouvejte se, on manžel zase nasypal okolo postelí připínáčky.
7: No.
6: Já jako rozumíte.
7: Já vám tomu, rozumím, jo, jo. Hlavně, že už tu bude jaro, že?
6: No, já mám dojem, že už je jaro na dosah, protože já vám už, jako když cítím jarní únavu.
7: Jarní únavu, to
6: já se nemůžu dočkat, až přijdu domů dneska, tak si dám černou kávu s neslazeným kondenzovaným mlíkem, to mi dělá strašně dobře.
7: A tak to nebude jarní únava, to, co máte. To jste utáhnej, jak jste schánil to mlíko.

0: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech, co to má znamenat. To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadíte, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánská já. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát obsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korun a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos a navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolá otec a nervózně ryl do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal, zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, úpěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal, a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky a najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Diba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Diba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistů ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Diba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přines ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Diba.
1: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátnej, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu věkovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky koukal, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrzán. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrdák. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedou trpaslíkou, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrdák, pojďte sem. Říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malér, potom, pojďte se mnou, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte se mnou, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte se, nemám čas, pojďte se. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běh, kdo říkám, co je, pane Polák?
2: Už nic, pane Hrdák, jdete pozdě na přednášku.
1: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozval crrrr, on to zved.
2: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
1: Dobrý den. Tady ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
2: Pane Hrzán, volají z ministerstva kvůli prázdninám, volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
1: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák, vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborný kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
2: Kluci asi není uhlí.
1: Byli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátního. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli.
3: Ten už nebyl tak hodný jako pan Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno, je hladněť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka. A na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo? Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďko nějaký, ňa, ňa, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To mě i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měla si na tety spadý, no. Tak ona třeba teta byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tady vždycky zapíš tu jehlu. Pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nitěla, jehla nitěla. Teďkon teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný vzít ten hrneček, udělat tetičko běž, má piskáček, hrneček si umeš doma, šou, šou, šou, šou, šou. Tak jsme to dopíjeli, podle toho bontonu, takhle ty 3 prsty, že jo, na to úško. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s ním nějak lejdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. A to nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu, nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, Piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne, stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste náhodou hrzána? Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hejský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je? Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, zahajský, mrkvičku vledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně dolů na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Jsem hora, to už je mrkvička stejnou cestou. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste hrzána? No to, Děkuju, šel na tuše Zajský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Fiskáček, neviděl jste hrza nebo mrkvičku? Teď já jsem z toho úplně v prdele v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva hr hr, dva mr mr, dva zez, sedmý světnej balon, sedmý světnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane Piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, Piskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer, byl takový trochu zakřiknutý po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil a my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.
4: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval, co to za cizotu vedete, a co chcete mě. Prostě já on tak, co budu nám vyčí, že já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla, my jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, protože jsme to naprosto nečekali, to byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená, tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, protože tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat, i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tedy velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa a takovýhle. A já nevím, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat, i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti. Platiti. Ty to budeš. A ti jsem dělal. Tiu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom si jenom dělal. Aha, druhý. Takže Druhý den jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou dudku s lístrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.
5: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
6: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
5: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
7: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
5: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
6: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
5: To je škoda, to je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka. Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
8: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
5: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosinka zaržal.
8: Oj, takový ryto, do kobylis, a já tady prokazuju dobrodiní.
5: Anakleta nemá obrázek, který se opírá od dvířka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
8: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
5: Hipolitovi se rozzářil zrak.
9: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
10: Ano.
9: Ano, prosím.
10: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
9: Herečkou.
11: Řekl
9: jste mistře?
11: Ale...
9: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
12: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
9: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
13: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední
9: přání? No, nemoc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
13: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
9: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přeslal, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek
14: a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
12: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
14: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? A šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
15: Tady je ta žena.
14: Ano?
15: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
14: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
15: Jsem od Tisku.
14: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
15: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
14: Na tohle?
15: Máte snad jiný?
14: Ne.
15: Škoda.
14: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
15: Jak jste se dostala k divadlu?
14: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostali k divadlu?
15: Co si myslíte o vlastním herectví?
14: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představení, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
15: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
14: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo, a že tedy dělá ciráty, a u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty, že to bude, řekl bych, ano, že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši nechápejte to teď lascivně, Ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá si rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
15: To jsem viděla.
14: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
15: Ne.
14: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
15: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
14: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
15: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
14: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná teda, pokud zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
15: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
14: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
15: Mildo, chtěl byste být krasavec?
14: Chcete tím říct, že nejsem?
15: Zapomeňme na to.
14: Chcete tím říct, že nejsem?
15: Zapomeňme.

obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: No tak na první to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je tak mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou, jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží, jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalo,

0: zpěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne. Ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá... Takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už si to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátu. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví, moje stará, nebo mamina, Velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejc? Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant. Ale v takovém kyselém octovém nálevu, že to. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
1: Trapas. Trapas.
0: To bych řekl, to je trapas jak?
1: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
0: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělán takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje, tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě prosím to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl. Krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Děkujeme. My vás, přátelé, vítáme do druhé poloviny. Co jsi připravil tady pro diváka?
1: Pohádku.
0: Počkej, moment. Co to je tohleto?
1: Tohle to je indiánský uzlíkový písmo Kipu. To mám po dědečkovi, on byl z Peru. On vždycky říkal, a já jsem Inka z Peru, já na všechno.
0: No dobrý, vrátíme. Pohádce se vrátíme.
1: Pohádka se jmenuje, milé děti, Razar Parkantíci. Se jmenuje O neposlušných kozlátkách. Tak jedem, jo?
0: Ano.
1: Milé děti, v jedné maštali žila kozička a ta měla 6 blbých prasátek a jedno chytrý.
0: Cože měla?
1: 6 blbých prasátek a jedno chytrý. 7 prasátek měla kozička.
0: Koza měla prasátka?
1: No co, tak je měla s někým jiným. Třeba se zaběhla, nebo to byl kříženec, jak se tomu říká, hybrid, že jo? No. Takovej prasojt. No.
0: Takové kose.
1: Ano, ano, no prostě, ano.
0: No, jedeme dál.
1: Blbý prasátka se jmenovala. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, sedmek, sedmek, osmek, vysmek, co?
0: Není jich nějak moc?
1: To je stádo prasát. To chytrý prasátko se jmenovalo jako já Alois.
0: Jak
1: to je hezké děti, že jo?
0: Jakže se radost. Jmenovala ta prasátka?
1: No, se to nelíbí, pane Bohu.
0: Jak se jmenovala ta prasátka?
1: Děti, já to opravím. Blbý prasátka se všichni jmenovali Alois. Chytrý prase se jmenovalo Profesor Mladý. Jste spokojený jako chytrý prase?
0: Když už prase aspoň chytrý, no tak jedeme dál.
1: Jednou, přátelé, když šla koza na šichtu, povídá prasátku. Někomu neotvírejte, pak je zamkla, klíč pověsila na dveře a šla do kina.
0: Počkej, teď si říkáš, že šla na šichtu.
1: No dělala uvaděčku v kině, no co? Za chvilku přišel ke chlívku medvěd a povídá, kozlátka, odevřete to.
0: Jaká kozlátka? Před chvíli si tady všem lidem tvrdil, že měla nějaký prasata nebo co?
1: No jo, ale to ten medvěd ještě nemůže vědět, ne? Blbej medvědek jako zimu chlívku, co tam má čekat? Andulky! Kyselý rybičky! To je hrozný. Povídá, kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše maminka kráva.
0: Cože? Co řek?
1: Promiňte. Já to opravím. Já tady mám uzlík jako kráva. Kozlátka, odevřete, no jo. Ale dětem se to líbí. Kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše tatínek kráva, no.
0: Vidíš, to je daleko lepší, jedeme dál.
1: Odevři si sám volala, kozlátka. Klíče jsou nad dveřmi. Tak divný kozy jsem ještě neviděl. Řek si hajný děti a slez.
0: Proboha, jakej hajnej?
1: Z posedu, co?
0: Jakej hajnej?
1: Já už nevím, kde jsem.
0: V Mostě.
1: Tak divný kozy jsem v Mostě ještě neviděl. Řek si medvídek dětí, grizzly to byl. Vykop dveře a vyrazil ven.
0: Jak mohl vyrazit ven, když stál venku?
1: To je bohužel jeho problém. Prasátka venku, vidíte, že to bylo venku.
0: Tak asi jo.
1: Medvídka
0: no.
1: Chytila a zaživa ho stáhla z kůže. Medvídek, milé děti, přehoděn vlastním masem, ještě se z něj kouřilo, pelášil, co mu stačilo. Tu chvíli šla okolo nůše s babkou na zádech.
0: Hej, hej. Moment. Co vykouklo z babky?
1: Z babky táhnu rum. Z vás taky. Ale z nůše vykouk myslivec a povídá. I vy jedny zatrachtilý prasátka, vy jste mě tady málem oddělala chráněního medvídka z Tanapu? To je Tatranský národní park, paní.
0: Ano, všichni vědí.
1: Vytáh pušku, kozlici, milé děti. A teď je tady smutnej konec. Všetky je od práce.
0: No, tak se omluvíme divákům.
1: 7 mrtvých prasátek, tam leží děti. Jako 7 statečných.
0: Omluv se za to, co jsi tady vytvořil.
1: A to ještě není konec, lidi nevědí, jak skončil ten stažený medvídek.
0: To už nikoho nezajímá tady.
1: Milí lidi, medvídek se uložil k zimnímu spánku v náhradním kožíšku.
0: Vydržte to.
1: Z bonekanu z kary Trutnov.
0: Vydržte to, už to končí.
1: Vypral si ho v novém pracím bráčku.
0: Vydržte.
1: Kožíšek se mu zcrknul a teď dělá v brdech veverku.
0: No, děkujeme.

0: Buďte tak laskaví, pošlete nám sem ten notýsek zpátky.
1: No, jestli to neukradli.
0: Počkej, ne. Proč by to dělali?
1: Znám lidi. No. Prosím, dej notýsek. Pane, pošlete ho sem. Šupi to presto, že jo?
0: Počkej, ne, šupi to presto. V klidu,
1: pane,
0: pomalinku.
1: Pane, šupisuje, je.
0: Děkujeme. Takže půjdeme k dotazům. Hele, my jsme dostali tušku, to je krásný. No, to začíná hezky. Jste ženatý, když tak krásně mluvíte o tchýni? No já, jo, my jsme oba dva ženatí.
1: To je... A malý už druhý kolo.
0: No ne, no tak první bylo tak úspěšný, že jsme to museli zopakovat. No. Já mám opravdu dobrou tchýni, já na ní bohužel nemůžu nasazovat to, musím říct, to je dobrý, no.
1: Ale on má hodně dětí, pan mladý, no.
0: No tak hodně, jaký pak hodně, no. Mě to baví, no.
1: Mají dokonce malou holčičku, ročník, kačenku.
0: Ano, ano, ano, to je pravda.
1: Jo, paní mladá má holčičku.
0: Proč máme oba, ne?
1: Takový pěkný zubatý dítě to je.
0: Proč zubatý?
1: Nevím. Já
0: to
1: se
0: je
1: pohybuje.
0: Normální očička prostě, no. Pohybuje se jako každý dítě, který ještě nechodí, no. Ký není rok, no. No. Tak normálně leží na bříšku, ne, a?
1: Zuboma se přitahuje.
0: No, tak.
1: Ale je to chytrý dítě. První slovo, když ho viděla, řekla, strejda.
0: Pojďme dál, no. Kam pojedete letos na dovolenou?
1: No, já jedu na Krétu, mezi svý. A už se na mě těšej.
0: Proč máte zrovna červený brýle a ne třeba růžový?
1: Přátelé, červené brýle vždycky nosím na schůzi levého bloku. Nazdar, soudruzi.
0: Počkej. Moment. Tohle to není schůze levého bloku.
1: Není?
0: Ne, to jsou z různých stran lidi, od všude.
1: Aha, to jsou... No, já mám ještě jiný brýle, mám modrý s ptáčkem. Pak mám ještě černý s křížkama na KDU ČSL. Pak mám jedny celý rozbitý. Ty mám na Sládkovce. Vždycky, když mi chtěl dát přes zubu, já říkám, já už byl. Ale mladý ještě nebyl.
0: Pane Nahlovský, kde jste sehnal ty brýle?
1: Ten pán, co mě prodal, se jmenuje Optik. To nějaký prachatej podnikatel, protože má krámy všude. V každém městě.
0: Jaké má pan Nahlovský rád jídlo?
1: Každý. Někdo něco přines?
0: Nežebrej.
1: Neváhejte. Jsem s tím. Nějakou mosteckou specialitku, uhlířinu nebo co takového. Jich rád polknul. Já jsem odsaď rodák, já jsem se narodil v Lomu Mostu.
0: Nosil jste rovnátka?
1: Ano, přátelé, nosil. Co prosím špatně? Víte, já vám něco povím, já vám řeknu pravdu, já jsem z chudý rodiny. My jsme na rovnátka neměli, tak mě maminka vydlabala ze dřeva. Já jsem měl... dřevěný rovnátka z Pražce. A jednou v noci jsem si nasazoval na noc, jsem skřípal zubama tak, že mě chytli v hubě plameny.
0: Ale no tak, to už je moc.
1: Od té doby mám pražený mandle.
0: Čím jste byl v minulém životě?
1: Vlkodlak. No, já jsem to poznal jednoduše, já vždycky, když je úplněk a jdu, tak psi zalejzají. To znamená, že jsem něco musel být, buď to upír nebo vlkodlak. Mně se líbí vlkodlak.
0: Jak se u vás v praxi projevilo vládní nařízení, takzvaný ekonomický balíček?
1: No přátelé, my si ho necháváme pod stromek.
0: My jsme si řekli, že třeba bude každý balíček dobrý, že jo, co víte, ne?
1: A pozor, aby to taky ještě ten stromeček byl, přátelé, taky to může být, že jo?
0: Taky už to může být jolka. Ježíš, tohle je ale velká morda.
1: Jo.
0: Chci vypadat také tak moudře a inteligentně jako vy. Jak na to?
1: Přátelé, mám recept. Rozběhnout proti zdi.
0: A nebrzdit.
1: A nebrzdit. Pak už to odborný, jak se tomu říká, tenhle ten člověk, co dělá oblíky. Plastický chirurg. Vy jste tam taky už byl, že jo, pane? Já jenom chtěl vědět, víte, to se chytne. No a s tou inteligencí si nedějte starosti. To je vrozený.
0: Řekněte cenu Náhlovského.
1: Je tady zájemce? Respektive zájemkyně? Půjdu po cenu. Slečno, berte to jako zimní výprodej.
0: Mám zájem o 3 noci.
1: Kolik?
0: 3 noci.
1: Krista pána.
0: Podepsaný Rudolf.
1: No comment.
0: Pane Náhlovský, v kolika letech jste měl první sexuální zážitky?
1: Nedávno.
0: Nepřemýšlel jste někdy?
1: Nepřemýšlel.
0: Lenon měl lenonky. Jak říkáte brýlím vy, pane Náhlovský?
1: Náhlovky.
0: Jaký je rozdíl mezi kantorem a komediantem?
1: Bruto 20 tisíc.
0: Jak jste se učil ve škole, pane Náhlovský?
1: To je zajímavý, přátelé, já jsem vystudoval vysokou školu a všichni se dívej, proč, jo?
0: To je pravda.
1: Teda proč? Jak to, že jsem ji vůbec vystudoval? Já jsem měl svoji metodu, já vám o tom krátce povyprávím, já jsem v tomhletom byl expert, přátelé. Základ každého studia na vysoké škole je odhadnout pedagoga. Já jsem byl takzvaný vychytralec, který se učí dopředu. A já jsem studoval historii a vždycky jsem se učil trošku dopředu a takový ty pikantnosti, takový ty maličkosti, co nikdo nemůže jako vědět, jo. A já si pamatuju, my jsme měli jednou, já nebudu toho kantora jmenovat, on nás učil na nějaký raný kapitalismus a měli jsme nějak napoleonskou dobu a on říkal, přátelé, a v roce 1804 se Napoleon vracel z Egypta a u ostrova Malty se v mlze minul s anglickou eskadrou, které velel admirál Nelson. A to já. Přišla moje chvíle. Hajzlík Pepík zvedá ruku. Říkám, pardon, 1804 Nelson ještě nebyl admirál, ale korvetní kapitán. A eskadře velel admirál Hyde, po kterém se jmenuje dnešní londýnský park. To ticho se dalo krájet. On říkal, no, nezlobte se, ale to já přece musím, že jo, vědět. A jsem říkal, já to vím přesně. Říkal, jak se s váma nebudu hádat, uvidíme příště. Já to viděl přesně, já to den předtím přečet, že jo. Hele, přišla příští hodina, ten přišel do třídy úplně zelený. Ale byl to charakter, řekl, já se všem omlouvám, přátelé, pán Náhlovský měl pravdu, opravdu v té době byl Nelson ještě korvetní kapitán. Omlouvám se hluboce, to víte, každý nemůže vidět všechno. Hezky, decentně. A pak učil a koukal na mě. Jestli souhlasím. A něco řekl a já vždycky kejf a on... Kámen mu spad ze srdce. Měl svýho kontrolora. Já jsem si říkal, toho mám v hrsti a teď, ale přišlo zkouškový období. Já jsem se celou dobu neučil, že jo, co jiného, jo. Já byl furt někde v pivnici, naloženej v lihu, kdyby to znáte. Studentský doby, holky, pitíčko, pivečko, ježišmarja, já jsem z opice nevylez.
0: Do dneška.
1: A teď jsem si říkal, ježišmarja, zkouška, co on mi dá. Všichni už říkali, pozor, ten se na tebe asi chystá, člověče. Jsem říkal, nevadí, jsem hrdina, nebudu se vůbec učit, to nemá cenu. Šel jsem tu zkoušku a on už tam chodil jako lev v kleci po té učebně a říkal, posaďte se, vy jste takový můj oblíbenec, víte, vy opravdu o tu historii máte zájem, to já jsem si pro vás vybral takovou speciální otázečku, helejte se, povstání Tantia Topího v holandské kolonii Sarawak. Já nevěděl za ano, to byl Tantia Topí a nevěděl jsem, co to je Sarawak. Tak jsem se nadech a řekl jsem, no, Tantia Topí, no, co bych tak tomu obrodu. Ježišmarja, promiňte, teď viděl tu suverenitu, já vás nechtěl urazit, já vím, že to víte. Já vás přece nebudu zkoušet. No tak, bylo by to tak záhodno. Říkám, víte co, pochycáme si o té historii, co vás zajímá, já už to odmetí dám. Na japonský dějiny, zase byl silnej hit. A on napsal, výborně. Jsem vyšel a říkal jsem, volové, dostal jsem tánty a topího. Kdo ví, kdo to byl? Nikdo. Já jsem říkal, já taky ne.
0: Skočil byste, pane Nahovský, bungee jumping?
1: Jo, skočil, ale s Novotným na zádech. Abych ho měl jako poštář před sebou nárazný. On už to má vyzkoušený. My jsme byli u toho, když skočil, no. Víte, co se tam všechno mohlo stát? Na tom mácháči. I on tou hlavou taky mohl ten mácháč vypustit. Ne. Kam bychom jezdili?
0: Legrace strana, no, teď už je to veselý, ale tam to nebyla sranda. Uvědomte si, co se všechno opravdu mohlo stát, když tam do toho spolu. Když tam mohla plavat nějaká ryba dole třeba, ta se mohla leknout a to je u ryby velice jako těžká nemoc, jo.
1: Téměř smrtelná.
0: Pane Nahlovský, jak to, že jste se neumístil v anketě TT jako bavič, když já osobně jsem vám poslala 500 hlasů? Maminka.
1: Přátelé, v TT jsem byl 20., ale v ET jsem byl první.
0: To nebyla soutěž ET, to byla soutěž Tidít.
1: Tidít. Taky první.
0: To je zajímavý dotaz. To se mi líbí, člověk přemýšlí. Pane Nahlovský, mohu dát pít slepicím vařící vodu, aby snášela vařená vejce?
1: Přátelé, já myslím, že jde u té slepice jenom poprvé. Aby si zvykla. To je jako, když se nechali krávu žrát chmel a bude dojít pivo, že jo? Vidím, že to tady je samej Mičurinec a Lisenko.
0: Je pan Nahlovský?
1: Ano, přátelé, je. Ještě. Byl a ještě když pán bude, chvilku nám vydrží kluk jeden.
0: Dobře, tak
1: zubatej, hezkej.
0: Ano. Máme odpověď, já bych jenom dočet dotaz. Je pan Nahlovský opravdu tak blbej, jak vypadá? Hele, víte co, třeba pojďte pohovořit, o čem jsme nehovořili, jo? O takových tématech, co působí třeba na lidi. Hlavně na mladé lidi, co působí nejvíc.
1: Kořalka.
0: Ne. Pozor, je to li.
1: Likér nějaký, ne.
0: Lite.
1: Vy už jste na lity.
0: Je to literatura.
1: Aha.
0: A právě proto, abyste se taky něco zajímavého dozvěděli, jsem si pro vás připravil takovou malou přednášku, co to vlastně je ta literatura.
1: Přece nebudete ty lidi teďka nudit.
0: Tak tedy. Literatura neboli písemnictví je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
1: To je geniální.
0: Nedělej mi to.
1: To jste vymyslel sám?
0: Ne, to jsem se dověděl z knih.
1: Taky jsem jich pár přečet, ale něco takhle chytrýho bych dohromady nedal.
0: Ano, Alois. Řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
1: Nešlo by to obráceně?
0: Jak obráceně?
1: Když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet.
0: Přátelé, literatura formuje mladého člověka.
1: To je pravda.
0: Vemte si například Jiráska.
1: Něco lehčího by nebylo.
0: Jirásek snad není tak těžký čtení.
1: Jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. Pěkně mě to sformovalo.
0: Ano.
1: A návrh temno. Takhle tlustý.
0: Ano, to tam zůstalo dodnes.
1: Ano.
0: Prosím tě, hovoříme o literatuře.
1: Ano, přátelé, já vám řeknu, víte, proč jsem tak chytrej? Protože celý život čtu. Já jsem se o literaturu zajímal už jako dítě. Například, když mi bylo 8 let, tak mi strejda koupil k Vánocům nádhernou knihu, která se jmenovala Nikola Švajloupežník. A strejda mi říkal, chovej se jako Nikola, ať ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Málem jsem skončil polepšovně. Ale doktoři říkali, že to je vliv neadekvátní literatury k mému věku. To je těžká věc, nevím, co to znamená.
0: Lidi tomu rozumí, jeď dál.
1: Tak by maminka koupila něco adekvátního, krásnou knihu, která se jmenovala Hra s ohněm. Tentokrát jsem byl polepšil mě 2 měsíce. Co z tohto měsíc?
0: Co třeba Bobeš?
1: Prosím.
0: Bobeš?
1: Bobeš?
0: No.
1: Jsem si nesměl hrát s Bobšem. Maminka si to zakazovala.
0: Moment, čemu jste doma říkali Bobeš? Jo, takhle. Tak proto malý Bobeš. Soustřed se, literatury. Velikáni světové literatury.
1: Ano.
0: Co třeba Igo?
1: Čego?
0: Ne Čego, Igo.
1: Ale Čego, Igo, Boga jego. Proč nám je tady srbo chorvátsky? Bosňáku zatrolená.
0: Prosím tě, Igo, psáno Hugo.
1: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost. Igo, Hugo. To je jako kdyby se říkal, v dnešním filmu hrál hlavní roli Igo Ás.
0: Co to je Igo Ás?
1: No Hugo Ás.
0: To je velmi legrační.
1: Igo.
0: A co třeba London, Bílý tesák?
1: Tak mi říkají, že jsem byl malej. Protože jsem byl takový houževnatý.
0: Ano, hele, já bych to trošku zjednodušil. Víš co, takhle. Máš nějakou oblíbenou knížku?
1: Ano, mám jednu. Spořitelní.
0: Nás nezajímá tvoje spořitelní knížka.
1: Já mám vaši.
0: Jo?
1: No jo.
0: A proč jí máš?
1: Jsem si vybral 1000 korun dneska.
0: Jo, a co heslo?
1: Orel je v láhvi.
0: Matka jich zavařila celé hnízdo. Buď zdrav, soudruhu.
1: Buď zdrav.
0: To ne.
1: Tato konspirace.
0: Rozkuň tě. Jak jsi se k tomu dostal, k tomuhle heslu?
1: Máte to vzoru napsaný tuškou.
0: Já už si taky moc nepamatuju, no. No nic, hele, ještě zjednoduším. Řekni nějakou literární postavu, který jsi se chtěl podobat a půjdeme
1: no,
0: do toho.
1: No já jsem chtěl být vždycky Čapájev.
0: Jo?
1: A
0: jak?
1: Nikdy jsem se nečap. Pak jsem chtěl být Tarzan, ale maminka mi říkala, že jsem spíš podobný tomu slavnému komisařovi.
0: Který?
1: No z té italské chobotnice.
0: Který?
1: No ten Corrado. Corrado Kakány.
0: Děvčata, podívejte se sem. To je Corrado Kakány. Tohle kdyby vlítlo na Sicílii, tak do měsíce vstoupí celá mafie do Pioníra.

0: Takže přátelé, my vám děkujeme za spolupráci, to je pro dnešek opravdu všechno. Loučí se s vámi Josef Aleš Nárostí.
1: A Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.
2: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelejvá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam? Slipme si. Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulý týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takový chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, Musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak Vátová přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo z pod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
1: Už mě to nějak nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
3: Prosím tebe, co to blábolíš? Ještě urazíš ředitelství divadla.
1: Mě na žádným ředitelství nezáleží.
3: Víš, co by za to jiná dala, kdyby mohla takhle zpívat na divadle? Ne? Proto.
1: A co by za to jiná dala?
3: No jiná by za to dala, nevím co, kdyby mohla takhle zpívat na divadle.
1: Když mě ale opravdu nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
3: Tak dobře, tak nemusíme pořád zpívat, můžeme třeba něco... Třeba, nevím co, můžeme třeba...
1: Ale to snad ne.
3: Můžeme třeba sehrát nějaký kus divadelní třeba. Ale jaký?
1: Něco, aby se v tom jedlo. Tak ne. Já si teda koupím sál.
3: To víte, žádnej dramaturg to není, no to nikdo netvrdí. Zahrajeme vám Fausta.
1: Vážené lidi, sehraje zde roli Markétky.
3: To taky, no, ale role rozděluju já, jo? Nejdřív budeš to, no, to, Mephisto. Potom to Valentino. Jo, vůbec, pardon, úplně nejdřív budeš pudl, přece.
1: To mě ani nenapadne.
3: No samozřejmě, to muselo napadnout mě. Pane Dušek, prosím vás, my hrajeme teď Fausta, to je takový kus, víte? A potřebovali bychom tmu, tmoucí, kdybyste docílil, no. No, takovou, jako před válkou bejvala. Pudl. Kde seš? Nějak jsem si na tebe zvyk za těch 10 minut, co mě otravuješ. Pojď sem. Co je tohle zase? Jo, to je tedy jádro pudla. Potulnej bakalář jakejsi. Pěknej bakalář.
4: Dobrý večer, pane doktore.
3: Si mě plete se šlitrem. Já jsem Faust.
4: Doktor Faust.
3: A jo, má recht. Doktor Faust, kandidát věd, zasloužilý astrolog a... Co ještě? A primáš nemocnice na Františkově.
4: Primáš. Prý máš nějaký...

0: raket, no. A zůvej to z tý palice, vypadáš v tom jako Lucifer. Péro, tady.
1: Už zase takovéhle přirovnání. Nemáš ty nakonec spolky s peklem.
0: To je furt nějakýho vyptávání.
1: Když já mám takový strach.
0: Strach? Zase ten strach, to je peklo. Ty už k čertu přestaneš mít ten strach. Ty víš, že bych pro tebe šel třeba až do horoucích.
1: Pekel.
0: Pekel, proč pekel?
1: Protože o ničem jiném nemluvíš.
0: Ty kecko. Teď mluvím furt jenom o tom, jak tě miluju.
1: Pekel je. A mě tak chybí. Ach, ta láska nebeská.

0: stalo už a mě to a co tohle zase?
1: Tak, a teď už musím jít. Už je pozdě.
0: Na co?
1: Na dívku, jako jsem já. Už mám dávno spát.
0: Prosím tebe, ty už skoncuješ těmhle infantilníma předsudkama.
1: Nevím. Snad v pátek.
0: Dobrou noc, můj drahý přelude. Má bílá myško, dobrou noc. Sny, které se ti budou zdát, ať jsou to rokátové. Se spoustou perliček a trpaslíčků. A probuzení, ať je do růžova. Hlavně dobře zhasni a špatně zamkni. Můj dortičku má pochoutko, nyní šrádlo!
2: Taky bych něco pojet.
0: Jo, pane, tady se jedná o jiný sousto. Jsem se tady loučil s takovou vypečenou křepelkou.
2: S křepelkou, ha. Jo, s holkou. To už je ráno, nebo co?
0: Ne, to je takový fígl jenom. Jo, to my se loučíme vždycky takhle, jo, pod oknem se loučíme nahlas a dlouho. A sousedi, jak dávají pozor, jo, tak oni myslí, že už je po všem a zalezou. No a my máme zelenou.
2: Zelenou!

0: nepotrpí.
1: A co by ne? Tak má bráchu na vojně, tak vojákovi přece nebude pře.
0: No počkej, to ještě není tak jistý. Moje sestra má taky bráchu na vojně a jaký je to nevinný stvoření?
1: Tak teda pozor, jo? Tahle taky, jo? To je nevinný stvoření úplně. Ano, skutečně to je tak nevinňoučký, až to není pěkný. Ta, co znala, to zapomněla už všecko.
0: Vážně? No,
1: ano.
0: Čověče, pojď sem. Padám. Řekněme ještě něco o té holce.
1: No, je to taková... Taková, no prostě holka, no.
0: Aha. A co nohy, jaký má nohy? Jsem od pěchoty, tak mě to zajímá.
1: Sám brigádní generál pěchoty nemá tak krásný nohy, jako ona.
0: Dobrý! A co oči?
1: Má obě. A vlasy blond.
0: Pěstí si hlavu.
1: Jo, zvenčí. A marketka už zhasla, to znamená, že už můžu, tak se tady mějte. Fajn, pane Pickelhaupna, já letím.
0: Jsem Valentín, bratr marketky.
1: No a? Kvůli tomu ještě nemusíte porážet člověka, skoro, jo? Valento. A jo. Těší mě.
0: Dlouho tě těšit nebude. Když jde o sestru, neznám bratra. Budeme se bít.
1: No a jiná možnost by tady takhle nebyla.
0: Druhá a poslední možnost je ta, že budu bít jen já.
1: Neblbá možnost. Hele, Valenta, tak to necháme přečí první, ne? Co bysme si komplikovali život?
0: Jo.
1: Budeme se prostě bít a bít. Ale čím?
0: Kláckama!

Marek, Fanny, Valenta. Hrobaříci.

Od této chvíle je Marketka jedináčkem. Marketka je právě v kriminále a čeká, že se... Pardon, vy to nevíte? Ano. Marketka je v kriminále. Říká se, že prý kradla v samoobsluze. Můžu věřit. Moje Marketka, že by kradla a v samoobsluze, tam přece všechno hlídají. Johann Wolfgang Amadeus Goethe. Spoluautor této podívané píše, že se pokusím Marketku osvobodit. Ovšem, píše, že se mi to nepovede. S tím nemůžu souhlasit. Jak možno věřit, že bych já nevysvobodil svoji Marketku? Takový kusy si mohl psát on v době, kdy nebyla televize. To by mu třeba na to někdo chodil. Ale my si dneska nemůžeme dovolit jitřit city diváků. Skutečně, protože když dneska budeme si tak počínat, tak prostě dneska publikum na nás není závislé tady. Dneska nám vlastně publikum dělá benefit civolenci, když přijde. Jo? A my si toho musíme vážit. Ano. Slečno Uvaděčko, prosím vás, všechno v pořádku, jo? Nikdo si nestěžoval. Pamatujte si, že musíte být úslužné a ochotné, zvláště k cizincům teda. Jo, a zase lišit ty tvrdý a ty druhý. To je důležitý vědět, že se cizinci lišej. Ano, cizinci se lišej. Vy jste mysleli, že lišej to takhle na ksichtě se Cizinci se taky lišej. Jo, a hledajte, zítra vyfacujete každá takovou kůžičku a před představením přeleštíte pánům divákům brýle. Jo, takový servis. Jo, takový světový, víte, musíme trochu hezky. Půjdete, dýchnete, naleštíte. Samozřejmě, že než dýchnete, tak se přesvědčíte, zda divák skutečně brýle má. Za tím účelem vyfacujete každá takový špičatý kolíček. Tím to zkusíte a hned uslyšíte, jestli je má nebo ne. Škoda, že jsme s tou kůžičkou na to nepřišli už dneska, aby jaksi jako lépe viděli naše extempore. Osvobození Marketky navzdory klasikovi. Pánové, prosím vás, pojďte, uvrhněte ji. Vrhněte.

0: Stejně tě řeknu. Měli už jsme tady různý. Ale takhle usedavě nám tady ještě žádná neplakala. Na tou by se ustrnul snad i zubní kámen.
1: Prosím tě, praští něčím, než mi to utrhne srdce.
0: Poslední dobou seš nějakej přecitlivěle.
1: To je nedostatkem vitamínu A.
0: No jo. My už jsme taková generace. Málo vitamínu a mnoho citu. Já jsem ti taky takovej senzitivní člověk. Já by sem snad neuhodil ani starce.
1: Já jsem zrovna tak senilní jako ty. Představ si tu tragédii, já bych sem porád jen brečel.
0: Prosím tebe. A nad čím?
1: To máš jedno, třeba nad kanálem.
0: No ne, ale proč? Co tě rozpláče?
1: To je právě to. Všecko. Já se podívám třeba na tebe a bulil bych jak blázen.
0: Jestli to nebude tím, že jsem je cibul.
1: A to už jsem u tebe zvyklej. Ale co tam leta? Ta nejedla cibul? Přesto je mi dopláče, když vidím, jak je jí dopláče, když mě vidí.
0: Se na ní nekoukej.
1: Jo? A ona mi přepiluje mříže a uteče mi.
0: Čím? Prosím tebe.
1: Čím? Nohama mi uteče.
0: Čím tě přepiluje mříže?
1: Pilkou mi na železo.
0: A kde ji vezme ti?
1: Třeba jí má my.
0: Dej sem tu pilulku, pilku.
2: Jakou?
0: Na žezlo, na železo.
2: Nemám.
0: To říkáte všichni. No, šacovat tě nebudu. Dovedu se ovládat.
1: Já se taky dovedu ovládat.
0: Ale jedno tě povídám. Mříže mi nech na pokoji. Teda na celé.
1: Kdyby se mi náhodou sápala na mříže, tak ji smíme bacit podle paragrafu mi 67.
0: Ale já bych se mi spíš bacil podle Stanislavskýho.
1: To pozor, aby nám nespichla. Protože když je někdo praštěnej podle moc velkýho vzoru, tak mu to může stoupnout až do hlavy.

0: opravdu to bude v New York Times?
1: Jo.
0: A co ve Vlastě?
1: Taky.

0: výsledky číslo 12 a 320 mají se dostat řediteli věznice. Opakuji, věznice.
1: Johann Wolfgang Amadeus Goethe napsal, že se pokusím Marketku osvobodit, ale že se mi to nepovede. Povedlo se mi to. Byli jste svědky gigantického úsilí a obzvláštní píle, kterou jsem vynaložil tedy v zájmu divadla, poněvadž jsem si vědom, že kdybychom dneska jitřili publikum, respektive city publika, smutným koncem, tak zítra máme poloprázdno a pozítří hrajem pro vojsko. Proto jste viděli, jak se prostý synek českých rodičů utkal s klasikem a vyhrál svůj boj. Co je to? Co je to?
2: Kradla v samoobsluze.
3: Andor.
1: Já vám zaspívám něco, jo?

nepravostí rázně tepat. Kaiser Rock, tyto fazony mě ale nikdy dobře nepad. A proto

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil, mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i pod tmě nebo v chladu.

pochytil, že je tu taky Charlie Chaplin. Jo, Charlie přišel vždycky včas a Chagall další z toho spolku. Nakreslil pro mě jindy zas. Pověd

0: co je? Já už jsem dneska všechno řekl. Mě už každý klidně může...
1: I tamto.
0: Mě každý může klidně vynechat, poněvadž já všechno, co mělo být dneska řečeno, bylo už dneska řečeno. Někdy třeba trochu nesouvisle, ale vždycky upřímně.
1: To je na tomto cený, protože souvisle dovede mluvit kdekde.
0: No, taky ne každý. Ale to se
2: já bych teď si dovolil laskavě poděkovat za vaši ctěnou pozornost, kterou jste věnovali našemu krásnému pořadu Deficit.
1: Benefice.
2: Tak snad vědí, na co šli.
3: Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více, v nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
4: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon, doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
5: No tak, a proč zrovna já?
4: A koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
5: Tak se zeptej druhýho po ruce.
4: Koho mám druhýho po ruce?
5: No třeba tady, jak jsou za náma.
4: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
5: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco žblepnout.
4: Samozřejmě, to by mohli, a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
5: To myslíš, že na tom je nadechnout?
4: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku, a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
5: Máš taky boty hezčí než v obličeji.
4: Tak promiň, to jsem... To jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
5: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
4: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
5: Nic nepředváděl, abych jsem se díval na ženský.
4: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
5: Pak se půjdem podívat na ženský.
4: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme jít podívat třeba i do zoologické zahrady.
5: Tam budou ženský, jo.
4: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
5: No ale já mám dietu.
4: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí. Domluvíš se, řekneš, milá paní Tuřín, mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
5: Jsem.
4: No tak vidíš.
5: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
4: No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to i já bych pochyboval.
5: Proč, když to bude na kleci napsaný?
4: Co tam bude napsaný?
5: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
4: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
5: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, sobota.
4: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
5: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
4: Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
5: Kreslil jsem si ho, ne?
4: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
5: Nohou asi.
4: No, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
5: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu,
4: vej? O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuju, že bys uměl, kde jsi se ho naučil.
5: No.
4: obrázkových.
6: No kde to řekni ty nám?
4: No to řekni ty nám.
6: No tak nám to řekni.
4: Tak nám to řekni.
6: No, kde jsi se naučil?
4: No od Indiánů.
6: Od Indiánů, to je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu.
4: No Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád mě to naučil.
6: Jakej?
4: No budeš se divit.
6: No.
4: Olda Šetrnej. Já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
6: Přestaň žvatlat, Indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty jsi s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožní ho přitom skalpovali. Mě to přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
4: To jsem si jej vedl tajným písmem.
6: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano, přátelé, tady homodieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam. Záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos,
4: ale nech si to.
6: Co je zase?
4: No.
6: Co je?
4: No.
6: Co se stalo?
4: No, nikoho nenazývej atrapou.
6: Ale prosím, já neříkám atrapa, říkám apropo.
4: No, tak si to ne. No. Je jedno, atrapo nebo...
6: No, tak prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma?
4: Můžu, ale neprozradím.
6: Ale prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na ženské.
4: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
6: To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
4: Doporučuju a nashledanou.
6: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ? Proč?
4: Co?
6: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
4: Proč?
6: No proč?
4: Proslepiči, pojď.
6: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
4: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož tací, kteří by již o dětství, tací, kteří si deníček píší již o dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
6: Přestaň pouštět páru a plynulej!
4: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou hrc.
6: Promiňte, vážení, ale vypadni, ty nejsi ve formě!
7: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frikční neboli třecí pohyb lištím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektron nám přichází plynným tokem z liště ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč nám nabíjí záporně, liště ohn kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější straně.
6: Promiňte, že...
7: Protože elektřina v vidinách nesídlí.
6: Uklidněte se, člověče. Promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek. Ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste tady učinili nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší formu.
4: Podívejte se, pane inženýre. My jsme se vybrali ze svého středu, abychom se jaksi zastupovali diváckou obec, pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
6: Otázku. Kamarád myslí zatím otázky.
4: Kamarád myslí otázky.
7: No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy o nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem, pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, Jak si v zásadě souhlasím, že?
6: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
7: No tak v zásadě se tak dá říct, ovšem pokud o širší a...
5: Ty žijací doma.
7: Ano, prosím, jistě.
5: A kde nechají
7: doma. No prosím, jistě, doma, v domácnosti, jistě, já chápu.
5: Nebo doma.
7: Ano, no.
5: Zapnu žehličku.
7: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
5: Nebo žehličku.
7: Ano, jistě.
5: Nebo spotřebič.
7: Ano, no prosím.
5: Děkuji. Tak někde musí začít leštit tyč.
7: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
6: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
5: To nejsou rybáři, já je znám.
7: Rybáři, no.
5: Nic nechytli ještě.
7: Ano, co pak jsem tady hovořil o rybách?
6: O sítích.
7: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popletlo. To mi připadá jako by. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
5: A o tom jde. Takže o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, lišíma, ohonama, výrnych, nějaký... Tohle byly vytloví tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
6: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích ohonů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
5: No jo, proto se z nich kouří.
6: Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
5: A ještě jsme ani neleštili.
7: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
6: Proč?
7: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakují z možných vzniků elektřině tření.
6: Tření.
7: No jistě.
6: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
5: No to je... Ty třel hlavou vodno.
6: Tak je to možný, ano.
7: Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyčí nic neříká,
6: nic.
7: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
5: Bohužel nic.
7: Bohužel já vám předvést nemohu, já nemám k dispozici bohužel.
5: Na to neříká bohužel.
7: Ale dejte pokus s tím bohužel.
5: Nic.
7: Bohužel vám ho předvést nemohu, protože nemám k dispozici bohužel liščí ohon, že? Ale pokud o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů. Poslíš, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky...
5: Bohužel nic, kosti...
6: Ano, já mám.
7: Výborně, podívejte se. Zlehunka otřu o rukáv,
6: ano.
7: To za prvé, a nyní zlehunka zajedu do vlasů.
5: Bohužel nic.
6: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
7: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
6: No tak vlasy prostě... už vám asi nenarostou, ano, kde nic, tu nic, že?
7: Tak.
6: Ale ohon liščí a někde se ženu.
7: No já bych vám byl vděšen.
6: Ano, já mám konex.
7: Jestli
6: moment.
7: Máte tu možnost.
5: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
7: Ano, ano.
5: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
7: Ano, ano.
5: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu.
7: Ano, ano, ano.
5: Ano, protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, tam se nikdy nesvítí.
7: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
5: Jo, a to si vám ještě neřek všecko, pane inženýre.
7: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce vrátil...
6: Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
7: Čeče, tohle to není z lišky.
6: To není, já přeci v těle šatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
7: Čeče, kde jste to vzal?
6: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypučil.
7: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
6: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
7: Tedy podívejte se, já jsem měl v řádu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
6: Jo, to byl váš, no byl vám podobnej. Ale buďte klidný, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
5: Pohlaďte si ho, dítě vás.
7: Dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím ruce od sasího psa.
6: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidnej, pane inženýre. To bych si přeci nikdy nedovolil.
5: Kamarád, v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohodřece, pane inženýre.
6: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
7: Ale mě 12 starým německým ovčákovi.
6: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
7: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedno to samý.
6: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
5: A vlčák je jere.
7: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
5: Pane inženýre, že mi to máte nějaký pomotaný?
7: Čože, co si to dovolíte, abych mohl být váš táta?
5: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
6: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
7: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka B.
5: A vy myslíte ovčáka A.
7: Ale ne, já myslím ovčáka hav-hav.
6: Pardon, vlčák dělá hav-hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
7: Ale ovčák dělá taky hav-hav.
5: Pane díre, a jak pak dělá kozička?
7: Co? Kozička?
5: Kozička.
7: Co kozička, jaká kozička? Holíte se, nechte toho, vraťme se k elektřině.
6: Jistě, vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
7: Ale já ho chápu.
6: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny, ale o to nejde, ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
5: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
6: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
7: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
6: Jak to? Vy jste vlčák.
7: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
5: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
7: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
6: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
5: Jak to?
6: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.

0: si zase tohle?
1: Židle.
2: Židle.
0: No a co židle?
2: Humor.
0: Ze židlí?
2: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízení nepodceňujete.
1: Stačí trošku přemýšlet. Hejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
0: No já taky nic nevím.
2: Čím spíš vám to bude.
0: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
2: No.
1: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak.
3: Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt?
0: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
4: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
2: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To my jsme vás brzo s manželkou hnali.
0: Ale počkejte, s jakou manželkou?
2: No se Šimkem.
0: Šimek, to je vaše manželka?
4: Jako.
0: Jako. Nic jsem neřekl. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem zavezla.
3: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
2: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
3: A pan nárožný. Vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Tak se jdu podívat na ten váš byt?
3: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť mámo?
2: Správně tak. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
0: S kým?
3: No, s bytem.
0: Vy se s ním budete loučit?
2: Jako.
0: Nic jsem neřekl.
3: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu.
0: No tak, no, to bych si dal.
3: Dostaťte se.
0: No jo, ale tam se díšíme.
4: Já jsem manželka.
0: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
3: No jistě, přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
0: No tak, já si na ní teda
3: sednu. Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. To už je prozrazený.
4: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Obrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
0: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
4: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
0: Jo, tak.
4: Já půjdu za dveře.
0: A vy se na nás budete dívat klíčovou dětkou.
4: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
3: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
4: No, tak jede. No.
3: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou.
0: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
3: Ale ne, vlhký.
4: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
0: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
3: No jo, ale to ty byl ještě nárožný. Teďka se Šimeka navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak to tady mluvíš o suchu, čověče.
0: Já vím, on je nárožný, on je teďka zatvezma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
4: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
3: Ale teďka seš nárožný.
4: Ale já vím, že jsem nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
3: No vidíš to byl vlhkost, nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
0: No, prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bychom mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty, oba jemu dáme klíč od pramice a bydlí na lodi.
4: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožný sedl omylem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, běž za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
0: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, pan Sobota.
3: A ne, nárožný.
0: Pan nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
3: Ale ne, suchý. Přece nepolezu do vlhkýho bytu, nejsem vláze, jsem nárožný.
0: Já vím, předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný, jsi za dveřma a víš, že byt je příliš suchý.
3: Ale nejsem za dveřma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
0: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
2: Protože si mu řekla, že byt je příliš vlhký.
4: Proč jsi mi to říkala, to nesto?
0: Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka.
2: Ale prosím tě, ty nejsi...
5: jsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. Já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
0: Ale a kde jsem si Human představoval?
1: Já ti ho představoval.
0: Já nevím, jak veselé.
5: Ne, jak veselé.
0: No, víno ženský nějaký zpěv.
1: No, víno ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
5: Jiný kauboj, si roztepí, že nám byl ty slepý láku žavou.
0: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
5: Já to o mě urazil.
1: Zaběhneme si ho, mámo.
0: Já budu po krku.

0: Vážení, vidívají zličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
1: Spartko, Spartko.
0: A tak to já počkám.
1: Hele, jen se nedej předsedo rušit. Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
0: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
1: Ježišmarja.
0: No tak po dobrým,
1: co?
0: Vraťte mi to.
1: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba jetelový semínka nebo osivo.
0: Já vás varuju, jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
1: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
2: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
0: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek? A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
1: Počkej, to by mě zajímalo, proč ti mu to šlohnul, člověče, od kdy študovaný lidi kradou. V malým.
2: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
1: Kolik?
2: 6 gramatických a ani jednu politickou.
1: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
2: No a?
1: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
0: Tak snad abychom začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocnej?
2: Ale ne.
0: Štěchni do něj.
2: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
1: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
0: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
1: Je to dobrý anebo špatný?
0: Dobrý.
1: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat. Ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat. Ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic.

0: Čest.
1: Aj, tak to je ještě horší.
0: Tak tedy, Vidivajzlice byly vyhlášeným městysem. Má to svý výhody.
1: Jaké?
0: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
1: No tak povídej.
0: No tak například, mám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
1: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili, potom z toho museli udělat šušárno vsa.
0: Ale ne, to
1: mohli
0: musím...
1: mi ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
0: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
1: No a další bod?
0: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
1: Co to je za akci?
0: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
1: To je mi nějaký povědomý číslo.
2: Počkejte.
0: Halo, pozor. U příležitosti oslav městyse Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroch. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení. A je to.
1: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
0: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
1: No,
0: lidsky.
1: Samozřejmě. No. Jech, lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ se vždycky s každou akcí věděl rady.
0: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
3: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
0: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
3: Hrgo, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospanej už uprostřed diskuze a... Teď člověk sotva zabere, tak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
0: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
3: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
0: Toho, co budeš zítra připouštět.
3: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
0: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.
4: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dát i studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest,

0: že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši svackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
1: Plný vrchol je talenta hádanka. Co to je? Má to 150 IQ a dívá se to na televizi, že? Tři báby čumějí na dalac, že? Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zdravý, jak se s tím chceš najíst, že? Žena, co jí nestačil ten manžel, že jo, tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo, tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že, říkala to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že taky nic, jo, taky jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že, tak ten lékař říkal, paní, opravdu vy jste beznadějný případ a ta paní říkala, no prosím se, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že jo, tak, znáte ten vtip o té hlavy, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. Tak co to je? Má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Tři feministky, francouzská, americká, česká hádají, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 dní nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že jo. Také... Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr, campr, že? A ten doktor se ota, co se vám stalo? On říkal, no tak představte si, přijelo mi auto, jo, pak mi ještě přijela motorka, pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že? Ani, víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby si jasně poznalo, že to není zpoždění, že? Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na ně naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se takhle na ní podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak jsou kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážím dátele americkému kamionákovi vytek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říká, no prosím tě, já jsem došel až do centra a nikde nic, a pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno Maus Oleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete po horku do lejna, že? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadechá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni českne, křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s nimi dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s těma čili. Ano, my na Marsu, marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam, víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovaly ty lázně?

filozofování o robách. V pondělí už se vrátil šéf z té nemocenské. Krk má ještě ovazany, aby mu to nezhnisalo, ale tomu vůbec nepřekáže v tým, aby nás hned od rana začnul honit jak nadmuté kozy. Skurdu pel jeden. Odpoledně jsem byl zedřený jak omítka. Cestu dom mi trochu zpestřila fajná příhoda. Jakýsi navalený v pajtaž se rozhodnul, že ukáže revizorám, že je rychlejší jak člověk po šaratici a jebnul sebu ze schodu na můstek. Než dojela zachránka, nedobrovolně daroval tak půl decky z čela a z rypáku. Doma jsem se sednul k nové bedni, chvíli projížděl programy, ale nic zajímavého tam nebylo, krom jakýchsi pařících se kudlanek. Tuž jsem drapnul jedného Radka a lapnul se do křesla, že zas podumám o robkách tak, jak o víkendu. Čas letí jak splašený nosorožec a já tu furt hnipu sám. Za pár roků mi bude 40 a to možná, jestli budu hodný. Ale přece nescipnu sám ve vlastních plynách, no ní. Zdenka má svojeho svalovca z posilovní. Jaruna se zamilovala do ladí, bo jak byl chvíli ten minišev, tož ju asi rajcoval a včil. Spolu vrkají na chodbě každou kůř pauzu, tak jak dvě hrdličky. Kaj, taky starý chlop, má zehnať robu. Cestu na šichtu, to tak. Po ránu v lokálce každý vypadá, jak by jel právě ze švermi po rekordu, a to aj robu. A já většinu ještě v lokálce stejnak dospávám. V robotě? Tuž možná by se tam aj co si našlo. Ale filter milionu očí ve fabrice a propíračka našeho vztahu v každém kanclu, tuž to nemusím. Příklad. Sekretářka od řídí, to je celkem fajná robka, pěkně tvarovaná, ale přírodní blonsky radši nebrať, pravil vždycky Kajoš. Ještě jak byl normální. To myslím bez Heleny. Představte se, letos jel na dovolenu na jakési Lanzarote na místo na žerky, tak jak každý rok z party uvařit driaky na čerstvém vzduchu. No sekretářka je švarná jak obrazek, ale jak co si začne dřistať, je třeba ju zavčasu buď zarazit, anebo se zarazit špunty do uši, bo jí potom z písku lezu perly jak z ústřic. V kantině, tuž tak hluboko snad mě klesnu, bo té baby, co vydává polivky, se bojím. Taky fus má strik Matěj, jak se 3 dny je holý. Kdyby aspoň fajně vařila, obětuju chechtaky na holici strojek. Ale ty její patoky se ani žrad nedají. Tuž co s takou fusatku doma, no ní? Cestu ze šichty? To jsem většinu tak unavený, že toho moc nevnímám. Před minulý týden jsem se obhlížel také 2 fajné robky, jak jsem stál na tým spojovacím otočným kolcu v lokálce. Jedna aj reagovala na moje chlipné pohledy. Chvíli jsme na sebe čučeli, smiali se na sebe. Akurát ona to potom zdrbala větu, jestli se nechcu sednout. Tuž ní, že bych vypadal taky starý, ale to zasrané DPO má ve všetkých lokálkách, jak jedu kolem Kolkové Ostravice, nahrávku o tým, že mládežníci mají pustit sednout starých lidí. A zas guvno. Na Stodolní, tam je většina navštěvnic stejnak pod zákonem, tuž tam životní partnerku, která by mi navařila, vyprala a časem převlikla plinky, stejnak nenajdu. V jakejsi k knajpě? Tam možná a já, ale asi stárnu. Bo jak jsme tam s partiu, tuž kecáme o životě, o vojně, hrajem bowling, šípky a na nic jiného není čas. A že bych chodil balit do knajpy roby, tuž to ní. Kamošky a kamoši? Tož to jsem jaksi prošvihnul,
bo už jsou za ty roky všetci sparovaní, jak dědek z babku v košíku na šití. A abych kamošovi obluzoval jeho robku, taká svíňa nejsem. I když... Jedna by za hřích stala. Možná chvíli počkám, bo oni vypadají, že se co chvíli rozejdu, bo on furt jezdí na služebky, kaj si kdo dupy, a ona je taká družná. Akurát ona je fixovaná na jeho svaly, tuž jak by to bylo akutní, opraším starou permanentku do fit centra, ale ono bez tak za ty roky zkrachovalo, tuž mi asi ta nevyčerpaná permoška propadla. Kdo si v baraku? Tu na výběr moc není. Bo buď tu jsou robky tak ze čtvrté paté třídy, anebo ta velikonoční vajcová suseda. Ale ta se nechce vdávat, ta chce enem to bez té úzdy. No a co dál? Nic. Páru razy se mě segra snažila dať dokupy se svojimi kamoškami, tuž ale věřte, robám přes 30 roků, které jsou furt samé, a ještě k tomu znaju moju segru. Vždycky jsem to odmítal. Před časem segra dřistala cosi o jakési hrobě u nich v baraku. Prý by se mi líbila, bo je můj typ. Nevím, kaj segra bere istotu, že je to můj typ, jak neví, jaké robky se mi líbí. A já už tež ní. Nic jsem tenkrát nepravil, ale včil jsem důmal. Je blonská, tmavovlasá, velká, malá, má bochanky. Dá se s ní podřístať o vojně, o prezidentách, o Elvisovi, ani enem o porodách a kremách na písk. Tu už ale snad nejsem taký zufalec, že se nechám dohodit robu od mojí segry. Navíc bych jí bez tak musel každé Vánoce děkovat za to, že mi našla robu. Asi už jsem stará bedla. Neumím zbalit robu, ani neumím být zbalený. Zůstanu na věky sám. Mám začnout spořit na úplatky pro synovce a neteř, aby se o mě, až budu starý nemohoucí pajtaš, který se tak doplazí z lůžka k lednice postarali? Tuž to bez tak scipnu kajsik na landeku přikryty rudým pravem. No... Až bude volať segra, nenápadne se jí zoptám na tu její susedku.

0: Šest práci, soudruzi.
1: Halt, kampak.
0: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
1: Moment, jaký bezpečnosti?
0: Bezpečnosti práce.
1: Helejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmí tebe ve službě ožrali.
0: No dovolte, co pak já jsem opilý?
1: No samo sebou, řekl jste šest práci, soudruzi.
0: No a?
1: No, já jsem tady sám.
0: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátnici.
1: Jo, to bývalo. Nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
0: No, to je správné.
1: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Je ta hned na cemr.
0: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
1: Popovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. A máte u sebe foťák?
0: Já a na co?
1: No, abych vám měl co zabavit.
0: No tak, to nemám.
1: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
0: No dovolte, co pak, já jsem špion. No,
1: mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křižovkovýho výslechu.
0: Prosím?
1: Do křižovkovýho výslechu vás vemu.
0: Jo tak, do křižového, ale proč byste mě brali do křižového výslechu, když máte moji legitimaci?
1: Tohle to?
0: Ano, ovšem.
1: To je vaše legitimace?
0: Ano.
1: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
0: No, vždyť jsem vám ji dal.
1: Cože?
0: Vždyť jsem vám ji dal.
1: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Sakra, tohle to jste vy?
0: Ne, bratr.
1: Jo, tak vy jste národní socialista.
0: No, Krista, pána.
1: A jo, klerikál.
0: Ale dovolte.
1: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
0: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
1: Opovažte se něco takového na mě chtít?
0: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
1: Co, Mochomůrka?
0: Richard.
1: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
0: Máte moje legitimaci.
1: To je vašeho bratra tohleto.
0: Ale to jsem říkal ironicky.
1: To je jedno, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
0: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace.
1: No, tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
0: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
1: Ještě ne.
0: No, tak se podívejte.
1: Moment, napřed to musím otevřít.
0: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
1: Nevidím, já to mám obráceně.
0: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
1: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
0: No tak sláva, tak teď mě vidíte, ne?
1: Sakra, nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
0: Nemám.
1: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
0: No zaplať pámu.
1: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
0: Jo? A prosím vás, který?
1: No to je právě to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha?
0: To musí být nepříjemný pocit, že?
1: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry, to se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje bez nás, já mu nadávám.
0: Vy s ním mluvíte?
1: No jo, jenomže on mi nerozumí.
0: Jak to?
1: No, on je nemluvně.
0: Mnoho se u nás změnilo.
1: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
0: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba pohostinství.
1: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
0: Ano, a v čem? No,
1: hlavně v cenách.
0: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
1: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo, ten malej Petrásek? Co? Že vám spadl do sádry? No co s tím, já nevím, tak ho nechce zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
0: Vidíte, co se tady děje, pusťte mě okamžitě dovnitř.
1: Jen přes mou zříceninu, soudru.
0: Tak mi zavolejte ředitele.
1: Lepák, ten se s váma vůbec nebude bavit.
0: Proč?
1: On jde na vojnu.
0: To máte tak mladého ředitele?
1: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
0: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
1: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
0: Kam?
1: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
0: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
1: Ne, vyloučeno, já úplatky neberu.
0: No dovolte, jaké úplatky?
1: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
0: Za co já bych vám dával úplatek?
1: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
0: Já jsem poctivý člověk.
1: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: Já jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde. To já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano? Sandro, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarjáno, přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady bezpečnosti práce. Puste mi okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul, že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě dovnitř, musím to sepsat.
1: No co zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: No tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Hlavního inženýra, prosím.
1: Hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás jsou na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu čistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrý 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne.
2: Tak, co je se... Co, halo,
1: vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě. Tak pojďte, já musím teďka k nouzový bráně, bude se tamtudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl, to víte, lidi jsou previti. On si to náměstek bere sebou domů.
0: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A o toho jsem právě tady já.

0: Dobrý, jo. Nezdár Windu. A u těžba, ještě si včera mankli, čo? Hele, potřebuji namazat panty u dveře, jak to tady vrče.
1: My vám to přijdem mázno.
0: No, to bych jo, zítra sloučím celý den na chodníku, ne? No, jsi dětku nějak chytrý, pane člověče, ale raději si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni. Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský.
2: Už zase a hned ráno, tu se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pán Buruzárko, jo, nevíte náhodou, co to je?
3: A co?
0: Když se to strká dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký.
3: Je to bytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvětačka.
1: Kam dovnitř?
0: Kam, do prdele si strčujete. Neměl na půl?
1: No ne, no, já nevím proč.
0: Hele, neměl půl, co to ještě nevím?
1: Čemu je třeba tohle?
0: No, to je šoubová, člověče.
1: A na co?
0: Na co, až to uláním nosití.
1: Ne, to je ve jménu jak jaký.
4: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
0: No, hele, tu včera nabili zuňák.
4: No. No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, on je mašin fíra, jo. A lokomotivu let celou od vodvu bylí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si, včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A utřebují na kolejích jaké, šele. Co bys udělal na mým místě? A já mu říkám, co bych mu udělal v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utěk do pole.
5: Ty už, soudruzi, hraničí s pučem, abych si, soudruzi, neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvraceči výrady, paňatno, i na UV máme, přátelé.
0: Ještě neblbni, hele, jo.
4: Hele, bacha, už je tady.
6: Debatujte, abychom se rozsešli na osobní mluvu povědy. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
5: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrzí dvojnásob. Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazejte všichni zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
1: A přijede taky jakýž?
5: Zajmeno, soudruh, generálně tajemník jakýž.
1: A v té lokomotivě mokrý, co se strká?
0: No ne, no, my už dejme, on je takový lidovější.
2: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase. Kam teď?
7: Pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechť se ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení. Dobrý, jo, nepřeřekl jsem se nějak nebo.
4: No vod, pašli.
0: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tam na tebe nejsou zvědáví.
4: My stranici, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi, a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi s UV, že jsme údržba uvědoměla.
0: Ní, tak už tak ti dža, a bacha, nezabloudíš. Proč by bloudil, ne? Ty tady jsi ználi. Ne, to je strašně nebezpečný, rozumíš? To víte, jak zabloudil Brežně v lese?
4: Nevíme.
0: Ne, tak ho hledali, rozumíš? Potkali zajíce a prej, jestli neviděli Brežněva. Prejženě. Pak zase Líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaile.
2: Dobře, vtipkujte, ale potichu. Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk. Nikde, ticho, já bych to stejně zapřel.
4: No, určitě, tak povídej něco.
2: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
4: No, dobře, děli.
2: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe.
4: No ale ty počasíčko májový dneska, člověč. Fabrika plná bolševiku, ale hele, dneska by to šlo se mi zdá, jo? Dneska by mohl jít.
2: Hele, je čas, pojďte, ať to nepoděláme. To by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
8: No vod, soudruzi. Já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhu Janisovi.
6: Sešli jsme se u příležitosti zítřejšího slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svoji atmosféru do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
1: No, nezapomeneme, vždy připraven.
4: Nějak tady smrdí plitutně.
6: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mě. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím?
9: Já tady prostě soudruži dítěj zkrátka. Přidávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
3: Já vás taky vítám za všichni.
4: Ní, mluv za sebe, Dilínu.
3: No a tady Anna, máte malou kytičku.
9: Jo, a je hezká.
1: To je Rozárka.
4: Ní, hele, jaký okukuje kozí.
6: Takže prosím, do zkaza.
1: Vy jste tý lokomotivě utek?
9: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, páč prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
1: Děkuju.
6: No, další dotaz, nastavte se, prosím.
4: Nebudu jít na záchod.
9: Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi. Důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
4: Ne, já si z ní snad podojí.
2: Vydrž brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
6: Další dotaz.
4: No, on nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžeme za peníze fabriky přestavět novou, jako jo. Já bych furt smrdí plyn víc a víc, víc.
9: Soudruzi, tam přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
4: No, tak to má rejt asi. Jo, ještě bychom mohli tady rozárci koupit nový plotny.
9: No, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
4: No, to ne, já jenom tam, že to je smrčoče.
9: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lidi si to žádá. A ne prostě.
1: Prostě Magnum.
4: Magnum, čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odvíral, nebo?
1: Ne.
4: No já, že tady půjde nějak ten plyn cítím, ví.
8: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko.
3: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že, kde mám holku, no včera mi...
9: Já vám prostě rozumím, že ono venku někdo prostě přijde o 5 minut později a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový klidánko, pijánko, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
6: Další? Soudruhu, otevřete dveře, nějak to co ten plen.
9: Ne, můžeš se jí převlíknout, už jsem se podoj.
1: Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel.
9: No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
3: No a tady máte soudru chlebičky, zákusek a kafíčko.
9: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko?
6: Samo sebou prosím, já vám přepalím.
9: Ježiši prostě!
6: Ura! Da zdravstvuje krásné armie!
9: Udržba, kurva!
6: Hele, tu je paráme všichni pryč.
4: No, ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít.
9: Nikdo zase.
4: No, já když byl malý, rozumíš, ta part, víc, tak mi táta říkával, že jednoho krásného dne půjdu komunistí do prdele.
2: Je, první má lásky čas, všude plno fízlů a on zase reje.
4: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
1: To není kulička, to je ten šroubové.
4: Jsi z presa, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Anis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno na patě.
6: Máte černý bot na úvaz, odraze, a u mě dva. Vy si koledete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty. Jedna...
1: Jedna a jedna jsou...
6: Co je to za vytvor?
4: No, my jsme to včera zmrvili noci, jsme svoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
1: To je alegorická multikála.
6: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené soudružky, vážené soudruhově, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svátku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, prepočte, oslavovat v robotě domů.
2: Ne, a v putici.
1: Ano, a i tam.
2: Ty budeme určitě slyšeli, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím, malé, velký kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářství.
2: On fakt slyší.
1: Nech žije a zkvete naše socialistická republika. Nech žije a zkvete komunistická strana ČSSR. Nech žije a zkvete pracující lid této krajiny. Nech žije a zkvete naše socialistická republika.
2: Ne, on furt měli to samý, jo. Není divu, ty včera nasrali jak keš.
3: Jak to?
2: Mě se ptali jak keši, co jako, a on, že prý Husan kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ti z televize říkali, no jo, je starý kár, už na to má nárok, ne? A jak keš, no jo, ale ona je moje.
3: Helm, helm, jak sám? Odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnice vnuk z večeři. Nechcete jít se mnou, Ružárko?
4: To vy si fakt nedáte pokoj, vy jak jste starý, tak jste prase.
2: Hele, Maňa, nechtěl bych to má vátko vyndat z toho nosu, co?
3: Nechtěl.
5: Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku, už od fabriky, nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, hned ti psychoreticky povolili, kdo to přidělával?
3: No.
2: No, nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
3: Ne, dva jsem zapíchnul.
6: No vod, ničeho. Dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelně.
2: No, hle, kladivo, hřebík, au, další. Tak, je tam na furt, člověče.
3: Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadali.
2: No, že to má nic přidělá, ne? Přistane se aspoň vrta v nosi.
5: Kriste, pane, má vátko v nose. Není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo. A každý jedný dírce, mě je zlé.
2: Hrgo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
3: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
5: Lékař, je tu někde lékař, teče krev.
4: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychlej, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
7: Rybiáte, prvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je, no hele, drčni do mě.
7: Jo, dobrý.
0: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice. Hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo Leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čiči? Co to všichni vyjrál?
6: No vodu poutali jsme pozornost, pan Jatno.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
5: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj. Máme tam nápis učení do hoven.
8: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Hele, držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu.
3: Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
6: Není to obrněný transportér?
2: Ne, to je multikárny.
6: Myslím před námi.
2: Do prdele.
5: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi.
6: Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
2: Už nás obkličují.
7: To je slušný malér, paněť, no?
2: No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
4: Je, jak jsi poznal?
2: No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

Pán si dává na čas. No, dneska se taky kvůli kanapy nikdo nepřetrhne. Jedna nabídka. Ale to kanapy já prodám. To já prodám, to by v tom byl čert. Důležitá je co? Obchodní taktika, Jaruš.

0: Bonjour, madame. I mademoiselle. A to je konec. Víc já paní neumím, já se přiznám. Vy jste tu, prosím, také na inzerát?
1: Na inzerát? Na inzerát?
0: V tom případě dovolte, abych si přisedl.
1: Prosím.
0: Děkuji vám, velice laskavá.
1: Trochu jste se zdržel, pane, ale
0: omlouvám
1: to nevadí,
0: se.
1: To nevadí. Kanapátko už je připraveno.
0: Já zapomínám, ano, že žijeme ve 20. století, všechno jde rychle kupředu, tak proč chodit kolem toho, tak, že ano, tohle to, konečně denně to vidíme kolem sebe. Dceruška naší bytné, než řekla svému milému, ne, tak přes 14 dny měli křtiny.
1: Povedené.
0: Nepovedené je. Marně hledají otce.
1: To je jejich věc. My se vraťme k našemu kanapátku.
0: Jak bych tak řekl, prosím pěkně, jak to myslíte?
1: No, já už jsem se rozhodla, pane, a když se člověk rozhodne, tak...
0: Potom chutě k cíli. Ano. Ano, to je taky můj názor. Jenom i přímé vzácné skromnosti, když jste ještě neznala mě, můj zevnějšek, jak to, že jste se rozhodla právě pro moji nabídku?
1: Abych vám řekla pravdu, rozhodovala jsem se mezi obrovskou spoustou nabídek. Musíte uznat, že nenabízím jen takhle dacos, že ano?
0: Naopak, paní, naopak.
1: Původně jsem měla na mysli jednoho důchodce.
0: Vy důchodce, paní, s tímhletím?
1: Ale to byste se divil, pane, to byl Štramák, veselý, výborný pán.
0: No jo, tak oni jsou to čiperkovi a nejenom...
1: Nebyl sice při penězí, ale nabízel za to jako přídavek párek hardských kanárů.
0: Kanáři v zimě pelichají, to já vám nabízím celé své srdce.
1: Vy jste perníkář?
0: Proč perníkář? Jsou ještě jiná povolání, poetičtější. Já jsem paní básník.
1: Básník?
0: Ovšem nepíšící. Všechno to nosím tady. Já jsem, když dovolíte, Marcel Vocásek. Vyučuji privátně hře na citeru, ale jinak po večer skládám. Láska a hudba krásných věcí dvě, zachovejš nás navždy mladiství. Ano, já vás zahrnu trochejemi a jamby, abych citoval cizího básníka. Karle, Hinku, Viléme, Jarmilo.
1: Vy víte, že jsem Jarmila?
0: Milující srdce ví opravdu všecko.
1: Ono to kanapátko je kapátko proleželé. Ovšem má krásný, úplně nový, pane, kvítečkovaný potah.
0: Kvítečkový potah. Tak já jsem šťastný.
1: Ale nemusíte se kvůli tomu válet po zemi. Já vám neslevím, pane, to neslevím.
0: Jarmilko, naopak. Budu klečet, ať třeba s kamením, dokud nezaslechnu to tvoje slůvko ano.
1: Ale já neříkám
0: ano.
1: Ne,
0: ano.
1: Já říkám ano.
0: No já jsem šťastný, že slyším to slůvko ano.
1: Pane, to já bych byla nikdy neřekla, že jedno kanapé může udělat člověka tak šťastným. Víte co, já vám prodám ještě šicí stroj. Nechcete.
0: Já nevím, co pořád do mých citů pletete nějaké kanapé, šicí stroj, co povídáte pořád o nějakém prodávání.
1: Pardon. Račte být značka Starší kanape prodám levně.
0: No dovolte, paní. Já jsem značka. Lásku ve dvou hledá březí vlk.
1: To je ovšem omyl.
0: To je krutý omyl.
1: To promiňte, to se omlouvám.
0: To se omluvte, protože jste mi krutě nabourala mé víze. Au revoir. Čau. Moment! Paní Jarmila.
1: Co pak?
0: A když takhle pominu to kanapátko, ten šicí stroj, co vy takhle jste šťastná v životě?
1: No tak, to víte, jsem sama.
0: Já jsem sám.
1: Vy jste taky sám.
0: Jarmilko.
1: Co pak?
0: Možná to zní odvážně, ale co kdybychom my dva společně...
1: Střelili to kanape.
0: Třeba střelili kanape a koupili si pořádný širokánský gauč. Jarmilo!
2: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romea. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí. Dejte mi telec. Jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi ten.

0: Paní Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
1: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
2: Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie.
1: A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara.
2: Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení ten týž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.

0: какая человеческая, и какая человеческая, сила меня оттуда. Не выгонит, не выгонит, не выгонит.
1: Красна писень, клауне.
0: Вы же мне říkáte vždycky v tomhle místě, v každý země říkáte klaune.
1: Protože vy vždycky v každý hře v tomhle místě se přestanete chovat jako herec a začnete se chovat jako klaun.
0: Vy jste taky přeci klaun.
1: No jsem, byl
0: tak jak vy jako klaun můžete poznat, jak se chová herec.
1: No já jsem poznal, že jste klaun z toho, že jste si tady zatáhl tu poponku a začal jste si povídat.
0: No já jsem sem chodně odpočinul, povídat s lidma.
1: No tady si...
0: Klaun může, tady se dá povídat o všem.
1: O všem?
0: O všem se dá, o všem na vlastní riziko, samozřejmě.
1: Já jsem právě poznal, že nejste herec, protože herec nemůže být ven a odpočívat.
0: Jak to, že ne?
1: No nemůže, tady...
0: Herec nemůže si jít odpočinout, ten porád hraje.
1: No, podívejte se, herec si taky odpočine, jenže nemůže kvůli tomu opustit děj. Aha. Nemůže opustit postavu, roli.
0: Takže on vlastně si odpočívá...
1: Uvnitř jen tak.
0: Aha.
1: Takže on si i zalehne, zdřímne, oddychne.
0: No, ale jak potom ví, že má pokračovat?
1: Aha, aby nezaspal šlák on.
0: Ano, ano.
1: No tam je člověk od toho.
0: Ten do něj šťouchne.
1: No to nemůže na jevišti šťouchat.
0: No ne, bydlem tady,
1: no,
0: tady
1: bydlem. Vidět.
0: Ale černým bydlem proti černému pozadí to nepoznaj.
1: No, když je černý pozadí, každá hra má jiný pozadí.
0: No tak bude mít každá hra jiné bydlo.
1: To by bylo moc bydel.
0: No bude to navrhovat bydelník, že ano?
1: Jo, že
0: a bude to dobré bydlo být bydelníkem.
1: Ne, tam není bydelník, tam je jinde člověk, tam je takhle. Jak končí divadlo, jo?
0: To není divadlo tady, to je jeviště.
1: No.
0: Tady se jevějí věci, tak je to jeviště. Na ty věci, co se jeví, tady se hledí, to je hlediště.
1: Ano.
0: A ty, co se dívají, jsou diváci. A to celé je divadlo.
1: Divák. Taky to může být od diviti se divák.
0: No ne. No jsou taková tady divadla, která jsou dividla.

0: kde se divěj, když přijde divák, ano.
1: No tak tam, tedy na konci, takhle, jak se to říká, prken.
0: Která znamená i svět?
1: Ano, divadlo je taková.
0: Takový Edémek, takový otok.
1: Jo, takový... Ano.
0: Jo.
1: A to je z tamtý strany, to je ozdobení.
0: No všem, za ty peníze by něco viděli, to je.
1: Když to z téhle strany, to není ozdobení, nýbrž naopak.
0: Naopak?
1: Naopak, je to vydlabaný.
0: To je vydlabaný?
1: To je úplně vydlabaný, to je vykotlaný.
0: To je vykotlaný?
1: Jo, takový altánek je tam, jo.
0: Takový kiosk.
1: Jo, kiosk. A tam právě je ten člověk.
0: Takový malý člověk?
1: No. Malý český člověk. A ten tam je a všecko řídí.
0: Ano, to pak malý český člověk, ten strašně rád všecko řídí.
1: A ten tam sedí a přesně ví, co kdy kdo má říct.
0: No ovšem, malý český člověk, hlavně co prej kdy kdo měl říct.
1: Ano. Samozřejmě, že by si to nemohl pamatovat.
0: No ne, no to má noces, to mám noces. A kdyby se nedej pampu něco nebo tak, tak tenhle noces zahodí a jinej otevře.
1: A ten právě říká, ty řekni tohle a ty mu takhle odpověz, že jo, a ty odejdi, ty umři, ty si rozmyslí, Mařenko, všecko to kři.
0: Ale to tak rozděluje.
1: Jo, jo, jo.
0: A spravedlivě?
1: Malý český člověk.
0: No to mě na to máte právě.
1: To nedělá ze sebe, to má všecko, to je zjištěný, to on ví, ten už mluvil 2 minuty, tak dost. Ta už nepromluvila hezkou chvilku, tak teď ta, že jo? Teď vím, já mluvím tamhle ten, ale nemá zaplacený příspěvky, nic.
0: Já to takhle nemám subnutý tady, že ano? A já si tady musím odpočívat,
1: to musíte pochopit.
0: Ale v těch středověkých hadrech a v té antice, já už nehrál v civilu, v takovém saku střih fenka, abych stál třeba takhle u okna, zvonil telefon, halo. A to si ty Noro.
1: Noro?
0: O, co? A Olaf to ví? Kde mu to řekl? A Ingrid Bergmanová. Ale hle. Proto ona včera se na mě tak koukla jako vlčák na turecký med. A co děti? Mají spalničky. Noro, no tak přijď zas jako obvykle, ano. Ve 3 hodiny. Ano. Ano, bez toho. V Norovém sirky bude požár. To ještě hraju.
1: Já vím.
0: A opona.
1: To je krás. A proč by si nezahraje něco takhle civilní?
0: Já nevím, oni mi nic nenapíšou takového, snad se... Snad mají dojem, že bych třeba poznal, že to je blbý, nebo něco takového.
1: Proč nenapíšete něco vy?
0: Tak... No, protože mám dojem, že oni by poznali, že je to blbý.
1: Tak... Jste autor, tak bych si napsal v ruce.
0: Autor, pane, co autor? Já jsem tady taky, co mám dělat dřív? Já jsem tady vedoucí. A už tady od rána, když vy ráno sedíte v posteli a máte na peřině pěkně tác a tam máte snídaně v jedné ruce, Stanislavského v druhé ruce, rohlík, tak...
1: Ne, ve obou rukou mám.
0: Stanislavského, jo. A jaký to vajíčka? No tím Stanislavským, jo? No tak když my se takhle živíte, já už jsem v kanceláři ráno a už tady a od 8 hodin zakládám kopíráky, no. Pane, víte, co to je faktura A?
1: To nevím.
0: Já taky ne, musím to podepsat.
1: Ovšem, teď jste narazil. Mistře, na otázku,
0: ano.
1: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi. Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
0: Takový intervivárium, ano.
1: Ano.
0: Vy jste od novin.
1: Kde?
0: Ne, já myslím v celku, jako.
1: Jo, tak, to
0: ano,
1: jo.
0: Ano,
1: to
0: já
1: jo,
0: jsem
1: jo.
0: Hned poznal, že jste od novin.
1: Ano?
0: jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
1: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
0: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
1: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
0: Ano, ano, to bude originální, ano.
1: Takže já položím otázku...
0: A já ji zvednu.
1: To ne. Já to myslím obrazně.
0: A obrazně.
1: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
0: Vy nemáte odpovědného redaktora?
1: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
0: Aha, aha, no, aha, no. Že to je dělba údělu.
1: Takže já začnu.
0: Prosím, jo. Prosím.
1: Jste připraven?
0: Jsem připraven.
1: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To je první otázka, jste připraven?
0: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
1: To si počtou lidé.
0: Jste připraven? Ano. To si připraven. Až když jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
1: Ano, ano.
0: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
1: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
0: Ano, sem.
1: Sem.
0: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
1: Co to? To už je na vůli toho, kterého, že
0: ano.
1: Jo? Jo.
0: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
1: Myslím, tudíž sem. To je známé.
0: To je nějaký filozof, ne?
1: Ano. Descartes.
0: A Descartes. To byl filozof?
1: To byl filozof. Francouzský.
0: To byl francouzský filozof?
1: Francouzský filozof.
0: Jaká to byla škola, to nevíte?
1: Patrně metafyzik.
0: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Že tak to škrtněte, to je lepší.
1: Já to škrtnu, aby nebyl průšvih.
0: Fuj, to jsem se pflek.
1: Proč?
0: Já myslím, že řeknete průhonice.
1: Vy jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonice. No, no. Tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi. Takže ani nejste ani připraven. A já začnu druhou otázku.
0: Ano.
1: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
0: Prosím?
1: Kdy procitáte?
0: To je latinsky?
1: To snad ne, pro boha. To bych ani nerozuměl.
0: Kde procitáte?
1: Ne, kde, kdy?
0: Ne, kde, kdy. Kde procitáte, jako je de profundis?
1: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... No ne, to zase...
0: Kdy procitáte?
1: No kdy vy ráno...
0: Kdy procitáte?
1: No!
0: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
1: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
0: Hned po procitnutí, před procitnutí.
1: Takže... Po...
0: Ano.
1: Popřed, jo. A mezi tím?
0: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
1: Mohu to o vás napsat?
0: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
1: Tak to bude něco od vědy.
0: To bude něco od vědy, jo.
1: Já to napíšu, máte pomalý metabolismus.
0: Mám pomalý metabolismus.
1: Stejně se říká, co všecko máte.
0: No, takhle
1: jo.
0: A napište, že mám dva, ať mají step.
1: Jo.
0: Jeden rychle, jeden pomalej, je to.
1: Konečně dneska už může mít každej metabolismus.
0: Ano, každej a bez poukazu, že ano.
1: Tak to máme metabolismus 603, jo?
0: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
1: Fiat, ano.
0: Ale ten Fiat mám doživotně.
1: Jo?
0: Mám jednou vlezu a už víc krát nemůžu ven.
1: Pochopitelně, to je. tak to máme ty metaboly za kdy? Tedy...
0: No ráno, časně, kolem 11.
1: No, napíšeme... No a když jak si procitnete, tak...
0: No tak potom na mě vlítne údržba.
1: Údržba?
0: Údržba, a... to mě drhnou, čistěj. Myčky.
1: Myčky.
0: Myčky, až po pás a od pasu myči.
1: Myči.
0: Tedy česačky a...
1: Ošněrovačky,
0: šněrovačky na bočky, a šněrovačky a...
1: Oblékačky.
0: A zapínačky, oblékačky.
1: Vazačky jistě na to, že jo?
0: Ano.
1: Ano, samovazačky, tak... A halekačky to...
0: Halekačky ne, no když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
1: Jo. A pak je snídaně, ne?
0: Pak je snídaně, tedy kaviár, že ano, a zapij to šampaňským.
1: Vy snídáte šampaňským?
0: Ono není nic dražšího.
1: No, pravda. No, a po snídaní to se jde. To
0: no pak tedy jdu, se zakládám to, no, až ano, pak zase odtedy, když to tady udělám, tak jdu domů. Na oběd, to se prosím zeptejte mého kuchaře, to je lepší.
1: To si nechám volné, myslíš to? Zeptám se přímo kuchaře, který mě jistě. Taky moučníček? No a po obědě, no.
0: No potom omdlím, že ano,
1: no, tam... to je.
0: A kolem páté hodně nějak zhumace.
1: Tedy s hudbou jistě, ano. Harfy, že jo?
0: Ano, ano, a pak mě vezou do divadla, že ano, a tady mě naličej a daj najepustěj, najeviště. To mě držej, až je šlágvort,
1: tak pustěj, jo.
0: Tak mě pustěj, já jsem vlitnu a tvořím.
1: Ano, 18 lidí vás. A vy tvoříte, jo? Jo. Tak to máme všecko vlastně. Teď kdybyste dovolil, já bych to zhrnul. Já to zhrnu celý.
0: To bude dobré, zhrňte to.
1: Já
0: ano,
1: to zhrnu v takovou dosti smělou formulizaci.
0: Ano, ano.
1: Já to zhrnu ve větu, že trávíte den v činorodém ruchu.
0: To je blbý, to se bude líbit.
1: No. A teď, kdybyste dovolili, abychom naše interview zakončili takovým, abych tak řekl, průhledem do soukromna. Takovým nějakým, bych řekl, nahlédnutím do vašeho...
0: Do duše.
1: Intima, intimna.
0: Intimna.
1: Intimna.
0: Ano.
1: Byly činěny přečetné dotazy z řad našeho čtenářstva, zda dlouholetým soužitím s paní Chotí, jak si v rodině nenastal u vás určitý proces, který bychom lidově mohli obsat jako jistá podpantoflizace.
0: Flizace, no to je nesmysl.
1: Ano?
0: Při dlouholetým soužitím manželů dochází k takové, řekl bych, takovému srůstu, názorovému srůstu.
1: A velmi správně řečeno.
0: Když od sebe se stále zbližují, až konečně její nabídou vrchu.
1: Ano.
0: Ovšem, já jsem tomu čelil už z svého mládí, já jsem dlouho ženat.
1: Ano.
0: Jsme se dohodli s mojí paní, že budeme ovšem rozhodovat společně.
1: Velmi moudré.
0: Ona rozhoduje o těch maličkostech a já...
1: Podružnostech. Velmi moudré.
0: A o velikých zásadních věcech rozhoduju já.
1: To je velmi moudré řešení. A prosím vás, ty podružnosti, ty...
0: No podružnosti jako například... Co s penězi, které vydělám, že ano?
1: A.
0: Kdy mám odejít z domova, kdy se mám vrátit, že
1: co
0: ano?
1: Na sebe?
0: Co na sebe, kdy bude oběd, kdy bude večeře?
1: Kam večer?
0: A ano. Tyhle maličkosti běžné...
1: Rozhoduje paní.
0: A takové zásadní věci...
1: Například?
0: Jako například, jaký je náš poměr k Tajvanu, to dělám já.

0: Humor je stikvítko stobarevné. Vzejde v krušných dobách lidstva žití, tak jak podle krásné báje vzešlo z krve, ze slz, páně pestré kvítí. Krásná doba, dokud humor nebyl. Nestávalo touhy ani smutku, neb kde smích se hledá, výsměch líhne. Musel žal dřív být a chyba v skutku. Humoristi rosou lidstva žízni, nesmějť si jenom šílení. Často výsměch chybu ponapravil, často udusil vtip kvílení.
1: Dobrý den, pane Lajbo, já už vás neviděl.
2: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo, to?
2: To já nevím, od kdy vy myslíte?
1: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
2: Od tenkrát?
1: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
2: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stej tam spolu, jak jsme to...
1: Debak, to je díl už.
2: Jo.
1: Jo, to už je díl.
2: No, vidíte,
1: to
2: už... já už vím, kdy to bylo.
1: No.
2: Já vám to připomenu.
1: No.
2: Karty.
1: Karty? V Monte Carlu, nebo...
2: Co pak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
1: Nebyl jste, ne?
2: A vy jste tam byl někdy?
1: No já taky ne, nebo...
2: No, tak jak jsme se tam mohli vidět?
1: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No, jo.
2: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
1: Je, u kartářky? Je. Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
2: No právě, ta tu myslím, kartářka.
1: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
2: No, no.
1: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
2: A splnilo se vám to?
1: No tak částečně, jo, jo.
2: Jak to částečně?
1: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
2: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
2: No,
1: to vlastně víno, co to
2: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás. A trefilo vás něco?
2: Oženil jsem se.
1: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatej, ne?
2: No, když jsem se oženil...
1: No jo, to je pravda, no, no.
2: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo. A máte na někoho podezření?
2: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
2: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
2: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, ano, ano. To je tady s tím závojem, ne?
2: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
2: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný mojí známý?
2: Neříkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
2: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
2: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
2: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
2: A komu zase, komu?
1: No, Anče Julčový.
2: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
2: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
2: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jak pak by ne? Znal jste jí za svobodná?
2: No, teď jsem si ji vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
2: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
2: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
2: Proč by jí neměla zůstat? Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
2: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
2: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No jo, pobyne už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
2: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo. No,
2: já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
2: Docela malej. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
1: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
2: Co? Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
2: A kde jinde?
1: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
2: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
1: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
2: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
2: Pro pána krále, jaký jedno zás?
1: Tady to leví, vyřej.
2: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
1: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
2: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
1: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
2: No podobnější si není právě žádný.
1: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
2: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
1: jo,
2: že?
1: Jo, takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
2: Je to jasné.
1: No já už myslím.
2: No, já už jsem se lehl, že jak si...
1: Ne, já rozumím, jako že obě dvě, že si jsou podobní,
2: no,
1: jedno, já rozumím.
2: Tak,
1: no, to, no. Já
2: je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se. Ne. Trochu spěchám.
1: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
2: Ty jsou si ale podobný, víte?
1: No jo, jsou úžasní. Tak naschledanou teda. Ne, ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.
3: Nechcete, kolegyně, mentolový bombonek?
4: Jo, to já ráda.
3: Z krabičky, tak si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak on je to silný. No, haminky.
4: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
3: Já skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
4: Polena, co?
3: No, až do Bůh ví, kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
4: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
3: Jo.
4: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
3: Prosím vás, dejte pokoj.
4: No, nedělejte pokoj. No, jako byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte, Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
3: Prosím vás, to je zajímavý.
4: Takhle se otočil.
3: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdá nebude, víte?
4: No na co by říkal Bohdá, když za ním stál Bohdá?
3: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
4: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
3: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám. To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Yeah. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med, ujala jste se mě...
4: Rostáku! Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
3: Že bych se mejlil?
4: No jistě.
3: Kdy jste se narodila, podle vás?
4: Co je vám potom?
3: No jistě, samozřejmě. Nakonec... Vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
4: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velké.
3: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
4: Proč?
3: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
4: Z čeho? Z toho dortu?
3: Ne, z toho horka, z těch svíček.
4: No, teda. Já
3: Vybrali jste to,
4: víte? Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamoval.
3: No, ale právě no. Kdy. No,
4: co kdy?
3: No, kdy a kde jsme
4: se
3: seznámili.
4: Ale to je právě to, co já nevím.
3: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
4: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
3: Nebo tu kupku jetele, ano, jistě. No. A teď je to jedno, prosím vás.
4: Ale není to jedno, mě to mrzí. Mě to mrzí.
3: Jednou se známe a hotovo.
4: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo, kdybyste mě neznal?
3: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
4: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
3: Jak zkusit?
4: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
3: No
4: nebo
3: jo,
4: vy mě
3: jo.
4: Uvidíte, no to je... Oslovíte mě, jo? Jo, tak no, jo. Já už se jako procházím, jo?
3: A není to blbý?
4: Ale blbý. Já už se jako procházím.
3: Halo, pane. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Promiňte, že vás oslovuju,
4: ano.
3: Paní, ale já vás neznám vůbec a... Právě vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
4: Já vás taky neznám.
3: My se prostě neznáme.
4: Ne, my se neznáme.
3: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
4: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
3: Švagr.
4: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
3: No.
4: No.
3: No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
4: Vy jste pravděpodobně štverák, víte?
3: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
4: záminka
3: madam,
4: já
3: abych
4: chápu,
3: se s váma mohl chápu. Seznámit, rozumíte?
4: Ano,
3: takže už se známe.
4: Ne, ale já jsem přislychla vaše jméno.
3: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
4: Vy jste ho neřekl.
3: Pardon, já jsem ho neřekl.
4: Ano, prosím.
3: Já se jmenuji Dvořák.
4: Ano, Bohdalová.
3: Co mám dělat?
4: No tak,
3: jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
4: No jistě.
3: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
4: Třeba mě znáte z biografu.
3: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
4: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
3: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím z kterýho teďko.
4: No to je jedno.
3: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
4: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
3: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
4: No jistě.
3: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
4: Ukončete výstup a nástup,
3: dveře se zavírají. Ne, tak
4: no, prosím vás, ale opravdu to.
3: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho, víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
4: Vy jste Novák, víte, nebo Hora. Co?
3: Dvořák.
4: Dvořák.
3: Já vám dám navštívení.
4: Ano, když budete tak laskat. Děkuji. Judr Kamil Berka.
3: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená black and whiteová.
4: Black and whiteová, jo? Tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
3: No, tak ho uvedem.
4: No prosím.
3: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky duo Lips.

0: Vážení přátelé, dnešní pořad o změny týdne bychom chtěli věnovat zamýšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná jídla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíla, asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spívají si, klejí a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obludnících, fačují si odřeniny. Jeden se drží za ukopnutý palec a upí, druhý si sundal botu a drátem spravuje žralovka. Na výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodníky s kočárkem, beznadějně uvízla v bahně. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndává a oba tlačí. Zřízenec zvaný Šedý mor vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R Praha 1. Docent Pavel D. z ortopédie na Bulovce nám píše, situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé nám padají jako hrušky, tolik zlomení na výronu nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Dalších dopisů snad jen krátké úryvky. OV Praha 6, Ksindle. No to vlastně, jak vidím, není úryvek, ten celý dopis. Děká Praha 5, píši vám z pošty, před kterou ležím. Je Praha 8, ať se vyholím v Kladrubech, těšte se, začne nazdar. No tady, nazdar ty starý padoháči. Promiňte, to je soukromý dopis. Píše manželka o mé léčení ve Františkových Lázních. Já myslím, že by to stačilo. Z dopisu stejně jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto k nám do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků soudruha Josefa Dlašku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Soudru Dlaško, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
1: To bych nerad sliboval. Chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
0: Tak zatím jste nám neřekl nic nového. To víme, že se zhoršuje. Nás by zajímalo, proč se zhoršuje.
1: Protože lidé mají ve zvyku moc chodit. To je zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulmách.
0: Já nechci nějak oponovat, ale já se domnívám, že k tomu snad chodníky slouží, aby po nich lidé chodili.
1: To jistě, že ano, ale lidé by měli jen tak zlehka našlat. Ne tak dupat. Chodníků je moc, jejich údržba je náročná a nejsou lidé. V současné době máme pro celou Prahu pouze dva dlaždiče a s těmi jsou ještě problémy.
0: Jaké problémy?
1: Ten první se nám obídí.
0: Co ten druhý?
1: Ten mu nalévá. V současné době ne, s posledními dvěmi učněma jsme se rozloučili minulý týden.
0: Jaký byl důvod?
1: Ten menší, hezčí, zdatnější učeň se nám po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální manina.
0: To je nebezpečná uchylka, ale jak se to promítlo do jeho práce s kamenem?
1: Tak sestavoval nám dlažbu. Já nevím, jestli to mohu to československé televize říci.
0: Já myslím, že by se v naší televizi mělo hovořit otevřeně.
1: Je Kozlovi sestavoval nám dražbu výhradně do Kosočtec. A kolem ještě dělal blesky. Lidé se zastavovali. Někteří mládežníci při pohledu na to předčasně dospěli. Pilní staříci kolem radostně popostkali. Někteří mládežníci dokonce něco přimalovali. Chodníky se stávaly neprůchodné. Cizinci si tyto kamenné fujtajblhambáry fotografovali. A jeden takový fujtajblhambár vyšel dokonce na titulní stránce časopisu Playboy.
0: Ano, já jsem rozuměl. A vy jste, soubrovedoucí, ten časopis viděl?
1: Jako vedoucí jsem byl nucen ho pometnout.
0: A díval jste se také dovnitř?
1: No tak jen tak v rychlosti, ale jenom jednou.
0: Ne, to já nechci zkoumat, jak dlouho jste se s tím laskal. Mě jenom zajímalo, co bylo uvnitř.
1: Nebudete tomu věřit, ale uvnitř byl pak nahý učen sám ze všech světových stran.
0: Takže z tohoto důvodu jsme se s tímto učněm rozloučili.
1: No ale tento učen si v nahotě liboval natolik, že odmítal obléci si montel.
0: Co ten druhý učeň, ten...
1: Tak ten u nás vydržel pouze do té doby, než zjistil, že si při dláždění musí klečet.
0: Co to vadilo?
1: Prý se v polepšovně naklečel dost.
0: Ale proč tady neuděláte soudovedoucí mezi mladými nábory? Vždyť možná jsou mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce takhle z dálky jednoho viděl.
1: Já zatím ne. Tak nábor jsme zkoušeli například přímo na diskotéce v Praze 9 na tanečním parku jsme uspořádali výstavku kamenných výtvorů našich učňů, ale dopadlo to katastrofálně.
0: Jak to? Můžete to nějak vysvětlit?
1: Mládežníci výstavku rozebrali. A kamennými útvary nás hnali na
0: chce říci, že po vás házeli dlažbu.
1: No, nejen dlažbu, ale i kost. Já jsem kličkoval jak zajíc na vládním hodu.
0: Krajně nebezpečné. Nebyl někdo raněn?
1: Většina dozad.
0: A vy jste byl zraněn také dozad?
1: Já ne, já do hlavy, já jsem vedoucí.
0: Katastrofální nedostatek dlaždičů a jak vidíme i učňů, ale já se vzpomínám, že pěší zónu se vám podařilo vydláždit celkem dokonale.
1: Pěší zónu ano, protože tam byly vypsány vysoké prémie. Tam dláždili rádi i lidé z kanceláře.
0: Vidíte, tady je návod, soudru Dlaško. Proč nevypíšete prémie znovu?
1: Z čeho? Pytlík je prázdný.
0: Vaší řeči tady vyplývá, když máte prázdný pytlík, že tím kamenným mozaikovým chodníkům definitivně odzvonil.
1: No konečně hovoříte rozumně. Vězte, že kostky na pražských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolem.
0: A je nějaké řešení?
1: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
0: To není hezké, ty asfaltové záplaty. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
1: Myslíte takzvaný tebych dechťák? Tak ten byl v plánu, ale bohužel Asfalt vůz jako šafán, no nikdy ho nepřivezou vůbec.
0: Co potom ve vašem podniku děláte, když nemáte materiál?
1: Takhle, potom neohříváme asfalt, ale vodu. A vaříme si kávu. A zpíváme si tu naši.
0: Kterou?
1: Díra, nedíra, půlce zalívá.
0: Zpíváte často?
1: Často, hlavně dlouho. Někdy celé týdny. Zpěv utužuje kolektiv. Promiňte, ale já musím do podniku.
0: Co se stalo, přivezli materiál?
1: Ne, no ty.
0: Aspoň poslední otázku.
1: Ale poslední.
0: Což když se během vašeho zpěvu neutěšený stav pražských chodníků ještě nadále zhorší?
1: Pak je zrušíme.
0: Zrušíte chodníky, no nezlobte se na mě, soudruhu Dlaško, ale to je trošku radikální řešení, ne?
1: Zrušili jsme veřejné domy. Nevím, proč bychom nemohli zrušit veřejné chodníky.
0: Říkat, to je trošku demagogie, to je přeci veliký rozdíl, veřejný dům a veřejný chodník.
1: Já v tom žádný veliký rozdíl nevím. Bordel jako bordel.
2: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
3: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
2: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
3: Ano.
2: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
3: Ne, to bude asi nějaký omyl.
2: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
3: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
2: Jak jako vůbec?
3: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
2: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
3: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
2: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
3: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
2: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
3: Ale já jsem u moře nebyl.
2: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
3: Byl, ale to nebylo letos.
2: No a umíte o tom povyprávět?
3: Umím.
2: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
3: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
2: Stop, zastavte to. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
3: Jo, on to nikdo asi nepozná.
2: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
3: no,
2: ne?
3: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
2: Tak jste připravený.
3: Ano.
2: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den, tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
3: Ano.
2: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
3: Ano.
2: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
3: U moře.
2: U moře, ano. A u jakého moře?
3: Já jsem byl u Velikého moře.
2: Ano, moří je víc, že?
3: Ano, moří je hodně.
2: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
3: Kde?
2: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
3: Ne, to bylo modré.
2: Ano, jaderské?
3: Modré, takové modré.
2: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
3: Ano, ale bylo modré.
2: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
3: Převážně bábovky a ryby.
2: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
3: Ano.
2: Sami jste si vařili?
3: Ano.
2: Bábovky a ryby?
3: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
2: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
3: Ano.
2: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
3: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
3: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
2: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
3: Ano, spolupracovníci ze stanu.
2: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
3: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
2: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
3: Ne, tam jsme byli. Jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
2: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
3: To snad jo.
2: A to se nikdo nepohoršil?
3: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
2: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
3: No, já jsem letos u moře nebyl.
2: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
3: Ano.
2: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
3: Ano.
2: Máte klobouk, jak vidím.
3: Kde?
2: Na hlavě máte klobouk.
3: A ještě ho tam mám.
2: No máte, samozřejmě.
3: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
2: nespouk. Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
3: Je tam.
2: Máte taky baloňáček přes ruku.
3: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
2: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
3: Ano?
2: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
3: Pěknou koženou vepřovici.
2: Ano, co máte v té aktovce?
3: Bábovky a ryby.
2: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
3: Nic, že ne.
2: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
3: rozhovor. Tak vám děkuju.
2: Naschledanou, můžete jít.
3: Jo, můžu jít přímo za nosem.
2: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
3: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
2: Můžete dopředu, a rychle.
3: Děkuju.
2: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
3: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
2: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
4: Ano.
2: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
4: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
2: Bábovky a ryby.
4: S bratrem. Tamhle jde. Luďku.
2: Ano, stop, zastavte. To je to strašení. Zastavte se. Jsem domů.
5: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. To je prosím on.
6: Ďakujem.
5: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trnčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupová 12, Antónia Vozárová, Prievica Podlipná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied.
6: Práci čest.
5: Peter Zapletal s rodinou Sándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota pod Javorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 milióny 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
6: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
5: A tak ďalej. Však?
6: No,
5: myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
6: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
5: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
6: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne.
5: Prosím.
6: Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky tzv. Kniežatstvo.
5: Áno. A kedy ste mohli radšej konkrétne?
6: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
5: Akým spôsobom?
6: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
5: A darí sa vám to?
6: Nie, ale my sa nevzdávame.
5: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
6: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastně proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží, však prípadne sedí. Na najvýš, ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Že nie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť. Pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Paužíková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésa Rošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
5: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
6: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
5: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
6: Áno, áno.
5: Čo s takými to nespravdu?
6: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel dvakrát obehnúť štadión vo fakírkach.
5: Pardon, čo sú to fakírky?
6: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
5: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
6: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
5: Vážený súr docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, súr docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
1: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
0: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
1: Co?
0: Ten malej takovej ten, no.
1: Kaiser.
0: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nevím. Co?
1: A to je Blábus.
0: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
1: To vím, já nevím.
0: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlaj přes ty vlasy, dej si to z čela. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
1: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řeči, tak udělej zábavu ty.
0: Co, proč já bych
1: no, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej no, legraci.
0: Jsem šašek jako oni, nebo co?
1: No, nehele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
0: Ale bude... nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
1: No to já nevím, no tak...
0: Už nikam nepůjdu.
1: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
0: No tebe, viď, budu bavit, ne?
1: Tak já nevím, tak...
0: No, tebe.
1: Máš řeči, tak...
0: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě, tebe.
1: Máš řeči, tak...
0: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš.

0: Pobízet, viď? No,
1: koupí si je.
2: No? Ty jsi taky, viď? No, tak bych si stoupnul, že jo? No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoupl, jak to dělal Franta. Počkej.
0: Co to je?
2: No to byl králik.
0: No?
2: No, no co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
0: No to koukám teda. No.
3: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
4: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
5: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
4: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. Ano, tak...
5: My jsme si připravili příhodu z natáčení... To vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
4: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
5: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
4: Nevadí, hlavně, že to bude.
5: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
6: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
5: Ano. Například tady Ladislav Smoljak, on vypadá jako Einstein, ta podoba tady skutečně je, ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
6: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu, máme doma takovou, manželka na tom váží mouku, a tu jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
5: Jako těch... patník.
6: Patník, lepší.
5: Štoudev.
6: No, štoudev taky.
5: Pudštok.
6: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
5: Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Ano. Například Luděk Sobota.
6: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
5: Mysleli si, že je to nový ředitel.
6: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
5: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
6: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
5: Bratři se sestrami.
6: V Sokole třeba.
5: Čili... Filip.

0: Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
1: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
2: Nazdar, kluci. Tak mě tady máte.
0: Jako Smol, jak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
1: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
2: Co to je? To je princ, jo?
1: Tak, ne, to není princ.
2: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
1: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
0: Luďku, kde se tady bereš?
2: No já jsem se díval na televizi.
0: Se díváš na televizi s kladivem?
2: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
0: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
2: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšu na jiný místa.
0: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
2: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
1: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
2: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
0: Vidíte, ve skutečnosti málem Edison.
2: Ano.
1: A Luďku, čím si přidržuješ ten hřebíček?
2: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
0: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
2: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
1: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
2: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
0: A takže je to výkonné kladivo?
2: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: roho, když jsme tenkrát dali soho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si
0: ptát. Kde mi vždycky chybí, sliby, chyby, Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi dou!
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem z aktivní činnosti musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A či myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivujář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivujit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bezvětří a dobrá guma.
1: No tak bez větří toho máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozením každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách. Ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 korun na 3 nuly.
1: Ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem prosím vás proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna se kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal.

0: Já umřu, já to nevydržím. To je moje smrta.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Jít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ono tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
5: Já? Jo, já jsem se jenom chtěl zeptat, vy znáte náhodou nějakou hezkou hádanku.
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk se na mě vždycky hádanky vítejší do domu.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No tak, tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
5: Tak moment, tak říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne, ne, ne.
5: Sestra to taky není, říkáte sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: Přece není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Co? No, moment, tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je?
4: To víte, že jo.
5: A kdo je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no,
4: ani moje sestra,
5: no,
4: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy jste
4: no,
5: vy přeci, no. No jo. To se přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, to by tak hned někdo neuhl, to vám
4: to není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak hádanka.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to smálně tu hádanku dám tady tej slečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není slečna.
5: Co?
4: To je pan Řehulka.
5: Ano, tak Řehulka. Panu Řehulkovi to dám, toho slečnu panu Řehulkovi, jestli no, to uhodne. Dávejte
4: to zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, ne, ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte pozor.
6: Řekněte se.
5: Tak,
6: no.
5: Řekněte mě, kdo to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: víte, nemá tušení, co vám říká, to není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně,
4: no, ovšem, přesně.
5: Tak počkej, tak moment, tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad to konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo
6: jo,
5: to není. Kortchyně, nebo tak to vůbec nepřichází.
6: Jo, jo, jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte? No a tušení, co vám říkal, to není tak jednoduché.
7: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
5: no.
7: A vy to po mně opakujete.
5: No tak dobře, tak no. Tam moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochopíte, slovo od slova.
7: Tak David, no, Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
7: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra.
7: Přece je to dítě mého otce.
5: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, kde pak to přece nejsem já.
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale depa, já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana, pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radostně.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakelitn. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řeklo by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid. Tančíme. Konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5. 4.
1: Klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mě se to Ne!
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako!
1: To je jako, znovu, znovu jako. Prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím, ještě jednou, a teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: Das ist gut.
1: Já. Bravo, Kurt, že si to ty, prosím.
2: 15 Takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 5, nebyl.
2: 2, tak, jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako. Jsme ještě hluboko ve starém roce.

0: račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pan jeho vy, ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco na to.
0: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není Mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne.
0: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pán inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, au.
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malý pupínek, no a šup, je pryč. Buďte rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, zase. No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
1: No, to máte... Prosím vás.
0: To nic. To byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo. No tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to
0: aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
0: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
0: A to byste
1: ne.
0: Taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lazaři.
1: Jau, to bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: Já to pálí.
0: No, pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
1: Ano, profik jste mě několikrát. No,
0: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: To nic,
0: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem, jaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
2: Račte, prosím, být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
3: Ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
2: Děkuji, velmi laskav, pane doktore.
3: Tak co vás ke mně přivádí, pane...
2: Ale co do jména, jak říká Shakespeare, že ano, ale... Řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
3: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
2: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu. Hmm? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
3: Zajisté, pane...
2: Ale Moravec, já jsem...
3: Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
2: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jak si, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jak si se k němu mohu obrátit.
3: To vynechme.
2: Prosím.
3: Adrien.
2: Prosím?
3: Adrien. K věci.
2: Ach tak.
3: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
2: Ano, tedy abych začal up ovo.
3: Prosím?
2: Tedy od začátku jaksi.
3: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
2: Ano.
3: Nejlépe je začít od začátku.
2: Ano.
3: No pokračujte, prosím.
2: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
3: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
2: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
3: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
2: Je, to jsem...
3: A zdárně.
2: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
3: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
2: Prosím.
3: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
2: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
3: No.
1: Já miluji.
3: Prosím?
2: Pane doktore, já miluji.
3: No to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
2: Ano.
3: No dobře, ale jak si dál?
2: Pane doktore, já miluji vášnivě.
3: Ano?
2: Vášnivě a z celého srdce ženu.
3: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
2: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
3: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
2: Ano.
3: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
2: Ano.
3: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
2: Boh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
3: Vy si ji nechcete vzít?
2: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
3: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
2: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
3: Co já?
2: Vetrené.
3: Vetrené?
2: Ano.
3: Co to je?
2: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
3: Je italsky?
2: Ne, francouzsky.
3: Tak je to vetrán.
2: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
3: Patrně něco tuší.
2: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
3: No prostě primitiv.
2: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
3: Ale to známe, to všechno známe. To je bohapustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
2: Ano, často plně oprávněné.
3: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
2: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
3: Nic nového. takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
2: To ano.
3: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, co si koupili.
2: Ano.
3: To trapné, to velmi,
2: no to je velice trapné.
3: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane,
2: Morave.
3: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
2: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, to ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat.
3: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
2: No, jestli by prostě nebylo možné, aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
3: Vám.
2: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
3: To bude velmi těžké.
2: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte, prostě plného péče o druhého a vůbec?
3: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem... Tak možná, že... Možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu.

0: Jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
1: Vaše paní.
2: Takže dvojička zabírá začátek, trojička potom, jo?
3: Dobrý den, pánové, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No nazdar.
3: Ahoj, Režo.
2: Ahoj, rád tě vidím.
1: Vítám, vítám.
2: Autor tady, vítám. Autor, ahoj.
5: Krchel, dobrý den.
2: Jsem moc rád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal, člověče.
6: No jo, no tak když já dva roky nedělal.
2: Jo, vůbec. Co myslíš, že já, co myslíš, že já?
6: Co ty?
2: Po tom seriálu, no. Černý uhlí, no. Taky dva a půl roku pauza, no. Kamarády, no, to bylo strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní,
6: no,
2: chápeš
6: jo, jo, jo.
2: To? U Millera ta ožírečka. Podívej se.
6: Hele, no. Vypadáš bezvadně.
2: Ano, tak to už. Už jsem se toho trošku dostal. Už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
6: Si vyčítali mi, že jsem byl vidových milicí.
2: No ne, byl no. A byl jsi?
6: No byl.
2: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
6: No, prosím tě.
2: No prosím tě. Řekl.
6: Režo, tak mi to něco řekni.
2: No podívej se, hele. Čet si to, víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde. To si musíš jako uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčky, aby se trošku potěšili,
6: pobavili. Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník, nebo...
2: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený. Je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
6: Tadyhle, prosím, ještě tvoje partnerky, tady říká oj, oj.
2: Počkej, moment, jo, počkej, moment. Oj, říká ona a aj říkáš ty, jo? Tak aby to bylo, jo? Potom, aby, to se pak po synchronech upraví, kdyby. Jo, a křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři.
6: Jo, tohleto, jo? Ten výkřik potom závěr.
2: To je na závěr, jo? To až na závěr.
6: Dobře,
2: jo.
6: Dobře.
2: No, co jsme se natočili s tobou, já si na to nemůžu. Člověče, to byly seriál,
6: no já se ženou rozumím.
2: Nekec. A co se stalo?
6: No, ona dělala vuml.
2: Ona dělala vuml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
6: Jo,
2: takže přátelé, prosím vás, světilka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
6: Jo, Režo. Režo, ještě takhle. Kdyby náhodou, víš, tak to víš, já hrál samý soudruhy a teď najednou tohle, že jo? To...
2: Co máš strach? O co ti jde?
6: No.
2: O co ti jde, kamaráde?
6: No, v tom záběru, kdyby náhodou to nevyšlo, nebo...
2: Ale do toho pronikneš. Jo. O to strach nemám. Do toho se dostaneš. Tak přátelé, světilka, prosím, ať to rozjedeme, jo? Tak.
3: No, Režo.
2: To prosím tě, co je Františku?
6: Náhodou trikem by to nešlo, víš.
2: No neříkej mi, že neuděláš prolinačku sám, kamaráde. To mi netvrdí tohle.
6: No, tak.
2: Ty a trik, kdy jsi byl 40 metrů pod zemí v seriálu Dunivý uhlí, jak jsi byl báječnej. Tak jde.
3: Jo, Režo, ještě.
2: Prosím, to
6: náhodou, dubla bys neměl, viď?
2: Na tebe dubla, člověče.
6: Co
2: prosím? No. Tak jde, prosím. Světilko, prosím, doupravit, ať to spustíme. Jo, připraveni? Výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka.
1: Jede.
7: Soumrak bohu poprvé.
2: A? Uleháme, prosím. Tak se prohneme pěkně, hezky, no, pracujte mi tam. Všecko zapojte.
3: Stop.
2: Františku.
3: Režo.
2: Prosím tebe, co je? Tohle u tebe neznám, stop u tebe neznám. Porad se jelo.
6: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
2: To mi netvrd tohle, no. Prosím tebe, co to povídáš. No. Soustřed se, jako doma, přátelé. Tak prosím znova, no, Františku, moc prosíme. Tak se hezky uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
3: Klapku, ne?
2: Kamerka, klapka! Kamera, jede!
7: Soumrak bohu po druhé.
2: Režo, prosím tebe. Nemáme moc času.
6: Nešlo by to toho třeba, že bych říkal básničko dobrý zpěvy, nebo něco takového.
2: No tak se o to si jako myslí, to si prostě...
6: Se do toho dostal,
2: prostě si to si myslí a kdo mi tam neříkej, to pak neodmažeme na posynchrony. Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka. Kamera.
6: Moment, tady mám ještě uříka, kdybyste byl tak rozhodný. Zapudroval.
2: Zalitím.
3: Au! Ale prosím vás. Pozor, kamera jede.
2: Kamera nám jede. Kamera.
7: Soumrak bohu po třetí.
2: Tak prosím, bavíme se, spontánně. Prosím vám, pro nemyslensky, pracujte mi tam.
8: Stop, Rejžo, já už tohle dělám 40 let, ale takovýhle obuštíš k ničemu jsem ještě neměla teda. To je práce. Já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
6: Rejžo,
4: Z toho by šel udělat bezvadný prapor.

0: Dobrý večer. Dámy a pánové, já vás vítám zde v divadle U22 v Uhříně vsi na show, která se jmenuje Polívka na víně. Tento program bude se věnovat i popularitě, nebo cestě k ní. Polsky populárnošť. Já, jak víte, jsem spolužákem Karla Hermánka, Pavla Zednička, Jirky Bartošky, takže já o popularitě vím své. Idol na scéně, Bartoška. My jsme se nedávno fotografovali v takovém parku kvůli filmu já, pan Šmicer a pan Bartoška. A teď to trvalo už půl hodiny a za tu půl hodinu přišla jedna taková dáma a řekla: Bolku, mohli byste se mě podepsat? Tak já jsem se podepsal. Bartoška nic, Šmicer nic. Šmicerovi je to jedno. No a zase za půl hodiny zase přišel nějaký pán a říká: Bolku, mohl bych se s váma vyfotografovat? Já říkám: proč ne, samozřejmě. Šmicer nic, Bartoška nic, Šmicerovi je to jedno. A když se to stalo po třetí, už jsme skončili, už jsme šli tím parkem a tam na lavičce nějaká dáma, paní, starší, luštila křížovku. A Barťák, aby to trošku zachránil, pan prezident z Karlovy Var, a řece jenom ta jeho ješitnost, ta je hvězdy, zvítězila a jde kolem ní a říká: matko, nepotřebujete pomoc? A ona říká: no, literární útvar na pět. A on řekl: proza, vole. A já jsem mu říkal: vidíš to, tam bude říkat doma, ten Bolek má ale chytré kamarády. Tak přátelé, prvními mými hosty jsou dva mladíci, kteří jsou, jak to už jejich, jak si název naznačuje, poměrně mladí. Tady tito dva mladíci ví o popularitě mnohé.
1: Jak bych ho charakterizoval? No tak on je takový malej, docela ošklivej a takový jako rychlej, hrozně rychlej, jako vlastně taková motorová žabka.
2: Já bych toho hosta charakterizoval, on by někdo mohl říct, že to je takový jemný muž. Já bych řekl, že to je chvílemi až taková hrubější žena.
1: Seznámili jsme se, že já už jsem byl zkušený mazák a on přišel z ulice a já jsem mu vlastně tak nějak předával zkušenosti prostě a on se mě chytil, no, jako a udělal dobře.
2: Tenhle host má opravdu smysl pro humor, pokud si někdo nedělá srandu z něj.
1: Co jsem si myslel, když jsem se s ním seznámil, že asi, že vedle něj vyniknu, protože to je těžký, bude vedle něj nevyniknout.
2: Máme jednu věc společnou, že oba rádi říkáme svoje vlastně vymyšlené vtipy a rádi se jim sami smějem.
1: Má smysl pro humor velký a to je jeden z mála smyslů, který má.
2: Kdy on mě nejvíc rozesmál, je to rád blbý vůči, protože že to je už 8 let, ale je to 8 let.
1: Jestli se dá brát vážně. Ne.
2: Já nevím, jestli mám přezdívku, ale tak myslím si, že kdyby ho člověk viděl běžet, tak mu bude začne říkat třeba Forrest Gump v 8 letech.
1: Já nevím, no, on by asi chtěl Casanova nebo něco v tom smyslu, ale Mydlina, říká se mu Jiřina, nevím, proč furt to jako by taky je jako zženštilý, jo, ale já kámu furt říkám Žabák.
0: Tak a my jdeme. Kdo to je?
3: Nadějný režisér s náruživým hokejistou a cestovatelem. Neboli Forrest Gump se Žabákem. Neboli Vojta Kotek s Jiřím Mádlem.
0: Ano. Nazdar Jiříku.
4: Dobrý večer.
0: Nazdar Vojto. Vedete si prosím. Dáte si trošku vínečka?
4: Já bych poprosil.
5: Tak určitě.
3: Vínečka. Pánové, já jsem slyšel, že máte rádi rum bílý. My máme tady jen červené víno.
0: Kdo má rád bílý rum?
6: No, zřejmě to budu já.
0: Jo?
6: Ano, já jsem ten člověk.
0: To je ten třtinový.
6: Třtinový a nejlépe skutečně kubánský.
0: No, tam, kde je třtina, tam se daří rumu. Ovšem víš, že na Kubě je kubánský rum tuzemský?
6: No to 100% je, tak jak jinak, jo. Ale je tam mnohem lepší než ten tuzemský kdekoliv jinde teda.
0: Pánové, já vás tady vítám.
4: Tak na zdravíčku.
0: Kolegové drazí.
6: Tak na zdraví.
0: Ahoj. Na zdraví.
6: Čau.
0: Vy jste tady v té vizice, vy jste se častovali dost krutě. To se máte takhle rádi?
6: My se milujem. Vysloveně. Já jsem byl nadšený, když jsem zjistil, že tady mám být dneska s Jirkou, protože jsem si říkal, jo, tak to bude zase jednou sranda.
0: A vydáváte se třeba i mimo profesi?
2: Vojta by rád, ale moc se nám nepoštěstí poslední dobou.
0: Ne?
6: Ne, my se tak trošku vyhejbáme poslední dobou sami sobě, jako no. Tak uvidíme, jako
0: nějaká třeba... žena mezi... Pardon?
3: Já jenom si dovolím přerušit, jestli bych si mohl dovolit takovou otázku. Já jsem v tom filmu zaslechl, že oba dva si vymýšlíte své vlastní fóry, kterým se smějete. Jestli byste tam nějaký nemohli říct, nebo ho možná tady rovnou vymyslet.
0: Jaký vtip?
6: To výborný, jo. To je... Jsi tam zavařil, kamarád.
0: Já jsem vymyslel několik vtipů, které fungují. Jo. Dokonce se mě vracejí někdy.
6: O Vánocích jsme vymýšleli s kamarádama jako kapří vtipy nějak. Prostě nám přišlo jako tohle téma jako strašně vhodný. A já jsem teda jeden vymyslel, ještě se mi nevrátil, ale tak ho vypustím teďka, třeba se mi jako vrátí, no. Ne, je to plave kapr a říká si, tyjo, houska v prosinci, v tom bude nějaký háč.
0: Hezky, počkej, ale ty byste zkus... Říct ten samý vtip, jako že se mu vrátil.
2: Ne, já to neřeknu tak dobře.
0: No to nevadí, tak my ho neznáme.
6: A to znáte?
2: A to znáte? To mi říkal jeden můj teplý kamarád, takový vtip. A... ne, já nevím. Plave takhle kapr ve vaně.
0: Ve vaně?
2: A ne, říká... Ve vaně to bylo, ne? Ne. Není ve vaně.
0: Co by tam byla
6: pak? Jsi rybařil ve vaně?
2: A jo, vidíš to, že ho musí chytit. No dobře. Plave kapr. Takhle plave kapr a říká, tyjo, houska v zimě, v tom bude nějaký háček.
6: Teda. Já si něco povím, jo. To je můj vtip.
0: Víš, jak ho to potěšilo.
6: Už se teteli.
0: Jak ho to potěšilo, ty rozesmáté tváře. Prosím tě, já si tě pamatuju jako dítě.
6: No.
0: Jako dítě. První dítě Cimrmanů vlastně, tvůj tatínek je, že jo, u Cimrmanů. A já si ještě pamatuju, když jsi chodíval na naše představení, na všechny představení si chodíval, bavilo tě to, díval se, přišel si do šatny, obdivně se zdíval na ty herce.
6: A takhle to dopadlo, no.
0: Ty jsi začal hrát jako už u těch Cimrmanů.
6: Jeden z prvních kontaktů jako s divadlem jsem samozřejmě měl tam a to já sice v představení Záskok jsem měl tu možnost číst roli malýho Mirka ve tmě jako v pytli. A dokonce jsem ji četl potom i na prknech Národního divadla. Takže to mě opravdu...
0: Jste právě hráli na prknech Národního divadla.
6: No, což bylo teda hrozně směšný, protože na tom obrovském jevišti byly ty malý kulisy a ty malí pánové tam tak jako postávali celou tu dobu, ale bylo to krásný. To bylo vlastně silvestrovský představení, který bylo obrovsky navštívený a podařilo se opravdu docílit toho, že se ten Cimrman dostal do toho Národního divadla, kam vždycky vlastně tak trošku tajně chtěl, že jo, a spěl tam.
0: Ano. A ty jsi studoval španělské gymnázium, to znamená, španělsky jsi studoval gymnázium. Mm. No, takže chemii umíš španělsky třeba.
6: Vlastně takhle, no, pro mě to nebyl takový problém, protože já té chemii nerozumím vůbec, ani v češtině, takže bylo úplně jedno, v jakém jazyce se jí učím a byla to pro mě stejně španělská vesnice.
0: No tak, jo, takže nevíš, jak se řekne H2SO4.
6: No, to je H2SO4, dos, SO 4, jako.
0: No tak ale... vidíš, hrajete ve filmu na divadle, co je pro vás vyšší stupeň, film nebo divadlo?
6: Tak Jirka divadlo moc nedělá vůbec, že jo? No,
0: a ty jsi měl něco dělat?
2: Já jsem hrál na Zábradlí jednu hru a rok.
0: To nějak tak... nedopadlo.
2: Ale dopadlo, ale tak ono to bylo v angličtině.
0: To je malý divadlo tam tě, v angličtině.
2: A ono přece jenom jakoby to, ta kapacita diváků, který na to můžou v Praze přijít, je nějak omezená. A po roce nám došli, no, takže jsme po roce skončili.
0: A co jste hráli v angličtině?
2: Dva chudáci Rumuni, co mluví polsky, se to jmenovalo.
0: A nebo, to je nápad.
2: A bylo to v angličtině.
0: Dva chudáci Rumuni, který mluví polsky.
2: No, a bylo to v angličtině. Hrál tam Australan, Polka, Čech, Brit, Američanka a režíroval to Jihoafričan.
0: Takže festival přízvuku.
2: No.
0: Ta popularita pomáhá to jako k těm vztahům. Máš, jsi v pubertě, teď jsi najednou slavný, máš 16 let, teď se na tebe lepí holky, ty si říkáš kvůli mému vzhledu nebo kvůli penězům.
2: No tak já jsem si jistý, že u mě to kvůli vzhledu není, ale já si myslím, že já tím dávám naději těm ošklivým klukům, jo, že vlastně, když...
0: Že můžou být taky děti.
2: Ne, že dneska mě to docela slušně živí, to, že jsem ošklivej a mám naději nějakou tu ženu získat a tím dávám naději všem ošklivým chlapcům v České republice.
0: Ale to je krásný, no ale Vojta to je jako hezoun, že jo, dejme tomu hezoun, krasavec a je monogamní. A ty... Místo toho, aby si zvážil každého úsměvu, tak střídáš ženy jako před krmy.
2: Vy jste spolu nějak mluvili? Prostě,
0: to,
2: tady,
0: to je o tobě známý.
6: To se o tobě tak říká.
0: To je o pro tobě známý. Ne. Neznám, já mám syna 20 roku, 22.
2: Jo, známe se. On no, taky hledá. Ne, ale...
0: Žen je po mně.
2: Já jsem mapoval terén, takzvaně. A už jsem našel, jsem nadšen, spokojen. A Vojta naopak zjistil, že mu ujíždí vlak a teď se trošku zase porozhlídnu.
0: Buďte kluci věrný, to mě říkal můj bratr Jari. Buď absolutně věrný, to je jediná cesta, jak můžeš žít v tomto světě. A já jsem říkal, kolikrát za život? Španělské gymnázium. Ty jsi zase studoval biskupské gymnázium, což je asi krásný. Já si tě pamatuju, my jsme spolu hráli ve dvou filmech určitě. V jednom filmu se učil na maturitu a v druhém filmu se učil na reparát.
2: To tak není.
0: No ale... ne, když jsi byl čtyřikrát přerušen studiem.
2: Ne, já jsem měl na gymnáziu, já jsem byl na osmiletým gymplu a za první 4 roky jsem měl 4 podmínečné vyloučení.
0: No, když o tom mluvím, no tak... Tak ale se nestyď.
2: Já za to nestyď, já to rád vyprávím tohle, ale je pravda, že s váma jsem se, to si pamatuju, jsme točili film Bátory, bylo 5 hodin a vy jste mě pod tím kočárem v Mnišském úboru zkoušel z literatury. No
0: ano, abys to stihnul.
2: A já jsem v 8 byl v Budějcích a dělal jsem
0: do takovou... 5 jsme to točili, pak tě vezli na maturitu, já kdyby byl profesor, taky ti to dám.
6: Ale nechápu.
0: A přijel jsi tam ještě v té Mnišské kutně.
6: No, právě to nechápu, toto vyloučení tvoje, když jsi byl asi jediný student jako biskupského gymnázia, který se připravoval na maturitu v Kutně.
2: No, já jsem byl hodně potřeba.
0: Já si pamatuju, když jsme tam seděli, že v tom karavanu, a ti přišel asistent a říká, herci na scénu. Říkal, kam se ženeš, mádl? No, pochopil jsem, že to je herec a skvělý herec. Když hraješ anglicky, na zábradlí, rozumíš? To bylo speciálně vybrané pro tebe divadlo, aby tě tam bylo vidět.
2: Ten nejmenší, no, právě. A i ty herci je brali do určitého limitu.
0: A potom si studoval přece to, jak se jmenuje, styk s masami, nebo jak se to...
2: Styk s masami, to jsem studoval předtím.
0: Fakulta.
2: To když jsem hledal, tak jsem měl styk s masami. A to byla sociální a masová komunikace.
0: Sociální a masová komunikace, ne? Jaký řeznický ústav.
2: Ale sociální. Ne, to jsou takový mediální studia, které se trošku víc opírají o vědy jako sociologie, psychologie.
0: Ano, a co to vychovává za lidi? Co potom máš, co je potom tvým možným povoláním?
2: Tak moji spolužáci z vejšky dělají v televizích, v rádiích a většina z nich jsou mluvčí.
0: Že studio... že vy studuješ na mluvčího?
2: No.
0: Mlčící mluvčí. Obor pantomima. A to je mluvčí. A pochopili jste, co je mluvčí vlastně? Že vlastně...
6: Takový zametač pod koberec, ne?
0: Zamete, dobře, já taky, nebo že on říká to, co si myslí on, že mu má říkat, nebo mu řeknou, co si nemá
2: řeknout.
0: Nebo mu dokonce řeknou, co si má myslet, vidíš. Co si o tom, no až fakultu, styk s masami.
2: Činou říkají to, co mají říkat, no, jako myslím, že...
0: Oni už jsou k tomu vychovaní, nebo jim někdo řekne, daj jim noty a tady tohle zpívej a tohle, ten basový klíč zapomeň.
2: No jsou to takový herci, že prostě dostanou ty linky a ty musí potom jako odříkat.
0: Ty taky si trošku zběhl vlastně od toho hraní, to tě baví, hraješ, ale teď bys chtěl být radši režisérem, protože režisér může...
6: Režisér může taky svobodnější,
0: než takový herec, aspoň trošku. A jaký typ, protože je mnoho typů režiséra, režisérů, Jakubisko.
6: Jasně.
0: Akce, my začneme hrát s Pavelkou, sedím na konary, je dobré. Stop, dobré to bylo. Rozumíš? Tak ty ho znáš.
2: Mám.
0: Zaujatý, ale přátelský. Pak jsou režiséři nepřátelé, že jo? Hmm.
6: Já jsem měl to štěstí režírovat vlastně Helenku Vondráčkovou. My jsme točili film do kin, který byl vlastně, já jsem dělal režii českého znění. A my jsme spolu zažili jako asi 5 natáčecích dní, které byly úplně fantastický a já jsem se snažil opravdu výjist a bylo to super. A když pak byla ta premiéra, tak jsme stáli před takovou tou stojkou, jo, plakát toho filmu a fotili jsme se tam a Helenka se na mě tak jako, tak se usmívala a tak se ke mně přitočila a říká, a Vojto, a vy jste to jako režíroval? Já jsem takový kámoš, který vám říkal, jako co a jak, jako s tím, jako ne, ale byla výborná, protože tomu dala hrozně moc jako práce a to byla fakt jako stará škola, musím říct. Strašně poctivě.
0: Jo, poctivě jako pro nás. To bude mít radost, Zelenko. Stará škola, marná sláva.
3: Tak, pane Boleslave, já bych si dovolil něco říct. Myslím si, že nastal čas, že byste mohl položit otázku, aby někdo z publika položil otázku.
0: Má někdo nějakou otázku? Tam se hlásí.
5: Mě by zajímalo, jestli považujete herectví za seriózní povolání.
0: Někteří herci totiž se stydí za to, že jsou herci. To říká ten kluk ve škole nějak, a on říká, co dělá tatínek? My se ptali tatínek, učitel, ten byl inženýr, ten byl jako dělník, ten dělá, ten náš tatínek tančí u tyče. A ta učitelka říká, proč vy tančíte u tyče? On říká, ne, já jsem herec. Prosím tě tomu klukovi říká, proč jsi říkal, že tančím u tyče, já jsem herec. Tatínku, protože já jsem nechtěl, že jsi herec.
6: Herec je jako, když vás to baví, tak je to skvělý, když to můžete dělat jako na nějaký úrovni, ale zase jsou pak herci, kteří nehrajou, ale říkají, že jsou herci, že jo. A to je zase druhá skupinka takových, no. Ale je to těžký, no. Je to o štěstí, strašně o štěstí.
2: Já si myslím, že tam hrozně hraje to. Je to těžký v tom, že tam je fakt jako těžký herecký ego, jako jo. Já si myslím, že kdo ho nemá, tak kdo říká, že ho nemá, tak kecá. A já si myslím, že v tom herectví je hrozně těžký, že fakt člověk jde z kůží na trh, jde jako něčím za sebe a to je fakt jako potom bolestí. A myslím, že jsme takový citliví na to, jestli se těm lidem líbíme jako herecky, neříkám jako vzhledově, jak třeba Vojta, ale myslím jako herecky, jestli se těm lidem líbíme, tak myslím, že ty herci jsou na to takový jako hákliví.
0: Takže to je důležitý.
6: A rozhodně, jestli máte nějakou jinou možnost, tak do toho jděte. Teda.
0: Tak já vám děkuju, pánové.
6: My děkujeme za pozvání.
0: Kotek, Jirka Mádl. Děkuju. Ahoj. Dámy a pánové, naším dalším hostem je jeden z nejkrásnějších. Princové. Nádherné role, Hamleti. Vynikající člověk a zároveň také vítěz mnoha anket o nejsexy muže naší republiky. Podívejme se.
7: Jméno našeho hosta jsem poprvé zaregistroval tak kolem roku 80, kdy jsem dělal ještě pomocného režiséra na filmu Jako zajíci. A tento náš nejmenovaný host tam hrál 11. Spurného hajzlika.
1: Když se o někom řekne, ten člověk je rád na světě, ten můj kolega a myslím, že i kamarád, tak že to je.
7: Takovýchto, bych řekl, krasavců, atraktivních herců pro dámy je teda velice málo.
1: Ten můj kamarád mi šel za svědka na svatbu. Já tu svatbu měl v Praze ve Studůnkách v neděli v 10 hodin dopoledne. Bylo 9:30 a kolega nikde, tak jsem mu zavolal. A on mě uklidnil, že všechno je v pohodě, že jede z chalupy a že je někde u Mladý Boleslavy. To je právě ta jeho charakteristika, on to stihnul, sice o 10 minut později, ale stihnul. Takže já měl svatbu 10.10.2010 v 10 hodin, 10 minut díky němu.
7: Já mu říkám, že to je takový Redford českého filmu, hlavně vzhledem k tomu, že mají úplně stejnou barvu oči. Modrou.
1: Já myslím, že on se na jevišti začne potit, ještě než se zvedne opona. On nemá trému, on strašně solí.
7: Přezdívku nevím, jestli nějakou mám, ale já bych mu dal přezdívku český Redford.
1: Má jakou slabozi na jevišti, má dlouhý pauzy, takže já jsem dal takový diplom doktor honoris pauza.
0: A kdo je tím doktorem honoris pauza?
3: Specialitou našeho hosta jsou role milenců i vrahů. Dále budí pozornost sexuálními scénami se známými herečkami, tedy na plátně či na jevišti. A zvláštností je, že svoji ženu potkal v pátek 13. v noci za úplňku. perličkami ze svého pestrého profesního i soukromého života nás přichází potěšit herec Michal Dlouhý.
8: Michal Dlouhý. Michale, nazdar, já tě vítám tady. Prosím. Trošku vína, polívka na víně.
9: Dám si trošku polévky na víně.
8: Tak. No tak ne takhle trošku.
9: Děkuji.
8: Musí jít trošku chile.
9: Občanku?
3: Ne. Ale vás já znám.
9: Děkuji.
3: Máme 19.
8: Na zdraví.
9: Tak na zdravíčko. Ahoj. Na zdraví všem.
8: Na zdraví, přátelé. Zvíš, to je to váhání, to je napětí. Teď doma lidi sedí, říkají, napije se, nenapije se. Napije! Já, ty jsi vyhrál ty ankety jako nejsexy muž.
9: No je to zvláštní, já jsem byl sám překvapený, že jsem
8: takovou anketu. Vypadáš dobře to, jo.
9: Jako já místo toho, abych sbíral ty umělecké ceny, tak sbírám tyhle ty takový jako
8: vedlejší. Já taky jsem nemyslel, já jsem před pár lety, byl jsem čtvrtý, nejpřitažlivější čtvrtý muž v republice. První byl tehdy Hanák. Nedvěd ještě myslím, že kopal, tehdy byl druhý.
9: Já
8: jsem už čtvrtý, bramborová medaile. A tehdy, no ne, no se, děkuji. A já jsem se utěšoval tehdy myšlenkou, nevadí, zvizovic nad 50, jsou první. A to musí být radost, ne? To doma mají radost, když seš takhle.
9: Jaký jsi měl pocit z toho, když jsi byl čtvrtý?
8: No tak brambora, nepřekvapilo, já jsem...
9: No ne vůbec v téhle soutěži, jako krásy, že jo? Nebo teda jako hezkých lidí, jako že jsi byl čtvrtý, jestli ti to překvapilo.
8: No ne, hezký lidi, nejpřitažlivější.
9: Nejpřitažlivější, takhle, já myslel, že to bylo
8: jako krásy. Rozumíš to? Ne, to by mě překvapilo, kdyby byl nejhezčí. Zvizovic nad 50. Nejhezčí. To by mě nějak netěšilo. Prosím tě, erotické scény. Já erotické jsem to párka taky zažil. Já s Chýlkovou. V Berounce, film Oni na pontonu, konec října, začátek podzimu, nevím, jak dlouho jsme tam byli, studená voda jako svině, filmaři na pontonu a teď nás natáčí, jak se šploucháme, s Chýlkovou, šplouchám se v Berounce, pozdravuji Krauze. No. Jak se ti tam natáčí tyhle scény?
9: Tak erotické scény vlastně pro ty samotné aktéry to je, dá se říct, práce, je to povolání. Tam jako většinou se víc stydějí ty lidi, kteří jsou za kamerou a musí se na to koukat, že jo, to je. Protože najednou oni jsou oblečený, my jsme nahatý, jako nám je to jedno, že jo. Takže ta pozice jako toho herce při těch erotických scénách je mnohem lepší, než být režisérem nebo kameramanem. Některé herečky chtějí, aby tam bylo co nejméně lidí, no. Některé ne.
8: Některé chtějí co nejvíc. Já vím, že při těch erotických se člověk se napřed stydí, potom ho to začne bavit a potom má s tou herečkou děti.
9: Ano.
8: Tři fáze.
9: A ty máš s Ivanou nějaký dítě?
8: Ne,
9: já jsem myslel, jako, když jako to...
8: Ne, no to bylo, ty, to bylo studené Berounce, prosím tě.
9: Studená voda,
8: to,
9: že
8: to
9: nám
8: se musel množit dělením. Ty jsi vlastně o 10 roků mladší než brácha.
9: O 10 let.
8: Ty jsi ho viděl hrát, když jsi byl ještě dítě vlastně.
9: Já jako chodil vlastně malej kluk jsem chodil na absolventské představení, který hráli vlastně v divadle Loutek. A tam jsem viděl všech 14 repríz Benátské maškarády. A dodneška vlastně s kolegama, který v tom představení hráli, tak si pamatujou toho 10letýho kluka s těma bonbónama v první řadě, který už napovídal vlastně ty texty dopředu, protože všechno znal nazpaměť. Takže já jsem tohle představení miloval a mám ho tady zakódovaný a říkám si, že jednou na něj možná přijde a že ho zkusíme poprášit a zkusit zahrát jako brácha.
8: Je, to bylo hezký. Tam tě, Michale, napadlo, že bys mohl taky být jako brácha, že bys mohl hrát?
9: No tak jako díky tomu, že jsem se pohyboval vlastně od 4 let před kamerou, že pak se s tím roztrh pytel. Já jsem byl vyhozený ze školky, takže maminka mě musela tahat všude sebou. Že? A ona chodila jako doprovod zase bráchovi, protože ještě nebyl dospělej.
8: Ty mě řekli vyhozen ze školky, to jsem ještě nezaznamenal.
9: Já jsem byl moc takový, jakoby, moje dítě mi to teď vrací. Já teď vidím, co ta mamka protrpěla, protože moje malá Karolínka je úplně stejná.
8: To jsem dneska se jenom říká hyperaktivní.
9: Hyperaktivní.
8: Tehdy se říkal bordelář.
9: tehdy maminku poslali k psychologovi jsem, jako s tímhle svým problémem se mnou a no, ten psycholog jí řekl jednu krásnou věc, paní Dlouhá, buďte ráda, tenhle člověk se v životě nestratí. Jo. Takže možná, že měl pravdu, že jsem se nestratil. Takže já jsem vlastně byl na natáčení potom už furt a jo. Viděl jsem tu práci, viděl, bavilo mě to. A když došlo teda na lámání chleba a v 8. třídě jsem propadal z matematiky a z fyziky a z chemie, tak mi bylo řečeno, že vlastně na konzervatoři tyhle předměty nejsou. Takže já jsem se takhle vlastně definitivně rozhodl, že budu herec.
8: A s Mirkem jste přece hráli krásným představením Chvála bláznivosti. No. Jaký byl váš vztah jako kluku?
9: Tak my jsme díky tomu, že jsme byli od sebe 10 let a že jsme oba dva pracovali jako od malička, tak jsme se vlastně nepotkali v tom dětství. Aha. Velmi vzácně. Brácha se dá se říct o mě staral, protože naši byli zase vrcholoví sportovci, takže mě měl na hlídání a tak. Takže
8: jo, který sporty dělali?
9: Maminka ještě furt mistrně světa v házený, protože od té doby ještě nevyhráli z 57. Aha, roku.
8: Tata?
9: Tata hrál vlastně taky házenou a basket, takže vlastně tam se i potkali. Ne?
8: A co koně? Ty ses musel přece učit jezdit na koni a hrát si prince.
9: Uh-huh. To byla věc, kterou jsem bráchovi záviděl, protože brácha se to naučil už v 10 letech, když točil Kaluže. A já jsem vlastně do těch svých 17 let furt na koni neseděl, až potom vlastně přišly tyhle ty role a já jsem měl tu možnost se naučit jezdit na koni.
8: Mě říkal Kňažko, že jako princ taky hrál, prince a na koni. A teď měl pauzu a říkal mu tomu koňákovi, můžu se projet tady trošku? On říkal, samozřejmě, teď vám to jde, fajn. A Kňažko tak už trošku uměl, byl takový, no, tak jel jako princ na tom koni a kochal se sebou a kochal se tou krajinou. A bylo mu dobře a najednou, a to byla kobyla, najednou přiběl hřebec, tu kobylu se prostě vojel, jak se říká lidově, odpískal.
9: A byl zase... furt seděl na tom koni.
8: Ano, ano. Kňažko seděl pořád na tom koni a potom přijel a měl naši šatu trošku tu čepičku a to perečko měl zlomený. A říkal, co se vám stalo? A říkal, nic. Takže Kňažko má nějakou hřímátko s nějakým neznámým hřebcem. Ale trošku k té popularitě, kterou myslíš, která role myslíš? Je to taková otázka spíše novinářského charakteru. Která z roli myslíte, že vás nejvíce jaksi spopularizovala, když mluvíme o té popularitě?
9: Tak jako asi samozřejmě nejvýraznější a nejdominantnější byly sametový vrazy, který byly v poslední době. Vlastně ten film jsem myslím povedl, byl velmi pěkný, mi se teda hrozně líbil. Je hezký chválit svoje dílo. A protože to byla známá kauza, na kterou byli zvědaví všichni vlastně, jak to bylo, takže to viděl skoro každý. No,
8: byl to obrovský výkon.
9: Bylo to bylo krásně připravený od pana režiséra Svobody, takže to je, to pro nás už to bylo jenom jako splnit a nepokazit.
8: Jo. No ty ano, zvoní! Můj majordomus zvoní!
9: Zvoník od Matky
10: ano,
9: Boží.
10: Já jak jsem to zaslechl s tou popularitou, mě by jenom zajímalo, jestli ta popularita má nějaký pozitivní vliv na seznamování s ženami.
8: On se ptá, on se ptá takhle každýho.
9: Tak musím říct, co se týče toho ženského pokolení, je to příjemný na úřadech. Na úřadech vám to strašně pomůže. Tam jako vlastně se zbavíte těch zbytečných prostojů a zbytečných věcí, na které musíte přijít sám, tam vám pomůžou, rádi vám pomůžou a někdy vás i upřednostní. Takže tam musím říct, že to je velmi výhodný.
8: Potom, ty jsi propůjčil svůj hlas taky velkým hercům. Víte komu? No řekni to sám. No,
9: tak asi nejčastější je Brad Pitt? Keanu Reeves, Ben Affleck, Michael J. Fox. No, ale tak jako postupně různě, jako třeba na jednom tu filmu se dostanu, třeba teď jsem dělal i Capria.
8: To je taková otázka, která taky není nějak originální, ale nás to zajímá. Učíš se od těch herců, když takhle zblízka je vidíš?
9: Tak když to vidím právě, samozřejmě tam je dobrý, že se to vrátí párkrát a samozřejmě šmíruje a pozoruje a hledá, co by tak mohl vykrást. Že jo? Já jsem zastánce toho, když je něco dobrý, tak to přiznám a vykradu.
8: Dobře, a příklad nějaký máš, to by mě zajímalo, co se dá ukrást třeba?
9: No, třeba bráchu, já teď vlastně od té doby, co brácha není, tak já ho vykrádám sakum pikum se vším všudy, protože jeho herectví bylo geniální, tak proč to měnit, že jo?
8: No to jo, ale tvoje herci byly taky skvělý vždycky.
9: Dobře, ale neměl jsem tak široký repertoár. Teď se můžu ještě rozšířit o tom hráku. Protože si vlastně teď už my jsme se nikdy nepřekáželi, ale nelezu mu do zelí.
8: Nepí, končíme.
0: Jirka Dlouhý. Někdo, přátelé, bere popularitu jako nutné zlo, někdo zase ji vyhledává, miluje. Klasik českého divadla, pan Miloš Kopecký, řekl, herec, který se musí po 30 představovat, by toho měl nechat. Dalším naším hostem je mladý muž, který ještě zdaleka nemá 30 a už o popularitě, já to popularitu nevyslovím, o té slávě ví mnohé. Vážení přátelé, prosím o vizitku.
11: No, jak jsem se dostal k herectví a vůbec jak mě to napadlo, tak to je dost na mě jako zvláštní otázka, protože jsem si to uvědomil až na konzervatoři a teprve během toho studia, během těch 6 let, tak se mi to nějak v hlavě usumírovalo a zjistil jsem, že když to teda půjde, když budu mít dostatečný štěstí, tak tohle no. Naopak, já jsem byl hrozně stydlivý dítě, stydlivý jsem furt, ale díky těm rolím, tak mám pocit, že nevystupuju za sebe, takže s tím teď už problém nemám. Já už jsem si prošel dost rolema různýma typama, ale čím větší je rozdíl mezi mnou a tou postavou, tak tím zajímavější je to práce a o to víc má člověk co hrát. Na herectví mě nejvíc baví, že je to prostě pestrý povolání a nejen v tom smyslu, že střídám role, ale i v tom smyslu, že člověk neví, co ho čeká. Já mám spíš strach no, z toho, co se tam stane, protože pan Polívka je takovej nevyspytatelný člověk, tak ať se můžu připravit na cokoliv, tak vlastně až ta daná situace prostě něco způsobí, jak já si s tím poradím. Z toho mám trochu strach.
0: Tak. Mnozí už víme asi o koho jde. Prosím, major Doume.
3: Jeden z mála herců, který nevlastní televizor, herec, který vystoupil v divadle Národním, Vinohradském i Švandově, dále v divadle na Jezerce i v divadle na Prádle. Vycházející hvězda českého herectví Jan Hofmann.
0: Jan Hofmann. Nazdar, Jane, ahoj, nazdar. Co je? To vypadá, že máš hlídání.
11: Nemám. Já jsem trošku dostal strach. Jo. Když jsem si uvědomil, že tady budu asi nejmladší a možná i nejméně zkušený, tak jsem vzal kámoše, který je mladší. A aha. Teď jsem teda postupem doby, co jsme tady strávili, jsem zjistil, že je možná daleko víc zkušenější, než já, tak uvidíme, no.
0: Dobře,
11: ale tady... A jinak, jako, abyste se o tom přesvědčili, tak tady je jeho vizitka.
12: Jmenuji se Filip Antonio, je mi 9 let a vo volných časech se věnuju tomu, že s mamkou cvičíme na piano. Teď se slunce vrátí a kromě toho, že hraju na piano, tak se taky věnuju herectví.
13: Ale poci, musíme si promluvit jako chlap s chlapem.
14: No konečně.
12: Budu hrát. Ale chci se stát režisérem a hudebním skladatelem.
13: Jako nebylo to špatný, no?
12: Mě to filmování nějak tak baví.
13: Kytara! Já pro tebe mám triangel.
12: Když se hodně v těch divadlech tleská, tak mám z toho strašnou radost. A je to prostě krása.
13: A máš pokoj.
12: Na panu Polívkovi se mi nejvíc líbí to, že je srandovní a že umí nádherně hrát.
0: Tak prosím tě, samozřejmě víno. Ty můžeš už víno, že jo?
3: Bych občanky chtěl možná vědět, než jim naleju obou.
11: Já jsem s tím počítal, no.
0: Obou nenalívej,
11: ale... To je klasika, to se mi stává furt.
3: Moje 27. No. Bych vám vykal, pane Hofmann.
11: To si myslím.
3: Vínečko teda.
0: Taky jsem si myslím, že jsi mladší.
11: No, to tak se mi stává, no.
3: A tenhle mě nevoklame, ten by potřeboval něco jiného.
0: Máš takhle vodu, prázdný. Já mu dám vodu, tady tuhle moji vodu, počkej, já se ještě napiju. Filipku, my jsme spolu hráli, to víš. Uh-huh. Muži v naději. Ty jsi hrál mýho vnuka.
15: Uh-huh. Ale i v bazénu.
0: Takže my se známe, čeviče. Od mládí.
15: Jo.
0: A co hraješ nejradši, Filipku?
15: teďka z divadel všechno.
0: A kolik hraješ těch rolí, prosím tě?
15: Hodně.
0: No dobře, ale nemáš to spočítaný?
15: Kdybych to měl spočítat, nevím, co by mi vyšlo.
0: A ve škole ti to jde? Mhm. Ty jsi jaký klavírista, ne? Mhm. Že jo?
15: Hraju na klavír a mám na to super paní profesorku.
0: A jak se jmenuje?
15: Jmenuje se Jana Korbelová.
0: No, tak pozdrav, najdi si kameru.
15: Dobrý den.
0: Hraješ tolik rolí, úspěch máš, lidé tleskají. Ty hraješ taky v mnoha divadlech.
11: V mnoha, no.
0: A v každém divadle jinou roli?
11: V každém jinou, ale už se mi stala se mi teda hrozná věc, že ve dvou divadlech jsem hrál stejnou inscenaci.
0: Aha.
11: Od stejného autora, ale jinou roli.
0: Ja.
11: A to bylo příšerný, jako uvědomit si teda, jaký překlad, za prvý, protože to byl Shakespeare, tak jestli hrajem tenhle překlad, nebo tady ten, teď jestli jsem dneska teda ten sluha, nebo ten voják, tak to jsou takový úskalí, no, ale tak zase toho tolik není, abych to nezmáhl.
0: Pece by se stalo, Pece hrál Líra, král Lír, a potom hrál Richarda, tak já v Richardovi hrál jenom tu babičku, tam všechny role hrály ženy, to byla inscenace Morávka. Aha. Bylo to nádherný představení. Čmaňa a Donutil se střídali v tom Richardovi, bylo to nádherný představení. A Peca hrál tu stařenu, tu babičku od toho Richarda, která tam řve, ty mídníku nepatříš k rodu našemu, zapuzují tě. A tak dále tam byl nalíčený na tu stařenu, dokonce si i zuby si vytáhl, aby vypadal starší. A tady to pokřikoval. Měl pokřikovat a najednou z něho vyšlo duj běh, co je Petr Hejsík, máže, sus. A oni mu pokřikali, to je král Lír, pane Pecha. A on říkal, Shakespeare jako Shakespeare. No a ty jsi začal jako mnoho herců na konzervatoři brněnské nebo pražské?
11: Na pražské.
0: Jo. A jak pracuješ na roli? Texty se učíš kde? Jak? Nejlépe.
11: Texty, no, nejčastěji, když už je to ta fáze, že člověk už je má tak nějak v hlavě a může se jakoby tak přehrávat v hlavě, tak nejčastěji asi po cestě do divadla, čili v tramvaji.
0: To už si opakuješ vlastně, že jo?
11: No, ale vznikají z toho dost jako absurdní situace.
0: Tramvaj,
11: vlastně. Tramvaj, no, že člověk jako začne si to říkat v hlavě, takže obličej je kamenej, pak tomu jako nějak propadnete a začnete dělat takhle jako před sebe prostě nějaký jako výrazy a reagovat na toho kolegu, který tam není. Pak zjistíte, že spousta lidí v tramvaji se otáčí a tak jako sleduje, jestli teda to máte v hlavě v pořádku. A to se mi stává teda běžně.
0: Krásný, než na nějakou babu vybavneš. Svině! Je, promiňte, to nebylo na vás.
11: Přesně tak. Nebo se rozbrečíte a za pět minut se zase smějete hystericky.
0: Filipku, to natáčení, počkej, to líbáš jako Bůh nebo líbáš jako ďábel si točil?
15: Líba. I líbáš jako Bůh, i líbáš jako ďábel.
0: Obě, no a tam hrají přece už ty populární lidi, že pan Bartoška, pan Kaiser. Mm-hmm. Jak se ti s nima pracuje?
15: Pracovalo se mi s nima hodně dobře. Učili mě samý lumpárny teda.
0: Jo.
10: Já jsem se chtěl zeptat, pane Boleslavi, jak poslouchám ten rozhovor, jak se člověk může dostat takové roli u filmu.
0: No jak jsi se dostal nějakému filmu? Filipe, Anton, co to je za jméno Antonio vlastně?
15: To mám od svého kmotra.
0: Kmotr se jmenuje Antonio?
15: Uh-huh.
0: Antonio jak?
15: Antonio Casado Machado Monedero a je to Španěl.
0: Dobře, že se jmenuješ jenom to Antonio. No jak jsi dostal nějaký roli, nebo ty, nebo...
11: Klasicky, no, přes konkurzy a přes castingy, no, taková
0: casting.
11: Ta nepříjemná část té práce.
0: My jsme tomu říkali kamerové zkoušky. Dneska je to casting.
11: No, dneska je to casting a pak vás teprve pošlou na kamerové zkoušky, když už jako teda projdete tím castingem.
0: Jsi to nějaký předtím, no. Co se tam dělá?
11: To se ani neptejte, to je strašné.
0: No tak nás to zajímá, lidi to zajímá.
11: Třeba máte přes výkladní skříň svádět plechovku oblíbeného nápoje.
0: Aha, no dobrý.
11: A nebo jsem dělal prostě skřítka, který běhá po lese a píšťalkou zachraňuje zraněný zvířátka. A zase na vás kouká prostě 20 lidí a hrozně vás studují a vy tam poskakujete po studiu jak magor. Jako. Takže tohle je ta nejhorší část, no.
0: No tak nám předveď něco, tak pojďme, pojď Filipku, pojď. To nás zajímá, ne? Trošku, jak někdo zachraňuje zraněná zvířatka. Filipku, pojď sem. A my jsme tady jako ta... My jsme ti výběrči, co tě vybíráme. My jsme ta porota, my jsme ti režiséři. Já jsem, to je pan režisér, já jsem jenom asistent. A ty tam děláš co třeba?
11: Tak já jsem si připravil monolog.
0: No?
11: Z takový jedný hry.
0: Nechme ho dělat nějaký nejistý, že? Nějaký nejistý.
11: Jenom abych vás uvedl do situace, je to...
0: My už jsme v situaci.
11: Jo, jste v situaci, dobře.
0: My už jsme tady v situaci, víte, vy jste tady 35. takže...
11: Jo.
0: Neopírejte se mě tady o to. Přijdou ostatní, ještě se od vás nakazí.
11: Koho má Věra? Novýho kluka. Je z Makedonie. Má makedonskou hlavu, makedonský nohy. Jo, jeho proč litovat? Doma jezdil na oslu. Já jsem ani neoral. Goran oral. On je z hor. Horal. Oral. Koran. Věrka se zamilovala do Bídy, protože je dobrá duše. Ona je nejlepší, protože má soucit. Vzala by mě zpátky, kdyby jsme vyhořeli?
0: No, já nevím. Co myslíte, pane režisére?
15: Co bychom mu dali za roli?
0: No já mám dojem, že božraví lidi bychom sem neměli. Až vystřížíte, přijďte.
11: Jo, dobře.
0: Víš, co po tobě ještě chci? Tu básničku, jak tě naručil Bartoška s Kajzrem. Sedni si tam, já tak si tady slyš, aby tě všichni viděli. Naučil ho báseň, a to jsou ti kolegové.
15: Takže. Tluče bubeníček, tluče na vrata, přišla mu otevřít holka nahatá. Měla kozy jako vozy, hola, hola, hej, nikdo nemeškej.
0: Já myslím, že lepší zakončení si nemůžeme přát. Děkuji drahému kolegovi Filipu Antoniovi, ahoj. Honza Hofmann.
9: Děkujeme.
0: Dámy a pánové, o dalším našem hostu pohovoří jeho děti. Já mohu jen prozradit, že to je jeden z mých nejlepších přátel. Ne-li nejlepší.
14: Tatínek se živí tím, že je režisér.
16: Učitel.
14: Píše i knihy.
16: A herec.
14: Já bych nechtěl být hercem, já bych chtěl být detektiv.
16: Já bych chtěl být učitelkou v základní škole.
14: Tatínek je velmi vtipný, dělá neustále vtipy, akorát když začne zpívat, tak to je hrozný.
16: Někdy se na nás rozčiluje.
14: Tatínek se rozčiluje velmi málo, skoro nikdy.
16: No, když máme čeho nepožádat někde. Aby jsme ho uklidili.
14: Tatínek si myslím, že má hodně vědomostí, je teda vtipný, umí rozesmát lidi.
16: Tatínek se mi líbil v Dětěnto a Zubejda.
14: Tady v tom pořadu právě Bolek Polívka je jeho jeden z největších kamarádů.
0: No, a kdo to je?
3: Autor řady úspěšných knih a více jak 70 divadelních her. Nadšený otec a přítel Bolka Polívky, pan Arnošt Goldflam.
0: Nazdar, chlapče.
17: Nazdar.
0: Prosím, posaď se vína trošku.
17: Trošičku.
0: Tak si červený nebo bílé?
17: Je bílé?
0: Není.
17: Tak si dám červený.
3: Pane režisére.
17: Děkuji, třepe se vám ruka.
3: Ano, trošku mám trému, chtěl jsem se zeptat, ano. Jaká rolička pro mě by nebyla?
17: Bohužel. Vy nejste ani hezkej, víte? Fotogenický nejste. Až se změníte, tak určitě něco najdeme.
0: No.
17: A hrajete zvířátka? Taky? No tak no. Najdeme nějakého broučka, no.
0: Až přijdeš z plastiky, tak se ukaž.
17: Děkuji.
0: Prosím tě, 70 her, to je hodně.
17: Já jsem začal až v mých 33 letech a od té doby, no ne, no musím přiznat, že nejsou všechny původní, něco jsou dramatizace, tak bych to tak napůl rozdělil.
8: Tak, to mě spadl kámen.
17: No, no.
8: Já vždycky říkám, Arnošt vypadá od svých 19, 20 let pořád stejně, ale není to žádná výhoda. Je to tak?
17: Je to...
8: taky knihy krásné, pohádkové knihy, 4 pohádkové knihy. Teď si napsal novou knižku, ten Tata.
17: Ano, Tata jeho a jeho syn. Ano.
8: No Tata, to jsi zase ty, ten syn, že jo?
17: Já, ano, já jsem syn.
8: To tak poslouchám, je... možná by to bylo lepší napsat syn a jeho tata.
17: No, z části je to pravda, jak říká jeden spisovatel slavný, to věčné téma já sám. Jo? Čili já píšu o tom tatovi, ale vlastně o sobě.
8: Prosím tě, tvůj tata dožil se vysokého věku?
17: Ano, můj tata se dožil bezmála 98 let. V 93 letech, jenom abych to se naposledy rozvedl a hleda předtím byl v Tatrách.
8: Ale kvůli nějaký ženský, ne? Se rozvedl naposledy.
17: Ne, kvůli tomu, že neměl dostatečný, jak bych to řekl decentně, manželský servis. A já jsem mu sehnal advokáta a on mě, a ten advokát mu říkal, no, ale pane inženýre, co já tam mám jako uvést, jako důvod? A přece nemůžu napsat sexuální. A on říká, pardon, pane doktore, všechno kompletní. Takže...
8: je vaše manželství konzumováno?
17: Ano, a on řekl, všechno kompletní, no ale tehdy už to právě
8: nebyla pravda stačilo. A proto se rozvedl.
17: No, a pak jsme hledali další a to jsme už bohužel
8: nenašli. Jak tatínek hledal ty ženy?
17: My jsme dali inzerát. Starší pán, já si říkal, tato, teď nezlob se, už je ti skoro 95, jsi starý pán, napiš starší, povídá. A přišlo nám několik nabídek, protože já jsem to vyřizoval a on se narodil ve Vídni, trošku měl jsem tam problémy s češtinou a tak napsal jim těm dámám dopis vždycky, toto, vážená, tohle sejdeme se tam a tam, žádám o diskreci. No. On si to...
8: diskrétní
17: chtěl mít. On myslel diskrétnost, ale trošku si to popletl právě.
8: No. Ty jsi byl synem, dobrým synem, ty jsi ho miloval, tatínka?
17: No, nebyl jsem moc dobrým synem. Poněvadž on byl inženýr a odborník ve svém oboru a vlastně takový pragmatik trošku a knihy to neuznával vůbec. Takže já jsem měl to umělecké směřování a tak my jsme se často přeli. No a proto já jsem tu knížku napsal, abych našel k němu cestu.
8: A proč jsi říkal Ryša?
17: To nikdo neví. A ani já teda upřímně řečeno, to jsem z něho nikdy nevylákal a dokonce to trvalo velmi dlouho. Já jsem v první třídě se hádal s paní učitelkou Vymětalovou, když mě dala vysvědčení, že se nemenuju Arnošt a že se jmenuju Ryša, že to blbě napsala. Takže v první třídě jsem se dozvěděl, jak se jmenuju křestním jménem.
8: No. Kdyby nebyla škola, tak jsi Ryša.
17: No?
8: Prosím tě, a teď náměty k těm hrám, 70 her, dobře, některé jsou dramatizace, některé jsou původní hry, spoustu jich znám, Biletářka, Beseda s mistrem, Písek, nádherná hra. Ty hry jsou přeloženy do některé, do němčiny, do kterých jazyků?
17: Do němčiny, do polštiny, do angličtiny, do ruštiny, do bulharštiny, do finštiny a teď naposledy jsem se stal oblíbeným autorem v Rumunsku,
8: no,
17: kde hrají moju hru Dámská šatna už ve dvou divadlech a ve třetím se chystá Ředitelská lóže. Takže do rumunštiny ještě.
8: Dobře, byl jsi na nějaký premiéře?
17: Jo.
8: V cizině?
17: Byl jsem v tom Rumunsku.
8: Zacházeli jste jako s autorem?
17: Zacházeli se mnou výborně. Byl jsem překvapen. Odvesli mě na Bleší trh, obrovský.
8: Tam tě celý oblík.
17: Tam je chtěli prodat.
0: To je zvaný jako second hand author. Dobře, a potom je ta tvoje hra, která se jmenuje U Hitlerů v kuchyni.
17: No, doma.
0: No, vidíš, slyšíš ty reakce, ježišmarja, pane bože.
17: No.
0: No, U Hitlerů v kuchyni.
17: Doma u Hitlerů. Já jsem byl ve styku se slavným takovým autorem, režisérem Georgem Táborym. A ten Tábory, když mu už stáhlo skoro na 90, taky se dožil vysokého věku, taky měl ty ženy. A on mě jednou vyprávěl, že jako mladýho kluka, když jeli z Budapešti s tatínkem přes Brno, tak on šel něco si koupit nebo šel pro párky a otec na něho zapomněl, vlak mu ujel, takže otec ho zapomněl v daleké cizině prostě v Brně na nádraží. No a on ho vzal nějaký železničář na noc a druhý den si tatínek pro něho přijel zpět. A to mě tak inspirovalo, že jsem si říkal, 90-letý pan, to je tak dávno, to mohl klidně na tom nádraží jako děcko potkat Hitlera, který jel do Vídně na pohovory. Jeden rok, dva x let jsem tam. A zároveň taky Lenina, který jel za Stalinem do Švýcarska. No a tak jsem napsal takovou scénku a to se mně zalíbilo. A pak už jsem pokračoval o tom Hitlerovi. A v rychlosti řeknu, proč? Protože mě zajímal podhled na toho Hitlera, ne co udělal, to všichni víme, ale na toho, jaký byl doma, co rád jedl, jo, jak se choval a jak mluvil, a tak jsem, to jsem si samozřejmě vymyslel, jo. No ale ona je to veselohra, když člověk odsune bokem, co on teda provedl, a úspěšná, tak se hrála asi v 5 divadlech u nás teda.
0: Kolika divadlech se vlastně hrají ty hry, když je jich tolik, 70?
17: Teď zrovna asi ve 14.
0: Ve 14 divadlech, no. A všude ti jdou tantiemy.
17: Někde dělám malý.
0: Zpomaleně, dívej, zpomaleně.
17: No jdou pomalu, no. A někde malí, to amatéři taky to hrají občas a to není ve velkých divadlech, já jsem menšinový autor.
0: Ano, ano, já slyším.
10: Mě by zajímalo, jestli ty hry a ta popularita mají nějaký opravdu velký vliv na seznamování s ženami.
0: Otoče, já bych to ukončil sám, podívej se. Popularita, chlapče, jako manželství. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř a ti, co jsou vevnitř, chtějí ven. Ještě. Dobrá věta, na kterou jsem myslel, že jsem přišel já, ale přišel ani Luděk Horáček, můj kamarád, údajně, a to je rozveď se, dokud máš s kým. No. Tak vážení přátelé, já vám děkuji. Arnošt Goldflam. Dámy a pánové, loučíme se s vámi z divadla U22 v Uhříně vsi a těšíme se zase příště v pořadu Polívka na víně. Naschledanou.

Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do Lord Hemendex zítra na Ksivoklátě? Ano, Hemendex, rozumím samozřejmě, jako...

S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko. Projekt, který má vlastní? No tak to je dobře, to je dobře, to je jenom dobře, pojáč. Ne, je náš celostátní plán střeliva. Je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No. Já se tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli srážce to ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12 teráka, no jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když jste peši, když jste volistu, jste volhan. Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jele, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo, no je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to. No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, těbu. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No, no. To ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj! Holandský princ, ježiš, no tě Bůh. Ne, vás Bůh, tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volný. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem.

0: že nemáte pařezy? No, když oni od někaď vykouklou, nebojí se. No dobrá, no jo, no. Cože už... že už Ferdu zná od vidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl poslat mě Bobíka z Perštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachový buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no, no, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchně na brýle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kdo, nebych taky porád ty zajíce bral, no. No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju, ahoj, halali. Herbot. Nimroda, Kňourek! Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu. Znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho Bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No, rozumím, no, chcete se blejsknout, no? No jo. No tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký Bažant by to měl být? Jo, Jiří Bažant. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo? No jo, já jsem si hned myslel, pač Bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo? On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je Bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle. Děkuju, nashledanou, halali.
1: I Lenka Plačková, ta popleta chce jet z dola z Vegas. Tak pojď, prosím tě, co jsi připravila? Co máš za číslo?
2: Přečtu úryvek z knihy.
1: A z jaký knihy, prosím tě?
2: Z Babičky.
1: No to budou Američani teda celý, teda. A česky, jo?
2: No česky?
1: No to opravdu, to je pravda. No i anglicky je to nakladačka pro Američany. Jo, dobrý, no, takže tak čti, no. Prosím tě, děje, už to bylo. No je to jedno.
2: B. Němcová, Babička.
1: Prosím tě, B. Němcová, nevíš, jak se jmenovala Němcová celým jménem.
2: Blažena.
1: Ale Božena, prosím tě, ještě znova.
2: Božena Němcová, Dědeček.
1: Babička, prosím tě.
2: Babička.
1: Není pravda.
2: Paní Panklová měla s panem Panklem 4 děvčátka. Barunku, Adélku, Sultána a Tyru.
1: Zdáš strandu, ne? Prosím tě, jak ty holčičky vypadaly podle tebe. Jak vypadala Barunka?
2: Asi jako já.
1: No, pozdrav, pán Boka. Teď mi popiš Adélku.
2: Prdélku mám docela...
1: Ježišmarja, prosím tě. Ještě hluchá. Čti dál, prosím tě.
2: Všichni zaslechli krásný hlas. U Jezu zpívala nahá, bláznivá.
1: No. No, jak se jmenovala těch postav ženských není moc v Babičce? Jak se jmenovala?
2: Božena Němcová.
1: Viktorka.
2: U Jezu zpívala nahá, bláznivá Viktorka Němcová.
1: Čtěj, prosím, to je jedno. Viktorka jenom, čtěj dál.
2: Tom. Že byla Viktorka cvok a blázen a nahá, vyhovovalo vojákům z místní posádky.
1: Co to mám? To babička. Jo, upravil doktor Uzel, tak to by jasný.
3: Já jsem člověk z města, ale zvířata mám rád. Ovšem, zvíře je zvíře, těžko se s ním žije, to se spolehněte. Manželka kopla slepicí a hned znečistila koberec. Rozhodl jsem se, že ji zabiju. A co nejrychlejc. Já mluvím pořád o slepici. Přines kudlu a mísu. Už jsem ji viděl na paprice. Na paprice mám zvířata nejradši. Tak rychle povídám, nebo slepice už začala se procházet a mýlila se v koberci, pokládala třásně za porost a vzorek za červa. Zakousla se a trhala vši silou. Tak jsem popadl kalamásera psací potřeby a hodil jsem to po ní, ale koberec jsem nezachránil. Ingous se rozlil, jak nejlepší dovet, a slepice se polekala a začala mi šmajdat v tým modrý louži. Rozběhla se do kolečka, takže vzorek byl pořád pestřejší. Chyť je povedám. Jak? No za křídlo. Takhle se nám ta slepice smála. Tak vyletěla na šatník. No, jak tam vyletěla, povalila vázu. Jej, teď se stalo něco, já jsem stoupl na střep. Páne, toto pálilo, až se mi oči zarosily. Tak jsem skákal po jedné noze, jak tak skáčí po jedné noze. Zvrhnul jsem židli, před židli upadla manželka, potom jsem já upadl přes manželku. No páni, já mám slepice pitoma. Já slepice pitoma, já koupím slepice, aby byla na paprice. Naivní ženská, jak může být na paprice, když je na skříni? A skutečně slepice seděla na skříni a oddychovala. Já povím, tam už si dolů, nevěděl jsem, co mám popadlo, tak jsem chytil židličku a prásk. Lidi, já srazil hodiny, to udělalo. Co už to bylo dole. Umělecká práce to byla. Vervový kivadlo a šplhám se za kočnou. Už jsme asi v polovině, hledám oporu pro nohy a víte, do čeho jsem šla? Do umyvadla. Voda teče, slepice se chechtá. Tak, dobře ti tak, tak to asi vypadalo. No, tak jsem přestal být slušnej. Bestie, ty budeš dělat z mýho bytu kurník? Ak jsem vymrštil ruku nahoru, papat se mi, pane, ona plácala křídlama, džobala mě, já pan manželce do hrnce s ní a rovnou mezi nudle. No ale tak dámě, že nás zaskočila, povídá, nechme jí žít. Miloušku, nechme jí žít a nahradí nám škodu. Slepici sníme, povídá, a nemáme nic, ale když, dávi pozor, manželi, řekla mě, přikoupím kouta, budou mít spolu kuřátka, kuřátka povyrostou a dají nová a potom budou hody. Tak jsme slepici zavřeli do kuchyně a jali jsme kalkulaci. Tady je kohout, tady je slepice a mají 12 kuřat. Kuřátka dospějí, 6 se skonzumuje, 6 budou slepice a z první slepicí je to 7 slepic. Každá má 12 kuřat, 7 králů. 12 je 84, něco se sní a zbytek bude mít kuřata. Ne, hlava se vám mě zatočila. Věc vypadala tak růžově, už jsem se viděl, jak se topím v kuřatech. No, mezi tím, co také se o tom si já kalkulujem, tak nám zatím slepice sežrala kuchyni karbanáte. No ale já na ní byl miluška. Já na ní byl milej, já jsem ji pohladil a povím, putinko, nevadí, karbanásek si si zbodla a to ne, ale ať my ti koupíme kohoutka a to se budeš mít. No a teď začaly mít trampoty. Jej. Druhýho dne, dlouho před úsvitem, slyším najednou silně. Tak jsem si přetáhl pokrývku přes hlavu a zase slyším. Tak jsem přetáhl tou pokrývkou kohouta. Jo, myslíte, že jsi z toho něco dělal? Pod tou dekou začal. A bylo po spánku. Já pám, no saframental, není to tak špatný nápad. Máš kohouta? Nepotřebuješ budíka. Tak jsem šel prodat budíka. Když jsem se vrátil, tak už stála manželka na Prahu a dala mi do ruky nákupní tašku. Jdi a nakoupíš nějaký zrní. Víš to, že nám kohout sežral na jídlo? No, tak jsem se nemila, odebral jsem se na venkov, koupil jsem zrní, krupky, kukuřici. A všude jsem vyprávěl, jakože zakládáme chov.
4: A zahradu máte?
3: Tady jsem jako zkušení venkovaní. No, zahradu nemáme, ale byt máme za to veliký. Ale mezi tím, co jsem byl venku, tak manželka provedla byt nějaký úpravy s takovou ženskou zručností, vám vyrobila z prkýnek žebřík, který vedla od Prahu koupený vzhůru nahoru na bojler. Odstranila šňůru, co jsme jako sušili ručníky a tak, a na jejím místě zavedla hřad. kohout, aby se to líbilo. Ale já nemohu dovolený. První vejce jsem objevil po dlouhým hledání teprve tehdy, když jsem si sedl do lenožky. Jo, z toho vejce ale už kuře bejt nemohlo, poněvadž to byl takový predlík, manželka to zanesla i s oblekem do čistírny. No, ale od těch dob byla pro mě lenožka zakázaná. Slepice se tam upravila podle svýho a snášela tam pravidelně. Podívilo nás moc, že ani za týden, ani za tři neděle snesená vajíčka nedávají žádný známky života. Já jsem to poslouchal také, že tam něco pípe, nebo tak, nebo ťuke. No a teď ale ke všemu ještě kvočna se stala netrpělivou. Ona nám vůbec odmítla sedět. Já povím ženě, buď je špatnou matkou, nebo jí chybí společnost, no. Tak šla a přikoupila jí družku. Měsíc jsme čekali trpělivě. Ale ani jedna z obou slepic nevyváděla kuřata. Já povím, poslouchej, Mařenko, neruší vysávač, ty s tím tady pořád jezdíš a tak a dělá to tak, kvěj kravál. Je to možné, že to je tím vysávačem, já pám ti to prodat a koupíme za to zase nějakou slepici. Ale pane, to jsem neměl dělat, tam vám bylo prachu v tom bytě, vám tam bylo prachu. Páň, a ty slepice, ty se v tom popelili, váleli, prášilo to, no. Já když jsem přišel domů z kanceláře, sedl jsem si na slepici. Všude byly slepice a my taky zkoušeli nový druhy. Abych vám řekl poctivě, nebyl to příjemný život. Ale životospráva byla, pane, přísná. Vstávalo se brzy, spát jsme chodili se slepicema, s manželkou jsme lezli každýho rána po kolenou, domnívali jsme se, že právě ta plodná slepice zanáší někam vejce, ne? Tak jsme prohledali postele, prohledali gauč, knihovnu a já jsem se podvážil k sousedům. Ale Marie, co se týče kuřat, slepice byly neoblomny a neoblomny, už jsme měli 30 slepic, ale kůže ani jedno. Já počal obviňovat manželku. Kdykoliv zakoupila novou kvočnu, zapředl jsem hádku. Proč si koupila zase hamburčanku kropenátou, když víš, že se kout odvrácí od stříbro krky fénixky japonské?
5: No bajanko, to bajankotky neměli. Dávali mi brahamku, detmavou, ale to byla liliputka. Každej tě oklame, povídám. Na místo rodoj islanky přinesla si posledně holokrčku, čili slepici salzburskou. Tak žádej vlašky češky, tyhle ty taverolky, lososovitý. Musíme zkusit, holka zlatá, všecko. Sebekriticky přiznávám, že slepice byly mi pomalu dražší než vlastní manželka. A snad to bylo taky proto, že v hotovosti vyplatili jsme jenom za červenky 1780 korun. A manželství trpělo, samozřejmě. Vlastní kuřata stala se útkylou představou. Do úřadu jsem chodil neupravený, košili jsem nosil 3 týdny, neboť zvlášť pečlivá Lenghorka seděla v koši na prádla, my jsme ji nechtěli samozřejmě rušit. Po 5 měsících života z drůbeží jsme tak otupěli, že já klidně snes slepici na hlavě. Já s tím chodil po bytě jako Lohengrin. Pane, a manželka ze spánku pokvokávala. Já myslel z začátku, že jako škytá, ale to už jako byla od těch slepic taková navočkovaná. Ale manželka neměla ten pravý tón, to bylo to. Slepice, ta kvoka, tak

0: A co nejhoršího, že se nám úspory ve spořitelně těnčily. Ono nebylo taky divu. Nepřetržitej nákup živej slepic a náklad na krmení. To muselo být někde cítit. Jo, ale pane. Panečku, nejvíc to bylo cítit na chodbě. Život se stal nesnesitelný a my s manželkou jsme se pořád hádali a slepice kdákali a domácí vrčel. Stávalo se naprosto zřejmým, že kuřata z vlastního chovu přijdou, jaká zdaleka na sebe nevydělají. A kuřata nepřicházela, Bůh ví, z jaký příčiny, vajec. My vám měli vajec, že jsme se s tím mohli koulovat. Kůře ale ani jedno, kohout zlenivěl docela, přestal být spolehlivým, i co do ranního kuropění a počase vy tomu nebudete věřit, já ho musel budit. Vyčerpán a nervózně rozhlíd jsem se jednoho dne po svým bytě a poznal jsem s krutou jistotou, že sem nepatřím. V koupelně byl řad, na něm slepice, na skříni seděli slepice, na stole seděli slepice, na rouže od kamen seděli slepice, na stojací lampě seděli slepice, v pijáně seděli slepice, ale za stolem seděl kohout a venku na schodech seděla manželka. Já ji zavolal pán, Mařenko, pojď sem. 3/4 roku čekám na první kůře. Slepicím podstrojuju jak málo kdo. Já je nechávám zobat vomítku, aby měli vápno. Koberec máme sežraný. A do koupelny nesmím. Sousedi míjejí naše dveře a mají v nose zastrčenou vatu. A kohout? Čekám jen, kdy začne spát v posteli a já na bydýlku. Tak se rozhodni, buď manželství, anebo drůbežána, anebo rozvod. Rozvod od stolu, to se žena lekla. No, teď mě padla okolo krku. Okolo krku a pravila takovým zlomeným hlasem. Chamtivost to byla, miláčku. Chamtivost a lačnost po bílý mase. No, tak ti teda, Mařenko, řeknu, že ho budeš mít. Přines sem nástroj a já tu první zamorduju. A taky zamordoval. A pak jsme žili, panečku, jako v ráji. Slepice s nudlema, druhý den slepice na Mariánce, kaldou, paprika, drůbky, polivky, pane, jak pro 6 nedělku. A do práce stehno mezi 2 chleby. Uznavše oba, že nejsme ti pravý prochov kuřat, přibyli jsme zavěsit cirka, řekněme špacírka, každej o 7 kilo. A kohouta jsme si nechali, pane, naposled. A toho jsme zbaštili před Vánocema. Pečenýho. Moc jsme si na něm pochutnali, ale vašnosta byl kapoun.
1: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat, ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cejtím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav! Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzdině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, který se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý Smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
2: Weiss chodí zarostlý, nosí pejzy a dlouhé vousy. Blau se holí a stříhá a všem ukazuje svou růžovoučkou tvář. Jednou jde Blau po městě a vidí zarostlého Weisse, jak vyhlíží z okna. Oni teda vypadají, vyjede na něho. Neměli by radši z okna vystrkovat svůj zadek? Už jsem to zkusil, Weiss na to. Ale všichni na mě volali, má úcta, pane Blau.
3: U šatny v divadle stojí 2 přítelkyně. No ne, Bertičko, diví se, Ester, ty máš ale krásný kožich. Ten musel stát peněz. O ne, dostala jsem ho zadarmo. Prosím tě, a kdo ti ho dal? Kavárník Huberman. Ten starý proutník, co si s ním pro boha musela dělat? Celkem nic, jenom zkrátit rukávy.
2: Pan Maul Wolf postoupil operaci kyčle a zakrátko byl propuštěn do domácího ošetřování. Po nějaké době se dostavil na kontrolu. Tak co, jak se cítíte, ptá se lékař. Díky bohu, všechno je v nejlepším pořádku. Díky mně, opravil ho chirurg. Bůh je internista.
3: Stěžuje si Rosenbach, lékaři. Když se takhle šikmo ohnu, vystrčím dopředu pravou ruku a současně máchnu levou dozadu, bolí mě celé tělo a nehane se narovnat. A lékař, můžete mi vysvětlit, proč musíte provozovat takový podivný tělocvik? Rosenbach, a můžete zase vy mě říct, jak si mám jinak obléknout plášť?
2: Prominentní pacientka doktora Vomáčky si stěžuje na bolesti v zádech. Nemohu ležet ani sedět, naříká.
3: A od kdy vás to trápí?
2: Od Tisha B'Av.
3: Od kdy?
2: Už jsem vám to přece řekla, reaguje podrážděně dáma, která je zvyklá řídit se židovským kalendářem.
3: Lékař se omluví a z vedlejší místnosti v rychlosti zavolá svému bývalému asistentovi, doktoru Hercovi. Pane kolego, můžete mi říct, co to je Tisha B'Av nebo tak nějak?
2: Tisha B'Av. To je památka na zničení jeruzalemského chrámu.
3: A kdy se to stalo?
2: No, podle vašeho kalendáře 70 let po Kristu.
3: Děkuji vám, pravý lékař, a vrací se ke své pacience. Milostivá paní, ta vaše nemoc je velmi, velmi zanedbaná, ale nějak si s tím poradíme.
2: K burzovnímu makléři, který dostal zimnici a leží v posteli, zavolají lékaře. I jak to vypadá s teplotami? Pořád stoupají. Ráno 38, v poledne už 39, nemocný se probere z mlákot a zašeptá, při 40 prodat.
3: Pan Eichler si stěžuje u lékaře. Kdykoliv přijdu domů, najdu tam nějakého pána. Žena se na mě pořádně nepodívá, jenom řekne, běž do kuchyně a uvař si zatím kávu. Hned budeme hotovi. Bůh ví, co tam s ním pořád projednává. No dobře, ťuká lékař rozpačitě na stůl, ale co já s tím? Ne, já bych chtěl totiž vědět, jestli mi tolik kávy neškodí.
2: Pan Teitelbaum, který už absolvoval řadu vyšetření, pořád neví, na čem je. Pane doktore, řekněte mi celou pravdu.
3: A jste si jist, že ji snesete?
2: Snesu. Co mi je?
3: Nemám nejmenší tušení.
2: Pan Pinkas vystěhoval se do země neomezených možností, kde má každý šanci stát se milionářem a proniknout do nejvyšších kruhů. Ale nějak to pořád jaksi nejde. Žena mu nadává, děti se na něj dívají s pohrdáním, kolegové v práci ho předbíhají. Pan Pinkas má frustraci. Navštíví tedy vyhlášeného psychoanalytika profesora Blumentála. Vejde do jeho soukromé kliniky. Samý mramor a zamíří ke dveřím pro mužské pacienty. Otevře dveře a vidí dva nápisy. Miluje matku, nenávidí matku. Sleduje šipku s láskou k matce a dojde k dalším dveřím s následujícími směrovkami. Nenávidí otce, miluje otce. Přizná druhou alternativu a najde dvoje dveře. Na prvních je nápis roční příjem nad 10 000 dolarů a na druhých roční příjem pod 10 000 dolarů. Otevře druhé dveře a je zase na ulici.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Čo myslíš, James? Už přišla noc?
1: Nie, pane, to zvonil poštár.
0: James! Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej. Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
1: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, prišel poštár.
0: A čo hovoril?
1: V celku nič, pane.
0: Ešte stále je hlucho, nemý?
1: Nevím, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
0: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
1: Ano, pane, väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
0: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
1: Ja, áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
0: Tak keď stála v tom sude, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
1: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
0: Tak rád som s ňou šliapal v tom sude, James.
1: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
0: James! Ty sibírsky bicykel na prední pohon. Čo ty chceš povedať?
1: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
0: No áno, to bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
1: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
0: Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
1: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
0: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
1: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
0: Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
1: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
0: No, no, ber čakany. A ideme.
1: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
0: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
1: Na cintoríne, pane?
0: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
1: Ja, prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
0: Tak to vezmi a ideme.
1: Áno, pane.
0: Len smelo. Idem za tebou.
1: Ako rozkážete, pane? Smer cintorín.
0: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
1: Hovorí sa, že tu straší, pane.
0: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? iba ak moji predkovia. A tých všetkých poznám.
1: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
0: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeni si čakany.
1: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
0: A toto bolo čo, James?
2: Neviem, pane, to som ja neurobil.
0: Myslíš, že to bola sova?
1: Mne sa skôr zdá, že je to vlk, pane.
2: Čože? Vlk? Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova.
1: Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
0: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
1: Tak.
0: Tie sovy sa nám tu akosi rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
1: Nie. Samé balvany, pane. Pane. Hm? Našiel som papier.
0: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
1: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
0: To si komu povedal, James?
1: No, prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
0: Ano? Tak pokračuj, James.
1: Ty starý kujón.
0: To je čo si to povedal? Ano.
1: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
0: Fusakel. Myslí si, že sa len tak nechám odradiť, James?
1: Želáte si, pane?
0: Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude.
3: Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá ty kukako, co máš oči černé jako noc a jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej A je.
4: Říkal jsi něco?
3: Prosím, co? Že to slyšel? Ne, nic neříkám, ale kvartám.
4: To by se taky moc divila.
3: Čemu by se zdivila?
4: No, kdybys něco říkal. Nebo kdyby ses aspoň jednou všimnul místo koukání do těch pitomých šachů, že máš doma docela pohlednou, že roztomilou ženu.
3: To koukám, no. No podívej se.
4: Co?
3: Kolikrát se ti Boženko říká, když hrajou šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem kadel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď ho stálo, prosím tohleto střelce. Podívej se.
4: Je tohleto možný?
3: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5. Já to přehlíd.
4: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
3: No.
4: Já ti říkám, že bys měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
3: No, já pokoukám, no.
4: Ale prosím tebe, jestli ti to teda prosím vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince.
3: Božka, s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No, ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
4: Já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže... Čakovýho somnambula.
3: Teď by ses měla vidět, Čakovýho somnambula. To ti zas něco vlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no.
4: Já, že si čtu?
3: Ano.
4: Já se učím.
3: No to je u tebe na stejno.
4: No. To je velký rozdíl, je. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty by si mě aspoň trošičku pomohl, víš?
5: Koukej.
4: poradil.
5: Podívej.
4: Já přece vím akorát z té příručky,
5: podívej.
4: Že... Ale dej mi pokoj!
3: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou strany čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
4: no, tak
3: žádnou
4: se,
3: příručku nepotřebuješ.
4: Karičko, podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo?
3: No.
4: A pátým, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
3: Od takže čeho kdybych... tady máš odborníka?
4: Jo.
3: No, takový tak. Teplý lidský slovo no, odborníka, to je na všechny možný příručky. Boženko, ptej se na co chceš, já ti všechno vysvětlím, prosím.
4: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
3: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
4: No tak, podívej se,
3: no?
4: Nejprv ten předstih.
3: No tak to by až někde vzadu, víc. To začala z konce.
4: No, ne,
3: to... no tak předstih, to je, no předstih.
4: No.
3: No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu. To je
4: ale
3: jednoduchý.
4: Prosím tebe, to je tam taky, jakýho
3: no.
4: Pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
3: No jo, no to je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano? Podívej se. Auto.
4: To je, to vím, no, to vím.
3: Má co, mámo?
4: To techni.
3: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor. Ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
4: Takže do něj prší.
3: Ale nebo to je tam kapota, prosím děkuji. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. Máš flašku.
4: Jo, flaška.
3: No.
4: No je... samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
3: Prázdnou flašku.
4: No.
3: V té flašce běhá špunt, proč? Protože je tam volnej.
4: Ano. Ale víš, že tomu tomu rozumím?
3: No, no, ta
4: flaška právě. Rozumím, špunt rozumím.
3: Tak
4: špunt
3: a běhá, pak je volný. No. Čili flaška, špunt a nahoře je svíčka.
4: No, no počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
3: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
4: Do motoru líp vidět.
3: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do motoru? Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože tam někdo namontoval, no.
4: Jo, kdo ji tam namontoval?
3: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
4: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
3: Prosím tě, ještě jednou, motor.
4: Motor, no.
3: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počasat takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, rozumíš, no. Nade mnou je směs,
4: jo.
3: Já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prst, bác, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš mě, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono ta svíčka nedá ten čuc, právě v momentě, kdy já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, no je to asi.
4: Ne.
3: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli, je co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám si 7, máme vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpoždění zapalování.
4: A tomu já bych rozuměla.
3: To?
4: Protože to zpoždění zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
3: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
4: No.
3: No, dejme tomu po národní, až to je jedno po kterým, no samozřejmě.
4: To není jedno.
3: Tu, krásně, koukám.
4: Moment, s kým?
3: Když jsem píst, s kým bych mohl jít, nemám ruce,
4: no,
3: že?
4: No, jen aby.
3: Tu po národní,
4: no.
3: Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím, ženská. A já zažehnu, páč je to kus.
4: Ale to je zajímavý,
3: no.
4: To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
3: Co mluvíš právě, mě jde o auto? A najednou ona se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečný předstih.
4: Dobře ti tak.
3: Je to jasný, no
4: dobře
3: tak.
4: Dobře ti tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
3: Doma rostomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu domů ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad.
4: No.
3: Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků. Ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
4: No.
3: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak zajímý zády, nepočkám, až ona se vrátí, ale bafnu jeden knedlíček, kyselá čvestka, zdrn sludí těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
4: Prostáku,
3: no.
4: Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný. Božka. Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak si jít za tou babou s tím cvikrem.
3: Boženko, nekláme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
4: To by se ti hodilo, veď?
3: No.
4: No. Mít sám řidičák, jo? A no. Za tím bys asi tak jezdil.
3: A za tím
4: vlastně
3: jezdil.
4: Já ti to povím. Za ženskýma.
3: S tímhle tím profilem. S těma rebradama, prosím
4: tě. Ale o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty hlavně, když máš MBčko, to je dobré.
3: To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdyby přišel domů na večeře, já bych nehrál herem šachy, ale bavil bych se s tebou na večeři. No. Takhle musím svým negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládala jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstín.
4: Jenom se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstín,
3: to jsem zvědav.
4: To je intuice, víš? No. A ty já mám zaplet pánbu dost pro oba.
3: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš?
4: Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc, no. Víš? Já ti řeknu takovej příklad.
3: No, by tak hodná.
4: Jdeš po národní, jo?
3: No,
4: jdeš,
3: jako pinst, jo?
4: Jdeš.
3: Jako já?
4: Souráš se, víš, jako ty. Pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
3: Ano.
4: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakopil. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
3: No.
4: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
3: No.
4: Protože jsi byl zažehlý až za ušima. Jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
3: Pravice, ano.
4: Já ti dám babu s cvikrem. Šťavajízna se otočila, jo? Jenomže hod, na tlouštíka svíčka neprskla, jiskra se nekonala, což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. A já ti teď jedno řeknu, teď aspoň víš, proč není večeře a proč já po

0: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
1: To je fakt.
0: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
1: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
0: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
1: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
0: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
1: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
0: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si támhleten, ten se mi líbí taky.
1: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
0: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
1: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
0: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
2: Někdy píší noviny nejen tedy profesionální novináři, ale i amatéři, čtenáři novin, píší dopisy, třeba do Večerní Prahy. Říká, tady mám dopis čtenářky Večerní Praze. Děti z Hrvátovy ulice se to jmenuje. Nedávno jsem procházela františkánskou zahradou. Taková věcná informace. Já jsem procházela. Čtenář neví, jako kam to směřuje. Proti mně šli chodci. A tady už je taková zajímavá, taková objevná věta. Vyprávěli si, jaké je to neštěstí potkat nejméně 30 hluchoněmých dětí. Dozvídáme bezděčně, že se na čtenářku, která nechodí po ulici nevšímavě. Která když slyší chodce si o něčem povídat, tak neustane při prvních slovech. Nechá je dokončit myšlenku. Přidala jsem do kroku, abych se na děti podívala. Šla jsem vedle nich až do průchodu Světozoru a najednou jsem uslyšela jedno děvčátko, jak si s druhým pološeptem povídá. A to je jistě překvapující obraz, to mi právě. Poznala jsem, že jsou to naprosto zdravé děti. Byla jsem doslova šokována. Určitá naděje se nesplňá. Přání vidět 30 hluchoněmých dětí najednou. Tady dodává ženě pod vlivem určitých literárních konvencí, dodává v dobrém slova smyslu, že byla šokována. Jak byly ukázněné? Neodolala jsem a zeptala se soudružky učitelky, jak je to možné. Dozvěděla jsem se, že jsou to děti z 3. A základní devítiletky v Harvátově ulici.
3: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
4: Kdyby se mi byla... Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď schutí zasmál tedy.
3: Je tady tak.
4: Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistických terminologie?
3: Cože já, že se nevyznám?
4: No bodej, no, já to vím, já vás mám přečtenou, když to můžeme vyzkoušet veřejně.
3: No prosím, no, klidně.
4: Tak kdo je to přízemní akrobat?
3: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
4: No, kdo je to žonglér?
3: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
4: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a blesku rychle je chytá, že? Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
3: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na Železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil si ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už on
4: prosím vás, kolegyně, prosím vás, já to myslím vážně. Jo. Co je to antipod?
3: Antipod? To je prostředek proti pocení? A. Ne.
4: Antipod je taky žonglér.
3: Ale spocený. Ale... Ne.
4: Pracuje nohama.
3: Je jako fotbalisti.
4: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
3: To bude příslušník nějaký sekty.
4: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
3: O tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
4: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
3: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázka.
4: Co je to salto mortale?
3: Kritizovat ředitele.
4: Co je to hlavostoj?
3: Úděl manžela, který přinese domů výplat.
4: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
3: Jo, když ji nepřinese celou.
5: Víte-liž, že i slovo se může stát šlágrem?
6: Vím-liž. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
5: Nebo cukatura.
6: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín Vericha a Voskovce.
7: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
8: Na co?
7: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
8: Proč?
7: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
8: Kdy?
7: Až se to lano napne.
8: A lanoli nenapneli se?
7: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo? Co?
8: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
7: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
8: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
7: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
8: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napělo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
7: Kotva není?
8: Kotva není. Co? Připevněna.
7: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně? Přivázaná?
8: Není.
7: Není?
8: Není.
7: Není?
8: Není.
7: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
8: Přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že jí dávám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
7: Přesně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane, kde je ten konec toho lana?
8: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat sem. Jestli není někde vevnitř zapletený, no tady není ten konec, není, no.
7: Já ho nebral, že jo?
8: Tak ho někdo uříz, že jo, to je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde. Po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.

0: a co Máry? Hele, kolik dostaneme od Krychlovýho metru?
1: Jako obyčejně.
0: Takže to vezmeme na pásek.
1: Jako obyčejně.
0: Jo. No jo, ale jak velký budem dělat ty Krychlový metry? 70x70x70x. Proč tolik, co pak to je pro expo? No ne, ale pro divadlo. Já nechci, aby mi nějaký v novinách napsal, že to nemělo žádnou hloubku. Máš rech, zapijeme to. Zapijeme to. A schutí tvoje do práce. Ježiš, já přece k Žížalu.
2: To je jedno, já tam mám leukopla.
0: Ty už nic nepomůže, ta už dožížala. Zapijme to! Zapijme to! A chutí tvoje do práce. Já se vždycky ženu do práce s chutí.
2: Jo, s chutí, na pivo.
0: Jo, to máš těžký. Hele, třeba, když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký ten... Lopatěnkov. My tady s tou lopatou děláme už 20. rok a kde máš nějakou volhu? Ani botič nemáme! A já? Ocho, a když ona vymyslet lopatu, to není jen tak? Zkusme to. No zkusme to. Šušto, ale vymyslel ten lopatěnko. A před náma, to bychom museli přijít na něco, co tu ještě není. A nebylo. A nebude. Tak pojď, vymyslíme to. Nejdříve, jak by se to mělo jmenovat. Název.
2: Název. Krambudona.
0: Hele, co tohle to? Ovatomanel.
2: Ovatomanel.
0: To je strašně dlouhý. Ale hrlíme to.
2: No, hrlíme to.
0: Ale odradí vám to lidi od koupy. To musí být kratší. Dltlo. To je to slovo.
2: Dltlo.
0: Dltlo.
2: Dltlo.
0: Dltlo. Dltlo. Zahrádo, zahrádo, hřbitové zelená.
2: A modulo, jo?
0: Zelená
3: hudí. Tamhle objednávám 6 hrobů. Pro Polonia, pro Lita, pro krále, pro královnu, pro Ofélii. Pro Polonie, pro Lieta, pro Kláru, pro Kláru, pro Kláru, pro Kláru, pro Ofelii.
4: No.
3: A pro sebe. To jsem celý já na sebe nikdy nemyslím.
0: Tohle to. Tohle jo. Tak. Jsme dáme si dlgla, žádný hroby nekoupem a utečneš tě zajedeme volhou.
3: Pánové, ale prosím vás, já ty hroby potřebuju, rozumíte?
2: Ale to je nám jedno. My jsme vynálezci dlgla.
0: My si jdeme vybrat foršus, pak už jenom vymyslíme, co to je. A máme do smrti postaráno. Pando, pojď.
3: Ale, pánové, prosím vás,

0: mě, ne, pánové. Přece mě tom nenecháte.
1: Nechaj. Prosím vás, obracím se na vás. Jedná se skutečně o 6 hrobů. Hej, to je tak nějak všichni do toho společně, jo? Pojď, ty mě pustíme. Tak společně, no. Tak to by bylo, aby 6 hrobů. 6 hrobů, prosím vás, to je směšný 6 hrobů. No tak směšný, ne, ale jako... No tak nikdo, no. No nic. Tím tedy končí tragédie Královice Hamleta. A řeknu vám, není nic tragičtějšího, než když tragédie nemůže skončit tragicky. Jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraška. Smutný příběh, který je zakončený radostnou písní, to je ta největší tragédie, co známe.

0: Dobrý večer. Dovolte, abych vám jako obvykle touto cestou poděkoval za krásný večer. Už dávno jsem se tak dobře nebavil. A zároveň, abych uvedl na pravou míru určité okolnosti týkající se dalšího přidávání. Jo? Totiž takhle. Počkejte, jak bych to... Takhle. Když jste si byli, zakoupili vstupenky u pokladny za ty 4 koruny, nebo kolik to stojí. Co jsem řekl, nějakou blbost, jo? To je moc nebo málo? Málo? To jsou dražší, jo? No to mě musí přidat, to není... Tady říkají něco úplně jiného teda. No. Tak když jste, ať to stojí, co to stojí, prostě, když jste si zakoupili ty vstupenky, tak ty vás opravňují k zhlédnutí představení o určité délce. Jo, počkejte, to vám musím, to jo, říct, poněvadž, abyste byli jako diváci poučeni. Co se týká délky představení, zákon stanoví délku představení a sice minimálně hodinu a půl, takže když přijdete někam a mají to tam kratší, tak vy máte právo žádat zpět alikvótní část vstupného, jo? Skutečně, to je tak. Ovšem o maximální délce představení zákon nic nepraví, to je fakt. Ovšem, jaksi existují jakýsi takový, prostě, jak bych to řekl, takový vžitý zákony, který nikdo neuzákonil a přece jsou, třeba já nevím, že představení musí končit, jo? To nikdo nevyhlásil a přesto to, na to najeli už staří Řeci. Skutečně, a furt to přežívá nějak, jako. No, čili představení musí končit. Po skončení představení lze samozřejmě něco přidat, to bývá zvykem, ovšem, tady je to právě trochu takový napováženou, poněvadž vžijte se do naší situace. Ne v každém divadle se přidává, jo. Ne v každém, tak jsou divadla, kde herci nechtějí přidávat, nebo jsou divadla, kde nechtějí lidi, aby se jako přidával, že... A teď v těchto divadlech by mohl vzniknout pocit, že třeba jako... To, že nadměrně přidáváme, takže to jako nějak máme zapotřebí a že je to podbízení jakési. Víte, co to je podbízení? Podbízení je třeba, když přijdete k řezníkovi, koupíte si 1/4 kila hovězího a on vám tam přihodí klišku. No, a nepočítají, jo? No, nebo když jste truhlář a on vám přidá překlišku, jo? Tak prostě vy potom budete samozřejmě to je krásné slovo, upřednostňovat toho, kterého řezníka nebo truhláře, že jo, který přidává. A to je v obchodním světě, se tomu říká nekalá soutěž. Nekalá soutěž. Tedy my smíme soutěžit samozřejmě. My musíme soutěžit, jo? Ale kale. Kdežto tato soutěž by mohla vzbudit v někom nám nenakloněném dojem nekalosti a tak a pracující z ostatních divadel, jo? To jsou pracující tady. Já vím, Volhrad nevypadá, že jo? Ale to jo, to byste se divili. Tak pracující z ostatních divadel by se mohli ohradit, dokonce věci by se mohly ujmout odbory, by se toho mohli ujmout. Víte jistě sami, jak odbory hájí zájmy pracující? Co, jsem řekl zase nějakou blbost. Zkrátka, říkám, že ani vy, ani my, nikdo z nás nemá zapotřebí si to rozházet s tak mocnou organizací, jako jsou odbory, a proto bude výhodnější pro obě strany, když se tak nějak rozejdete na svá pracoviště, že? Dobrou noc.
1: Tak co je, haló, další?
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl? Lístky do kina. Lístky do kina, lístky do kina.
1: No, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, na, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
1: Ano, tak na zítra.
2: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě... V sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, že bych chtěl v neděli ráno.
3: Neděli,
2: jak chceš, ale v neděli. No jo, to je pro, to ještě spím, že jo.
1: Je... Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
1: dobře.
2: No, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano. A co
2: hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak
2: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak, já si to pak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím.
1: To trvalo. 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jde mi ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
4: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za toho budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce. A vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude... zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje? Tak to jsem já. A nebo... slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil, a nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Genzrem.

0: Abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo, už se přivítal, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stačí, pojď. Já bych takovou poprosil všechny streama, si Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: No, to jste si se všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka cerdu retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože jsem jednou starého pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o schovývavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit zprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprve to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu iskal hod, že jo? A někomu třeba i strika. Ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o schovývavost. Holce, to stává a přece se neposerem, že? Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že ta deska bude na Vánoce, tak teďkon si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
2: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
1: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
1: No.
2: Abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemysleli, to nosím kvůli parádě. No hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, proč mám tu sádru. No děkuju.
2: No, ty si, chlapče, dneska si moc nevrzneš.
1: No,
2: tady.
1: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Než je tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
2: nemá, kluci, nemá.
3: Tak žáci, doufám, že jste se naučili naspamět ten úryvek ze Slávy dcera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
4: To se nedá naučit.
3: Za spešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte! Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když bičem mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okem jim slzy ronícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze ta trysinu vznese, vyvíše pohled, nep raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Tak víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak Plačková, spuste.
5: Jan Komár.
3: Zas Komár, ne Komár, Komáre. To se silnější brejle nějaký.
5: Jan Kolár, Slávie dcera.
3: Prosím vás, Slávie dcera, ne Slávie dcera. Slávie, Slávie, se vám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
4: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
3: Zase mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávie dcera?
6: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda Slávy.
3: No to je zajímavá informace. Sása, jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
6: Sláva Stanislav.
3: No to je velice zajímavá informace.
6: Stanislav Kostka.
3: No to jsou vědomosti, teda dál jsem zvědá.
6: Stanislav Kostka Newman.
3: Jo, tak Newmanova to byla dcera. Udělali si s Redfordem, že? Hlejte, jestli se mnou, já nevím, tady zahráváte, děláte si ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
6: Ani hloupej, ani chytrej.
4: Čili polobl.
3: Hlejte, Pešák, to jsou ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, Pešák?
4: Ne.
3: Co vám na tom není jasný ještě?
4: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich hloukajil.
3: Zas Plačková, znova čtěte, jak přijde tohleto.
5: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží zemta.
3: Jaký juj? Jste slepá nebo co? Aj? A ne juj, prosím vás, juj, to vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
4: Něco velkýho.
3: Ale to je Pešák. Zprosťáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
5: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
3: Tak jeďte.
5: Jan Kolár, Slávy dcera. Zde leží.
3: Z jakého prostředí vůbec pocházíte, jak takhle vůbec můžete mluvit? Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, štěte. Pořádně znovu.
5: Zde leží zemta. Co je to zemta?
3: Zemta, to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata, že jo, nebo koza se řekne kozata, že jo. Hlejte, prostě vždycky zájmeno. Byl jste někdo v Bulharsku, jo? No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zájmeno, ukazovací zájmeno. Jak jste tam řekl, když jste byl nakupovat třeba?
6: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
3: Ne, byl jsem vás nakupoval. Neříkejte mi... Zas neříkejte, že jste tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
6: Kriste. No, jednou jsem byl v drogerii.
3: No tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak jak, já nevím, co jste tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
6: Una gumata i una viagrata.
3: Zas, hele, nehýkejte tady, čtěte dál radši. To je úroveň teda.
5: Aj, zde leží zemta, před okem mým, před okem mým.
3: Co vám na tom to není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí.
4: Ona vidí hovno.
7: Kdo to řek z vás dvou? Kdo to řek? Vy jste to řek, jo? Pokračujte. Třída tohle, to je. Já jsem vyfasoval teda lumeny.
5: Aj, zde leží zemta, před okem mým slzironícím, nikdy kolébka, nyní národu mého
7: jak
5: rakev.
7: Rozumíte tomu výrazu kolébka národa rakev? Mrázek?
6: Já nevím. No,
7: kolébkou národa má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že? V tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal nahoru Říp s družinou, že?
5: On chodil do družiny?
7: Posláte.
4: Ta je blbá.
7: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit? Mrázek třeba.
6: Zeman.
7: Zastupujte se politiky. Brbče jeden. Ještě dál, Lačková.
5: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná ústa jsou.
7: Sásk, z jaký jste rodiny. Pešák, jak je to správně?
4: Stůj, noho. Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
7: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, Mrázek?
6: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někdo, někomu třeba zjeví.
7: Ano, může být, může být.
6: U Příbramy je Svatá hora a velice, tam se, myslím, správně. Někomu zjevila panenka Maria.
7: Ano, velice správně. Pešák, jaká vyznáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil? Že?
4: Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
7: Zas, co teda?
5: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
7: Mrázek, řekněte Plačkovice, je to Tatrysin? Tatrysin, si rozložte slovo, Tatrysin.
6: Já vím jenom, co je to skurvisin.
7: Zaštěte dál, to já se to můžu.
5: Synu, vznes se, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
7: Jestli máte někde nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku. Dubisku.
5: Dubisko taky žádné mám.
7: Prosás, mě už je to jedno, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
5: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
7: Blbečku jeden. Zlatý benjoben.
8: Štědrý den s celou familiu.

Jak jsem v sobotu po krátké melancholické procházce po Komeňaku dorazil k našim, byla tam ve vzduchu cítit taká ta vánoční atmosféra. Mama nenápadně, ale tak, aby ju každý slyšel, vyryvala v kuchyni, fotra nebylo vůbec vidět, v obývačce seděla nasmolená segra s tým svojím, kysňa vyřvávala naplno, před ňou seděla malá kopia segry a čuměla na ňu jak králik na zmiju, mezitým její bracha oblížal stromek, jestli už tam cosi kajsik není schované. Pod oknem seděl upřímný synovec, jak vstekli, co si mačkal na tydlifoně a nereagoval na moje dotazy, jak se má a jestli už má jakusi děvuchu. Zeptal jsem se segry, co je nového, a to jsem neměl, bo začala mleť bantem jak šlajfíra a mlela a mlela. Jak skončila, chvíli jsem to odmocňoval a vyšlo mi, že se asi po cestě s tým jejím chytrolínem pohádali, kdo je lepší šofér a kdo by neměl vůbec sahat na volant. Šel jsem radši za mámu, která právě mluvila o fotrovi, co je to za nespolehlivého gízda, který před hodinu šel do sklepa pro ogurky a furt není ogurek ani fotra. Blízklo mi hlavu, jestli se mu cosi nestalo, bo roky už na to má. Ale máma pravila, že jak dlouho nešel, prošmejdila celé přízemí a od Kovalského se ozýval hlasitý zpěv. Kovalský žije sám, bo za celý život nenašel tu pravu a vždycky kolem Vánoc má deprese a zaháňa je s každým, kdo je po ruce. Tuž to foter robí dobrý skutek, pravil jsem, ale měl jsem se to nechat pro sebe, bo máma pravila, že jsme oba stejní gízdi a já ho ještě v tým chlastu podporuju, tuž celá máma. Potem přišla do kuchyně segra a zas spustila o tým jejím, že jak tu jeli, ten vůl projel všecky křižovatky na červenu a že se nikdy od ní nedá řeknout. Mama ji začala přizvukovat, že také gízdy neznáša, bo nedávno jeden takový malém přejel na přechodu. Radši jsem se vrátil do obyvačky. Švager se ku mě spiklenecky lápnul a priže chápe, že to je moja segra a jestli by se mi nemohl vysvětlit, že v rámci urychlení provozu je třeba využít světel, co to dá a že se podle vyhlášky může jedna poslední problik oranžové. Tuž to zuhádnul. Já se tak nechám zatáhnout do vašich hadek. Co si sem zabručel a převed řeč na to, co koštujeme dneska. Každé svatky jeden z nás chlopu přinese cosi výjimečného. Loni jsem investoval vánoční prémie a koupil visku za 500, ale radši jsem ju měl vychlastať doma sám, bo s fotrem jsme byli jaksi rozhadaní a on celou dobu vyryval, že to je divné a že to chutná jak voda s mydlem a podobné duperele. Předloni švager dotáhnul jakusi k frnžalicu ze Slovenska, bo tam má familiu. Konec večeře mám jaksi mlhavy. Mama nám třem tenkrát odmítla dát kapra, že ledva vidíme jeden druhého, natož tak vidět kosti a dostali jsme řízek. Letos to bylo na fotrovi, akorát, že furt byl kajsi pro ty ogurky. Tež se ale pomalu začínalo tmiť a děcka už začaly otravovat s tým, že už mají strašný hlad. Segra pravila, že pro něho zajde ku Kovalskému. Za chvíli ho dotáhla. Táta měl oči, jak by bral kilo cibule, a začal mámě vysvětlovat, že sused už se skoro věšal a že ho fotr tak zachránil na poslední chvíli. Máma chvíli váhala, potom k němu čuchla, mávla ruku a poslala ho smažit kapra. Fotr se odechnul, počkal, až máma zapadne do obývačky a začal na nás mávat jak vodní mlyn při povodni, aby jsme my chlopi šli za ním. Nevím, kaj zehnal takou fajnou slivku, ale byla zároveň jemná a i ostrá jak břitva. Hazali jsme kapra a řízky na brutváň, dali jsme si do druhé nohy a probírali rozdíly v řízení rob a chlopu. Mama ze segru rovnali cukrové na talířách, vyměňovali užrané kusky a ze srandy se předhaňali, která se horší vdala. Tož aspoň doufám, že ze srandy. Kolem pobíhali dva malí pajtašci, které už omrzeli pohádky v kysni a co 2 minuty se ptali, kdy už bude večeřa a že už umírají hlady. Jak bylo nasmažené, fotr nás slavnostně pozval k štědrovečernímu stolu, my jsme se namačkali lokeť na lokeť a začalo se jesť. Mama nalila ryby polívku a malý bracha začnul hned kopii segry popisovat do detailu, co všecko plave v tým hrncu, jak se to vaří. Mala začala natahovat, že ty rozpuštěné oči jest nebude, švager se nasmolil, bo na polívky on se potrpí, dal malému baňu a malé pravil, že tu bude tak dlouho, dokud nezí celý talíř. Ta se v tým začala nímrať a upřímně se jí zastal, že ať ju aspoň o štědrým dňu tata nenutí.
Švager se po ní menem ohnal, ale mama ho zdrbala jak finan z kozu, že jestli to bude ještě chvilku mávat rukami, jak ožrali regulovčik, vyhodí ho a i stali řem na mraz. Asi se mami zleknul, bo zbytek večeře už držel pezga krok. Mali se na upřímného vděčně podívali a začali robiť v polivce kolca. Ostatní jsme robili, že nic nevidíme, ale mama, jak ostatním zbírala talíře, vzala nenapadně a i jejich nedojezené zbytky. Jak jsme se dávali na druhé, mali už nemohli ani sedět, jak to s nimi šilo. Dali se 3 malé kusky z ryby, 2 lišky kobzolového salátu a už chtěli ku stromku. Včil ale začalo oblíbené varietní číslo fotra, které jsem v dětství nenaviděl. Zjed jeden kusek kapra, přidal si salátu. Dojed salát, přidal si řízka. Potom znova trochu salátu. Jak by vůbec nevnímal ty malé nasupené ksichty, které mu v duchu přali 20 kostí v krku a jednu v oku. Nakonec odsunul talíř, že už je najezený. Mali se celý žhávy vrhli ku stromku, ale za chvíli byli zpátky, že tam nic není. Upřímný zesmutněl, že určitě Ježíška vyplašili a včel budeme mít pod stromkem všetci akorát kůlové z přehazovačku. Malým zátlo trochu se sklidnili a zatáhli upřímného do ložnice vyhlížat z okna Ježíška. Roby mezi tím pomily talíře a já s chlopami jsme nahazali zabalené krabice pod stromek. Než jsme zavolali zvonkem malé, chtěl jsem ještě zapalit prskavky, ale mama s ksichtem nasrané Marfuše ukázala na velký vypalený flek na knihovně a mi cuklo v kutkách, bo jsem se vzpomněl na naše první Vánoce s umělým stromkem z Polska. Segra potom zazvonila na zvonek a do obyvačky se nahrnuli všecké 3 děcka. Bo ať se hraje upřímný na dospělého jak chce, rozzařené oči měl tež. Hromada porvaných vanočních papíru rostla, děcka nadšeně vřískali nad každým dárkem, já jsem se dočkal od upřímného potěšeného povytahnutia obočí, jak rozbalil ten MP3-kovač. Já jsem dostal za zhromadu tých tekutých hovadin napis k poholeniu, jakési knížky, pletený sveter, šálek a čapku, od koho asi, od koho si v obalce tisícovku, typuju švagra, bo to je taky vůl bez nápadu, a od malých 2 průpisky. Jak už byl za stromek vidět celý, mali se šli hrať do předsíně s novými hračkami, mama vytahla vánoční zakusek a čuměli jsme na pohádku. Moc jsme z ní ale neměli, bo švager sem tam nahlas zachrápal. Jak jsme kolem 10. konečně dokoštovali ten půl liter slivky, segra z rodinu se pomalu chystala dom, tuž jsme jich šli vyprovodit ven. Před autem jich ještě upřímný zkusmo vytočil, bo se zeptal, jestli ho hoďa na stodolní. Oba ho doštěkali jak rintintini. Švagrovi už ale nebylo moc rozumět, bo nás statu předtím předběhnul o pár kol a prý, že o Vánocách má být z rodinu. Enem nám je mrknul a prý, že se robil srandu. Pozoroval jsem segru, jak všetkých nadspala do žigula a došlo mi, že jak bych se měl vybrat, jestli je s ňu nebo se švagrem, vybral bych se ju, bo ona je prostě lepší šofer. Akorát se mi to nikdy neřekl. Jak jsem potem dorazil dom, ještě jsem jí po 11. zavolal a řeknul jí to s tím, že to je můj poslední dárek k Vánocám pro ňu. Měla

0: Vážení přátelé, já si dovolím využít vzácné přítomnosti našeho předního jazzmana Karla Velebného, abych zde s jeho laskavým přispěním učinil některá závažná odhalení týkající se jednak jeho osoby jako takové a jednak osobnosti světoznámého českého velikána Járy Cimrmana. Za tím účelem jsem si připravil řadu pozoruhodných otázek. Jak známo, objevitelem díla Járy Cimrmana byl hudební teoretik doktor Evžen Hedvábný. Méně známo je, že rodné jméno doktora Hedvábného zní Karel Velebný. Pane Velebný, můžu se vás zeptat, proč používáte pseudonymu?
1: Můžete.
0: Neměl bych vám radši říkat pane doktore Hedvábný, pane Velebný?
1: Ale tak mě to je celkem jedno, jak mi budete říkat, ale prosím vás pěkně, říkejte to hezky nahlas a pomalu, protože já sice mám absolutní sluch, ale to víte, časem je všechno relativní.
0: Jak vy jste, pane Velebný, vůbec přišel na to, že Jára Cimrman byl jazzman?
1: Na to jsem přišel vylučovací metodou. Prostě jednoduše jsem si řekl, že je vyloučené, aby jazzmanem nebyl.
0: Vám třeba tato metoda stačí, ale k tomu, abyste přesvědčil širší veřejnost, asi bude zapotřebí, abyste předložil nějaké pátnější důkazy, víte?
1: No, já si myslím, že v dnešní době má každý svých starostí dost.
0: Přesto byste měl odložit svou skromnost a nenechávat si takové věci pro sebe.
1: No, asi máte pravdu. Proč bych se měl nechávat svá tajemství do urny, víte? Stejně už jsem spálil spoustu šancí.
0: No, vidíte. Tak kdy jste vlastně k tomu odhalení dospěl?
1: Tak to bylo přesně před takovými 39 až 42 lety. 10 hodin, 10 minut. Ovšem bylo to v Tibetu, jestli to nehraje nějakou roli.
0: No tak to jistě hraje roli. Jak byste se vlastně ocitl v Tibetu?
1: Ale to je strašně krátká historie. Já jsem byl tenkrát v přechodu, víte? Z jinožských let do mužních. No jak to tak v té době bývá. Šili se mnou všichni čerti. No prostě jednoduše jsem měl roupy. A tak rodiče si řekli, že bude nejlépe, když mě pošlou do kláštera.
0: No proč zrovna do kláštera? Co pak se nenašlo nějaké volné místo v nápravně výchovném zařízení?
1: No tak pravda je, že já už jsem tenkrát vypadal podobně jako teď. A pak mi taky trochu přitížilo to moje jméno Velebný, víte.
0: A to vás museli poslat tak daleko až do Tibetu?
1: Naši si zřejmě mysleli, že tam to dotáhnu daleko dál.
0: Čili vy jste byl patrně v Tibetu vysvěcen na kněze, že ano?
1: Ale kde pak. Tenkrát mě už nepomohla ani svěcená voda.
0: Proč pak?
1: No to právě zavinil Jára Cimrman.
0: Ale prosím vás, přece Járu Cimrmana tenkrát ještě vůbec nikdo neznal.
1: No jo, u nás ho nikdo neznal, ale nezapomeňte, že to bylo v Tibetu.
0: Tak to ovšem vypadá složitě.
1: No, vypadá to složitě, ale ve skutečnosti je to mnohem složitější. Bylo to jednou takhle v neděli dopoledne, měli jsme právě z kláštera vycházky a já jsem si řekl, že se půjdu podívat na promenádní koncert ústředního big bandu tibetské armády.
0: Něco vás tam táhlo?
1: Ne, nic mi netáhlo, já jsem šel úplně sám.
0: To se nedalo jít nikam jinam?
1: Tak oni tenkrát všechny nálevny, tančírny byly zavřené, zrovna řádili kurděje. Tak mi vlastně nic jeho nezbývalo, než jít na ten promenádní koncert.
0: A co se tam odehrálo?
1: No a tam jsem na vlastní uši slyšel poprvé ve svém životě skladby Járy Cimrmana.
0: Jak jste poznal, že jsou to zrovna jeho skladby?
1: No tak já jsem se zašel o přestávce za panem kapelníkem a on mi to za pár škrabek na paty prozradil. A když jsem mu potom ještě na chvilku půjčil vatu do uší, tak mi ty partitury půjčil a já jsem si doma opsal.
0: To se vám tak líbily?
1: No ne, že by se mi líbily, ale oni tam nic jiného nehráli.
0: Neměli žádné jiné autory v repertoáru?
1: Měli tam ještě jiné autory, ale oni je nehráli.
0: Když jste tam byl, tak je zrovna nehráli, že ano?
1: Ne, oni je nehráli, ani když jsem tam nebyl.
0: No to nic. Tak, pane Velebný, mohl byste nám některou z těch Cimrmanových skladeb, co jste si přivezl z Tibetu, zahrát?
1: Ale samozřejmě, s nesmírnou rozkoší, nejen, že bych je zahrál, já bych si dovolil i zaspívat.
0: No, co se dá dělat? Tak co to bude?
1: Tak nejprve tady mám připravený jeden pochod tibetských podůstojníků z povolání. Jmenuje se Podůstojnická chasa.

pochodu je s náma. I náš velký Dalaj Lama.

0: tak repete.
1: Pane Velebný, bohužel to není žádný pochod.
0: No vidíte, a to je právě to, co mě na tom nejvíce zaujalo. Že oni tomu říkali pochod, ale ve skutečnosti to byl pohov. Já osobně si myslím, že šlo spíš o takové myšlenkové pochody. Že Cimrman třeba chtěl složit pochod, no ale pak začal myslet na něco úplně jiného. Ale jisté je, že jemu na nějakém tom kroku nezáleželo. Pro něj bylo důležité, hlavně když to šlapalo.
1: Mně se to stejně nezdá.
0: No, vám se taky nic nezdá. Ale nezapomeňte, že tato píseň se stala evergreenem mezi tibetskými vojáky. A navíc dala podnět k založení prvního jazz klubu ve Lhase. Původně se tedy jmenoval Jazz klub podle začátečních písmen jména Járy Cimrmana. No ale pak se to ve světě ještě tak zkomolilo, začal se tomu říkat jazz.
1: Čili já bych to shodnul podle toho, co jste nám tady vykládal. Vznikla jazzová hudba v Tibetu a to zásluhou Járy Cimrmana, je to tak?
0: Bohužel.
1: Pak byste nám měl ovšem vysvětlit, jak se jazz dostal do Ameriky.
0: Patrně ho tam zavlekl sám Jára Cimrman.
1: A co tomu říkají hudebníci v takzvané kolébce jazzu, tedy v Americe?
0: A většinou předstíhají, že o ničem takovém nevědí. Nebo chodí okolo toho jako okolo horké kaše. Ale musím vám prozradit, že na jednom newportském festivalu si měl vzal stranou Count Basie, takové svojí slabší chvilce, měl zrovna hrozně oteklý nohy. A povídá, já si myslím, že se to stejně jednou provalí.
1: No tak ještě... Tak ještě poslední otázku, pane Velebný. Proč jste o tak závažných věcech neinformoval naši veřejnost už dávno?
0: No já jsem nechtěl lidi zbytečně pobuřovat. To víte, měl jsem děti, potřeboval jsem je dostat aspoň na pomocnou školu. No ale dnes už je situace jiná. Děti se už dávno zabydlely v domovech mládeže. A já mám dokonce slíbenou garzoniéru 1+2.0. Takže vlastně budoucnost už mám dávno za sebou. Teď už můžu ztratit jenom na váze. No konec konců řekněte sám, co je mi do mýho života.
1: Já myslím, přátelé, že tato odpověď je skutečně vyčerpávající. Nebo jste ještě schopen něco zahrát?
0: No tak teď už jsem schopen všeho.
1: A výborně, tak kdybyste by tak laskav zahrál, eventuálně i zaspíval, když jinak nedáte, nějakou další skladbu z Cimrmanovy takzvané tibetské epochy.
0: Rád bych zahrál jeden jazzový verbuňk.
1: Prosím.
0: Má název Láska jak slepá patrona. Slepou láskou jsem se do ní zahleděl a to se mi stalo osudným, že to se mnou

Vytasoval jsem si karton střeliva, abych se vším rázně skoncoval. Všechny kulky jsem si vpálil do těla, ale milovat jsem nepřestal.

0: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zavestaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevádzal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na neho kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo Julo? Tak predsa... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky? Smyč, to len sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
1: Alebo plechy.
0: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dali Julovi 4 takty plus minus k dobru.
2: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono.
3: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takového středně velkého žlutého psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? A jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za besty? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se právě, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležej mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Ne, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal a... Akorát jsem mu dal ostří a tu velikou žlutou hřívu.
4: A přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné. Tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
2: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká: ty máš pivo.
5: Umírá skot. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu: neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne: teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
3: Jde pan po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká: jdou nahoru. Říká: ale milost, paní, to by museli být sama. Říká: teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
6: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká: dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká: halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká: a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
7: Přijde pán na nádraží a ptá se výpravčího: prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohá: teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
8: Jsme ho zhodiskali. Já se divím. Oni si lidi koupí takový šprťouchlata a teď si to doma pouštějí. No jo, no asi si chtějí udělat doma nějaký veselý večer.
9: Při kakou.
8: No prosím, já vám teď tedy budu předvést jeden speciál unikát clown. Ale nic nebudu předvést. Co já budu předvést? Vy to máte na speciál magnetofon clown. Ale nic nebudu předvést. Co já budu předvést? Vy to máte na speciál...

0: Adanku, ano, pane řediteli?
1: No, co je clown? Co bys chtěl vědět?
0: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
1: To nevím, clown.
0: No, protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, pojďte sem, pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
2: Ale clown, to se přece dává!
0: Jo, jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat! Aha! Ale pane řediteli, pojďte sem, já jsem! Strčila lefový chlavu do krku a on mi neukous.
2: Jak je to možné, clown? Jak to, že vám neukous hlavu?
0: No on stál v obrácení, aha.

0: Haló, pane řediteli, pojďte sem. Pane řediteli, já vám dáš hadanku, dávám hadanku, ano, ano, pane řediteli, ano.
1: No, můžeš mě dát clown hadanku.
0: Pane řediteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhé ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Tak přejete si?
3: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
2: Myslíte?
3: Ne, nemyslím, to já, pane, vím. To já vím.
2: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat. To...
3: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
2: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
3: ano,
2: formulář, ten máte tady,
3: tak,
2: jo, to si pěkně vyplňte, jak
3: no,
2: to tam je, potom
3: dobře,
2: nějak klidu, jméno, příjmení, jo,
3: tak,
2: dobře. Jméno manžela, pokud
3: jo.
2: žije ještě tyhle ty věci, jo?
3: Jo.
2: No, tak no. teda vám řekl, jo, a pokud to tak. bude v pořádku, tak
3: jo.
2: samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale ano. řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
3: Mráček Antonín.
2: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
3: Ne, Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
2: Jo, tak
3: no, jistě, já to tady
2: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
3: Hrobník,
2: jo,
3: no,
2: no tak
3: no,
2: dobře. No, poslyšte, paní...
3: No tak asi Mráčková, že jo?
2: No,
3: když on je Mráček a je můj manžel.
2: Ano, ano, ano.
3: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy ne...
2: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako...
3: Jo.
2: Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
3: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
2: Počkej, ale potřebuji vědět, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
3: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala,
2: no,
3: tak
2: no,
3: proto bych potřebovala to oprávnění.
2: Ano, ano, no, pochopitelně, abyste taky mohla...
3: Pochopil.

0: začít platit daně, že jo?
1: A daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
0: Ale... Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
1: Jo, vy jste myslel daně.
0: No.
1: Jako daně.
0: Ano.
1: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
0: Ne.
1: Víte?
0: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
1: daně,
0: já jsem myslel tady...
1: myslel vaší daně.
0: Naše daně. Naše daně.
1: Ano. Tak to jsme si dozvěděli.
0: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
1: Já jsem jasnovidka.
0: No to koukám jako blázno, tak to tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
1: Já vám to řeknu, špatně.
0: Jako špatně pro koho?
1: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten čup.
0: Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
1: no,
0: samozřejmě. No,
1: to mě podržte.
0: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
1: Z koule.
0: Z koule jako z paměti, jo?
1: Ne, z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák. Fešák.
0: No, říkaj to o mně, no.
1: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
0: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
1: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte. Protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helečte, no to tady.
0: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
0: ale
1: jo?
0: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět.
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
0: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
0: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Jako ale jim, aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
0: Počkejte, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby.
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
0: prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte.
0: Ale...
1: To přece na černo to nejde.
0: Počkejte,
1: to drahý pane,
0: Mráčku,
1: to nejde
0: na černo. Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
1: Tak pane referente, že jste to vy, rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
0: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
0: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
0: Ne, to je moje. Jo, to je moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
0: To je docela možný, ona se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
0: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi ta koule dělá.
0: Ještě. Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
0: jestli můžu, přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
0: kolik?
1: 11. května.
0: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Těk dneska to? Je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
0: Moment, počkejte.
1: No.
0: Vy mi chcete říct,
1: co?
0: Že to, co vy tam vidíte,
1: no?
0: ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
0: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
0: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, teď za 3 dny.
0: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
0: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
0: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Ježiši, teraz. Já vám řeknu, ta koule ta vám dala.
0: No
1: teda,
0: jo.
1: Ta vám dala.
0: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás mě seslalo samo nebe. No. I vy jste mě vlastně zachránila,
1: no
0: bych
1: jo.
0: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
1: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam mrazil tě. Razítko.
0: Ale pro vás,
1: jo, no. No,
0: vy jste opravdu
1: já
0: machr.
1: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
0: jo,
1: že jo.
0: Tohle, no.
1: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
2: Závody jsou mechanismus, který téměř pro každého šoféra představuje ztrátu času. Je parné léto. Před jedněmi stojím, nemusím zdůrazňovat, že s autem. Shodou okolností jsem k ním přijel první. Proti mě byly, jak již jsem zdůraznil, závory, koleje, opět závory a dlouhý prudký kopec. Můj detailní popis, nechť posluchače neznervozňuje, má své opodstatnění. Po chvíli čekání se za mě zařadila supějící Tatra 111 a postupně pak ještě několik osobních vozů. Otevřel jsem okno, aby teplo znásobené rozehřátým motorem se přece jen poněkud zmírnilo. Z dlouhé chvíle jsem začal studovat strážného, lidově řečeno vechtra. Tento vechtr stál na druhé straně a usmíval se na nás trochu provinile a zároveň trochu jako nahavěť, která zlobí a zlobí. Zapálil si lulku a klidně usedl na nějakou bednu. Bylo jasné, že on to není, kdo spěchá. Několikrát mohutně zabafal, pak vstal, sebral opodál stojící konvičku a začal zalévat záplavu květin kolem domku. Vypadalo to jako mírná provokace. Vojní z Tatry 111, kteří si odskočili do lesíka, na něho při návratu dokonce pokřikovali, zda čekáme na vlak nebo na to, až zalije kytky. Jednoho staršího muže z nějakého zadního vozu popadl amok. Velice rozuřeně přiběhl k závorám, zacloumal jimi a vykřikl několik sprostostí. Strážní se neurazil, dokonce ani neodpověděl. A najednou zasáhl osud, který nás velice rychle sjednotil. blížil se v podobě autobusu, který se objevil na protějším kopci. Velice rychle sjížděl dolů. Je prázdný, tak načten spěch, pomyslel jsem si. Byl asi uprostřed kopce a neustále padal dolů jako kámen. V okamžiku, kdy mě napadlo, že má asi dobré brzdy, jsem pochopil, že je nemá vůbec. Prostě selhali. Bylo vidět, jak řidič zoufale zápolí s rychlostní pákou. Ty proti němu, jeden za druhým, neschopný jakéhokoliv úhybného manévru. Nastal okamžik, kdy člověk začíná vzpomínat na dětství. Autobus se řídil stále na nás. Byly jen dvě možnosti. Buď se zastaví nalevo o les, nebo vletí do našich vozů. Nevěděl jsem, pro co se rozhodne, a to mě velice znervozňovalo. Zapnul jsem naprosto bezdůvodně směrovky a začal jsem vypouštět všelijaké světelné signály. Všecko se odehrávalo tak rychle, že utéci z vozu nikoho ani nenapadlo. Autobus přerazil jako párátko protější závoj, vletěl na koleje a tam se prudce zastavil. V tom se ozvalo z levé strany ohlušující skřípění brzd. Vzpomněl jsem si na strážného. Ano, byl to on, kdo hned od počátku správně odhadl situaci, rozeběhl se proti přijíždějícímu nákladnímu vlaku a máváním čepice ho zastavil sotva 5 metrů před nešťastným autobusem. Když se vše trochu uklidnilo, zhluboka zívl a něco žertovně vysvětloval téměř v mdlobách z okénka visícímu strojvedoucímu. Díval jsem se na něj fascinovaně. Pak přišel stejně klidně k řidiči autobusu, který v jakémsi šoku vylezl z kabiny, usedl na zem a tupě zíral před sebe. Strážní ho přívětivě pozdravil a když řidič nereagoval, trochu ho skropil z konévky na kytičky, kterou si v tom spěchu zapomněl v ruce. Pak mu křikl do ucha. Chlapče, musíš mi podepsat protokol, abych ten klacek, myslel Závory, nemusel platit. Rozešli jsme se ke svým vozům a já najednou zjistil, že všichni máme času habaděj.

0: Tak, Maňas, za chvíli tam budeme, to budeš valit v oči.
1: Ale zpomalte, tady je trafika. Došly mi startky.
2: Já si aspoň koupím noviny. A jo, mají Moravský deník.
3: Mrkněte se, kolego, jestli vyšel nový high-tech.
0: Hele, mrkni se, jestli nemají pro inženýra kosmonautiku. Dělejte, jste tady.
2: Je, já asi uzavřu ten složitý případ z loňskýho leta.
0: Jo, jaký?
2: Případ zmizení tří čorkářů. Ferenc Kikolka, Emil Kikolka a Jarda Kikolka.
0: Jo, ty bráchové, co vykradli benzínku, hračkářství a parkovací automata, pak beze stopy zmizeli, jo?
2: Jo, jdeme dovnitř.
4: Tak prosím.
1: Tvoje startky a sirky.
2: Co vy tady? My už jdeme ven.
4: Pane, tady máte to Leo a ten pervers.
2: Vážně? Já nekoupil Lidový noviny?
4: Ne, platil jste mi jenom ty prasečinky.
0: Jo, noviny.
4: Další.
2: Ne, paní, kde jsou?
4: Kdo?
2: Ne, vy víte, paní. Znáte Jardu Kikolku?
4: Ne.
2: A Emila Kikolku znáte?
4: Neznám.
2: A co Ference Kikolku, taky ne?
4: Ne, neznám.
2: Tak proč píšete venku znám Kikolky?
0: Ježíš, jdeme, tyve. Paní, nezlobte se. Paní, se neptej, Prouza. Neměli. Jenom prasárničky, viď, Holtmann?
5: A Pokémony. Hurá, mám nový. Je za samolepkou na ruku.
0: Hele, Pokémone, jsme tady. Co tomu říkáš? Čumíš na drát, co?
5: Ty vago, tyjo, poršáky, tyjo, a ten modrej, ty vado.
0: No, tak se běž podívat uvnitř.
5: Tyjo, živo.
6: Dobrý den, pane, máte nějaké přání?
5: Chci tady toho poršáka modrýho, ty.
6: Dobrý vkus, pane. Ovšem, tento vůz stojí bezmála 3,5 milionu korun.
5: To nevadí. Já ho prostě chci, no.
6: A kolik byste byl schopen asi tak platit měsíčně?
5: No, takových 50 až 60 korun.
6: Jo? Tak tedy 50 korun. To bys to splácel 360 let, ty vole.
5: No, tak jo.
0: Maňa, zdeme. Já myslím, že se jdeš jenom podívat, a ne, že tam ze sebe uděláš volat. Hele, tamhle zrovna jeden jede, člověče. Tento štípe tak 2 kilča. Z vedlejší se blíží Avia, nebrzdí a...
2: Čiže, a máme to v přímém přenosu.
5: Ty vago, rozbitej poršák.
1: Tyva, to byla chyba.
2: To už ten bude na kašu, frajer.
3: Zřejmě i airbagy měly plno práce.
2: Ne, jestli je mrtvý, já tam nejdu, to nosí smůlu.
0: Držte huby, leží vedle a hejbe se. Volej sanitku.
5: Aha, moje Porsche, moje žlutý Porsche.
0: Jaký Porsche, čověče, buďte rád, že jste to přežil. Tadyhle, ruku vám to urvalo?
5: Ježíš, moje zlatý Rolexky.
0: Vidíš, Maňas, na co všechno je dobrý poršák?
5: Už ho nechci, ale náčelník opačů chci být furt.
2: Tak abychom alespoň zajistili viníka nejhodiny, čověči.
0: Jasně, řidič vozu Avia evidentně nedal přednost v jízdě a sestřelil nám tady žlutýho poršáka, který tady chudák upaloval nejmín 2 kila v obci, no.
1: Ale nedání přednosti je nedání přednosti.
0: No jasně, Demeter, zajistěte viníka nehody.
2: Je, pane řidič, vystupte z Avia a nazdar, Jardo, kam čumíš, Dilino? Ne, ta stará brána nebrzdí, ne, a navíc nemůže nikdo vědět, že nějaký pán pojede 200. Ne, no jo, ale co budeš dělat? Já nebudu dělat nic, ne. Všechno mě bolí, ruce, záda, nohy, všechno. Ne, a co děláš? Ne, v kamenolomu. A co tam děláš? Ne, od rána do večera mlátím palici do těch kamenů. Ne, to je namahavý, to chápu, no. Jak dlouho tam děláš? Ne, zítra nastupuju.
0: Tak hele, Milánku, já to vidím tak... Na 3 roky a na tvrdo.
2: Ježíš Maria, pane komisář, co pak jsem havran, který žije 300 let? Já nemůžu jen tak sedět 3 roky, já už jsem tam byl 5 let.
1: To ať si vyřeší státáci. Chlapi, jedeme prověřit pilotní kurzy. Tady už nejsme nic platný. Tramvaj nebo krtek?
3: Tramvaj.
1: Jedeme metrem.
7: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v uličce podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou. Žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, odtušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtěla svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křížovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem. To vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměly krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křížovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křížovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. Cestujte vlakem. Mami, tady píšu, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, Víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách, v životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby od toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, ptáka, mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátral očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hulkovým písmem napsáno mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603. Celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až ji přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem a pak řekla, Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal. A třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej. Proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty s nám tu chyběla. A odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého? Kup mu ho. Velkého. My máme na půdě velkou klec. Zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka. On drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má. Mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá, jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Moc krát vám děkuju, ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang a tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže. Lidi potili, buvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky a to byly vjezdy, rozumíš? A někdy byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem, ten pták, taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

0: Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. To je nějaký cancour. Co tam někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš ráno. Dbát lásky. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň, čelí.
2: Mám začít? No. Dbát lásky se zjistí a protože sama z matku duší, když nám přiští se sam zůbec zjistina. Ještě jednou. Dbá lásky strasí si a prostě jak sama z matku duší, když nám přiští se strasí na zjistina, odčakli by stýmy za nic.
1: Já mu nerozumím ani co.
2: Dbát lásky.
1: Dbát lásky.
2: Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Ne, ztracený. Když skrývá prasklou duši.
1: Když skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Oprava. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Ale ne. Ne, jak sama z matku duší?
1: To sama matka duší?
2: Ale ne, z matek jako chaos,
1: to
2: chaos,
1: sama chaos. Matka duší, chaos, chaos, chaos!
2: Nuž, my dáme si
1: nuž číslet! Nemáme!
2: Ne, nuž, jako hola, hola, hola!
1: Hola, hola, hola!
2: Hola, hola, hola! Hola, hola, hola! Hola, hola, hola! Tasí!
1: Hasí!
2: Tasí!
1: Hoří!
2: Tasí!
1: Tasí!
2: Před meči!
1: Před meči!
2: Moment!
1: Moment!
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Čest!
1: Čest!
2: Cože?
1: Tak je jedno!
2: No je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všecky! Když nám
2: již mizí
1: láska
2: Ksimenina!
1: Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte Ksimenina.
2: Já si držím textu. Já bych si tam nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šranky.
1: Já bych.
2: To chcím dáky.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky. To musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Chocholou se nečte Ksoxolou. Já se se držím textu.
3: A ty to musíš říct, já se to čte, já se to píše.
2: Co na mě ječíš, ty konzervatoristo? Na koho, na koho, na mě, na zaměstnance?
3: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Nás všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj Slaviduch se chamažel. Můj Slaviduch se chamažel. Tedy ne můj Slaviduch, můj Slaviduch, ale já to musím říkat, protože to říkáš ty. Můj Slaviduch se chamažel. Můj Slaviduch se chamažel. Netrucuj!
1: Pravá Slováku trafiku.
2: Můj Slaviduch se chamažel. Řekni to těm lidem!
1: Evo, travoj. Můj slabý duch se klamal. Tupec jeden potrhlej. Suflér
2: pomatený.
1: Já vím. Víc než ty milence. Jsem vázán odstudníkem.
2: Ať jsem žalostí.
1: Ale já si můžu
2: dělat. Ať s protivníkem. Odevzdám čistou
1: krev.
2: Mlč, říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem je udržel. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto jich nebalostí. Před. Teď. Ty hraješ.
3: No tak co mi to vedeš?
2: Pomstě.
3: Bez milosti.
2: Bez milosti.
3: Najej.

0: Tak, co pak, pane Malča? Máte něco na srdci?
1: Takový problém. Spíš problémeček.
0: Nějaká nemoc v rodině?
1: Ludepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
0: Pane Marca.
1: No s rodinou, samozřejmě.
0: Já vím.
1: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
0: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
1: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
0: Pane Máča, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
0: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
1: No, tak to šlo. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
0: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
1: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
0: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký adres, soudružka Drábková.
0: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
2: Podejte mi tašku.
0: Co to?
2: Kladivo. No
0: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
2: No, já jsem na tom teď letě s časem. Šroubovák.
0: Už mi to slibujete rok.
2: No, není materiál, víte?
0: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
0: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
0: Co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
0: Nedalo se to odločit na pondělí.
2: Helgo, to je materiál tohle.
0: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
0: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál to.
3: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako čtyřlístek.
2: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
3: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
2: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
3: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
2: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátka. Jde o pár hodin.
4: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: No tak ne, no.
4: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
4: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni, Ti opraváři si ale žijí.
5: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
4: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
5: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
4: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
5: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
4: Ale chraň bohu, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
5: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
4: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
5: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
4: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
5: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co, hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
4: Ano.
5: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
4: Zajisté, soudru řediteli, zajisté.
3: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
5: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
1: A do Prčic.
5: Ne, do Plzně.
1: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
5: Ale to já taky, máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
6: To je snad sen.
7: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu. Tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou, předvedeš se, jo. To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne, Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já jsem říkal, tak já nevím, no, Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, ty taky, tati, jo. A on říkal, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady u stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, že jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale taky, on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka, a on se k ní hned vydal a říká, já ti budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko, jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že?
6: Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč, a ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu, a ten děda seděl vedle mě, a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal, a šli dolů, a on vždycky... a mlasknul, jo. Oni po vode šli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
7: Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, čeče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to ti je čipera, jo. Ten ti nepostojí ani chvilku, jo. My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo. Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on se jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej se, Pavlík přišel, vstaň honem, ukaž se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. A on říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. A... říká, čověč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A... A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech, a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil, a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky.
6: A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel bělovlasý 80letý člověk a řekl mě: dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka. Já jsem ten Vanilka, co si ho hrál v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, protože já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišla ty od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století nazpět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla.

Divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla: kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat. Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života, ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí, já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce a mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě: vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to u vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukázal.

0: Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

0: No tak tu to žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a já vedem domácnost. Ale nemyslíte si, že sa flákam? Pozrite sa na tie ruky, kde som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes, chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes, ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne, veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne, máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn. Chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme masť do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzi tým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné, márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No, a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požute. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si, v tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť.
1: Krásna historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, s Bělé pod pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsíň, zavře, jde doleva. No ježiš, no hodinky, otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý co pak jeba? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako vlastně, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. čurá, úleva, až rozkoši se podobá. Jenom ona v předsíli a najednou člověče, ale s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, nazdar. Martičko, nazdar, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Jsem tak neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký umí prostě jenom američtí seriálový herci. No a to mrazivé, to umí zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se... Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl na, jako, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říkal, ne, a my se celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, ne, půjdete domů, pojďte, pojďte, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte, jděte, jděte. Teď ho tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonntag stojí proti svojí ženě nahý, ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšela. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
2: Denko. Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
3: Cože?
2: Lužec pod Smrkem.
3: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
2: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
3: A to je někde v horách, že jo?
2: Ano, v Jizerský.
3: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
2: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
3: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit! Tak jak se to říká, Lužánky?
2: Ne, Lužec, Lužec!
3: Jo, Lužec.
2: Pod Smrkem.
3: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec pod Smrkem.
2: No.
3: Helejte, víte, že to tu není?
2: No musí to být Lužec pod Smrkem.
3: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Libverdy? Jeďte do Libverda. Koukejte, to vypadá jako Halsverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
2: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
3: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
2: Lužec.
3: Bavorov, Bíňa, chcete boč?
2: Ne, proč?
3: Co?
2: Proč boč?
3: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B, Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv, nechcete Brloh?
2: Ne, nechci Brloh.
3: Jděte do Brlohu.
2: A proč?
3: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je Brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
2: Tak? No jo. A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
3: Jo, jo, o dušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
2: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem.
3: No, Lužec? Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
2: Teď v zimě?
3: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
2: No,
3: to jo.
2: Ale ne. Co? Jo, tak počkejte, Lužec.
3: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brlou.
2: No, tak dál, Lužec.
3: Tak dál, hlavíte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
2: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
3: Jarko, tak neplejte mě pořád, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A bovce a malín, až.
2: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
3: L?
2: No,
3: Harko,
2: L,
3: to bych
2: Lužec, L, Lužec, jo. No tak hledejte L.
3: L, to je po ST, víte?
2: Ne, co pak neumíte abecedu?
3: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
2: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, J, K, L. No, K a pak L.
3: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
2: No to já nevím.
3: Jo tak, mě spletla postel.
2: Víte?
3: No po ST, L. A to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak a, tak helejte, K, kobila, helejte, i do kobily jezdíme, to se divím.
2: No a
3: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
2: Taky, Lužec ty!
3: Do kláštera, nechcete je?
2: A co pak jsem Ofelie, helejte Lužec.
3: Lužec, la, le, li, lu, Lužec!
2: Lužec!
3: Tady to je, Lužec.
2: No výborně, co?
3: Lužec nad Vltavou.
2: Ne, pod Smrkem!
3: Sokra, vy jste nějaký absolutní.
2: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne nad Vltavou.
3: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
2: No tak, ale pod Smrkem.
3: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
2: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
3: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
2: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
3: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
2: Co je to?
3: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
2: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
3: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, mě nikam nechoďte, jo?
2: Já nejdu nikam.
3: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
2: Pod Smrkem.
3: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
2: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
3: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
2: No tak
3: to sláva. Máte čas.
2: No tak mohu jít.
3: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
2: Tak děkuji vám.
3: Prosím, následujeme. Haló, počkat, co to nesete?
2: To je židle.
3: No to vidím, tak topr, zpátky.
2: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
3: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
2: No jak to, na židli?
3: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
2: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
3: Jo, v novostavbě, víte.
2: Vy mě znáte?
3: Ne.
2: Tak jak to víte?
3: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
2: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
3: A vlakem?
2: No přeci nepůjdu pěšky.
3: No proč ne, máte židli, můžete si cestou odpočinout.
2: Soudru, já opravdu pospíchám, puste mě tam i ze židlí.
3: Pak to nejde, helejte, zkuste to autobusem.
2: Ale tam jsem se pokoušel, autobusu židle neberou.
3: No podej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
2: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou?
3: No tady v úschovně vám ji vemou.
2: Ale já ji potřebuji dostat do lůžce.
3: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
2: Teď je 10.
3: Ježišmarja, už 10?
2: Ano.
3: Argo, tak to já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
2: Ale prosím.
3: Budete tak láska.
2: Ježišmarja!
3: Co se vám stalo?
2: Ale židle byla nová.
3: Co, nová židle?
2: Jo.
3: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednu, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
2: Děkuji vám.
3: Šťastnou cestu.
4: Dovolte, já se s váma nemůžu přece bavit, tady si každý kecá, já si to taky řeknu.
5: Já jsem vám to vysvětloval, že to nejde, to
4: já jsem vám to taky vysvětloval, buďte tak laskav, pane pořadateli, buďte tak laskav, jo? Oni se obávají, že tomu, co vám tady teď budu povídat, nebudete rozumět, vy tomu nerozumíte.
5: Ano, vyvíz.
4: Ano. Soudružky a soudruzi, já chci zpět svého orgána. Ano, soudružky, vraťte mi zpět mého orgána. Prosím. No ano, prosím, pořadatelé mě upozornili, že patrně nebudete dostatečně informováni, proto mě dovolte, abych vám řekl několik patřičných podrobností. Já jsem svýho času, asi tak před nějakýma 20 lety, tedy když já říkám svýho času, tak já tím nemyslím, že to byl jako jenom můj čas, víte? On to byl taky váš čas a setsakramenský váš čas, víte, co? No. Tedy svýho času jsem se dostal do konfliktu, jak se říká, se stávajícím režimem. A to, jak sami jistě víte, nebyl tenkrát žádný kumšt, že ano? Zvlášť, když já se k tomu přiznám, jsem byl živnostník a naše babička chodila pravidelně do kostela. No, dneska se mi to směje. Ale tenkrát, no tedy, já říkám živnostník. Jaký já jsem, prosím vás, byl živnostník? Posuďte sami, já měl dvě břitvy. Jeden a půl takový rozcabrtaný štětky. Kousíček poválečního mejdla a hodil jsem v Libni fousy dělnický třídě. Jo? Rozumíte, takový já jsem byl živnostník. Ha. Jenomže co naplat, hodil jsem fousy dělnický třídě, čím jsem ji patrně vykořisťoval. A musel jsem být jako každý druhý takovej, který měl nějakou štětku, znárodněnej, což jsem taky byl. Žádný. Jenomže, na to si nestěžuju, prosím, nebyl jsem sám, ale to už pozdějc, už znárodněnej, už jako řadový zaměstnanec družstva Chlupotekna, jsem se, a to zase posuďte sami, bez vlastního přičinění, stal třídním nepřítelem. Jo? Teď vám řeknu, jak k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak on se to jenom... Tohle to jméno, no tak ono konečně na jménu nezáleží, je to taky spousta let zpátky, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znal spíš tak od vidění jako takového mariážníka z restaurace od dvou stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaníka, že ano, jenomže, tak jsem ho znal já, ale v této době, co ho tak jako mydlím, už to byl krajský referent pro zakládání JZD. A to jsem zase, který nevěděl já, s odpuštěním. A tak, jak ho tam mydlím, víte, tak my než tedy jako holíme, tedy tak bydlíme a přitom povídáme, že no? Tak já tak ho mydlím a povídám a no v té době se hlavně povídalo o socialismu, víte? No tak já jako správný holíš, že jo, jsem se taky přidal a povídám. Víte, on ten socialismus by nebyl špatný, povídám, koukám na něj, on nic, já pám, nebyl špatný, on zase nic, tak se si pám, vsadím na jednu kartu, povídám, kdyby ho snad dělali nějaký jiný lidi. No a pak jsem si přisadil, pač byl takový jako němý pán, snad nějaký, ale úplně jiný lidi. Ježiš, no dneska už, když se takhle poslouchám, tak se mi to samotnému zdá, že je to ideologická diverze, jako když ji vyšijete teda. No tenkrát jsem to tak žádal, tohleto. No a taky jo. On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlej. No, stravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopu, ku, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cínká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít, moje žovka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdně výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná, tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole, on to byl on, a ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul, dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal, ježiš, jak ten líbal, no. Abych si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky. Víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáhl. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně, jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá. No ohromný, ohromný. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říkal takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak ji bafnul a zbalil pro potulku. No, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, paž, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná si tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno. No jo, ohromnej, obětavej. Když já ráno šel do práce a koukám, on zmrzlej na roh, jako veka, ale bdělej a ostražitej furt, víte. No, prostě šlo to tak den ode dne, až jsem ho jednou takhle potkal ve Stromovce. A já povídám, poslyšte, proč mě sledujete? Vompa, ale ani se neptejte, taky už je s tím konec. Už je to jen do prvního. Já pám, jak to, vompa? Pojď, náš starý byl cvok. Už je zavřený normálně v bohnici. Já pám, no dobře, a jako co má by on páno, říkám vám, nedělejte si starosti, já jsem odvelený. A nemám z toho radost, já jsem odvelený k nějakému učiteli, nemám z toho radost, je to intelektuál, prostě nechce se mi tam. Já pám, a mohl byste mě při té příležitosti říct, jako z čeho já jsem byl podezřelý, já pám, no vy jste měl údajně být ve spojení s nějakou ponorkovou základnou Spojených států. Víte? Já pám, děte. A měl jste za to dostávat šílený balíky dolarů, já pamatuju, že nic kluci neposlali, víte? A on pále, povídám, nechte to bejt, je to všechno smazaný. Teď máme novýho člověka, víte, progresivního, nějakého majora, Igora Pišďulku, jo, povídá, a ten na to kouká úplně jinak. Ale mně najednou došlo, že jako toho člověka mám navždycky ztratit, víte? A když si na něco zvyknete, že ano, i když je to furt za tohleto, že jste jako takovýhle... Já pám, no ale poslyšte, to se máme navždycky rozejít. A on pán, no co se dá dělat? Já pám, no hrgot, přece něco vymyslíme, pro co bych byl dál podezřelej, že jo? Já mám nápad, já pám, teď já mám vlastního pokrevního strejčka ve Filadelfii. A on pán, no děte, na co tam strejček hraje, on myslel filharmonii. Já pám, houby s vodstem filharmonii ve Filadelfii. A víte, co tam můj strejček je? Generální tajemník toho hlavního výboru NATO. Že jo? A on pán, a co s tím jako má být? A pán, já mu tam každý den hlásím, jak se u nás dělá vlevo a vpravo bok. Čověče, on, se rozářila, páno, to je ohromný, no to je ohromný. Tohle, až řeknu starýmu, tak to jistě uzná, tohle to. Mně se k tomu učiteli nechce ještě z jiných důvodů, víte? Povídám vám, intelektuál, furt používá nějaký cizí výrazy, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo? Soudruhu, jsme domluvený, plácnem si, poté zase tři kroky za mnou, tamhle je putýka, já na ty svý piva a, na... a tam jsme si začali tykat. Od té doby, kamarádi, skoro na život a na smrt, jak my jsme si rozuměli. No, na fotbal jsme spolu chodili do páry, tam jsme si vyšli vstříc, jak se dalo, já mu počítil frotýra, on mě mejdlo, tohle. My jsme spolu dělali rodiny vejlety. Celý rodiny jsme dali dokupy, on teď čeká s mou paní holčičku. A všecko nenápadně, víte? Ohromný, no. A do toho mě vlítl den. Já chodil jako tělo bez duše. Až najednou takhle bez té duše přijdu do Valštejnské zahrady. Koho tam nevidím jeho? To byl, no, děsnej pohled. On tam sypal ptáčku. Já na něj volám, Pepo, co tady blbneš, prosím tě? Já tady prodávám Republiku Wall Street a ty sypeš ptákům. On se na mě smutně podíval a povídá, jo, když mi od ledna, víš, už tyhle ty kidy nesmíme baštit. Smutně se podíval, zaslzel a zmizel. Od té doby, věřte mě, ať hledám, jak hledám, najít ho nemůžu. A proto vám chci říct, leden, neleden, ale takhle tak ne, soudruzi. Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco nejste schopni vymyslet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Fízla, můj smysl života.
6: Když dal Jára Cimrman první náčrt své hry České nebe přečíst příteli Josefu Svatopluku Macharovi, řekl mu básník, že za neúspěchem jeho her možná stojí Cimrmanovo nebásnické jméno. Křestní jméno Jára zní příliš domácky a příjmení Cimrman zase německy. A hned mu navrhl pseudonym Jaroslav Budivoj Tesař. S ním, že by měl u vlasteneckého publika větší ohlas. Cimrmanovi však byla dobová moda košatých básnických jmen směšná. V jednom z dopisů nalezených v Macharově pozůstalosti to formuluje naprosto pregnantně. Cituji. Každý by měl nosit jméno, se kterým se narodil. Prosím, když se někdo jmenuje Václav Jebavý a chce být básníkem, symbolistou, nedivím se, že píše pod jménem Otokar Březina. I když nevím, co mu vadilo na jméně Václav. Jedna z Cimrmanových raných prací dosvědčuje, že ho tato problematika zajímala už od studentských let. Když se poprvé setkal se jmény dvou středověkých spisovatelů ze 14. století, byly to Smil Flaška z Pardubic a Beneš Krabice z Vajtmile, napsal o nich pro školní akademii veselou scénku. Měla takový úspěch, že se na škole udržela ještě dlouho poté, co Cimrman odmaturoval. My jsme váhali, zda naše publikum s touto scénkou seznámíme. Mnozí kolegové v ní totiž pro její naivitu odmítli účinkovat. Ale jelikož jde o první Cimrmanův dramatický pokus, někteří se nechali přemluvit a já jim tímto děkuji. Jsou to kolegové Václav Kotek a Milon Čepelka. Děkuji za pozornost.

0: Dobrý večer, milé děti. Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták Pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
1: dneska je tady noha na noze, co?
0: Pták Pták, přisvědčil pták Pták.
2: Noha na noze? To má být nějaká narážka na mě, jo?
0: Urazil se pták Noha.
1: Ale ne, ptáku Noho,
0: řekl pták Noach.
1: Pták Pták,
0: přisvědčil pták Pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták Pták šli městem, co noha nohu mine.
2: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
0: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
2: Bacha had,
0: řekl pták Noha.
1: Neplaš hada bosou nohou,
0: řekl pták Noach.
1: Pták Pták,
0: přisvědčil pták Pták. A bosou nohou šlápl na hada.
2: Co teď?
0: Zeptal se pták Noha.
1: No teď, abysme vzali nohy na ramena,
0: řekl pták Noach.
1: Pták Pták,
0: přisvědčil pták Pták a vzal ptáka nohu na ramena.
1: Neber ho na ramena,
0: varoval pták Noach.
1: Nebo se had vymrští a kousne.
0: V tom se had vymrštil a kousnul.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi, ptákovi na ptáka.
2: Pták, pták!
0: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka Nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
1: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
2: Pták, pták,
0: přisvědčil pták, pták.
3: Dobrý večer. Vážené a milé obecenstvo, pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s tou musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií. Asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad mi na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9leté školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na dílouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že je jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věžtec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to vyjevá.

dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky, hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelo psám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, blábolin. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo mi jeho civilní sebevědomí, takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická. Teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí a mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev. Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal, a jeho hra spočívala v tom, že zpívala neustále, honil Carmen po jevišti a mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout

Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měla až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zadunila podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy, v jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy, tedy úplný tedy pidi mužík, obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem, jenom kvůli tempům. A večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá. A představení již pacient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval. Haj, Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval, svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle. A hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst. A navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos.
Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Zpívá třeba, jsem líb, ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on je pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá, Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo a pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru, ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem, nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého,
soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inžír dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je samoprojekt Zolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně Praha, ano, ale kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, predsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo se ti porobilo, chorý si či čo? Pál, ne, sadkaj si. Že se. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od hořčice, vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do Forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia, už v marci, jsem tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili, hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedneš tě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme Ivalem, tak nikde ho nepovedeme.
Nikde, nikde nepůjde. Tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všetko jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o pol tretěj spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o pol tretěj ti vravím, ale Barta. A ona zase říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol tretěj, tak aj o pol tretěj bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrát to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, věš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od uka k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj, Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
1: noste dárky.
0: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu taky.
2: Čeveče, to je nějaká voda dobrá. Dobrý. Tak.
1: Čeveče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchuť.
0: Cože?
1: Jsem měl citronovou, to je broskvovou, ale tohle je švestka.
0: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláh, tak to má furt ještě 40.
1: Co to sedí? Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
0: Nech je v klidu
1: sedět. Já myslím,
0: sedět.
1: Že se měníme.
0: Ne, neměníme se.
1: Aha, tak pardon.
0: Co říkáte...
1: Já už to říkám další dotaz.
0: Počkej, to není celé.
1: Já mám to zdržovat.
0: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
1: Jo.
0: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
1: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
0: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
1: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži v FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. A když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
0: Co je na tom špatného, tak si zapomněl hodinky, no.
1: Severní moře je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
0: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
1: Aha, no tak...
0: Já sebou nosím sluneční.
1: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
0: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si
3: myslel... Kouká se na Majka! Stožárku. Klepne.
0: Pane Náhlovský, jste volný. No, já nevím, jak komu, ale mě ano.
1: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsaný.
0: Karel.
1: Karel. Karle, nejsem volný.
0: To byla samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
1: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v Českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běží. No co? Kdo umí, umí.
0: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
1: To je optimismus. Květnu.
0: To je nádhera.
1: Měsíc lásky.
0: Přátelé, děkujeme.
1: Myška.
0: To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Náhlovský.
1: Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

0: Já bych...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. My již musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem
0: já, promiňte,
1: ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrolci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšouknu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkáste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
1: No, dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokradní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím cpál.
1: Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florenc.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To vás počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: 90% písniček, přátelé, je o lásce. O lásce se zpívá ráno, v poledne a večer a první láska, o té bývají ty nejkrásnější. Kapelník si připravil pro dnešní večer speciálně pro vás jednu velmi hezkou skladbu, kterou často slýcháváte z nahrávek Československého rozhlasu. Je to písnička, která si získala také obecenstvo. A věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
1: Co říkáte?
0: Co tady hledáte na jevišti?
1: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malý aluminiovej. Tak ho tady hledám.
0: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
1: Takhle veliký byl asi z alumínia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
0: A já to mám ten uzávěr.
1: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček.
0: No ten klíček, měl v kapse.
1: A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
0: A byl pryč.
1: A byl pryč. Jak to víte?
0: No když spadne, tak je pryč.
1: Aha, no jo, a on spad, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout. On spad dolů a byl pryč vám.
0: No jo,
1: malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Jsi takhle velikej z aluminia.
0: No jo, ale prosím vás.
1: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček
0: na kole. No ten uzávěr, to
1: ten
0: už
1: uzávěr,
0: jste říkal.
1: A na to
0: no,
1: jsem
0: prosím.
1: Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapci ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
0: No ale teď...
1: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
0: no
1: víte,
0: já
1: mám
0: vás chápu, no jasně.
1: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z aluminia.
0: Myslíte hliníkový, ne?
1: Co?
0: Hliníkový.
1: Ne, aluminiovej to byl.
0: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
1: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
0: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
1: No jo, ale s mojí hlavou. No.
0: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte...
1: To není, to je od holuba něco, jo, nebo co.
0: No, tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
1: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
0: no, jsem... No proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu? No,
1: tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a pověděli, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď, jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nářhrnej klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pán, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A o mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, jo, to máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zřejmě si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede Jihočeška, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všem dálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Zdám, tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, jo, jo. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to pracoval. A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No, vypadalo to někde jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stál, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na který ho vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní, a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrádelní. A jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel.

0: A on nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a se mu tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu. To byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on říká, proč, jak budete hrát na housle? On říká, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá... Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, protože na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo? A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo? A přišel takovej novej jako ředitel sedět si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a já pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
1: Nevyužívají pracovní dobu.
0: My jsme na ní čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On pá, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
1: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
0: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo. Já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu. A já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje. A tam ten Orfeus hraje na housle. A vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy. Takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem a režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. a dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic, tak mu dali takhle v první

0: první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle. A pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima. A teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic. Tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý řady, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě. Jo. Ten Lála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
1: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
0: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti. Jo. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista. Jo. A dělal nám takové věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba a on dirigoval veselé a tohleto a na dvě pořád tam a najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě jako takhle. Skvělej člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, ode všad prostě, kde byly od dětí, až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Pač ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme tam přijeli, hrálo se. Já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne? A tak jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Peer Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Peer Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho nejlí a pá. Fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
0: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský fór. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissima, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to? Takže co, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč, ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi, a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo? Protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To... Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplauz, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pán, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo. A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takového jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takového důstojníka, který ho honí, toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? To prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízdrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, veď, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabe, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otella. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No?
1: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je Ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je, a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladý teda, jako ten mladý tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupila na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora. Jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého. Jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jedinej směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč. Jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. A my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste, a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. On, tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spad, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je takový prasata jste, pan, podívejte se na toho svýho, to je páče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je, no vítěz, je to je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže. Tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo. Oni to poznávají podle prádla. Ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná. A když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci. Takže si tě nevemu. Takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Jsem schála takovýhle pumpky hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával, k čemu měla, povídá, vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, pač byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili, já pán, jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držejí je takhle a oni jsou hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvoškliví a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou, já pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? Pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, no, akorát už se vidím, že zvolám. A vevnitř jste nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá říct samotný, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásný vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, šup tam s tím, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já vám tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a To mělo ještě asi 350 stupňů, jo? Tak byla, ježiš, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, promiňte, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Všechno vlastně začalo tím, že můj kamarád Josef měl motocyklového strýce. Byl na něho pyšný, protože strýc jezdil závodně na motorce a dával to Rudolfovi a mně patřičně najevo. Rudolf zase vlastnil spoustu vzácných skleněných kuliček. Tím se přirozeně nemohl nikdy vyrovnat Josefovi, protože závodní strýc byl nesrovnatelně víc než sebelepší sbírka kuliček, ale měl alespoň něco. Když jednou Josefův strýc utrpěl dokonce úraz, o němž psali noviny, naše postavení se ještě zhoršilo, protože Josef někde získal vzácný výstřižek, který nosil stále sebou, jako by to byla nějaká legitimace. Dostal jsem se tak do společnosti, která mě brala na milost jen za určitých podmínek. Musel jsem se ptát, jak se strýci daří a kolik přibylo kuliček. Josef vyžadoval, abychom naslouchali jeho vyprávění o strýcově tréninku a o potížích s motocyklem. Později propadl stihomamu a tvrdil, že by sice nerad někoho jmenoval, ale že má dojem, že jsou mezi námi lidé, kteří by ho moc rádi připravili o noviny, v nichž bylo popsáno, co si kdy vzácný strýc vyvrtl nebo zlomil, spolu s celkovým počtem hodin, které super strýc strávil za poslední léta v nemocnici. Bránili jsme se takovému nařčení a ujišťovali jsme Josefa, že se mýlí. K čemu by nám byl článek nevlastníme-li strýce? Josef se za několik dní uklidnil, ale pak se najednou zeptal, zda nehovoříme o jeho strýci jako o svém. Museli jsme přísahat, že bychom se nikdy nedotkli bližního svého, natož příběhů či motocyklů jeho. Rudolf, který přirozeně také nechtěl zůstat ve stínu strýce a jeho majitele, zase občas tvrdil, že se s námi nemůže sejít, neboť musí přepočítat své kuličky, protože má dojem, že jich pár chybí. Josef ho ujistil, že on kuličky samozřejmě nepotřebuje, nehledě k tomu, že by ani neměl čas na to, aby je sbíral, protože ho strýc pozval na závody. Nejhůř jsem na tom byl zase já. Musel jsem přísahat, že bych se ani prstem kuliček nedotkl a že bych nikdy křivě nepoužil strýce. Pak se má situace ještě zhoršila, když mne Josef ze svého strýce začal zkoušet. Musel jsem vyjmenovat strýcovo umístění ve všech závodech za poslední dobu a také jména všech jeho milenek. Tenkrát jsem si uvědomil, že nadešel čas, kdy musím strýci vyhlásit boj dříve, než mne přejede svým motocyklem, nebo mne promění v pouhý patník. Řekl jsem, že se zkoušce nepodrobím. Odmítl jsem dokonce říci počet koňských sil motocyklu přesto, že jsem látku znal. A řekl jsem, že si musím pamatovat věci mnohem důležitější. Jaký? Ptal se Josef. Například tátovo číslo. Řekl jsem a hned jsem cítil, jak v tom tichu rostu. Jak se narovnávám a jak muž na motocyklu, kterého jsem nikdy neviděl, mizí a jak se kuličky mění v prach. Vychutnával jsem pak zvědavost obou spolužáků a odpovídal jen skoupě, koutkem úst, jak jsem to viděl ve filmu dělat pana Bogarta, když jednal s podřízenými gangstery. Musel jsem ovšem své tvrzení dokázat, abych se vyhnul podezření, že jsem si celou věc jen vymyslel a pozval jsem proto oba kamarády k nám. Když se přesvědčili, že můj otec má skutečně na ruce vytetované číslo, nastaly mi nové časy. Maje očíslovaného otce stal jsem se naprosto svobodným. Oba kamarádi se mnou jednali úctivě. Rudolf mi nabídl část kuliček. A Josef byl ochoten půjčovat mi výstřižek o strýci každé pondělí, středu a pátek, když jim prozradím, co otcovo číslo znamená. Byl jsem však moc dlouho otrokem a metody otrokáře mi byly známy. A krom toho jsem si uvědomoval, že by pan Bogart jednal stejně a nedal jsem se obměkčit. Řekl jsem spolužákům, že je chápu. Ale naznačil jsem, že se ani kuličky, ani závodní strýc nemohou rovnat číslu, které otci dala tajná organizace, jejíž jméno on sám nesmí prozradit. Pak jsem je požádal, aby mi věc nedělali ještě těžší a raději se mne už na nic neptali. A protože mě číslo začalo taky zajímat, zeptal jsem se matky, kdo ho otci dal. Jaké číslo, polekala se. No to na ruce. Na jaké ruce, ptala se matka velmi nervózně. A pak se chovala vyhýbavě. Na mé otázky kladla jiné, nebo odpovídala na ty, které jsem nepoložil. Jednou, když jsem se jí znovu ptal, řekla mi, že by otec zrovna tak mohl mít třeba kotvu. No, kotvu nemá, řekl jsem. Tak vidíš, pravila matka důrazně. Někdy si místo odpovědi začala narychlo zpívat nějakou dlouhou píseň. A protože žádný syn nebude svou matku rušit ve zpěvu, nezbývalo, než abych šel po svých. Někteří manželé mají prostě číslo, řekla mi později. To, že označila otce za manžela, ve mně vyvolalo pocit, že zřejmě šlo o nějakou organizaci, kde manželé byli očíslováni patrně, aby se neztratili. Když už se matčiny písně znal nazpaměť, přestal jsem číslu věnovat pozornost. Krom toho mě zajímala víc čísla hráčů fotbalové jedenáctky a čísla aut. A teprve později, když už jsem pátral po telefonním čísle jedné dívky, jsem se dozvěděl, kde otec ke svému číslu přišel. Otec tvrdil, že je to číslo do nebe. A když to říkal, smál se tomu. Matka, která se však zřejmě nikdy nedokázala zbavit strachu, který v ní doba, kdy se čísla přidělovala, vyvolala, dávala otci najevo, aby se se mnou o tom nebavil. Snad proto se tak polekala o pár let později, když Kateřina chtěla vědět, co znamená to, co o ní řekla jedna spolužačka. A co řekla, ptala se matka. Ta mazaná židovka, pravila sestra. Matka se dala hned do zpěvu a byla tak nesvá, že pletla dvě melodie dohromady. A pak řekla sestře, že se jistě přeslechla. Kateřina tvrdila, že slyšela dobře. Matka si chvíli neklidně prospěvovala a pak začala sestře vysvětlovat, co znamená slovo mazaná. Pravila, že má význam totožný se slovy bystrá, chytrá, moudrá, důvtipná nebo inteligentní. Neopomenula vyložit slova rozumná, uvážlivá, rozvážná i přemýšlivá. Pak se zabývala příbuznými výrazy. Nevynechala rozumbradu, mudrocha, ani chytráka a zvláštní péči věnovala rčení liška počita. Použila také řady příkladů, aby sestra výraz správně pochopila. Kateřina, kterou prvé slovo vůbec nezajímalo, vyčkala, až matčina přednáška skončí a pak se opět zeptala na slovo druhé. Dojdi rychle pro chleba, řekla jí matka, odvádějíc tak nenápadně pozornost od tématu. Kdykoliv se Kateřina znovu zeptala, snažila se matka odvést pozornost tím, že sestru poslala na nákup nebo do biografu. Sestra, která se vždy až nápadně podobala matce tím, že se vším zabývala do nejmenšího detailu, se však nepřestávala ptát. Matka jí tedy předplatila divadlo i koncerty, posílala ji na procházky a do zoologické zahrady. Když to nestačilo, koupila jí kolo. Kateřina viděla spoustu filmů, her, poznala zvířata a projela na kole celé okolí Prahy. Kudy jezdila, tudy patrně myslela na to, co jí zajímalo. A protože byla důsledná, vzala jednoho dne kolo a zajela na něm do knihovny, aby se konečně dozvěděla, co chtěla. Jednou, zrovna když se obě vrátili z kostela, zeptala se Kateřina matky, zda si vůbec uvědomuje, že i Kristus byl žid. Prosím tě, na co to zase myslíš? Lekla se matka a protože nechtěla přenechat dceru tak nebezpečným úvahám, sdělila jí, že i Boží syn byl pokřtěný. Pravila sestra. Ale moc mu to taky nepomohlo.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto dvě barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíší knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslil jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha – já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí a dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám v řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naše, když naše třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak duchapřítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky.

Další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina. Řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus

Vedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtělo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od cirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.
Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lýtka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smírkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu košti a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuj se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že ji dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
2: Pepo!
1: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
2: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohuš ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
1: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
2: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl, tak kutám, dokud sype.
1: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
2: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
1: Sakra, ty taky.
2: Sakra, já taky.
1: A taky nevině.
2: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
1: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě, ale kde máš ten zlatý důl?
2: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
1: No, co pak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
2: Tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
1: No jo, lidi, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou, pamatuju.
2: Ježiš, to byla ta srzavá, to byla kočka,
1: to byla taková. Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
2: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
1: Jo, takže ty píšeš.
2: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
1: Co?
2: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
1: No počkej, ale za co tě teda platí?
2: No právě za to, že neuveřejňuju.
1: No jo, ale kdo?
2: No postižení.
1: No tomu nerozumím.
2: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam.
1: No, pošleš do časopisu.
2: Ha, nefak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
1: No jo, počkej, to už...
2: No tak vidíš...
1: To mi svítá.
2: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
1: A to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
2: Ježíš, to byly časy, tam bylo vidro, víš?
1: To bylo.
2: Jsme se podíli.
1: A skočí ti na to každý.
2: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD, půlmetrákový sele. Živý.
1: Sele?
2: Sele.
1: Hele, neměl bys...
2: Sele?
1: Ale ne, já už jsem večeřel. Neměl bys... Pro starýho kamaráda.
2: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to třídil, hlídal ved korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
1: Beru a jeden.
3: Tak dětičky, jeden za druhým, nedějte žádný rámus, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak teď se pomodlíme 3x. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale je bylo poslechni tady lepší dobrý paměti, Pernere, já se na žete tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na voca z kastrol, co je na tom pravdy.
4: Prosím, pane učitel, to já ne, to byl můj bratr.
3: Co, jak to bratr, no a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
4: Prosím, pane učitel, to nešlo. nešlo.
3: A proč to nešlo?
4: Já jsem byl zaměstnán strašně.
3: A co jsi dělal?
4: Já jsem tu kočku držel.
3: Tak, a ty jsi držel, tak, ale okamžitě na tvý místo a sednout. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
4: Ječmen je z rodu mužského.
3: A proč?
4: Protože má fousy.
3: Já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
4: Karel IV. Umřel.
3: Ano.
4: Karel IV. Umřel.
3: No to vím, že umřel, ale kdy?
4: Umřel.
3: No to se ví, že umřel.
4: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
3: Ne, oni to budou oznamovat, že jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
4: Kolumbus objevil Ameriku?
3: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
4: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
3: No žilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku
4: před.
3: Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
4: Kruci fiks, toto utíká.
3: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
4: 7x8 rychle bez přemýšlení, jo?
3: Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8
4: je? 7x8
3: je? Rychle?
4: 42.
3: Počkej, máme 7x8, ještě máme lidi po 14, máme 12, 27, tak sedni si, dobře. Tadyhle mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
4: Mojžíš byl syn dcery faraonovi.
3: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonovi, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
4: Jo, pane učitel, to říká ona.
3: Tak ticho, sednout. Dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost a pro příště si připravit. Ještě mi tadyhle tenhle den napřed řekne, proč kráva vůlatele přežvíkují, ty se tak směješ.
4: Kráva vůlatele přežvíkují?
3: No?
4: Kráva vůlatele přežvíkují?
3: No proč? Než se rozejdeme rychle.
4: Kráva vůlatele přežvíkují? Protože jsou dopisek, pane učitel.
3: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska mizerná, žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, vedřiny jsou.
5: Dnes vám představíme dalšího z kandidátů na úřad prezidenta republiky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Proč se rozhodl kandidovat?
6: Prostě na to mám. Prostě vím, že bych to funkci mohl dělat dobře.
5: Ano.
6: Poctivě. Od malička jsem vedl všelijaký party a říkali mi, seš super. Dokonce mi říkali, že ze mě jednou něco bude.
5: To je pěkné. A v čem se budete lišit od vašeho předchůdce?
6: Budu se lišit tím, že budu chodit pěšky, na hradě v žádném případě pracovat nebudu.
5: Ano.
6: Přestanu kouřit. Poslední čout. Jo. Nebudu jezdit na koni.
5: Ano.
6: Budu poctivý. A všechny boháče vyženu ze země.
5: A chudáky?
6: No těm dám peníze.
5: Ano. Jaký bude váš program?
6: To už jsem teď částečně řekl. Jeden z dalších programů bude, že od rána do večera bude teda nejenom první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale bude i hlavně tam bude od rána do večera si vysílat Tutti Frutti. Toto já to teda slibuju. Ano. Že to je něco super. To mě ten, jen kámoš mi nasadil. Znáš ty brýle, ne? Jak si vezmeš ty brýle, koukáš ne. Na to, co?
5: Ne.
6: Ty znáš to?
5: Neznám, ne.
6: To je ale podívaná. Jo. Rozumíš, ty si vezmeš ty brýle, teď na to čumíš, jo? A jo. Máš úplně, jak kdybys prostě ty ženský měl kvartíru.
5: Jo, kde no? Se to sežene? No. To,
6: co?
5: Kde se to sežene, ty brýle?
6: No to já všechno budu mít, tohle. To každému budu rozdávat.
5: A jaké si myslíte, že máte reálné vyhlídky oproti svým? Proti kandidátu, myslím.
6: No, reální vyhlídky, podívejte se, hlavně, taky ještě, jeden z programů, že se k tomu pořád vracím.
5: A ty brýle se, jako to se žene u nás, nebo jak myslíte, že?
6: No zatím ne.
5: Zatím teda ne, to byste skáňovali.
6: Ale v momentě prostě, jak budu dělat, že teda prezidentskou funkci, jo, no, tak ty brýle prostě ti můžu dát, kdykoliv, no, můžu se hnat.
5: No. Jo, no.
6: Hlavně taky třeba ochranku. Vůbec absolutně nepotřebuji ochranku. To se lekvič,
5: jo.
6: Vidíš ty. A nesnáším kravaty.
5: No a takže na závěr. Myslíte, že vás opravdu bude teda volit každý, jo? Nebo máte takový pocit, že budete volen od každého občana tohoto státu?
6: No takhle, podívejte se, já si myslím, že každý slušný, normální člověk mi dá svůj hlas.
5: Tak teda ještě, že jsem cvok, ale ty brýle by mě zajímaly.
7: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábrle? Parchanti mizerný neukázy. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol si mi zadí. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, z hudba. buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano. Očišťuje duši, duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlo, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat, teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry, pak to namažem lepidlem a připlásneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme dus, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už to mám dost, pojď, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady. Pacholku jeden mizernej. Aha, milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johana Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
8: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu U bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem, vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo 5 vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, vidíte,
9: ano,
8: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Říhovy viděl.
9: Ano.
8: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
9: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
8: A tak dále.
9: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
8: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
9: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
8: Čili měl rád legraci.
9: No, to on teda měl, to on kolikrát...
8: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Říhových?
9: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici. Ano. A ty sestry Říhovy byly celé v černém. Ano. Víte, jako zavrány byly. Měly dlouhé nosy, takové špičaté, ale to nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
8: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo Pět vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
9: No tak on dědeček říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
8: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo?
9: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale... To nebylo vůbec slyšet.
8: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
9: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
8: No a teď co tam dělal?
9: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
8: Jste mi nerozuměl, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
9: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
8: Aha.
9: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
8: Tak už se nám to začíná projasňovat.
9: Každý prý odtamtud vyletěl jako šídlo, ale... Dědeček to vydržel.
8: A čím to bylo?
9: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
8: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet.
9: No to těžko říct, to... Každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
8: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
9: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšefty jim kazit nebudu.
8: A pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
9: Ne, akorát je...
8: No?
9: Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
8: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
9: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
8: Ale jen to řekněte.
9: Až ono je to takový.
8: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
9: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
8: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Říhovy živily plných 40 let.
9: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman, ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky,
8: no,
9: nebo...
8: To až zase jindy, pane Bruckner. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
9: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Říha.
8: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.

Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na svém pořadu, který jsem si nazval Chvála pohybu. Proč chvála pohybu? No, to je tak. Můj oblíbený autor, Jerome, který napsal ty báječné Tři muže ve člunu, napsal ještě jiné knihy a mezi jiným taky takovou malou, tenkou, útlou knížečku, o které moji přátelé tvrdí, že byla psána o mně. Není to pravda. Vzniká konce minulého století a já mám písemné doklady, že jsem to ještě nepil. Ale oni tak usuzují, protože ta knížka se jmenuje Lenivé myšlenky lenivého člověka. A tam má větu, kterou jsem si oblíbil, často ji cituju. On tam píše, miluji práci, celé hodiny se na ní vydržím dívat. A já začínám tento pořad takovou obměnou té věty, já zase říkám, já miluji pohyb, celé hodiny se na něj vydržím dívat. A když sedím v pohodlném křese doma a když vidím, jak naši kluci na obrazovce jedou nebo běží vpřed a slyším ty ochozy, jak zvou tím majestátním plurálem, jedeme, jedeme, tak mám pocit, že i já jedu. Oni se pohybujou, já se spadávám. Proto se na to dívám. Ale já nechci děsit přítomné dámy, že by to mělo být o pohybech sportovních. Ne, ne, ne. Já vím, že mezi ženou a sportovním pohybem vládne takové určité nedorozumění nebo neporozumění, aspoň před televizorem. Nevím, možná, že tady je to jinak. Já usuzuju jenom z vlastní osobní zkušenosti, že moje žena za 39 let manželství ještě nepochopila, co se hraje na dva poločasy a co na tři třetiny. Nepochopila. Ona se spokojí tím, že mi k televizoru přinese třeba kávu nebo víno, anebo taky podle toho, s kým hrajeme, prášky na srdce. A spokojí se takovým prostým uklidněním. Já říkám, dneska je to dobrý, dneska to máme dobrý. V brance je Lendl, to je dobrý. A to jí stačí uklidnit, odejde, já se můžu v klidu dívat. Ne, nemá to být, přátelé, o pohybech sportovních. Má to být o nejrůznějších druzích pohybu, který si člověk a lidstvo během tisíciletí vyvinulo, aby zkrátilo čas i vzdálenosti. Obojí relativně, samozřejmě. Má to být tedy o nejrůznějších druzích pohybu. Každý pohyb, který konáme, každý, i sebe menší, má tři fáze. Ta první je myšlenková v hlavě. Něco nás napadne a my to provedeme. A nemusí být v hlavě. Jsou taky takové pohyby z míchy. Nic nás nenapadne a my to přesto vykonáme. Ta druhá fáze je fyzická, tedy tělesná, to je to provedení toho pohybu. A třetí může být společenská nebo právní, podle toho, kam až ten pohyb dopadne. Já uvedu konkrétní příklad. Ještě za svobodna, když jsem se svou ženou, jak se říká, chodil, tak jsem ji vzal na operu. Proč? No, proč? Abych jí ukázal, že jsem kulturní člověk a že i po této stránce si se mnou lecos užije. Pardon, že aspoň po této stránce si se mnou lecos užije. Prostě vzal jsem ji na operu a o přestávce po prvním jednání jsme se procházeli po chodbách divadla. Zdůrazňuji slovo po chodbách. A radím dobře, když už jste na opeře, tak o přestávce projděte všechny chodby. Nikdy nevíte, kdo všecko tam je a kdo všecko vás bude považovat za kulturního člověka. Je nutno projít všechny chodby, zdravit, mávat i na cizí lidi, to je jedno. Upozorňovat, hele, jsem na opeře, vy taky, ano, jsme kulturní lidé. Skončila přestávka a my jsme se vraceli takovým postranním bočním schodištěm na balkon. A jen jsme tam vešli, tak v tom ohybu toho schodiště už za roh vcházel pán s dámou. A já na první pohled zezadu si říkám, hele, kamarád, tak jsem ho chtěl upozornit, že jsem tam taky a prostě jsem ho zezadu nakopl. On se otočil, vrátil se o ten půl krok. Vypadal velice udiveně. Vypadal úžasle. Ale hlavně vypadal jinak. On nejenže jinak vypadal, on to někdo jiný byl. Teď já jsem se cítil povinován se omluvit, nebo aspoň to nějak vysvětlit, tak povídám, prosím vás, nezlobte se, já jsem na první pohled zezadu myslel, že jste můj přítel. On se usmál a šel dál. Patrně i jeho zvykem bylo nakopávat své přátele v hledišti operního divadla a v přítomnosti dám. Usmál se a šel dál. Kdyby tento můj pohyb viděli tři odborníci, dejme tomu psychiatr, choreograf a právník, no tak psychiatrovi by byla jasná ta první fáze, že choreografovi ta druhá, ten by ocenil tu druhou, protože když uvážíte, že on byl o 4 schody vejš a skoro už za rohem,
a že moje noha tedy musela obsat, obloučit a obsala. No tak choreograf by byl nadšen tím provedením. No a právník by si počkal, kolik vám bude požadovat, kolik já zaplatím a kolik vám by stál mafný. Je samozřejmě, že při takovéto akci vždycky fandíme tomu menšímu, slabšímu, ale chytřejšímu. Vždycky fandíme Davidovi proti Goliáši, Charlie Chaplinovi proti tomu hromotlukovi těch jeho filmů. Já už nevím, kdo z nás dvou na tom hledišti operního divadla byl menší a kdo slabší, ale jedno vím bezpečně. Vím, že chytřejší byl on. Proč? Protože se usmál a šel dál. A udělil mi tak celoživotní lekci, jak přijímat kopance omylem. Usmát se a jít dál. No. A pak opera slavně pokračovala. Nádhera, miluju Traviatu. A vůbec celýho Puccinio, celý. Ale vraťme se k pohybu. Přátelé, první pohyb, který konáme, je chůze. Začínáme chůzí. No, chůze. Napřece batolíme, o tu název batole, že jo? Slováci mají přesnější termín lezůně. To je přesnější, lezůň. Byla vyslovena taková zvláštní teorie, dokonce byly dělány pokusy, že batole nebo lezůň, to je jedno, je dříve schopno plavat, než chodit. A byly skutečně činěny pokusy. Batola ta byla nořena do bazénu, samozřejmě, že cizí, se svým by to nikdo nepodnikl. Nikdo, když vzpomene, co dřiny to dalo ještě před početím. Do bazénu a praxe ukázala, že batole skutečně dřív plave, než chodí. Já vím, ono to na první pohled, na tož pak poslech taky vypadá trochu šíleně, ale ono všecko na první poslech i pohled vypadá trochu šíleně. Když Pythagoras objevil tu svou slavnou geometrickou větu, nechtějte, abych ji tady citoval, já si pletu přeponu s odvěsnou. A když ji vymyslel, tak z vděčnosti bohům antického nebe obětoval 100 volů. A od té doby prý se při objevení každé nové poučky volové třesou strachy. No. Začínáme chůzí. Můj doktor mi říká, ty bys měl víc chodit. A dodává vždycky, lidstvo vůbec by mělo víc chodit. A já rád slyším ten dodatek. Říkám si, aspoň v něčem jsem na tom stejně blbý jako lidstvo. A nebo ono jako já, to je jedno. A tak se snažíme chodit, lidstvo i já. Jsou konány pochody, tu individuální, tu hromadné. Například do místa, kam už jsem byl mockrát poslán, se dneska konají masové pochody, ale ani to mě ještě nezlákalo, ještě jsem tam nebyl. Já k těm hromadným výpravám mám takový určitý ostych od doby svého raného mlada. Já když jsem chodil do školy, tehdy se říkalo obecná, byla pětiletá, dneska základní, nevím, kolika letá je teď právě, ale... Když jsem chodil do té závěrečné, tedy páté, tak jsem byl uznán jaksi jako nejlepší žák obvodu svého rodiště. A město, moje rodné město, mi dalo odměnu. No, finanční. Stipendium. No, stipendium. Diškereci. Zavědění. A moje učitelka zase za odměnu mě pozvala na nedělní výlet s klubem českých turistů na hrad Lopata v mém kraji rodném. No, rodiče šťastní, že klub byl vyznamenán, takže půjdou taky. A šli. Vyšlo se šíleně brzy ráno, ale šíleně brzy. Turisté podlehají takové nějaké iluzi, že ta ranní krajina je snad krásnější nebo co. No, prostě vyšlo se strašně brzy ráno. A hned na kraji města, na konečné tramvaje, ten vedoucí turistů té výpravy, ano, jak se to u turistů říká, předseda, přednosta taky ne, náčelník. Ten, prostě ten nadturista, jo. Vydal takový příkaz, řekl, přátelé, jsme v přírodě, zhluboka dýchat. A všichni hned začali
zhluboka dýchat. Je pravda, že někteří chvilkama zapomínají, ale ostatní hned šťouchali loktem zhluboka dýchat, zhluboka. A šlo se. Šlo se, šlo, dlouho se šlo, šlo, šlo, šlo. A turisti při pochodu rádi žasnou. A vždycky hromadně. Jeden turista se zastaví, zadívá se někam a v tom jsou všichni kolem něj a koukají stejným směrem. A on si třeba jenom nemohl vzpomenout na své telefonní číslo. A nebo naopak doufal, že ostatní popojdou a že musí být chvilku sám. Marně všichni hned kolem něj a koukali stejně jako on. Šlo se, zase se dál šlo za těchto zastávek a to už začínali zpívat i ptáci. Ano, to je vědecky dokázáno, že ptáci vstávají skoro tak brzy jako turisti. A to zase byly další přestávky. Ticho, klid, koňadra. A za chvilku zase, přátelé, ticho, ticho, ticho, ťuhík. Teď vznikaly spory, jestli koňadra je koňadrou, ťuhík ťuhíkem. Spory, které řešila moje učitelka. Tato vědět musí učitelka, ta je za to placená, že jo? Já sám jsem si od té doby osvojil takovou metodu, kterou tady vřele doporučuji. Lidé chtějí jistotu. Když někde vznikne nějaká nejistota, co je co, nebo kdo je kdo, tak já vždycky zasáhnu, třeba když se lidi přou, co to je za strom, tak já vždycky říkám, to je jilm, ten málo kdo zná. To byste nevěřili, jak jsou vám vděční, jak se na dálku svolávají. Maminko, maminko, pojď sem, tak tohle je jilm. Ten pán to zná, tady to je jilm. A co pak jilm, ten existuje. Ale já jsem si vymyslel třeba ptáka bužlatku. A to ještě tvrdím, že existuje bužlatka luční, lesní, polní, že s koncem jara odlétají na sever a na podzim se vracejí, protože nesnášejí ty zdejší vedra. Takže já nabízím lidem jistotu a lidi jsou mi vděční. No šlo se dál. A to už se moji rodiče mezi sebou šeptem dohadovali, jestli ten hrad Lopata vůbec existuje. Jestli existuje v našem kraji. Ale turisti je zaslechli a ujistili je, že existuje a v našem kraji. A ten, kdo ho nikdy neuvidí, že přijde pomoc. Šlo se a pak ten, jak říkám, ten nadturista, ten vedoucí, vyslovil další rozkaz, který jsem si oblíbil a opakuju ho na všech výletech. Řekl, stop, přátelé, stop. Teď něco málo pojíme a budeme se fotografovat. Tak jsme něco málo pojedli, fotografovali jsme se a to už moji rodiče na sebe šeptem řvali, co jsem vlastně v té škole provedl. Že jsem byl přizván k tomuto pochodu. A zase se šlo. Matka se chvěla, otec byl bos. Je nutno doznat, že hrad Lopata existuje a v našem kraji, tedy v plzeňském, ale zase je nutno odpovědně prohlásit, že ten, kdo ho nikdy neuvidí, nepřijde o nic. Je to zbořený. To je hromada kamenů, tam je taková gotická branka, tedy zbytek branky. Jenomže turisti, jak říkám, rádi žasnou. A zvláště, když dojdou k cíli, ti vám zůstali stát, Lopata. Znehybněli, já měl dojem, že zapouštějí kořeny, a hleděli na ten hrad v takovém zbožném zadumání. Zatímco moji rodiče hleděli na mě, jako kdybych to byl já, kdo ten hrad pobořil. Jestli tady říkám, že k tomuto výletu jsem nepřizván za odměnu, tak musím zase naprosto otevřeně doznat, že za čtvrt roku na to na reálce už jsem patřil mezi nejhorší. To víte, klukovi je 10 let, místo učitelů dostane profesory, tím mu od prýmy vykají, kluka to zblbne, je z něj darebák. Můj případ. A v terci jsme opět s profesorem třídním navštívili tak jeden kraj, Chocko, taky v našem kraji, tedy v plzeňském, nebo v západočeském, tedy. Byl to hezký výlet. Navštívili jsme zámek Trhanovský, Lomikarů, že jo, statek Jana Koziny Sladkýho v Újezdě, pomník Jindřicha Šimona Bára na Výhledech. To je pomník, to je taková pyramida ze žulových balvanů, nahoře je sokl a před tím soklem stojí Jindřich Šimon Bár a kouká do kraje. Hezký výlet, hezký. Ovšem ve škole jsem se dozvěděl jiné věci. Profesor třídní povídá, no, tak příští rok pojedeme na 2denní výlet, ovšem nepojedete všichni. Například nepojede Horníček. A dokonce se mě zeptali, jestli vím proč.
Já nemám tyhle přímý dotazy rád. Mě když zastaví na silnici nebo na ulici příslušník a řekne, pane řidiči, jestli pak víte, co jste provedl, tak já nevím, totiž já vím, ale já nevím, jestli přiznání je polehčující okolnost. A za druhé se bojím, abych nepřiznal ještě něco, co on třeba přehlíží. Takže bych měl ty přestupky dva. Takže já obyčejně říkám, no tak já to tuším, ale nechám si to radši odborně vysvětlit. A tady taky, já se řekl, pane profesore, já nevím, proč bych s vámi příští rok nesměl na výlet. Říkal, ne, tak já vám to řeknu. Dvakrát, horníčku, dvakrát za ten den jste zklamal mou důvěru. Za prvé jste začal předčasně cucat už ve vlaku bonbon. A za druhé jste svévolně šplhal po podstavci Bárova pomníku. Já do dneška nevím, od kdy se smí cucat. To mě ještě nikdo nevysvětlil. A za druhé jsem šplhal Bárovi na pomník. Mně bylo 13 let. Já bych byl šplhal pod čemkoliv, co by tam bylo. Stoch slámy, zvrata od stodoly, keř, skalka, cokoliv. Kluk, prostě kluk, no. Jenomže on se obával, jako pedagog, se velice správně obával, aby to se mnou nerostlo. On si říkal, a co když nám to s ním poroste? Co když on nám začne o dalších 10 let později cucat už o půlnoci? A co když on nám o dalších 20 let později začne šplhat po fasádě Národního divadla? Měl pravdu, svým způsobem měl pravdu a ta obava byla správná. Do 50% měl pravdu. To cucání, přiznávám, se mnou roste. To jo. No tak nazvíme to přesně, je to dneska už je to taková stařecká mlsnota. Já v noci vstanu, neprobudím se, ale vstanu, projdu byt, dojdu do špajsky, tam ukradnu cokoliv sladkýho, třeba pitlík rozinek, to je mi jedno, cokoliv sladkýho, a v sedě na posteli to s ním, celý. Zmačkám pitlík, zahodím, ráno se probudím, koukám, je pitlík, byl si v té špajsce, tak honem, ho schovám do koše na papír, zmačkám pitlík, zahodím, ráno se probudím, koukám, je pitlík, byl si v té špajsce, tak honem,

prosím tě, Rozinka, tady, ukáž. Vezmu, ochutnám. Říkám, co blázníš, prosím tě, tak sválně ochutnej taky, to je štěnice. Nedávno se mi stalo taky, v noci jsem vstal, taky neprobudil jsem se a jenom jsem měl takovou představu, že v té plechové skřínce nad kuchyňskou linkou jsem zahlíd, znáte to taky, takovou tu krabičku, kde je naskládaný ovocní želé, že? Takhle tam leží šikmo jedno na druhé. Ovocní želé. Tak jsem došel, tiše otevřel skřínku, sáhl přes ty hrnky, abych nic nepokácel, vzal tu skřínku, odnesl do postele, otevřel, zalehl a pak jsem se probudil. To byly bombičky do sifonu. Takže tady ten profesor měl správné obavy, to přiznávám, že tohle se mnou skutečně roste velice neblaze. Ale to, že jsem šplhal Bárovi na pomník, to mě pustilo. Od té doby se nevyskyt velikán, který by mě přiměl ke šplhání. A to, že jsem příští rok nesměl takzvaně na školní výlet, to stejně dopadlo jinak. Skončila tercie, já jsem si řekl, sakra, to byla zajímavá třída, to byla zajímavá učební látka. Vem si to ještě jednou. A tak jsem za rok jel s jinou třídou do jiného kraje, s jiným profesorem, ale jel se. To je tak, člověk se po letech ohlíží. A chtěl by se některým kantorům omluvit a některým odprosit, některým poděkovat. Ale je pozdě. My se měli letos, máme teď září, sjezd, já se to stydím říct, sjezd abiturientů po 50 letech. To už se nemají scházet lidi, ale kostely. Po 50 letech. A předloni, když se měli sjezd abiturientů po 48 letech, no tak sjezd abiturientů, to ještě tak vzpomínám, jak se sešla taková parta podivných individuí, že? Když jsme nevěděli, kdo je kdo, nebyli jsme si jistí, hele, tohle je spolužák anebo školník. A teď jsme debatovali o tom, jestli ještě lepší mít žlučník nebo už nemít žlučník. Dvě hodiny trvala vášnivá diskuse o vyměšování. A náš profesor, poslední dosud žijící profesor, se omluvil, že nepřijde, protože je se svou novou láskou v Tatrách. Tak nás ponížil, tak nás ponížil. Ano, člověk by se chtěl vrátit, některým kantorům poděkovat, jiným se omluvit. No, je pozdě, kantoři tu nejsou. A vždycky tady v tom účtování budou položky, které jsme měli dát a nedali. A položky, které jsme dali a dát neměli. A dokud člověk žije, ten účet nemůže být uzavřen. Nebojím se to slovo říci. Sním o tom jako o štěstí. Bylo to v parku před radnicí na Havlíčkově náměstí. Havlíček má tam sochu z kovu a hrozil městu Habsburkovu rukou sevřenou do pěsti, že hřích je omyl vzniklý z touhy dělat i dobro. Tenkrát tušení neměl školák pouhý. Ještě tě neznal, Sokrate. A Růže, chlapec hodný v celku, kradl pro slečnu učitel. Chodil jsem asi do páté. Ve třídě první byl jsem rám a vstříc jsem učitelce šel. Kradené byly, nevídám. Dneska už bych to neuměl. Nic netušíc, něžně je kladla do vody na kraj umyvadla a já se štěstím přitom rděl. Pak usmál se. Bylo psaní. A ruka se mi počala chvět, že vzrušen nemohl jsem ani z tabule obsati pár vět. Dnes chodím už jen ostýchavě, kolem těch růží kvetou právě. Směl bych si aspoň přivonit.

A tak jsem si tu vypůjčil pár veršů Jaroslava Seiferta, jimž děkoval své kantorce, abych poděkoval i já, být opožděně kantorům svým. No, člověk chůzí začíná a jde dál ve svých myšlenkách, ve svých činech, vymýšlí další pohyby, silnější, rychlejší, vymyslí třeba lyže, kolo. Obojí jsem zkusil, obojí. Lyže se nestaly mou láskou, nikdy. Zkusil jsem je, kluci mě vzali na kopec za Plzeň, přivázali mě k ním za nohy. Strčili do mě a já koukám, krajina se dala do pohybu. A proti mně, tak jsem začal zvát. Ten pohyb se zrychloval, já zesiloval řev, až jsem zjistil, že sám sebe už neslyším, a to jsem byl s hlavou v závěru. Vyňali mě, vysypali a lyže se mou láskou nestane. Ale kolo jo. Od první chvíli, kdy jsem dostal kolo, láska na první pohled. A já dostal kolo pozdě, na kluka pozdě, tedy kluci mývají kolo v 6, v 8, v 10 letech. Já dostal kolo až někdy, no mezi 16 a 17 rokem svého věku, tedy až před maturitou, tedy na kluka pozdě, protože my jsme byli nemajetní. Ano, my jsme byli nemajetní. To o mě šířka, ne, že piju. Ale... Od první chvíle kolo veliká láska, jezdil jsem dlouhý tratě, na kluka dlouhý, Plzeň Praha třeba za divadlem, 90 kilometrů, to už jsem byl takový vášnivý studentský ochotník, a tak jsem jezdil za divadlem a hlavně za svou láskou největší a dosud trvající za Janem Pivcem. Když Pivec hrál, tak jsem jezdil na jeho premiéry na kole z Plzně do Prahy. A jel bych zás. Já jsem nedávno tohle vyprávěl při tomto pořadu v Bratislavě. A tam jsem si uvědomil teprve tam, před tamním publikem, že Pivec byl kdysi za první republiky několik let členem slovenského národního, tedy národného divadla. A tehdejší šéf činohry Ján Borodáč trval na spisovné slovenštině plným právem i u českých herců, ať už to byl Pivec, nebo Dohnal a jiný. A Pivec přímluvil nádhernou slovenštinou. Ale sám ten Ján Borodáč nerespektoval češtinu tak, aby mu říkal Pivec, a říkal mu slovenský Pivoc. Pivoc. A Pivec si ta jeho O schovával do zásoby, do kapsiček, za ucho, do vlasů, do podvědomí, schovával. A jednomu všechno ta jeho O vrátil. Jediným O. Krásným, velikým O. Nádherným. Byla generálka, už dekorace, světla, kostýmy, všechno, jak se říká, večer. V druhém obraze měl nastoupit Pivec a nenastoupil. A z hlediště Borodáč vykřík, stop, počkáme. Tak čekali 2 minuty, 4, 8, 10. Pak konečně vyšel Pivec na jeviště a z hlediště se ozval Borodáčův výkřik. Kde jste boli, pán Pivoc? A Pivec šel až na rampu a řekl, bol som sroť. A tímto obrem českého herectví jsem jezdil rád na kole. A jel bych zas, i kdybych hrál v černé príčope, jel bych zas. Ale nejdelší trať svého života, dodnes nevím proč, je otázka pro psychiatra, jsem jel z Plzně do Beskyd. Já jsem nikdy v životě předtím nebyl na Moravě. A nenal jsem si, že pojedeš do Beskyd sám na kole. To jsem už byl profesionálním hercem v plzeňském divadle, to bylo za války, tedy za druhé světové války. Tak jsem vyjel a kolega Štěpán Zemánek, který později byl vynikajícím hercem ve Státním divadle v Brně, mi říkal, hele, to pojedeš přes nás, Osek nad Bečvou. Zarastám, já tam budu u rodičů, o prázdninách, s náma můžeš být, jak dlouho budeš chtít, naším hostem. A už to zapomněl, jedu, šlapu, koukám Osek nad Bečvou. Říkám si, Jirko, to jmenoval Štěpán, tuhle obec. Tak jsem zarazil, tam jsem se zeptal tamních, nějak tam šli kolem lidé tamní. Tak jsem se zeptal, kde mají Zemánkovi statek, pardon, kde bydlejí Zemánkovi.
No ne, on už zemřel, já mu nechci škodit ani po smrti. Prostě kde bydlejí Zemánkovi, tak mě tam dovedli. Rodiče tam byli, Štěpán tam nebyl typný a říkali, ne, my o vás víme, syn nám říkal, že přijedete, pojďte dál. Uvedli mě, krásný podkrovní pokojík, tam vonilo dříví, dvougauč, manželský gauč, takový krásný. Říkají, to je váš pokojík, jak dlouho tady budete? Já říkám, no, když dovolíte až do rána. Oni říkali, a pak? Já říkám, no jedu dál, kam? Do Beskyd. Odkud? Z Plzně. Sám? Sám? Na kole? Na kole. A oni se na mě dívali tak, asi jako když hodíte korunu do automatu a nic nevypadne. Porouchaný přístroj. Ale pozvali mě k večeři, tak koukala blázen, to bylo 6 spojených stolů, tam se dělo asi 35 lidí. Večeřeli, já říkám, co tohle je, svatba nebo křtiny, nebo co to je? Ne. To byly senoseče, tam se kosila tráva, tam celý ten kraj vonil tou pokosenou travou, tím čerstvým senem, to byla vůně v celém kraji. A ty lidi kolem těch stolů, to byly rodiny, to byly jejich rodiny, celý rodiny. Si tenkrát pomáhali, dneska zpívají. A v čele těch spojených stolů seděla neteř. Krásná, krásná neteř. Tenkrát jsem si říkal, to je nejkrásnější neteř světa tohleto. Mně bylo 22 let. 22 let. A v plzeňském divadle jsem hrál ve Šrámkově létě Jana Skalníka. Toho lirického studenta z Prahy, který se zamiluje do té venkovské holky Stázy. A tam jí říká tu nádhernou větu, čím to voní, Stázo? Rozmačkaný jahody a mlíko. A pak ta celá hra končí tím, že ta Stáza otáhne za ruku z farský zahrady do luk a říká mu, pojďte jeno, já vám tam v lukách tak šťastně vzdychnu. A to už jde po naradši dolů. A teď já jsem tohle prošel na jevišti jako roli a teď jsem to tady zažil ve skutečnosti. Skutečně léto, seno tam všude vonělo, tak jako tam. Na konci stolu Stáza, nádherná Stáza, já přes tu dálku těch stolů cítil rozmačkaný jahody a mlíko. Tak jsem si nutně řekl, dneska se bude vzdychat. A hlídal jsem si, během večeře jsem si ji hlídal, jenže skončila večeře a holka zmizela. Tak jsem říkal, no tak najdu. Vzal jsem kolo, objel v obavřeji Bečvy, tam se koupala mládež, holka nikde. Tak jsem si řekl, aha, tak vzdychat se nebude. Tak jsem zapadl do toho svého podkroví, zapadl, usnul okamžitě, to víte, kluk, unavený z kola. Asi v půl jedné v noci mě probudil pocit světla. Si říkám, to nemůže být ještě ráno, co to je? Tak pod dekou jsem tak jedním okem kouk, vyhlíd, koukám, lustr rozsvícený a s rukou ještě na vypínači stála neteř. Po špičkách šla a začala odestírat tu druhou půlku toho gauče vedle mě. Já si říkám, co to je, co se to děje? Jsou u nás kraje, kde hostu podají chleba se solí. Jsou jiný kraje, kde podají klobásky a slivovici. To všecko beru. Ale co z neteří? Teď jsem nevěděl, co dělat. Jestli jako, že ještě spím, nebo že už jsem zvůru, nebo že zatím ještě spím a probudím se až potom. Taky jsem nevěděl až po čem. Ale ona si všimla mýho voka a říká, je, já vás probudila. Já se omlouvám. A říkala, mě? Nemusíte, já už spím. Šup. Zále, já spím. A ona říkala, viděl jste sám dům plný lidí, takže tohle je poslední možnost, která zbývá. A říká, mě se neomlouvejte. Mně ne. To já jsem tady cizí vetřelec, klidně, prosím, si poslušte. A říká, tak vám to nebude vadit. Já říkám, mě vůbec ne, prosím. Říkám, opravdu vám to nebude. Jsi říkal, ne, prosím. A říkal, to jsem ráda. Za mnou totiž přijel snoubenec a tohle je poslední volné místo pro něj. Holka odešla, vešel dvoumetrovej valach a mně se do rána zdálo, že v obsluhu cirkulár. To bylo jediné vzdychání té noci, které se konalo. A ráno jsem jel dál a projel jsem zvláštní obec, tedy, pardon, musím říct město, protože třeba bude slyšet moje žena, Valašské Meziříčí. A netušil jsem, že projíždím městem,
kde v té době už žije moje doživotní žena. A nemohl jsem to tušit, protože muž je primitiv, ten šlape od piva k pivu a neví. Ale co jí do dneška vyčítám, že ona to nevytušila. Že ona si ten den řekla, co to tudy projíždí? Moje budoucí štěstí. Nevytušila taky nic. Zamiloval jsem si Beskydy, prošel jsem si je. A pak jsem si to namířila záměrně ještě na neděli, abych viděl kroje na Jižní Moravu. A viděl jsem kroje, nádherný. A zamiloval jsem si i tu Jižní Moravu. Před lety jsem seděl s primášem Slávkem Volavým u Slivovice, taky učil jiného s ním sedět. A říkám mu, vidíš, Slávku, já jsem tak drzej, že jsem napsal jednu knížku o Kanadě, jednu o Benátkách a dvě o Jižní Francii. Ale chtěl a měl bych napsat o Jižní Moravě. A co mám psát? Nerozumím vínu, nerozumím hudbě. A on říkal, neblázni. Každý, kdo píše o Jižní Moravě, tak píše o víně a o hudbě. Vem to jinak. Přijeď sem, popuď tady tři týdny, měsíc, dva měsíce s náma, s lidma. A píš o lidech. Což je krásná rada a krásný pozvání. A člověk nemá čas. A lže si. Má. A nebo si ho má pro takovou věc udělat. A tak ta Jižní Morava trčí v mém vědomí a hlavně v mém svědomí jako taková něžná, láskyplná čipka. Moravo Jižní, šel jsem bystře zdý, hůl na rameni, na kabátě květ, ač kordulky tam mnohý půvab krý. Přemnoho krás tam můžeš uvidět. Tak lehkou nohou prošel jsem kraj mnohý. Hůl na rameni, na kabátě květ. A viděl kvěstí jabloně i hlohy. Když mi pak večer bolívaly nohy, pod věnec chemelový jsem znaven set, aby jsem mlád a šťastem. Šťastem? Kdo ví? Dost často na to člověk vzpomene, leč vzpomínání to jen málo poví. Na rameni jsem spával šenkýřovi mdlou pachuť na rtech maje z ječmene. A tak mi rychle prchala má léta, až uteklo mi mládí spanilé. Nakonec zbyla jenom hořká věta. Já nepoznal jsem mnohé krásy světa. Vyhnuli se mi tenkrát na míle. Dnes říkám si, můj Bože, je to škoda. Ta léta prošla jaksi bez kouzla. A dneska čas už na mém srdci hlodá. Tenkrát mi jako mezi prsty voda přemnohá z lásek uklouzla. A teď, když se mi z dálky připozdívá a kdy mě občas píchne u srdce, zdychá si smutně starý piják piva. Už nikdy. Víno odjak živa je pro krále a modrce.

Tak jsem si tu opět vypůjčil verše svého milovaného básníka a nejsi ani králem, ani mudrcem, nemůžu než připít památce tohoto skutečného krále a mudrce české poezie a vzpomenout na jeho vzpomínku v jeho knize paměti, kdy se narodil a nad kolebkou se mu sklonili tři sudičky a ta první řekla, bude pít víno. A druhá řekla, a vždycky červené. A třetí dodala, a hodně. A tak mi tam chybí ta čtvrtá sudička, ta nejmoudřejší z nich, která by už tehdy řekla, a dostane pro nás Nobelovu cenu.

a tak i já mám pokaženou pověst tím červeným vínem. Všude, kam přijedu, mi je vnucujou. A já velice rád, velice často piju taky bílý. A oni se vždycky diví, vy a bílí, my jsme vás v životě neviděli u bílýho vína. Říkám, kde jste mě viděli? Na obrazovce nebo na jeviště, tam piju červený. Tam to bílý v těch reflektorech steplá. V poslední době vlastně už vyvíjíte jenom na jeviště s červeným vínem, protože od jisté doby velice moudré rozhodnutí. Víno vůbec do televize nesmí. Taky si všimněte, jak prudce stoupla úroveň programu. Takže já o víně moc nevím. Já víno mám rád, ale vínu nerozumím. Já vycházím z takových dvou základních pouček, které o víně vím. Tu jednu mi řekl můj kamarád, řekl, hele, pamatuj si jediné. Bílé víno má být chlazené, červené víno má mít teplotu pokojské. Tak to je jedna. A tu druhou poučku mi řekl jeden moravský vinař, taky mě provázel sklepem, nasával koštířem to víno, že dával ochutnat. A taky se divil, že piju bílý. On říkal, vy a bílý? Já říkám, jo, velice často, velice rád bílý. Říkal, ale radši červený, ne? Já říkám, no tak radši červený. On říká, proč? Já říkám, to já nevím, proč. On říkal, vy to nevíte? Tak já vám to povím. Když pijete bílý, čuráte bílý. Když pijete červený, čuráte zase bílý, čili něco ve vás muselo zůstat. No a tyhle dvě poučky mi vystačí do životě s těma dušima. No, skončilo kolo a každý kluk, který se projel na kole, zatouží zase dál, silněji, intenzivněji, rychleji. Další takový klukovský sen je motorka. To je věčný sen. Tak tato láska mi unikla, nebo já se unik této lásce, nevím. Motorka, to už je pro mě příliš technická záležitost, šroubky, ventilky, šlaušky, to je něco práce. Ne. Poslední, co z techniky chápu, je skoba. A přesto mě ta motorka neunikla, nebo já jsem neunikl jí. To už je tak v tom našem povolání, myslím hereckém, že někdy děláme i to, co bychom normálně a zadarmo nedělali. No, já jsem dostal roli faráře, katolického faráře, to už je takový film pro nepamětníky, doufám, že je zapomněn, roli faráře. Já jsem se sám díval, my říkali, no ne, to nebude nějaký starý farář, nebo starodávný farář, to bude moderní, současný, technický typ. Ten si v kostele zařídí mikrofon, káže přes amplifikaci, že střílí lukem, stříhá ovce, jezdí na motorce. To bude takový farář současný, moderní, technický. Když jsem málem řekl pokrokový, to by byla volovina. A tak mě nachytali právě na tu motorku. Já jsem měl ještě mokrý řidičák na svoje první auto. Jsem si řekl, fajn, role na motorce, beru. A oni říkali, pozor. To bude 500. Já říkám, číslo mě nezajímá. To jsem nemyslel jako vtip, já nevěděl, co to je vtip. Až když to přivezli, tak jsem zjistil, že tady někde začíná jedno řídítko a daleko od toho vpravo končí druhý řídítko. Přijezdí voják, instruktor, zkušenec, profesionál, který u nich na vojně učil jezdit další kluky na tom stroji. A povídá mi, hele, sedněte si do té lodičky, já vás napřed provezu tady tou obcí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. To byly Hříčky v Orlických horách. To je vesnice na svahu, kde není 10 metrů silnice rovna. Tady buď doleva, doprava, nahoru nebo dolů, a tam není rovinka, nikdy. A já tam byl první den, tak jsem si sedl, říkal jsem si, fajn, porozhlídnu se po té obci, on si sedl na to sedátko, něco zmáš, na něco šláp, nevím, co dělal. To vyrazilo a já jenom vidím, jak se na nás řídí samoobsluha, kino, fara, zbytov, národní výbor, škola. To lítalo, my jsme jak rachejtle prolítli tou vesnicí. Zatáčky bral smykem. On dojel na roh, dup na brzdu, dostal smyk, v kýženém směru vyrazil nahoru, smyk doprava, smyk dolů, smyk doleva, smykem. Prolítli jsme tou vesnicí, jak říkám, jako rachejtle. On mě dovezl zase před tu hospodu, kde jsme byli ubytovaní. Já vystoupil z té lodičky,
a šel jsem se převlíct. Ne, ne, ne úplně. Ne, ne, ne to, co vy myslíte, ne. Do kostýmu, do filmového kostýmu. Vyfasoval jsem takový overol na zip, jako mají piloti, těžké overol, kuklu, brejle a nastoupil jsem, až on říkal, teď já si sednu do té lodičky a pojedete vy. Tekal jsem za to sed a on říká, je to jednoduchý, to je jednoduchý. Vyhoďte spojku, dejte tam jedničku a pak pomalu uvolňujte tu spojku a pomalu přidávejte plyn. Já říkám, co mi to vykládáte tady, člověče? Co mi to tady říkáte? Jsem řidič, ne? Takže vím, že napřed spojku a pak pomalu jedničku a pomalu plyn, to vím. Tyhle věci mi neříkejte, tyhle ne. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak on i tyhle věci mě prozradil, tedy doslova prozradil, protože to byl armádní motocykl. Já to vykonal, vyjelo to, jelo to, jelo. Počítám takových 15 metrů, že to jelo, pak to i s náma vylítlo ze silnice a já najednou vidím, my jsme po lukách jeli dolů do údolí a protože po lukách zásadně nejezdím, tak jsem pustil řídítka, on stál v té lodičce, držel ty řídítka, rval nás někam stranou, on zastavil nás o něco, vytáhli nás nahoru a on povídá, já jsem vás neupozornil, že ta loďka tomu dává faleš. Vy když chcete jet tam dopředu, tak musíte řídit tamhle doprava. A říkám, no a to jste mi neřekl. Tak si sedněte a jedem. Tak si sedl, já si to namířil dopředu, tudíž jsem to namířil a nařídil doprava, a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiana vlevo. To byl druhý pokus a při třetím jsem vyvrátil švestku. Další zakázali, říkali, ne, ne, ne, to nebudeme riskovat, to budeme řešit střihem. Ve filmu se dá všecko vyřešit střihem. Já vycházel z fary, zapínal jsem zip, nasazoval kuklu, utahoval brejle, že? Motorka už byla nastartovaná, ta se chvěla, já na ní sedal, ovšem to mě museli odpřísáhnout, že se to nehne. Sedal, střih, což divák nepozná, a zády ke kameře v mým kostýmu vyrážel ten voják. Takže všecko, co v tom filmu tenkrát jezdil, všecko byl ten voják. Ačkoliv ne všecko, ne všecko, pozor. Jeden záběr jsem měl já, to se chlubím. Jeden záběr jsem celý já jel, v lodičce byla učitelka, tedy herečka v roli učitelčiny. Seděla, já jel kolem kamery, dlouhý záběr, sám. Ovšem to mě 15 chlapů táhlo na laně. Ne, ve filmu se dá všecko vyřešit střihem, všecko. Kolikrát jsme viděli film s nehercem v hlavní roli. Žasli jsme, jak byl dokonalý a on ani neznal děj. To se dá všecko sestříhat, tak to všecko jde. Takže dneska už se motorky nebojím, tak už mě nehrozí ve filmu. A na milostné scény mám kaskadéry. A z téhož důvodu jsem si vždycky říkal, nikdy nebudu chtít auto. Nikdy jsem nezatoužil po autě. A vydat. Ze všech pohybů, které člověk koná, o kterých tady mluvím, je auto můj nejmilejší. I když to je pohyb v sedě vlastně, že jo. Ale taky auto. Mnohé jsem pochopil až po letech praxe a jenom praxí. Autoškola vás naučí mnohé. To je jako herecká škola, amu, jamu, damu, famu, nebo co, ale to podstatné získáte teprve na jevišti, teprve před kamerou. Mě naučili třeba v autoškole, že při rychlosti 100 km v hodině je brzdná dráha 80 metrů. Tak jsem se naučil, tam je čísla 80 a 100 a uměl jsem, ale jenom uměl. Nevěděl jsem o nich nic. Až když jsem je poznal na vlastní kůži a na vlastní nervech. Jel jsem začátečník, silnice rovná, přehledná, dodaleka, předaleka, jedu, mám tam tu stovku, tenkrát se to ještě smělo, dneska už ne, to neexistuje dneska stovku, dneska 90, ale tenkrát jsem tam měl tu stovku a koukám v dálce, ve veliký dálce na silnici, kráva. Myslím zvíř. No ne, to musím dodat, protože řidič považuje za krávu každý, kdo se tam pojede. Ale tohle byla kráva, skutečně s rohama a kráva, normálně. Šla přes tu silnici, zastavila se,
a zamyslel. To se stane. Ani kráva není chráněna před myšlenkou. Ne? Já jdu na brzdu a tady začínala ta brzdná dráha v praxi. Já jel dál. No, kráva se mi zdála ještě malá v té své dálce. Já byl ještě klidnej v tom svém voze, ale jak se blížila, tak se mi začala zdát větší než katedrála. A já jako každý řidič jsem myslel jenom na sebe, za sebe, tak si říkám, proč ta kráva tak pomalu brzdí? Zatímco ona si myslela, kdy pak ten vůl zastaví. Pravdu měla ona, samozřejmě pravdu. No zastavil jsem, asi metr od ní. A zajímavý bylo, že ona stála dál a koukala taky. Tedy ne, takhle s rukama, takhle na čtyřech koukala. A já koukal na ní, tak jsme na sebe koukali. A já si říkám v té chvíli, ta kráva má krásný oči. A vzpomněl jsem si, že básníci antického Řecka, tedy ve starém Řecku, když popisovali krásu nějaké mladé ženy nebo dívky, tak říkali kravooká. Jsem tohle vyprávěl v tomhle pořadu v jednom městě a v první řadě seděl pán, který mě opravil a řekl, pane Horničku, mýlíte se. Antičtí básníci nikdy neříkali kravooká, ale volooká, vždycky volooká. Já říkám, no tak já se omlouvám, mám reálku, nemám klasické vzdělání a pak já přes tu kapotu tak hluboko neviděl zase. Ale tehdy ve starém Řecku to byla pro ty mladé řekyně, to byla poklona, to bylo vyznamenání. Kravooká, to milovali. Já nevím, co by tomu říkal dnešní mladá holka, kdyby chlapec třeba na disku jí řekl, seš kravooká. Nevím, jestli by to brala jako poklonu. No, takže když to shrneme, hovězí dobytek má krásný oči. A to jsou ty věci, které pochopí člověk až na vlastní kůži. To se vypravuje o nějaké anglické dámě, že jela po Londýně a skočila červená. Tak ona nejenže zastavila, vypnula řízení a vyndala klíče od zapalování a čekala. Pak byla žlutá, tak zasunula klíče, zelená, tak startovala a nešlo to. Nejelo to. Tak byla červená, ale ona startovala už pro jistotu dál a nešlo to. Žlutá, zelená, nešlo to. A za ní seděl pán v autě a troubil, na klakson troubil. Tak ona konečně vyndala ten klíček a šla k němu. Povídá, vážený příteli, kdybyste byl tak velice laskav a šel tam za mě startovat, já bych tu zatím za vás troubila. Mockrát mám chuť tohle udělat, mockrát, ale chybí mě k tomu dvě věci. Můj klid a půvab té anglické dámy. Totéž se stalo jedné herečce v Praze, nebudu jmenovat, taky zastavila na červenou, nevyndala klíček, ale čekala, že? Běžící motor. Čekala červená, pak žlutá, zelená, jenže ona se zamyslela. To se stane. Ani herečka není chráněna před myšlenkou a přemýšlela, jak hrát Desdemonu, nebo Julii, nebo Roxanu, přemýšlela, prostě zmyslela. A tam zase červená, žlutá, zelená, červená, žlutá, zelená, ale ona přemýšlela. Až přišel příslušník k tomu okýnku a povídá, milostivá, jiné barvy nemám. V Pardubicích že se jedna dáma, pozor, teď to vypadá, že vypravu jenom o dámách za volantem, ne, já si jich naopak vážím, jsou výborné řidičky, ale tady se skupily takový tři historky. Já to taky nevím o autě moc, já jsem lajk, řídím rád a snad i dobře, ale nerozumím tomu, já nevím, proč to jde. Ačkoliv zase, abych za sebe nedělal větší hlupáka, než jsem, já svý věci vím. To já vím, že pod volantem mám takový hodinky dole. To nejsou hodinky, to má jenom jednu ručičku. A tu musím sledovat, to mě naučí, tu musím sledovat. Když dojde k nule, tak musím do zadního blatníku dolejt benzín. Protože podle nový vyhlášky se nesmí jezdit bez benzínu. A tato dáma toho nevěděla o autě víc než já, jezdila a u Pardubic, ale prý asi 4 km od města, jí praskl klínový řemen. Ona nevěděla, co jí to prasklo. Já bych to taky nevěděl. Já toho nevím víc.
Já dokonce, když mě vyprávěli o ní, že jí praskl klínový řemen, já nevěděl, jestli je v motoru nebo na ošacení. Prostě jí to dál nejelo. Tak ona stála na silnici až nějaký spolujezdec nebo protijezdec jí nahradil ten její klínový řemen její nylonovou punčochou. Svázal, utáh, řekl to dojedete, to je dobrý, a honem do servisu a tam vám to vymění. Jenomže žena, to víte, to je bytost plná fantazie, snů, touhy. Řemen nebo punčocha, to je servis. Po servisu ani nevzdychla. A jezdila na to dál a jela na to dokonce na dovolenou k Baltu. A tam jí to ruplo, tam pochopila, na co to jela. Tak se zpátky přes DDR dala táhnout, jak kdo jel, z kliků stán, až na naše hranice. A to je klínovec na Teplice, má nahoře. A tam prý to jde dolů, já to tam neznám, ale tam prý to jde dolů velikým sešupem svach a serpentíny. A tam jí nikdo nechtěl vzít. Tam naši řidiči říkali, to, my si v těchto zatáčkách uvažeme ženskou za sebe, ne ani nápad. Ne. Tak tam čekala celý den. Až k večeru přijel tyrák, ta pojízdná stodola s vlekem. A ten řekl, paní, já vás vezmu dolů, ale já si vás nebudu vázat za sebe, to bych vás neviděl, já si vás přivážu před sebe a budu vás vlastně spouštět. Tak ji přivázal, spouštěl a tady, tvrdím, unikla našemu automobilovému průmyslu světová reklamní fotka, jak malá škodovka táhne veliký tyrák. Tam lidi vybíhali z domu, mávali, jákali, tleskali a ona za volantem se usmívala a za ní tyrák s vlekem. Ano, člověk nikdy neví, koho bude za chvilku potřebovat. To se vypravuje, jak jedou dva manželé dálnice Praha, Brno, Bratislava, že jo? Jedou ve výborný náladě, povídají si, poslouchají zákrutu a najednou v té zákrutě mezi dvěma písničkama je takový zoufalý volání, pozor, pozor, voláme dálnici Praha, Brno, oblast Jihlava. Říká, to jsme my, poslouchej, co říkají. Voláme oblast Jihlava, varujeme, jeden řidič tam jede v protisměru, A ten manžel říká svý ženě, slyšíš je? Slyšíš, jak kecají? Prej jeden, já jich vidím 8. Tak. Každý řidič myslí v podstatě jenom za sebe a jenom na sebe a zapomíná, před chvilkou jsem tady řekl, protijezdec nebo spolujezdec, ale on v každý chvíli, když jedeme, tak jsme spolujezdci, kohokoliv. Všichni jsme spolujezdci. Či na to by se mělo za volantem myslet, že nikdy nevíme, koho, jak říkám, budeme za chvilku potřebovat. Já když jsem předjížděl první nákladák svého života, to byl nervák. Já jsem ještě neuměl moc jezdit, ale vím, že v autoškole mi říkali předjíždět klidně, pomalu, tedy pomalu, rychleji, nebo radši. Aha. Mít přehled do daleka, jasný přehled, a pak se pomalu vrátit do pravýho pruhu, aby on nemusel brzdit, aby ho nějakým způsobem neohrožoval. Tak jsem předjížděl první nákladák svého života. Předjíždím a on byl pořád vedle mě. Já jsem furt jel, on byl vedle mě. Já už jsem si říkal, to je vlak, ne? A v tom slyším, za mnou se ozval klaxon, ale velice naléhavý, tvrdý klaxon, který mě plašil z té silnice, tak si říkám, pro boha, já někoho zdržuju. Tak jsem přidal, vrátil jsem se poněkud rychleji do toho svého pravého pruhu a kolem mě se myhla předjíždějící 603. A pán vedle řidiče stočil okýnko a obličejem brunátným až k mrtvici něco na mě řval. A zase vytočil to okýnko a jel dál. Já za ním a koukám, říkám si, to je 603. Ty ne, že jsi zdržel někoho, ty jsi pozdržel něco. A s takto nahlodaným svědomím jsem ujel asi 10 kilometrů a tam ta 603 byla zaparkovaná u lesa a ten pán už vystydl. Tam seděl na pařezu a jedl salám.
já měl strašnou chuť vystoupit, zajít si za ním a zeptat se a říct, prosím vás, vy jste mě před chvilkou předjížděli, vy jste v té rychlosti něco na mě volal, já vás neslyšel, nebyl byste tak velice laskav a nezopakoval to soudruhu? Já se vsázím, že by to nezopakoval. Nezopakoval by to, protože ono z rychle jedoucího vozu se to líp řve než z pařezu. No, auto. Člověk je vždycky, jak říkám, spolujezdcem a jestli jsou tady neschody mezi dvěma řidiči, tak pak jsou tady dva naprosto nesmířitelné tábory a to jsou řidiči a chodci. Každý má svou pravdu, svou zkušenosti, svou hlavu, jo, samozřejmě, že? Vždycky prý je vinen spíš řidič. A já tvrdím, že vždycky spíš chodec. Proč? Každý chodec nemusí být řidičem, kdežto každý řidič je taky někdy chodcem. Řidič umí myslet jako chodec, dokonce je častěji chodcem než řidičem. Umí myslet na chodce a někdy musí myslet za ně. Ale chodec nemusí umět myslet jako řidič, nemusí být nikdy řidičem. Já to vidím, tady je červeno-bílé zábradlíčko, tamhle je přechod. Proč by chodil až tam? Tak si to veme tady šikmo přes křižovatku a diví se, že tam jede auto. Proč se diví? Protože každý malý český člověk, který z literatury už zapomněl všecko, natož pak z poezie, tak jeden verš si pamatuje celý život a to je ten verš, že na pány v krytém voze taky jednou trhne. Už zapomněl, kdy to ten Čelakovský napsal a aplikuje to i na majitele Oktávii a Trabant. A tak si myslím, že ano, řidič má svou hlavu, chodec taky má svou hlavu, obě se liší. A já bych chtěl tu první polovinu toho dnešního vyprávění skončit přípitkem těmto dvěma hlavám, řidičovi a chodcovi, aby obě dvě vždycky zůstaly chladné, klidné, usměvavé a hlavně obě vždycky celé.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Aký je dnes deň?
1: Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok.
0: James!
1: Áno, pane.
0: Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra. Ale čo je dnes?
1: Aha, už rozumiem, pane.
0: Tak, aký je dnes deň?
1: Štvrtok, pane.
0: A zajtra bude piatok?
1: Som si takmer istý, pane.
0: Nehovor, James. A ako to vieš tak presne?
1: Piatok mám narodeniny, pane.
0: A si si istý, že je to tohto roku, James?
1: Áno, pane, v lani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať.
0: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
1: Áno, pane, zomrela mi sestra.
0: A ty si po nej všetko dedil, však, James?
1: Áno, pane, 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
0: James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
1: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
0: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
1: Ja neviem, pane.
0: Mal si ty vôbec niekoho rád, James?
1: Mal. Svoju ženu, pane.
0: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
1: Už nežije, pane.
0: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
1: Žiaľ, áno, pane.
0: James! Taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
1: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
0: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
1: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili prísť vy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
0: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
1: Fungovalo to okamžite, pani.
0: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
1: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
0: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
1: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
0: No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
1: Áno, pane.
0: A celkom sympatická. A môže sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
1: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
0: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
1: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
0: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
1: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
0: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
1: Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím.
0: Musíš sa snažiť viac, James.
1: Áno, pane, pokúsim sa.
0: James?
1: Prosím, pane.
0: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny.
1: No, tak dovolíte, pane. A
0: aký darček by ti urobil radosť, James?
1: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
0: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
1: Ďakujem, pane.
0: Ani si ho nerozbalíš?
1: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
0: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.
2: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
3: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
2: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
4: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi.
2: Děkuji. Ano. Ale... Ale teď už k věci, ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je poroce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo... o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru proběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež můj rozuch a malý můj smava je, sáva je, a je. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně, soudru proběhnu, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano. Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
3: Prosím, ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem... si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně!
3: Ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili?
3: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou desítku pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit. Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Ne, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně. Ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Ano. Oh. Vodka moskovská.
3: Správně.
0: Pětka.
5: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce. No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Dál?
5: Oh, já. Francouzský koňák. Le Frasson. Allons enfants de la patrie.
6: Pardon, Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že? Ano,
5: ano. Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek. Takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře. A napište zase nějakou legraci. Já.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.
8: Moje jméno je Rěbrotěsov, podplukovník. A tady mám být můj nejmilejší přítel.
9: Bože, tady.
8: Luďa Pružinský, zástupce okresní?
9: Ano.
8: Okresního hejtmana.
9: Prosím.
8: A už tady mám být ten malý...
9: Ano, ano.
10: Pojďte.
8: Náš malý člověk, rostový a... Elegantní dvojetočie. Inspektor čeho?
9: Klášterní školy.
8: No, tak. A takový si lidi tady vyhodí z hospody, jen to fikne. A ještě nám tam dali, kromě vody, než čaj s mouchama.
9: No.
8: To je možný než tady, v tomhle tom městě, jak se to tu jmenuje. No. Když si člověk zajede do Saratova, tak dostane aspoň večeři teplou. A nejvíc nenávidím, když člověk se napije a pak to nemá čím dosarazovat, tak dostane aspoň večeři teplou. A nejvíc nenávidím, když člověk

0: No.
1: Jak se to řekne? No,
0: čeho?
1: No, víte, co myslím?
2: Včera jsem jet u Holopesova senzační krůtu.
3: No.
2: Že si vzpomínám, pánové, byl jste někdo ve Varšavě?
3: Ne.
2: Tak tam dělají tohle. Lemou karasy.
3: Karasy, ryby.
2: Docela obyčejný karasy. Živý, ještě se třepou a šup s nima do mlíka.
3: Do.
1: Kyselýho.
3: A do svařenýho, ne?
2: Do syrovýho. Ty potvůrky si tam den poplavou a potom. Potom je pečou na másle, na pánovi, bublají si.
3: A smetanu nalajou, ne?
2: Taky se
3: no,
2: no já vám řeknu, kam se hrabou ananasy. A když si na to takhle dáte jeden nebo dvě štamprlátka, no. A to se necítíš, to úplně vomdlíváš, vůní.
3: A k tomu by byla, nepeste, k tomu by byly naslené okurčičky.
2: Může být.
1: A neby. A
3: teď vám řeknu já, co jsme jeli, když jsem byl ve Varšavě.
2: Byl ve Varšavě.
3: Kdo říkal, že nebyl? Já byl ve Varšavě.
1: Byl ve Varšavě.
3: 200 taštiček jsme nasoukali do sebe, jedna, dvě. No. 200 taštiček, ale no, tedy vařený těsto, žáno, taštička a vevnitř mleté maso. Masíčko. Dáte navrch to, petržálku nebo to, posypete pepřem, nebo se to zaleje i octíkem a pojída. A když už mluvíme o rybách, co říkáte rybí polevce ze sterledě?
1: No.
2: Oho.
3: Sterleď, nebo je to sterleď? Taková dlouhá.
2: Sterleď.
3: No, to je přeci, já jsem to jídával 1858. Toto letí ten čas. A tady mluvíme o jídle, maříme čas a já mám takový hlad. Já půjdu domů a já si udělám bene doma. Poté. No poté vy dva. Každý vypijeme štamprličku, zajíme tím, co vám podal, třeba okurčičku nebo salámeček.
1: Salámeček.
3: Podpálíme pod samovárkem, co říkáte, páni?
1: Já s nadšením.
2: No, velice rádi.
3: A můžeme si povídat třeba o nemocech, nebo o starých, dobrých, zašlých časech. A nebo si moje paní spí, ale tu nebudeme budit. Zbudím služku. Tady. A řeknu, aby připravila samovár. A ze sklepa, aby přinesla okurčičku. A řekne.
2: Černou. To je moje.
3: A černou. A slanečka.
4: Loupanýho.
2: A zmradlavýho.
4: Moje žena je dnes nějaká nemocná. Doktor Gusin říká, že je to od postní stravy. No, je to možné, ale dušičko, říkám jí, strava není to hlavní. No,
2: a já vím, já tě poslouchám.
4: Není důležité, co do úst vchází, ale co z úst vychází, říkám jí. Postní jídlo to jíš, ale zlobíš se jako jindy. Lépe bys udělala, kdyby si děla svého neničila, raději se nerozčilovala a nekázala. Ne? Ani slyšet nechce, no. Už od dětství nás tomu učili, říká.
2: Sakra, kde s těma okuličičkama? Já tě poslouchám, povídej. Těla svého neničila, no.
3: Je tady menší komplikace. Ona, služka spí a moje žena má všechny klíče. Ona služka nespí, ona je venku někde. Ale moje žena má všechny klíče, to tak tady prostřete a já ji zbudím. Já ji nebudu budit.
4: Na co, jo? Hej, ty klíče vemu.
5: Co děláš?
3: Ale, Mášenko, to jsem já.

0: To jsem já, Mášenko. Já jdu vzevat ty klíče.
1: Od špižírny, od sklepa potřebuju je. Okurčičky potřebuju. Mášenko, ty můžeš klidně spát, nebudeme tě obtěžovat. Já vemu ty okurčičky a ani za kopějku víc neutratím, jakože je pánbu nade mnou, jenom okurčičky.
2: Komu chceš dát okurčičky?
1: Já jsem ti to neřekl. Ale dvojtočiev je tady. Dvojtočiev a pružina pružinský. Pružina pružinský. No znáš je přece, celé město si jich ukrutně váží. Je, ty o tobě dobře hovořej. No, pružina pružinský má přeci řád Vladimíra. Čtvrté třídy, no, ale každý řád je dobrý.
2: Kde jsi mohl takhle sežrat ty dobytku, Jaron?
1: Tak ti teda pěkně děkuju, to jsem si pěkně vysloužil. Já myslel, že jsem podplukovník. Když se pořád jenom zlobíš a neumíš nic jiného, než se zlobit, co mám dělat? Přišli, no přišel dvojetočně, přišel pružina pružinský, jako kobylky vpadly, jak zhubné, dvě kobylky. No já říkám, spí a to zas jdi. Jsou to známí a hodní a pobožní lidi oba. A jak hezky o tobě mluví, kdyby si slyšel, jsme zavedli řeč. A ten povídá pružina pružinský, povídá Marie Petrovna. To snad není ani žena. Já koukal, co ti myslí. A ten dvojetočev se obrátí, pan není. To je snad... Poupě, povídá, poupě. Nebo Jaro. Takový hezký slova. A ten povídá, ano, ale ona je světlo našeho okresu. Jako ty, řekl on. No, to okresní. Zástupce jiného. A ten to vidí. Řekl o tobě a nic je nezná.
2: Hele, lehni si a nežvaň. Namáže se to v hospodě s ukecanými kamarády a pak to celou noc bouří. Mohl by se stydět. Máš děti?
0: Ano, ano. Mám děti. A mám je rád. A tebe mám taky rád. Krasavice moje. A babičku mám rád. Dědečka jsem neznal. A postarám se o vás, o všechny. My tě dáme do gymnázia. A postarám se o něj. A o tebe se postarám, krasavice moje, lásku má. Aby bylo všechno v pořádku. Než vydechnu, naposled. Až naposled vydechnu, tak já bych nechtěl nic od vás, než abyste mě dali na hrob vrbičku, tenonkou, prouteček smuteční a chodili ho zalejívat. Já bych tam pod tou vrbou se na vás těšil, abyste chodili a zalejívali a vrba by rostla, byla by veliká, takováhle by byla tlustá a to už by byl Míťa profesor a ty by si byla, už u něj by si bydlela. Ale teďka, Mášenko, teďka já potřebuju ty pokurčičky, já přeci je nemůžu je vyhodit.
2: To je trest boží, hospodine bože můj. Co jsi to na mě seslal? Kdo to jak živ slyšel? Hosty v tuhle dobu ožralu manžela. Dobře, ale i s tím.
0: A můžeme křičet. A můžeme zpívat. Mášenka je zhůru. Ale rozespala. Jej. To je rozespala. Znáte ženy, ne?
3: Rozespalí?
0: No, tak.
3: Já hlavně.
0: Bude všechno. Mášenka má klíče, Mášenka je hostitelka. Mášenka více ve sklepěce na půdě. Se vyšpíš, Mášenka. I kaviár bude, já se sadím. I kaviár. No.
2: Mohli by se stydět. Co pak jsem nějaká hospoda? to bych byla husa, abych jim něco dávala. A nedám. A ty klíče jim nedám. Nedám a nedám a nedám.
3: Ale kdy? Kdy bude kaviár?
0: Že by nemohla nalézt klíče? Promiňte, promiňte.
1: Tak, tohle si mě mohla říct hned. Já jsem se nemusel před tebou tolik ponižovat. Tohle to má být manželka, opora svého jediného manžela, jak praví písmo. Já pravím, zmije zůstane zmij.
0: Merci. Tak já si pravda, co jsem četl před lety, že žena je svému muži andělem před veřejností, ale doma je mu satanášem. A jak vidím, satanáš zůstane satanášem. No uhoď.
1: Uhoď. Kluč mě, mlaď mě, klezej do mě, kopej do mě, rozemel mě. No, dělej něco. Uhoď svýho jediného manžela, který si o tebe stará. Leta letoucí a stará dobře. Uhoď. Když máš potřebu, mlaď mě, ale nedělej mě postudu před veřejností. Ty řveš! Vidíš, co děláš? Ty jsi něco slyšela?
2: Ne, ty jo.
1: Taky ne.
0: No právě pro ně potřebuju u kuručičky a ty klíče. Já ti dávám čestné slovo důstojníkovo. Že už nikdy nikoho nikam nepozvu, kdyby to byl biskup, tak ho srazím se schodou, ale... Snažně tě prosím, Mášenko, já tě snažně prosím, teď víš, že tě miluju, teď tě mám rád, Mášenko.
2: Nech si to, já tam přijdu.
3: My vás vyrušujeme, ne? Chraň
0: vám, vůbec ne, všecky v pořádku, Mášenka je zhůru, je milá, je ochotná.
4: Fedore Akimiči, co to máte? Vy máte u oka slzu? Vy pláčete?
0: Ale Mášenka mě dojala tou svou ochotou. Tady ji máme.
2: Pěkně dám, pánové. Jsem ráda, že vás vidím. Odložte si přece. Jsem moc vděčná manželovi, že vás přivedl. Aspoň v noci, když ve dne nikdy nezavítáte. Já už jsem spala, nejenom slyším hlasy. Kdo to může být? Říkám si. Feďa mi poručila, abych zůstala ležet, ale kdepak já jsem to nevydržela. Já hned všecko připravím. Feďo, pojď.
3: Vidíš, jak je to krásné, když je člověk ženatý. Jíš, kdy se ti zachce, napiješ se, kolik se ti zachce a hlavně ví, že existuje člověk, který tě miluje.
4: Tak, tak, tak. Tak, šťastný Rjebro Těsov. Já, když přijdu domů, žena na mě spustí, nedupej mi tady v botách, chomouté ani spát mi nedáš, ožere se to v hospodě, pak to dělá Rámus a... Moje žena neumí nic jiného, než nadávat. No. Ta by měla vidět, jak si žijí Rjebro Těsovovi.
3: Tak, tak, tak. Už při prvním pohledu má člověk chuť dojet jim zaplakat.
2: Prosím, panstvo, poslušte si.
4: No.
2: Tak. Počkat. Nejdřív přípitek. Tak. Féďo.
0: Mášenko, přátelé, na šťastná manželství.
5: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
6: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, to už je ovšem hodně dlouho.
5: Tam jste čet to parte nakonec?
6: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí: oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
5: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
6: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš ukažte, ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii, ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám, to byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrý. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
5: Zima byla.
6: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, pojda, a uděláme huhulála. Tak to on ten kluk vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
5: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
6: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
5: A pak si vzpomínám na řízek.
6: Ano.
5: V té scénce váš partner seděl na řízku.
6: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu, můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku, já řeknu, já nejsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená, on řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu a říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně, naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
5: Ano, ten řízek byl teplej.
6: Teplej? A nedal jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
5: Ano, sem někam jsem ho položil.
6: Aha. No ne, já jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
5: No to by mohlo.
6: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a kouknem se, ne?
5: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.
7: Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéži, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, kdysi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky, žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést. Musím čekat, až mě vychladne nos. Enga. Já jsem se to učil velmi dlouho, vážení přátelé, velmi dlouho, ale pak jsem pochopil, že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by, nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nešlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne, můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane, podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. Jo, černáděrně. To zkusíme.
8: Dobrý večer, pane Polívku, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
7: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, a to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle,
8: prosím, postavte se. Jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych měl jako předvést, ano, to ne.
7: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je nadaný. Tady na tenhle druh žongláže. Zkuste, postavte
8: jako
7: se
8: vy.
7: Jako já. No. Takhle jsem snad nestál. Já jsem takhle... Nestál.
8: Pravda. Tak takhle nějak.
7: No. A seriózně jsem se tvařil. Tak. Já musím najít tu plošku. Nejde. Nejde von. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míčku. Teď jde, drží. Bobek žonglérem. Tak. To nesmíte, Pavle, ty jste všechno prozradil, Pavlíku.
8: To jsem udělal velikánskou chybu.
7: Jistě.
8: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
7: Ale vůbec jsem to neměl, ne, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list. Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda. Ale máte stejně, má krásný nos, co? Má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní? Co? Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
8: Myslíte?
7: Já tam.
8: Pan doktor.
7: Ne pan doktor, pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounů. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezou. Nevšímavý, to celkem mě jde. V hezounu mám rezervy, ale... Ale stejně, když my chceme udělat se sebe takový jako... Ošklivce.
8: Ano.
7: My se musíme uměle hyzdit. Práci. Uměle hyzdit.
8: A vy na to máte nějakou metodu?
7: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič. Hyzdič.
8: Váš vynález.
7: Můj vynález, nebo dvojhyzdič taky může být.
8: Jsme dva tady dvojhyzdič.
7: Ano, z dvoj. No. Budeme se...
8: Chtěl bych ho.
7: Ano. Pánové, dvojhyzdič! Já vysvětlím jenom, jak se to dělá.
8: Ano.
7: Ano. To je prostě otáčí. Ono to samo hyzdič. No. Děkuji. Ano.
8: Ano.
7: Jo? Hyzdič, jo? To furt vypadá jako žvíkačka teď. Jo? A teď se hyzdíme.
9: jsme ale obludní.
8: Obludní. Vážení přátelé, mám tu milou povinnost přivítat vás na zeměpisné besedě a představit vám našeho hosta, významného cestovatele Filipa Brouzdala. Dobrý večer.
10: Dobrý večer.
8: Mistře, nájemníci vašeho domu nás upozornili, že jste se nám bohužel vrátil zase z jedné jistě zajímavých cest. Co vy na to?
10: Ano, já jsem se skutečně vrátil.
8: No, předčasně, že?
10: Předčasně. Něco silnějšího než já, mladý příteli, mě táhlo zpátky domů mezi nájemníky.
8: Ano, něco silnějšího než jste vy?
10: Ano.
8: Marně přemýšlím, co by to mohlo být?
10: Činče.
8: Jak to máme rozumět?
10: No víte, říkal jsem si, až půjdeš do světa, stavíš se na poště. Víte, a vzpomněl jsem si na to a nechal jsem si složenku ležet na stole přitom, no takovej jsem, no. A vzpomněl jsem si na to až v Benátkách, víte, teda nad jezerou, když jsem si objednal špagety.
8: A jak tomu máme rozumět?
10: No špagety? Špagety to mě připomnělo telegrafní dráty, dráty mě připomněly počtu a už jsem byl zase doma, no.
8: Aha, tak vás vítám.
10: No děkuji, to jsem rád,
8: vlastně, že jsme rádi, jste tady na besedě. Vy jste, než přikročíme k závažným otázkám zeměpisným, mohli byste nám říct něco o sobě?
10: O sobě?
8: Ne, o sobě, jako o své osobě.
10: Já myslím o sobě. Jako kdyby byl vejn, nebo...
8: Ne, o vaší osobě, myslím.
10: No podívejte se, mladí přátelé, já jsem se narodil v hlavním městě, v činžovním domě. Já vám to řeknu srdečně do očí. A tento dům je, byl a bude a zůstane pro mě tím a vším. Víte, oni říkají, že by ho měli zbourat, je to taková už barabizna, ale...
8: Ale to snad nezbourají.
10: No to člověk neví, ale oni, to by bylo jako kdyby mě zbourali moji vlastní porodnici.
8: No mistře, my věříme spolu s vámi, že váš rodný dům zachovají, naopak, že tam v budoucnu umístí vaši pamětní desku.
10: No co pak, to už jsem si tam umístil sám.
8: Říkejte, no, jste vynalézavé. Můžete nám prozradit, co jste si tam vytesal?
10: No a jenom, aby to nezbourali. I s deskou.
8: Ale to ne, mistře, určitě.
10: No vytesal jsem si tam sám něco.
8: A co?
10: Je to verš a hezký verš. Takhle to. Tady bydlí Filip Brouzdal, ten, co toho tolik zbrouzdal. To je všechno.
8: To jste složil?
10: No, to jsem se...
8: To je krásné, nápadíte je to. Máte z toho radost?
10: Mám, mám. Mám velikou radost, mám rád, že u desky je neustále živo, rušno, lidé si fotografují desku, usmívají se a ťukají si na čelo, jestli jsem doma.
8: A mistře, rozdáváte jim podpisy?
10: Co rozdáváme, já jim je přímo vnucuju. Někteří moji obdivovatelé jsou tak nesmělí, že před mnou utíkají a volají Brouzdal se vrátil, Brouzdal se vrátil, zachraň se, kdo může.
8: No mistře, je to hezké, ale vraťme se trochu k zeměpisné besedě. Kde je vaším největším vzorem?
10: Švýcar, to řeknu bez okolku. Švýcar.
8: Švýcar. Nemyslíte náhodou Albert Schweitzer?
10: No já myslím toho, jak v Africe tu nemocnici jako nechal postavit.
8: No to se vyslovuje Švajce.
10: Co?
8: To je Švajce právě.
10: Švajce.
8: No Švajce.
10: No, to je jedno. Švajce.
8: Vy to neumíte vyslovit.
10: Bych to neuměl vyslovit Švajce.
8: No ne, ale...
10: Švajce, Švajce, Švajce, Švajce. Švajcer, no. To umím vyslovit.
8: No dobře, prosím.
10: Já to umím i na předskáčku. Švýcar, Švajcer, Švýcar. Švajcer, Švýcar, Švajcer, Švýcar. Strýč, šusta, suší, švesky. Strýč, šusta, suší, švesky.
8: Ano, nemám to.
10: Strýč, šusí.
8: Stačí, stačí.
10: Suší, švesky. Petr, fletr, fletr.
8: Stačí, myslím. Petr, fletr, fletr. Umíte vyslovit.
10: To chce vždycky.
8: Co to chce?
10: Dikci.
8: A dikci, no my se raději dál.
10: Kdybyste se snažil, tak taky budete mít dikci.
8: Prosím vás, proč cestujete? Proč cestujete?
10: No, asi takhle, mladí příteli, ono je to asi takhle. Vždycky, když jsem doma, táhne mě to někam dál, ven a pryč. A zase, když se mě jde venku pryč, tak ono mě to táhne zpátky domů. A tak, a ono mě to tahá tam a zpátky. Tam a zpátky. Ono mě to asi utahá, že jo?
8: A možná, je to objevné. Mistře,
10: tak mi to neutahá.
8: Kterou zemi jste v poslední době navštívil a co zajímavého jste tam viděl?
10: Byl jsem v Indii.
8: V Indii, no a co?
10: Co?
8: No co?
11: No co zajímavého jste tam viděli, co nám to nerozběhlo ještě ta beseda, mistře?
12: No Indy jsem tam viděl. Ještě tam budu vidět Němce, člověče. Jste snad viděl v Indii Němce?
11: No tak mistře, já jsem v Indii vůbec nebyl.
12: No ne? To buďte rád, tam si nesmíte šáhnout ani na krávu. A si představte, že já ji chtěl dojít.
11: Jste asi zapomněl, že kráva je v Indii posvátné zvíře.
12: No to jsem si nevšiml, bučí stejně jako naše.
11: Mistře, co dělá vůl?
12: Kerej?
11: No v Indii myslím, jestli je taky posvátné.
12: No nevím, já nemám čas se starat o nějakého volače. Já mám sám se sebou, co dělám. Na cestách, pochopitelně, na cestách.
11: No jistě, já rozumím. Prosím. Mistře, které sekty vás zaujaly nejvíce?
12: No sekty, prosím, no tak nejvíc šampaňský. Poselský, jak jiný špatný, já vám řeknu i ty tři mušketýři, to není špatný pití. Když si do toho dáte něco ostřejšího ještě, pak to zamícháte a pak ani nevíte, co děláte.
11: My si opravdu nerozumíme.
12: Podívejte se, mladý přítel, hlavně, že se domluví.
11: No, já doufám. No. Já o sektách a vy o sektech,
12: no, víte. No, hlavně, že se domluví. Lidi se mají domluvit.
11: Prosím vás, byl jste taky na nějakých ostrovech?
12: Byl jsem na Střeleckém, tam se bojím, ale hrozně.
11: Proč?
12: Tam výzaj kulky.
11: No, a jim jste nebyl.
12: Ještě jsem byl na Rybeňáku pro gauč. Oni už nemají, na jaře jim popraskali péra.
11: Prosím vás, nebyl jste dál třeba na Jávě?
12: Na Jávě jsem seděl. Ale pak najednou to cuklo a víc už si nepamatuju. Já jsem přidal plyn, to jsem neměl dělat.
11: No a my se vás radši poženu k závěru. Prosím vás, existuje snad nějaká země, kde jste ještě vůbec nebyl a kam byste toužil se podívat?
12: Existuje.
11: No, která to je?
12: Trapdáry. Víte, já jsem vždycky měl touhu tuto zemi spatřit. Nikde jsem ji neviděl, nikde ani na všech mapách, na globusu. Já jsem se podíval i do globusu dovnitř. Trapdáry je pořád nikde.
11: Mistře, já vám přeju, abyste tu Trapdáry našel a zůstal nám tam hodně dlouho.
12: Počkejte, ani příteli, není to něco, jaká invektiva vůči mě na závěr.
11: Víte, že jo, já jsem mladý ctižák, dostivý reportér, vy jste mi zkazil člověče rozhovor. Co vám neřekl nic jinýho, jděte do Trapdáry, je brouzdalé.
12: Já tady se mlátím po světě, abych mládeži přinesl poznatky a on tady mizernej, mě tady utřinost nevychovaný, jsi žádostivej? Příště si nechám všechny poznatky pro sebe, budu o tebe, mizernej.
13: Hoštovec a Verý vytvořili takovou tradici u nás, tradici dvojic, nebo dvojice. Před nimi nebyla žádná taková dvojice. A od té doby všecko, co na tu kolej najede, je jimi poměřováno. I já jsem býval poměřován Jiřím Voskovcem, ačkoliv jsem se nikdy nesnažil v ničem ho napodobit, bylo by to nesmyslný samozřejmě. A dělal jsem si to po svém a sám Voskovec, který něco z toho slyšel, to taky ocenil, že jsem jaksi jel po své koleji. A byl jsem jiný samozřejmě. S Kopeckým jsme byli zase jiná dvojice. Šimek a Grossman je jiná dvojice. Suchý a Šlitr jsou jiná dvojice. Ale bohužel kritický metr a kritické klišé, nebo i kliše lidské paměti, vždycky ten metr přiloží, říká, no jo, ale Voskovec a Werich byli takový a takový, protože někdo jaksi zestárne v těch vzpomínkách a nechce už přiznat, že třeba někdo je jiný a tak dále. Ale já bych chtěl se zmínit o jiné dvojici, kterou já mám nade všecko rád, o dvojici klaunské, výsostně klaunské, která má svůj, už léta to sleduji, svůj specifický, zvláštní, klaunský, lirický humor, dvojici, ke které bych zase, abych nepodlehl tedy to, co tady vytýkám, nechtěl přikládat ten metr Voskovce a Wericha, ale je to dvojice, je to klaunská dvojice, je to filozofická klauniáda a já bych chtěl při této příležitosti co nejsrdečněji v Praze pozdravit své bratislavské kolegy Lasica a Satínský. Jsou zde, prosím. Tak ještě jednou vás zdravím takhle zblízka. Pardon, už to je. Děkuji.
14: Dobrý večer.
13: Milí přátelé, já myslím, že už léta, 50 let žijeme, myslím tedy ne my tři, ale tyto národy v jedné velké rodině. Tedy myslím národ váš a národ můj, že? Prostě naše národy, jak se říká hrdě. A že o sobě málo víme.
14: Ano.
13: Že jo? Co pak my o sobě víme dost, ale myslím národy.
15: Bohužel vlastně nevíme o sebe nič. Ano. Nič o sebe nevíme. My bychom mali začít hned teraz od začátku.
16: Preklenout ty rozdíly a spoznat se vzájomně.
15: Já bych vám najprv ukázal na mape, kde je asi Slovensko.
13: Ano.
15: My jsme se dostali, mali jsme nějaké známosti v Evropě, do Evropy.
13: Teda na mapu Evropy jsme se dostali. Jste i na globusu?
15: Ano. Na obi dvoch polohuliach, samozřejmě jsme si to vybavili.
13: Ano.
15: Na námorné mapy jsme se nedostali. Tak tuto například, toto je Břeclav. Ne, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
13: No ale možno, že bude.
15: Ano, to se já se v tom lepšie vyznám, aby som to vysvetlil tak topograficky. Že,
13: prosím,
15: tak
13: ano.
15: To zelené, to jsou ty nížiny tam u nás. A tu na to hnedé, tak to jsou velhory.
13: My máme velhory. Vy máte velhory.
15: Máme velhory. To jsou velhory velmi teda vysoké, keď se postavíte na vrchol našej velhory a keď je jasno, tak dovidieť až do Budejovic.
13: Ale
15: my se nepozeráme, lebo víme, že to se nepatří.
13: Ano. To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
15: Ano.
13: Zajímavé. Ty 603 dole.
15: No. A teraz bychom mohli prejsť k mestám.
13: Máme
15: niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podľa počtu obyvateľstva buď krúžkami, alebo štvorcami, alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podľa počtu
13: obyvateľstva.
15: Počkaj, tak koľko máme vlastne obyvateľov? Ja by som sa na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálne, ale je to dosť nás, je nás dosť.
13: Vy by ste si mohli myslieť, nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
15: To nie, nie.
13: My bývame v domoch, máme domy, máme domy. Vysoké, nízké domy.
15: Ano.
13: Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
15: Nie.
13: Rebríky nepoužívame. A jak sa dostanete?
15: To je práve
13: taká.
15: To je taká zvá.
13: Nechaj ma, to nemám vysvetliť. My máme kamene.
15: Cože?
13: Kamene. Ale pekne usporiadané, viete, jeden na druhom, takže sa môžete dostať
15: pohybovať.
13: Hore.
15: Jedna noha musí byť na spodnom kameni, pochopiteľne, a druhá noha zatiaľ už na tom vyššom kameni.
13: Neviem, či to chápete.
15: A tá spodná noha sa potom prenesie na ten
13: Áno.
15: Postupne človek sa dostane až hore.
13: Áno.
15: Ako sa dostane dole, to ovšem.
16: Nevieme.
13: No, tak sa ja myslím, že daleko rýchlej.
15: Áno, isté.
13: Môžete sa dostať až do výšky 200 metrov.
15: Áno, tak ešte ja by som povedal k obyvateľstvu, to vás iste bude zaujímať. U nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
13: Áno.
15: To je dokázané. Tak sú to muži. Muži sú to,
13: tak
15: je to niečo podobného. Nie celkom, ale
13: asi ne všetko, tak
15: približne. A sú to potom ženy.
13: Áno.
15: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí človek.
13: Áno.
15: Tak počkajte. No človek, ako sa rodí človek, vzniká spojením, teda takou známosťou medzi mužom a ženou.
13: Muž si musí začať so ženou.
15: Áno, musí zoznámiť so ženou a potom už postupne, a potom to už ide ako napríklad v Španielsku.
13: Počkaj,
15: ja vám to poviem tak, poďte sa, on vás to zdržuje, ja vám to poviem celkom jednoducho, tak nášsky.
13: Ľudovo.
15: To je ako keď včela si sadne na ten kvet.
13: A potom
15: asi to.
13: Tak.
15: Asi tak.
13: Áno, keď včela, áno.
15: Keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti, teda do spojenia muža a ženy. Deti, to sú takí tí malí, ktorí sa neustále zväčšujú. Vstane.
13: Áno.
15: Až potom môže z toho vzniknúť až takýto Slovák.
13: Áno.
15: Bohužiaľ, ja už nerastiem.
13: Ne?
15: Milan bude mať na Vianoce 2 metra.
13: To bude radosná udalosť.
15: Viete, čo je zaujímavé u nás na Slovensku, aby som pokračoval v takých tých drobných, detailných informáciách? Naše deti, keď sa narodia, nevedia hovoriť.
13: Nie, nevedia rozprávať.
15: Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
13: Áno.
15: Vôbec nevedia hovoriť.
13: Myšlenky nemáš.
15: Zvlášť vôbec nevedia, sú, no povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
13: Hlúpe.
15: Sú hlúpe. Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého mama.
13: personál. Ale roztomilý, to je roztomilý.
15: Celý personál, porodnice, všetkých jsem volal mama. No ale potom jsem se vyvíjal, ano. Rástol jsem, zmúdrel jsem, potom už jsem věděl, rozoznal jsem. Toto, toto a toto a toto je tata a toto je mama. Vyvíjal jsem. A potom, keď sa dieťa vyvíjať začne hovoriť, a to teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč, neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčina teda. Ano. Spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
13: No, počkaj, ale to musíš...
15: slovo špeciálne.
13: To musíš na všetky... doložiť. To bych právě rád měl doloženo, protože
15: príklad,
13: to se snadno řekne.
15: Teoretizuješ. Příklad, pojďte se, například tuto v studiu, čo by som po slovensky, taký predmet, no tak například vzduch.
13: Vzduch, ano. To je vzduch. Po slovensky, alebo potom, ovšem tady bych ho nepředpokládal.
15: A to je nos, však těž slovenský výraz na tu takovou tu vyvýšeninu.
13: To je prst.
15: To je prst, potom prst. Tu je oko. To je ano. Oko.
13: To je po česky 21.
15: Ano.
13: Tak takto je to s těmi výrazmi, ale to bylo len pár výrazů. To my máme viac na Slovensku, o mnoho viac.
17: Mě by právě zajímala jedna věc, když už jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova. Například mlha.
15: Aha.
17: To je hmla.
15: Ano, to je hmla. To je potom že? Taká...
17: Přes myčka. Vlastně nebo bedna.
15: Ano, to je děbna.
17: Děbna.
15: Děbna.
17: Ano,
15: děbna.
17: Nebo pro vás.
15: Ano.
13: Ale pro nás kabát. Teda.
17: Ano. Pro, ne, já myslím pro vás jako špagát.
15: Ja, tak to je špagát, tak to je obrátěné úplně. Už.
17: To je úplně.
15: Alebo kabát, obrátěné tabát.
17: Ano. Ano.
15: Ale například... Například máme taký predmet tu na... Ako
13: vidíte, no tak poviem vám, pojďte sa napríklad...
15: Slovenský výraz.
13: Toto sa volá...
15: Stôl.
13: Stôl. Stôl. No, ale nepíše sa to S-T-U-O-L.
15: Nie.
13: No, nie. My máme nad O taký vokáň.
15: Taká...
13: To máme okrem Francúzov len my.
15: Áno.
13: Francúzi ti to volajú Axan Sýr Komplex.
15: Áno,
13: my to máme... To je jeden z najlepších sírov.
15: Áno. To je taký ten vokán, keby pršalo náhodou, že
17: na to,
15: by
17: to... Ano, ano.
15: Teda mňa by zaujímalo, ako sa po česky povie stôl, pretože naše jazyky sú si blízke. My sme väčšinu toho, čo ste hovorili, sme väčšinu rozumeli.
17: Ano.
15: Sme väčšinu rozumeli to.
13: Ano.
15: Takže ako sa napríklad po česky povie stôl?
13: Stýl,
15: stél...
13: Počkajte, ja budem hádať. Strl?
17: Ne. Ja vás prekvapím.
15: Ano.
17: Česky se řekne této věci stůl.
13: Ale to vidím.
17: Ano, opravdu stůl.
13: Ale to mi nenahovalo.
17: Už léta.
15: To se píše s dvomi O.
17: Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne.
15: Stůl.
17: Stůl? Ne, to se píše, to je pravda.
13: Stůl.
17: Ne. To by bylo francouzské.
15: Ano.
17: Stůl se píše s U a je na tom kolečko.
15: Prosím?
17: Kolečko. Ne, to je trakař. Kolečko jako znak.
13: Kružok.
17: No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo? Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo? Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě,
15: ano,
17: jo?
15: Je to vlastně no. taký pozostatok Velkomoravské rýše,
17: který No, se rozštěpila na Čechy a Slováky.
13: No ale nechajme jazyk.
15: No ale ještě bychom si mohli povedat například kniha.
13: No to, kniha, kniha, alebo knihu.
17: Ne. Kniha má zajímavý tvar v češtině. On se řekne kniha.
15: Aha. No tak to nie je tak zaujímavé. A ja by som sa chcel spýtať, aby sme prešli k inej téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumiete?
13: Vlaky.
17: Jo, máme, áno, máme vlaky, máme, áno.
15: U nás máme takisto, samozrejme, na kolejniciach, všetko, kde sa to pohybuje.
13: U nás železnice patria ľudu.
15: Áno.
17: Áno.
13: To je zaujímavé taký...
17: Zvláště v nedeli.
13: Áno. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
15: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
17: To je fantastický, jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
16: Ano, ano. No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
6: Ano, to aha, je tak tam, tam, tam.
16: Aspoň, to nemám overené.
17: A nemenuje se Horizont?
16: Horizvonč.
17: Já
16: bychom vám ještě...
17: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
15: No prosím, ano, samozřejmě, ne? Já tak nebudeme odpovědět, ale něco páčí.
17: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
16: Já, tak to, no. To jeme, samozřejmě.
17: Jo?
16: My jeme na Slovensku trikrát denně.
17: Ano.
16: Ráno raz. A dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
6: Mám, no dobré, tak jeme, jeme, to je samozřejmě, lidé na celém světě jedí, ale čím jeme? Pan horníček.
16: Ano, tak to je, to jsou...
6: Nástroje, to je... Ty to mi jeme.
16: To jsou príbory, ale
6: to je... Vždycká je to praktická věc.
16: Zvláštna specialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky při jedle. Ano, keď používá ten príbor, tak tisto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
6: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
16: Ano. No, ano, ovšem nie všetci Slováci mají príbory z hotela Esplanade.
17: No, jistě, že...
16: Niektorí majú aj z hotela Európa.
6: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské obeživo, jedlo?
17: Pardon, ešte by sme sa vrátili
6: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
15: Jedle, ešte, aby zostal ja. Pri jedle ja rád zostávam. No, no, no.
6: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
17: Milujú.
6: Brinzové halušky.
17: Milujú brinzové halušky.
6: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to
17: prosím,
6: dejte
17: kolovať.
6: To je pravá brinzová haluška.
17: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
6: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
16: Ja som chcel hovoriť o obeživé, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
6: peniaze.
16: Taká vec, keď človek niečo kupuje, ano. Tak
6: potrebuje peniaze,
16: musí zaplatiť. Teda, ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
6: Áno. No tak obyčajne nič iného nedostať.
16: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
17: To sú úplne stejný, dezajú.
16: Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
6: Do banky
16: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
6: Vidíte, čo je to banka?
17: Jo. Banka?
6: Banka.
17: Áno, dejte kolovať.
6: U nás na Slovensku... U nás na Slovensku to je banka pri banke.
17: Jo.
6: Banka pri banke.
17: Pre bančino je, jo.
16: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
17: Ano.
16: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
6: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
16: Ano. Zatiaľ ovšem teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
6: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
16: Áno.
6: Počujete?
16: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
17: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí.
16: Stačí.
17: K tomu, že ty národy...
16: Zblíženie sa...
17: Áno.
6: Ide o to, že nám, viete, mali
16: že ste spoznali našu krásnu zem a spolu z nášho rozprávania.
6: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
16: Áno, tak to je jedno. Tak to je. Ja už nemám...
6: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je, pardon, toto je slovenská zem.
16: Je to tak.
6: Je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
17: Áno.
6: My sme to vzali, to sa nesmie.
16: Áno, my sme to vyhrábali, ja vám to môžem ukázať, my sme to vyhrábali tu na mape, kde je tá dierka.
17: Áno. Tam to chybí, no jo. Áno. A to je prst.
16: Áno, to je po slovensky prst.
17: Tak,
16: prst. Po
17: česky prst. To si bral Komenský, když šel...
6: Na Slovensko?
17: Ne.
6: On nebol na Slovensku?
17: Ne.
16: No, však príde.
17: On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
16: Ano.
17: To je takový obyčej u nás.
16: Že... U nás taká obyčaj, zase sekeru si požičaj.
6: Pán Horníček, nesmiete sa hnevať, my už budeme musieť ísť, pretože teraz...
17: Prosím vás, ja bych rád, kdybyste to mohli vrátiť u tý dediny, kde ste to...
6: Vy ste veľmi láskaví.
17: No.
6: Vy ste veľmi láskaví.
16: Budeme musieť ísť, ano.
6: Budeme musieť ísť, pretože teraz
16: Za chvíľu je noc a v noci sa chodí najlepšie. Ano. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
17: Ano. Tak šťastnou cestu a naschledanou, dovidenia, Bratislavy.
18: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecaný. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vybíračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
19: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
18: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine sa všem. Pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, lesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
20: Jo, takhle.
21: To jste vy?
20: A tak to je, to jsme ani nečekali.
21: Pojďte dál.
20: Přišla k nám 18-letá Růžena Holínová. Vítám vy tady u nás.
21: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
20: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
21: Tak já nevím.
20: Hezky se uvolni.
21: Jak se mám uvolnit?
20: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
21: Takhle. No, tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to je dobrý.
20: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
21: Tak dobře, no.
20: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
21: Ale ne, jsem si ráno bebe ufikla o finu.
20: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
21: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat. Teda spíš teda Květa od nás spodniku. A ty takový blbý.
20: A, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
21: No. No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
20: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to dotočíme tu desku, ne? Ne, to jako
21: to jasný,
20: takový soukromý věci, že jo?
21: To je jasný, no. Já jsem věděla.
20: A máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
21: No, tak pak bych teda měla teda ještě jednu. No. Čistě jako za sebe teda.
20: Ano.
21: Budu jako mluvit před sebe, jo.
20: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo, tak to...
21: To je jasný, to je taky, že to nejde. No. Takhle, schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
20: Tak kam jsi to dala?
21: Ale ne. Takhle, máte psa?
20: Psa?
21: No.
20: Ne.
21: My jo.
20: Máte všecko?
21: Tak zatím jo, no.
20: To máš tedy bohatou fantazii, Růženo.
21: To mi taky holky říkají.
20: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
21: No, tak
20: co?
21: Dobře, no.
20: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den od rána do večera, jak to probíhá?
21: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
20: Tak kdo to má vědět?
21: Jako teda od začátku.
20: No to víš, že ne od konce. Že?
21: Tak ráno vstanu.
20: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
21: To ná, no, akorát mám lišej, no.
20: Ukaž. Aha.
21: No, tak teda ráno vstanu.
20: Ano. Pak teda... Ty vstáváš na dvakrát?
21: Co?
20: Ty vstáváš na dvakrát?
21: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jednou? Ten na té show jsem mě úplně odjel. Ano. Tady na dvakrát.
20: Tak pokračuj.
21: Tak jsem teda vstala.
20: Jako si teda vstala, ano.
21: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní hygošku.
20: Ano, ranní hygienu teda, ano.
21: No hygošku, no, a to teda no, fest. No,
20: to radši přeskoč.
21: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No když třeba ne... Když jako třeba ne... Když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme. Ano. Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky prokecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecale.
20: No a vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
21: Jako s Květou, jo.
20: No.
21: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ona je kráva.
20: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej no. Trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
21: No tak pak teda zavřu krám. Ano. No a když prší, tak jsem doma.
20: No a když je hezky?
21: Jsem taky doma.
20: To máš tady pestrý. No a Růženo, máš nějakého koníčka?
21: Tak mám, no.
20: A ty co?
21: Sakra, teofina. To jsou diskošky, no.
20: Jo, diskotéky?
21: Ne, diskošky. Aha. Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba... Posledně jsem sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě úplný halo. Si fakt nevím, ale já prostě, jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně. Prostě jedu a... Já nevím, poté třeba rozlákat mekrák.
20: Ale počkej, Růženo, to je studio, tohle, to není parket. No a máš nějakou figuru?
21: Tak mám, no.
20: No jako myslím, jako taneční figuru speciální, kterou nejradši, tak jako.
21: Tak těch mám několik.
20: Tak nám nějakou předveď tady.
21: Já nevím, jako.
20: A tak nedělej drahoty a vybal figuru, Růženo, no.
21: Já nedělám drahoty, ale nevím, jako.
20: Tak, Růžo, no tak.
21: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasám, jo, jo, jako, jo. Abych jako se cítil jako volnějc a jako povytáhnu takhle. Jako,
20: ano, no to stačí, nemusíš třeba, být. No,
21: no,
20: dobře,
21: no. No prostě začnu, no, takhle no. Jako pomalinku kroužen, pak jako se dostávám jako víc do varu, třeba takhle.
20: Počkej, Růženo, tak, no, tady jsou pulty, neblázni, Růženo, prosím tebe. To jsi dobrá, už se uvolni, no, stejně. No, ty ses nám dostala do atmosféry, víte.
21: Jsi úplně dostala, no. Fakt, najednou mě to vzalo, prostě no padlo a nevím,
20: počkej,
21: co.
20: Tady. Počkej, já tady musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, v pořádku. No.
21: Dobrý, ne?
20: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
21: Lábusy.
20: No tak se uvolni hezky. No, naopak se skrýně, chci říct. No, tak, máš nějakého oblíbeného zpěváka?
21: No, tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda zpěváka, teda, ne, takhle, jsem úplně, zpěváka se skupinou, no, a on teda zpívá teda jako před skupinou.
20: To pochopitelně zpěvák nebude za skupinou, že ho zpíváte, no.
21: To je jasný, ten taky, že to nejde.
20: No, tak kdo?
21: A to je Sagvantofy. Prostě nevím, ale já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
20: No, u toho bych teda být nechtěl.
21: Fakt nevím, no. A jsem asi blbá, nebo co prostě...
20: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
21: Odkud?
20: No, z klasické vážné hudby.
21: Jo, takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
20: Ano.
21: A jinak teda Tofy. Vlastně Tofy. A mě Jan, že mám...
20: Tofy, věřím. No, Růženo, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít. Proč zrovna já?
21: No, tak mi se strašně líbil Seriož, Nemocnice.
20: Cože? Seriál Nemocnice?
21: No.
20: No počkejte, omyl, tam jsem já nehrál. Že tam hráli, že Vladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
21: Ne, jo.
20: Ne.
21: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
20: No, já jsem Lábus.
21: Vy nejste Kaiser?
20: Ale ne, já jsem Lábus.
21: No vy jste Lábus. To jsem se radši mohla projet na horský dráze.
20: Tak ahoj.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých

způsobem. A sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Pač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Linomas, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukal, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Linomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu, Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mník zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase a řekl, tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby. Když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou.

0: a řekl, tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštinské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepi Glinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepi Glinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Glinomas předvést v závěru třetího jednání, a potom už se nic neděje. Král Václav té v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepi tí umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepi, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepi Glinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu Glinomas ven, Glinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl, králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem, veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě, všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Neuvidím v životě tak smutnej kus. Na jevišti pije rod zbytý do otupení, kolumbíny oblékly.
0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, Tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy. Kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou... Vojta byl nejšťastnější člověk. Když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně, tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal: chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet? A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesem bak. Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

0: ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundán jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. A jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil. A říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si: o, štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl: copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán v podobě mladého příslušníka BB, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí, ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu: dnes, proč mě nenapadla? Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem: nemohl by to být kondenzátor? Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval: kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.

0: Počkat. To, vemte to spíš ještě jednou. Vítám, povítanou. Nahoru.
1: Mistře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
0: Mně se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte.
0: Dech nahoru. Narodil se císař pán.
2: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všetky stojíme a ty pryč.
0: Co se sta...
2: No?
0: Je. Já na to docela zapomněl.
2: Tam musíš bej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale, mezi námi, ty dostaneš dneska medaily.
3: Já vím, kačavo,
2: to?
3: Jestli to není pravda.
2: Toníku, je?
3: Jo.
2: Bylo jich původně navrženo 5.
3: Jo.
2: A ty jsi byl navržený dodatečně jako 6.
3: Co? Lézo. Jseš moje žena. Ty jseš moje žena. Nic ti neříkám. Ale až přijdu z ty parády, si všimni mých prsou.
4: Předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Safourek Václav, Kautský Josef.
5: A co bude se mnou? Tak to si to říkal.
4: A Špelec Antonín.
5: Vážený pane velitel, medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu. Počkat. Srdce moje blaží se. Srdce moje blaží se, pane veliteli. Jsem rád.
6: Co je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí? Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
7: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
6: Jo.
7: Tak, pane Špelec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
5: Taková ostuda. Vždyť já jsem nemožný člověk. Tolik lidí na to koukal.
8: Čuškali po mně sousedky v domě, nedajli medaily, že je po mně. Co jsem se načekal, ona nepřišla, prej na mě náhodou žádná nevyšla. Já jsem se těšil na tu medaili, dajli mě, anebo nedajli. Kdybych se náhodou znova narodil, tak bych se zmačkal a pak zahodil. Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to popadne, poručí si Liguere, a to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
0: Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili měl dostat dnes. A když mi je dali dnes, tak ať, A cítíte žerou, že
1: jo? Ano, tak nekříč, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
0: No nechci pivo, no. Jo, nenutně do piva. Liguere! Liguere! Liguere!
1: Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám. Jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
0: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, že jo? Ty máš medaily, já ji nemám. No tak, liguere! Liguere!
9: Ty, dekorovanej.
0: Liguere! Liguere!
1: Toníku, nepij mi tu kořálku. Víš, že pak děláš psí kusy.
0: Jde na pohled,
1: ale prosím tě.
0: Nikdy ve společnosti. No. Já jenom věc, ty nevíš, co dělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně posvítě, jak který dělám splintou věci jako donskej kozák. Prosím tě, ctěná společnosti. Je byl bys zde zájem vojeden kvergry? Ano, prosím. Taky se na mě dívej. Ale! Indy! Oh. Víš? Pane, a musí jen blejsknout.
1: Ježíš, Maria.
0: Tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoha tě, prosím, měj rozum.
0: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím
0: tebe? Já si vystřelím. Já si vystřelím.
1: Toníku, ne.
0: Jednu ráno.
1: Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
0: Likuére to nechce, já to chci.
1: Ale to tak měj rozum.
0: Já si vystřelím.
1: Nech mě.
0: Já tebe střelím. Já udělám kozáčka, pozor. Pane, pokoj! Pane, že to byla šupička? Co?
1: Tady bude požárek!
0: Jaký pořádek? Když má být pořádek, tak se račte laskavě postarat a jich mě nevedali. Račte prominout při vašem vzdělání.
1: Toníku, nekříč, pan velitel přeci tady, no.
0: A pan velitel, jsem pan velitel, sám pan velitel je vůj, no.
1: Podívej se, Toníku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
0: A kdo by za to mohl?
1: Císař pán!
0: Frantík, Procházka, tak je vůj.
1: Ale ne, pánové, pomyslí toho sklenáře Procházku. Toník.
0: Nepak, já jeho sklenáře.
1: Myslíš?
0: Mocnáře, ty snad pán je vůl. Ale to.
1: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, teď tě oběsej, jdi.
0: Myslíš?
1: Tak běž. No.
0: Jemu se omluvit?
1: Běž.
0: No, já bych to nedělal, ale když to chceš, prosím.
1: Jdi.
0: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunované. Buď. Tak, tady.
1: Vy jste urazil císaře!
10: Františka Josefa I. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. odsoudit vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
11: Počkat. Hraná soudní budova. Jak zde můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě zde o mé žerážování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
10: Vážená stolice.
11: Jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen.
10: Nechci mě pokračovat.
11: Slavná soudnice. Co kdyby jsme tu věc vyluštili jinak? Co kdyby zde přitom jim pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, tak to čestný, bezvolný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestným zde před soudem, aby, že řekněme, u něj toho sedím doma.
2: To já se, prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, za trest přijímáte.
11: Prosím, a nemohl bych to dostat podmínečně?
2: Trest jest nepodmínečný.
11: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně stokrát opsal a nechal to doma podepsat? Já vím, ne, to nejde, já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
2: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
11: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej? A vůbec slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slavné přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit důkaz pravdy. A prosím vás, vy si sedněte, vy ne, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mi odsedělý.
12: No, je to neštěstí, ale 3 měsíce sedět v arestu, no, to ještě není tak nejhorší.
11: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
12: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
11: Prosím tebe, a kdo?
12: Někdo, kdo umí mlčet.
11: Toho bych rád poznal, prosím tě. To je nápad, to je nápad.
12: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
11: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
12: No, a co já říkala?
11: No, schválně.
12: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
11: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě, co vám v tom a přitom kine za různý věty. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě, na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučil. A jak hraje Dalibor? Ba, přeci vy nejste hloupej člověk. Já mám takový hlad, že ani hoblovat nemůžu. Já ten kriminál nepřežil.
12: Prosím tě, Toníčku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
11: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a on vlastně za mě kukačka sedí.
13: Paní Špelcová, vy jste měla muže, že?
12: Mám dosud muže.
13: No totiž to je omyl. To já zvyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
12: Jak to?
13: Protože včera umřel v celé číslo 118. Ne, já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každého. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list. A to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje ústa.
12: Toníčku, Toníčku, co budeš dělat?
14: Co můžu dělat? Nedělat si mě. Já vím, mrtvýho dělat.
12: Bože, chudák, tak ten kukačka je mrtvý. Toníčku, musíš se někam schovat. Tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
14: Vrátíš. Odkud? Z hrobu?

0: noční slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očomi se na tu věc se podíval. Švagrová. No, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
1: Ty jsi ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka.
2: Dovolte vašnosti. Prosím. Ale vyraďte bejt tůze podobnej neboštíku mistrovi.
0: No, je to možné. Jaké ctěné mi, no?
2: Ale, prosím vás.
0: My jsme z dvojča, původně.
3: Totiž dvojče jsem já.
0: Bratr taky? A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď se mě splet tom... Jak moc?
2: Co pak tam děláte, pánové?
0: Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak? Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky. Ne, prosím, pokorná, jen od skříně, prosím.
2: Pak nahrá.
4: Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem ve čtvrtí.

0: tebou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, toho kdy to napadne, poručí si líku vere, a to takhle dopadne. Já bych do toho tenhle fundus je můj hrab.
1: Já bych s tím praštil. Mám já to zapotřebí tohle?
2: Hm? Já, mě to jedno, no. Já se je vožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.
1: Tak co mě říká?
3: Víš, že to mě teď víc líbíš, než jako můj muž?
1: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
3: Ale Soničko, ono ti to tak sluší.
1: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každému dělají drahoty, mě ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
4: Tomu. Ale ne, abych si zase v hospodě tento, víš?
1: Ty myslíš jako likvére. Simpio, tohle můžeš jít, přeci vím, co by to... Ani do huby, ne? Kde pak? Já vím, já bych zase dostal 3 měsíce, ne? Kde pak? Kam bych se dostal? A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je... No i tam jsem byl ohromně spokojený. Víte teda, opravdu, že se tam... Teda, že tam jedna věc je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda tam jsou takový mrazy. Krutý. Ale krutý. No mám, já vám jenom nástín řeknu. Jednou byl takovej krut. Takový mraz. Krut. To se říká v Rusku. Ona do mě nestrkej. Krut. Ruský, víš? Řekne to. Jiný neřekne ti nic jinýho. Krut. Taková zima při tom krutu. Že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně jsme. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
5: Nejsi ty Rudolf Špelec?
1: Je?
5: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jen si pak si pamatuješ na mě.
1: Jo.
5: Pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
6: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
1: Já jo?
6: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prosím, pane. Přešlo, bude parela to tého času, co myslím, že by ostatně raz, prosím.
1: No je.
6: No, no. I jak těm panu prosím pana povodživo po celý ten čas, dlouhý čas. My jsem povodživo prosím pana dobře.
1: A jak se máš, prát?
6: Máš to dobře, prosím pana, já nemohu sobě skazit.
1: No jo.
6: Bo já zarobilem sobě, prosím pana, v Varšavě tyhle, že nemůžem to samé šměrči věnci pracovat.
1: Prosím tak, tě. Tak. A furt jináč také neděláš nic?
6: Prosím pana, ne, já už nerobím. Bo já předávám tam, prosím pana, hojínky. I půjdi, prosím pana, v zimě lody.
1: Lody?
6: Tak.
1: Jsi vědět.
6: Tak. No i co pan porabil, prosím pana, nech pan mě toč po sobě opověda.
1: O, víš, jestli jsme byli v oběda, teta.
6: No to co věnci?
1: Já věnci tak už neměli.
6: No co, prosím pana, pan do mě po polsku nemluví?
1: Jak to? Co říkáš?
6: No proč nemluvíš polsky?
1: Kdo?
6: Ty?
1: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
6: Tak poslouchej, abychom se napili, ne?
1: Jo.
6: Když jsme se zase sešli.
1: Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
7: No, zasluž.
1: Liguere!
7: Rudolfku, nepij to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
1: Ale prosím tě, porád smrt.
7: Porád.
1: Aje.
7: Aje. No. Teď by nic jiného nescházel, než aby si začal střílet.
1: To je nápad.
7: Co,
1: Pojďte, Flintu.
7: Nebo považuj se, no.
1: Ale zase vej porad. Poradně nemáš chvíli. Já něco řeknu. Já něco řeknu. Mně se chce něco říct.

0: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které jsi ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem plyn, udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša, vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho, pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu. Je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
1: Teďko si stavíte nějaký svůj sen, domek s penzionem na Šumavě?
2: No, už je hotovej.
1: Už je hotovej a tam bude penzion?
2: Tak já tam bydlím a je tam i vlastně část s apartmánama. Apartmány.
1: Jako na pronájem. Mm. Čili kdybych tam chtěl přijet, tak si to můžu pronajmout?
2: No můžete, ale jako nejsme úplně levný.
1: Ještě to nemáte hotový, ne?
2: No, ale tak už teď jsme drahý.
1: Už teď jste drahý, jo. Si vy nejste snílek trošku.
2: Ale máme to tam dost pěkný.
1: Jo. Mm. A bude tam kompletní vybavení vevnitř?
2: No, tak jako myslím si, že tam je úplně všechno. Ale
1: úplně všechno? Mm. To ve vašem případě bude nějaká posilovna, ne?
2: Bazének,
1: sauníčka.
3: Aha. Dobrý bydlení, ne?
1: No. No a co to tak bude stát pokoj teda? No. No teď musíte taky umět to prodávat, tak co to bude stát ten pokoj?
2: Já kdyby byl nějaký zájemce, já bych ho odkázala na někoho jiného.
1: No a tak odhadem mě řekněte, dejme tomu, kdybych tam chtěl přiletět teďko na zimu, tak...
2: Pane Kraus, pro vás by to bylo gratis.
1: Ale... Ne gratis, kolik by to tak stálo? Ne,
2: no, říkám pro vás gratis a budete o nás pěkně mluvit.
1: Ne, dvoulůžkový pokoj, no, kolik?
2: To my tam nemáme dvoulůžkový.
1: Tak jedno lůžák, no.
2: Ty tam taky nejsou.
1: Taky tak tří lůžák.
2: Osmi lůžák.
1: Tak jenom osmi lůžák? To je osmi lůžák, jenom jiný výběr tam není?
2: Ne, to jsou různé...
1: To je jako normální penzion, co plánu?
2: Ne, ubytovna to není, je to jako fakt docela luxusní penzion, ale...
1: No to vidím. To je... Tam se sejde osm boháčů.
2: A budou bydlet na palandách.
1: Bydlej na palandách a pak...
2: Ne.
1: Ty bohatej, nechrápej tolik, prosím. Čili to zase nebude ale tak drahý ten osmi lůžák, ne? Takhle vy myslíte, celkově to bude drahý, ale na jednoho to nepřijde tak na moc, ne?
2: Ne, to jsou apartmány, které mají 4 až 8 míst a v tom apartmánu, myslím, když má někdo velkou rodinu, jako vy třeba,
1: no,
2: tak se tam bohatě vejdete se všema synama.
1: Dobře, co to stojí?
2: Já vám dám telefon, ale...
1: Ne, já bych chtěl vědět, co to stojí, ten
2: Já
1: pokoj.
2: To nevím, to řeší zase někdo jiný, to je... No, já tomu dělám minus, reklamu.
1: No, tak je to na Šumavě, ne?
2: Tak nějakej...
1: Je to na Šumavě, že jo?
2: Na Šumavě, no.
1: No. Tak víte v okolí, co to tak stojí, tak tohle bude pofouz dražší, bo ty vaše medaile, ne?
2: Na rok, víte, na deal, jako na dlouhodobě, že tam budete jezdit na chalu, jak na chalupu.
1: Já bych chcete, aby tam ty lidi do toho osmi lůžáku jezdili dlouhodobě?
2: No.
1: Jakože on to nebude na jednu noc penzion?
2: Ne, ani...
1: Jo, takže si to třeba pronajmu na 3 roky?
2: Třeba. A budete to tam mít s bazénem taky.
1: Čili je to drahý a vy chcete ještě, aby tam lidi jezdili na dlouho. Jo. A někdo ekonomii dělal kolem vás takhle?
2: A zase, když tam bude jezdit na dlouho, tak to bude o to levnější.
1: Já vím, a vám někdo radí s tímhletím obchodováním?
2: No,
1: tak... Jako myslím, když to plánujete, tu stavbu a teďko...
2: Tak my jsme si to tak naplánovali, no.
1: Takhle jste si to naplánovali. S partnerem asi.
2: Taky, no.
1: No ne, byl to nějaký ekonom?
2: No, ekonom...
1: Protože tak... by vám řekl, no, on, když to bude drahý, tak to nikdo nebude mít...
2: Studovaný ekonom.
1: Studovaný ne ekonom. To znamená, tak... že tomu trochu rozumí.
2: No, trošku jo, no. Tak je pravda, že jsme nikdy nepodnikali v, jako hoteli a že nejsme.
1: To je trošku vidět.
2: Ale fakt přijďte, já myslím, že se vám bude líbit.
1: No ne, vy říkáte, tak přijďte, ale zatím jste mě vysvětlila, že teda osmi lůžák a na dlouho, hele, tak... Já za tolik myslím... času nemám, jak tam přijel na 3 roky. Já jsem u Neumannovi na 3 roky v osmi lůžák. Ale můžu tam být s celou rodinou, že?
2: Ne. Já myslím, jako, když se vám ta rodina bude rozrůstat, takže tam v pohodě budete mít pohodlí i, i s tou velkou rodinou.
1: Když bych tam vzal ještě tu rodinu, tak pak za všechny v té rodině, abych je živil, ještě když budou oni u vás penzionu, že jo? To není tak jednoduchý, rozumíte? Stáhnout 8 lidí z pracovního procesu.
2: To musíte být trošku za vodou, no, abyste tam mohl přijet.
1: Člověk vám se může jenom, když je člověk trochu za vodou.
2: Malinko.
1: To by se tak možná mohlo jmenovat. Za vodou. Bude to mít nějaký název?
2: Tak nějaké jo, ale...
1: Kde se to bude jmenovat? Asi máte něco?
2: No, tak my jsme zatím řešili takový ty důležitější věci, jako jak to postavit a tak.
1: Já
2: no,
1: to chápu, ale no. Jestli máte nějakou představu třeba.
2: No, tak asi jako... Je to trošku, no, to ne, to ne. Ta, za chvíli už zase vítězka nebudu, a by si lidi by
1: tak si ubývalé mysleli... vítězky se doplní pak tam. Tam dají v noci, ne, ona ráno už to je ubývalé, no.
2: Tak zatím jako u Kačenky, že jo, třeba.
1: U Kačenky?
2: No a výhledově to třeba
1: přejmenujeme. Taková soda u Kačenky. Si představuji, jak potkám v Praze někoho nahýho a říkám, co tady dělá, to říká, byl týden u Kačenky.
2: No ale my zase, když si to zaplatíme, mu nabídneme služby za to.
1: Jaký?
2: Tak jako to vybavení už jsme jmenovali, pak může přijít jako do hospody, ta bude jenom pro něj, tam si natočí pivo.
1: Čili vy se o to nebudete ani starat, o ty hosty, jo? No. Pivo máš dole.
2: To ne,
1: může tak... si sám ustlat.
2: Ne, to ne, to jako...
1: Vypere
2: to...
1: si večer, když budeme mít volno.
2: To vše, o to všechno samozřejmě bude mít postaráno, ale kdyby se tam chtěl cítit jako doma a vzpomněl se jako třeba...
1: Proč
2: jako
1: vypere ty... si večer, když bude mít volno?
2: To vše, o to všechno samozřejmě bude mít postaráno, ale kdyby se tam chtěl cítit jako doma a vzpomněl

tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? Ale on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Chyba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, víť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrcalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objel toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám

0: natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
1: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako beran, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Je totiž 14, ještě chodím do školy, mám brejle, a jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Bylo tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázna. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že mám strach. Nemělo smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej, všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce 300 a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se narbil, díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vyparádil, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistil, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Arthura se zde přítomným atletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil, šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arthurovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné léně. Ve stanu to úplně stichlo, když Medvědovi vysvětloval ponuře: tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se jen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlapu. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj, a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmác. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl: tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, čověče.
2: Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma.
1: Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda.
2: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou se mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obliče. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrový pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval, a pak jsem šel domů. Od Maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázně, to hudbě je dost, poslyšte. Dejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom moc cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já tě budu tykat, jo, nevadí,
1: jo. Děkuju,
0: no,
1: ale,
0: ano, víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombónu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo,
1: pojď, mám, milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný, nesmírný kluk, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, veselé bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co, nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s tím, no.
1: No vítaný. Tady, stoh už dohasíná.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálen, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ejte, pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: Hlavně... Že hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí také.
3: Hlavně, že jo, rozumíte, až se to
2: je dobrý
3: svítí,
2: takhle, no.
3: Jo?
2: A když takhle se
3: zkusme
2: taky
3: tady, zkusme si to tady snít třeba, jo.
2: Ukáž, co tady to je za to?
4: Já jsem E.
2: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
3: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
2: No, a rychle. No. Výborně, trile.
3: No.
2: A co také akord ještě bychom si dali, no?
3: To je dobrý, výborný.
2: To je, co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
3: To bude ono.
2: Počkej, Thailand Ačko, ty jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
5: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
3: Co se natáčí? Momento, tak to musíte říct o všem.
2: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
3: No tak znělku.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku i písničku třeba, víš tak. To jde.
0: Mám to píše, mám to píše, hrtačka. Ale vysvětli, jak za to píše, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každá svoje.
0: Počkej, to je C, jo? Ne,
1: to já si ukážu, hele, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, no. Kdo je na E?
1: Na E je třeba tamhle, Honza Beránek, vidíš?
0: Jo.
1: Podívej se na ně. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě na H.
0: Jo,
1: propojená.
0: Na H.
1: To je propojená na H, vidíš?
0: Na H. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty housle, jeden měl
1: kontrabas,
0: jeden měl
1: violončelo.
0: Výborně, jak vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidí s tím čelem.
1: No, to byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky kovboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hrály, že jo? A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma
1: nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme jo, to ladili on spolu, pamatuješ?
0: No,
1: to jsme a to byli, bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká v Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, kdy oni přijdou do předsíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak schválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
1: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: akord. A nejsem velký klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak jsi. Nejsi já dobrý klavírista, nejsi.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
1: který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže
1: tak
0: já budu hrát vlastně
1: můžeš na ten posunovat,
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, no? Tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahraju.
0: Myslíš, no, třeba.
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Podle, řekni mi, který akord.
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, člověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc. No.
0: Dab, dab, dab, dab, dab.
1: Výborně.
0: Čvacht. Nam, nam, nam, na. Rap, nem, nam, nam, na. Rap. Já budu hrát rukama, přece já.
1: No. Výborně.

0: Já ti přehodím to ani, no?
1: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu. Chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
2: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
1: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
2: No, asi takhle. Mladý chlapče, ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
1: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
2: Co to?
1: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
2: No. A co? Máte,